0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Tak jako producenti, vydavatelé a skladatelé mají i textaři lví podíl na úspěších písní zpěváků, zpěvaček i skupin. Mezi ty nejúspěšnější textaře, a možná to ani nevíte, patří i Jan Krůta, který mimo jiné napsal i text písně Hurikán.

Jan Krůta otextoval mnoho hitů, které známe a slýcháme je v rádiích. Jak to tak bývá, někdy ani nevíme, že je napsal, ale zpíváme si je. Jeho texty zpívali nebo zpívají Petr Novák, Karel Gott, Hana Zagorová, Michal Penk, Iveta Bartošová, Michal David, Helena Vondráčková i dvojice Petr Kotwald a Standa Hložek. Hit V pohodě napsal s Karlem Wagnerem pro film Slunce, seno, jahody.

Textař Jan Krůta je ročník 1946. Co se stalo v tom roce v zahraničí od nového roku do chvíle, než se v červnu narodil? Desátého ledna se v Londýně uskutečnilo první valné shromáždění OSN. 1. února končí existence novodobého maďarského království s vyhlášením druhé Maďarské republiky. 24. února zvítězil Juan Perón v argentinských prezidentských volbách. 5. března použil Winston Churchill ve fultonském projevu termín železná opona. 15. března přislíbil britský premiér Clement Attlee nezávislost Indii. 18. dubna uznali Spojené státy americké Titovu vládu v Jugoslávii a byla rozpuštěna Společnost národů. 29. dubna zasedá poprvé Tokijský tribunál. 25. května vyhlásilo Jordánsko nezávislost na Velké Británii a ve stejném měsíci vznikl Mezinárodní měnový fond. Mezi hity roku 1946 v Americe patřila filmová píseň Five Minutes More, kterou naspíval Frank Sinatra. Tak si ji poslechněme.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Jan Krůta se narodil v Benešově u Prahy 3. června 1946. Navštěvoval lidovou školu umění a učil se na akordeon a další nástroje. Tenkrát nemohl vědět, že jednou bude vyhledávaným textařem. Mezi první nahrávky písní s jeho textem patří ta, která vyšla začátkem roku 1973 na deskách a jmenuje se Hastrmane Tatrmane. Hudba Zdeněk Merta, zpěv Ronny Marton.

0: Už ve 14 letech začal Jan Krůta zhudebňovat texty staršího kamaráda a střídal venkovské big beatové kapely. V 18 poprvé nahrával v rádiu v legendárním studiu A, a to s kapelou Jindřicha Brabce. Po gymnáziu studoval na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 1967 absolvoval v oborech čeština a tělesná výchova a poté začal učit. O více než 20 let později napsal pro Hanu Zagorovou hit Rybičko zlatá, přeju si.
1: Viděl jsem život zatím jenom z rychlíku, co nikde nestaví, a když tak ze zvyku.

Jako mladík byl Jan Krůta kantor, písničkář a poeta. Jako venkovský učitel měl ale smůlu. Učil totiž děti písničku Běž domů Ivane a vyhodili ho. Když začal pracovat v Praze, postupně se seznamoval s lidmi z branže. První šanci dostal v Československém rozhlase, kde začal psát scénáře pro hudební pořady. Naštěstí se díky dobrým lidem podařilo ztratit jeho kádrové materiály. A tak se dostal nejprve do redakce časopisu Sedmička a pak do tehdy nejčtenějšího časopisu Československa Mladý svět, kde začal pracovat jako redaktor oddělení kultury. Už v roce 1972 napsal text k písni Pár vlaků, kterou naspíval Jiří Helek.

Když přišel Jan Krůta do Prahy, začal také vystupovat jako písničkář v pražské Viole, v Umělecké besedě a v dalších klubech. Obcházel důležité instituce, vydavatelství Suprafon nebo Československý rozhlas a zkoušel uplatnit své napsané básničky. Petr Novák v roce 1973 nahrál jeho text Náš dům.

Kromě Mladého světa publikoval Jan Krůta i v tehdejších hudebních periodikách a v roce 1986 nastoupil do funkce šéfredaktora dětského časopisu, který známe všichni a jmenoval se Sluníčko.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Zpívali Iveta Bartošová a Petr Sepéši. Hit Červenám napsal Jan Krůta společně s Pavlem Vaculíkem, skladatelem a producentem alba, které vyšlo v roce 1985 a jmenovalo se Knoflíky lásky. O pár let později, v roce 1992, otextoval Jan Krůta jednu z písní pro další solové album, tehdy už zlaté slavice Ivety Bartošové. Jmenovala se Půlnoční smíření a autorem hudby byl Michal David.

Na jaře roku 1989 se Jan Krůta stal spoluzakladatelem firmy Bonton AS. Postupně se stal jejím producentem a později i ředitelem. V roce 1992 založil s dalšími partnery nakladatelství Arkádia. Toto nakladatelství vydalo okolo stovky titulů a během dalších let se její činnost rozšířila i o reklamní a PR oddělení a dokonce i o uměleckou agenturu, která zastupovala mnoho známých osobností. Mezi nejúspěšnější písně, které otextoval Jan Krůta během své dlouhé a úspěšné textařské kariéry, patří hit Vzdálená z počátku 90. let. Naspíval ho Ladislav Křížek a právě jemu to nastartovalo velice úspěšné desetiletí pěvecké kariéry.

Ten Láďa Křížek to zpíval neuvěřitelně vysoko. V roce 1990 vyšlo album Karla Gotta Písmo lásky, na kterém byly hity Hříšné boléro, Jezebel nebo Promoklý Don Juan. A celé album uzavírá píseň Moji přátelé, kterou napsali Roman Cejnar a Jan Krůta.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Mnoho let měl Jan Krůta v redakci časopisu Mladý svět na starosti organizaci a publicitu ankety Zlatý slavík. A rád bych připomněl, že jeho kniha Klec na slavíky byla pro mě inspirací k vzniku tohoto seriálu pro Český rozhlas. Právě při čtení té knihy jsem si uvědomil, že anketa popularity je vlastně jen velká hra. Na jejíž historii se zobrazuje hodně z toho, co se v naší zemi celá léta odehrávalo. Využívám toho v tomto seriálu dodnes. Následující hit všichni známe v originální verzi z filmu Hříšný tanec. Český text pro Helenu Vondráčkovou a Michala Davida napsal v roce 1990 právě Jan Krůta. Teď je.

Kromě písňových textů je Jan Krůta i autorem scénářů k hudebním i publicistickým rozhlasovým i televizním pořadům a také psal scénáře k filmům, ke koncertům a festivalům. Je spoluautorem muzikálů a hlavně napsal i přes 35 knih. Nejnovější knihou Jana Krůty je román o člověku, který se nebál bát, což je první zpívající román. Kniha z prostředí českého showbiznisu obsahuje QR kódy neboli QR kódy, jak se říká česky, které čtenáři umožňují přehrát hudební ukázky a scénky spojené s dějem. Prostě normálně naskenujete ten QR kód, čtete dál a hrajete si k tomu písničku. Výborný nápad, který bude patřit určitě k událostem na knižním trhu v roce 2026. V roce, ve kterém zemřel král rock'n'rollu Elvis Presley, tedy v roce 1977, Jan Krůta česky otextoval hit, který se jmenuje Zpíval jen rock'n'roll, nic víc. Naspíval ho Radek Tomášek.

Jan Krůta také píše a moderuje pořad Nedělní ráno Českého rozhlasu Dvojka. A i tuto informaci dávám do krabice, kterou mám před sebou, a lepím na ní papírový štítek s jeho jménem. Začali jsme hitem, který Jan Krůta otextoval pro nejčastějšího interpreta svých textů Dalibora Jandu. A stejně tak i končíme. Zatímco první hit se jmenoval Hurikán, ten poslední má název Kdejsi. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Formáčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Krásný pátek všem.
1: A dnes u nás v rádiu jeden z vás získá i rádio v naprosto digitálním stavu. Kdo pak bude ten vyvolený z davu, necháme se překvapit. Hodně štěstí a pěknou zábavu.
0: Humoriáda.

0: plakalo baby. Doufám, že už žádné baby nepláče, naopak, že se budou všichni smát s dnešní humoriádou, kde je hostem Marie Formáčková, která měla zajímavou cestu sem k nám do studia.
1: No zajímavou, já jsem se jenom omlouvala, protože jsem přišla úplně mokrá.
0: A já říkám, to nevadí v rádiu, to
1: kapala
0: není
1: země
0: vidět.
1: Voda a pořád ze mě šikape, mám úplně mokrou hlavu. A všichni se mě ptali, jestli jsem si zapomněla deštník, nezapomněla, ale zrovna, když jsem vystupovala z tramvaje, tak mi zavolala Ivanka Devátá a my jsme celou dobu spolu se bavili, takže celou cestu jsem telefonovala a nemohla jsem si roztáhnout deštník. To je celý, to je ten důvod.
0: A jinak takže za to, říkala, že zmokl host, může Ivanka Devátá.
1: Ano, a říkala jsem Ivance, že jdu do humoriády, tak ona říkala, že všichni zdraví, že jsem taky chodila ráda.
0: No tak bez vás, tak děkujeme za pozdravení. Zdravíme taky z rádia, jestli nás poslouchá.
1: Ano, poslouchá Ivanka.
0: Tak to si poslechne prvního, koho vyberete.
1: Poslechne si paní Homolovou, Danu Homolovou, krásnou herečku. Já si myslím, že Ivanka jí má ve velké oblibě, jí mám taky ve velké oblibě. Já jsem s ní pravda dělala rozhovor jenom jednou v životě, a to když hrála ve filmu, myslím, že se to jmenovala Play Girls.
0: To bylo podle to tady bude.
1: Podle románu, co to bude?
0: No, přesně.
1: Tak to bylo podle románu Vladimíra Párala a já vím, když jsem tehdy byla ve Vlastě, tak my jsme měli nějakou spolupráci s tím filmem a já s ní tehdy, nejenom s ní, ale s několika lidmi, co hráli v tom filmu, tak jsem s nima dělala rozhovor. Tak to Play Girls, to byl dobrý film.
0: To byl odvážný film.
1: Jo.
0: Několik herců tam bylo.
1: Ano.
0: V různých polohách tak a v různém neoblečení.
1: A i takový slušný, jako třeba Míša Kuklová.
0: No a nebo Kateřina Kornová.
1: Ano, ano.
0: A nebo Jiří Pomej ještě taky.
1: No tak ten
0: času
1: tam byl v celé své kráse.
0: No však to režíroval pan Olmer a ano, ten to měl rád. A má, doufejme.
1: A my to všichni máme rádi.
0: A paní Homolová vypráví o tom natáčení Play Girls.
2: Když jsem před 10 lety točila Play Girls a dělala jsem to s Vítkem Olmerem a dělala jsem tam takovou milionářku, která už neví, co by roupama, tak chodí do bordelu a dělá dominu, že jo, domina je ta, co mlátí ty chlapy. A oni mě oblíkli do takových šílených kozaček, který měli takový podpatky, že jsem se chodila takhle, pak se zjistilo, já jsem říkala, Vítku, já v tom vůbec nemůžu chodit, teď mě přivedli na tu kostýmní skoku. A pak se zjistilo, že jsou to boty jenom jako do postele, jako okrasa pro tu babu, že se v tom vůbec jako nechodí, jo. Takže mě pak dali nějakou jinou, vohákli mě do kůže, to jsem ještě byla jako až štílejší. A teď jsem měla dělat scénu, já bohužel nevím, jak se jmenuje ten herec, ale v té hře byl, se jmenoval pan Muk. A scéna vypadala tak, že prostě ho byl jako přikurtovaný na takovým mříži a já jsem ho měla mlátit těma důdkama. A takže to jsem dostala fakt 9 ocasů kočku. Fakt to byly, jak bylo z kůže, ty to slaninou natřeli. A teď se opravdu muselo vymyslet, jako to se zkoušelo dlouho, jak švihnout, aby opravdu jsem švihla, ale zároveň jsem ho nezabila, že jo, když jako to. No, a takže on byl normálně oblečený, takhle tam byl přikurtovaný, teď jsme to jako naskoušeli. A oni řekli, tak ostrá, pane Muk, slíkla. Teď ho chudáka slíkli do naha. Přilepili ho na tu mříž, tam ho přikurtovali a teď se zhaslo, teď tam byly ty svíčky a ten takový ty čmoudíky a teď já jsem tam stála sošně a říkala jsem, ty hajzle, ty svině, ty kolem, a teď jsem takhle.
3: To ti šlo, viď?
2: To mi, no ti říkám, to mi šlo, mláti, tak aby to mi šlo. No a teď Vítek říkal, dobrý, tak to máme zkoušku, půjdeme na cigáru, něco tady uděláme se světlem a ten pán, jak tam byl takhle přikurtovaný, říkal, prosím vás, mohli byste mě odvázat? A říkal, ale to nestojí za to, my dáme cigáru a hned tady jako 20 minut tam chudák vysel, takhle přikurtovaný, my kolem chodili, pokuřovali a najednou mi říkal, paní Homolová, prosím vás, nemohla byste mě podrbat na zádech. A teď, jak tam byl nahý, mě to bylo takový blbý, tak jsem tak jako nenápadně ho podrbala na zádech. A teď se zase jedeme ostrá, a teď to zase začalo. Ty hajzle, ty kurevníku, ty svině, ty Davidko. A on sténal, svíčky, erotika, dusna. Teď jsme to jeli poprvé, po druhý, po třetí. A pak už Vítek řekl, tak a jedeme to po čtvrtý. A do toho vtrhla asistentka režie a říkala, tak to teda ne. To bude poslední klapka, protože pan Muk musí do Hradce, tam ve 3 hodiny hraje pro děti Perníkovou chaloupku.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: tvrdé jsou role herců, některé tedy a některých, tak jo. Paní Dana Homolová nám vyprávěla, přidá nějakou historku Marie Formáčková, co jako, se dozvěděla o filmu?
1: Jestli jsem někdy absolvovala nějaký takovýto výcvik?
0: Ne,
1: neabsolvovala, ale nikdy není všem dnům konec, třeba to mám ještě před sebou. Já nevím, dneska už to snad ani neexistuje. Co? Dneska už se tohle to změnilo. Já mám pocit, že se to přesunulo všechno na ty sociální sítě. Ha. A že buď teda někdo jako si to sleduje na těch sociálních sítích, anebo navštěvuje někoho, koho si vybral na těch sociálních sítích. Já už si myslím, že těchto těch zařízení, že je málo. Ale mám jednu vlastně nějakou historku. Já když jsem učila ve vězení, tak jsem měla jednoho žáka, který mi jednou vyprávěl, v němčině jsme se bavili o rodině a já jsem říkala, jestli má děti a on říká, že má 5 synů a já říkám, jak se jmenujou a on mi říká Patrik. Já říkám, počkej, to je, máte 5 Patriku a on mi říkal, ano, mám 5 Patriku a já jsem říkala, to ale přece není možný a on říkal, no proč by to nebylo možný, jako 5 matek a každá má Patrika, protože to je moje oblíbený jméno a já jsem říkala, vy máte jako 5 jako žen, s kterýma máte Patrika. On říkal, no to jsou moje zaměstnankyně. Já mám na přechodu do Německa, já nebudu říkat kde, aby se za mne rozjeli lidi, tak tam mám veřejný dům a to jsou moje pracovnice. Takže mám tenhle ten zážitek, že jsem učila jednoho takovýhleho.
0: No, tak to je
1: paráda. A říkal mi, a paní učitelko, můžete si tam i přivydělat. O prázdninách tam jezdí hodně učitelek.
0: Neptám se raději dál, ale zdravíme Patrika, našeho kolegu.
1: Nejela jsem tam.
0: Dobře. Dana Homolová bude pokračovat, ale už to bohužel, nebo bohudík pro někoho, nebude o filmu Play Girls, bude to o Miroslavu Homolovi v cizině. Z pořadu Nikdo není dokonalý, tam zůstáváme u Jiřího Krampola. Takže Dana Homolová, její zážitky, anebo Oldřich Kaiser jako Kateřina Tuhá. Vyberte si SMS-kou Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď inspirace na dovolenou s Helenou Vondráčkovou, Copacabana.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Marie Formáčková a Pavel Kučera, to je dnešní posádka Humoriády. Vy na našem telefonu právě teď hlasujete, vybíráte si, jestli chcete historky paní Homolové anebo Oldřicha Kaisera, tak si vyberte třeba vy. Dobrý den, kam přidáme váš hlas?
3: Petr Plzeň Sever, já bych chtěl toho Kaisera a jinak bych chtěl říct paní Formáčková, Maruška je velice příjemná dáma.
4: Ježiši, když jsem byla taková trošku lascivní, že jo? Ale děkuju.
2: Marie, děkuje a my také. Díky za hlas, naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Přeji Stanislava, vaše posluchačka stála, vám, Pavle.
2: Děkuji.
5: A srdečně zdravím paní Formáčkou a můžu pánova slova potvrdit. Jste skvělá žena, vážím si vás a přeji vám hodně zdraví, pohody, jak osobní, tak pracovní.
4: Já vám také děkuju.
2: Tak.
5: A vybírám Pavle Bčko.
2: Dobře, máme zapsáno.
5: Hezký víkend přeji.
2: No napodobně, užijte si to ve zdraví, v pohodě. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, do rozhlasu zdraví Magdalena z Hradce Králové. A opět jsem ráda, že po dlouhé době slyším šarmantní, kouzelnou, sympatickou, nejkrásnější paní Formáčkovou. Díky za to.
2: No, to neunese tolik.
4: V rádiu můžu být za nejkrásnější, v televizi by to nešlo.
6: Ne, opravdu vy mě uděláte náladu.
4: Děkuji.
6: Inteligentní humor. Moc děkuji.
4: Já vám taky děkuju.
2: Děkujeme a vybrala jste si Ačko nebo Bčko? Ačko, děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
7: Dobrý den, Zdeněk. Mm-hmm. Vybral bych si paní Danu, její zážitky.
2: Ano, máme zapsáno a přejeme hezkou sobotu i neděli.
7: Vám taky.
2: Naslyšenou.
7: Vám taky.
2: Tak přátelé, budeme pokračovat s paní Homolovou. Miroslav Homola v cizině je téma, které zaznělo v pořadu Nikdo není dokonalý.
8: Když jsme jezdívali na západ, spousta lidí to zná, tak jsme měli 100 marek na 3 neděle pro 6 lidí na ubytování, jídlo, že jo. Strkali jsme si to na celnici, kam to šlo, aby jsme něco přivezli. A naše máma byla spořivá, byla ale jako fajn spořivá, že pak jsme si tam mohli třeba dopřát. Takže my jsme jeli do té ciziny a to jelo dlouho, jeden třeba dva dny a máma nám nekoupila, teď táta si říkal, Emičko, celý rok jsem tak tvrdě pracoval, koup mi nocleh. Máma říkala, nikam, máme, Varburka jsme měli, tam se vejdeme, my dvě s Danulkou, tobě opatříme takovýto spartakiádní lehátko, dostaneš nějaký lentušek a to bude dobrý, noci jsou teplý. Takže ten chudák jsme zastavili, máma rozložila na dálnici na odpočívadle spartakiádní lehátko, vyndala normální polštář bílej, načichrala to normální cejchu, teď táta si tam leh chudák, z dálky troubili auta, jak svítil, jo, tak nevěděli, jestli tam běží nějaký zvíře, jo. Takže jsem zepřel a říkal, já svítím, uděláme nějakou dopravní nehodu, máma to vyřešila, příští rok mu udělala zelený mimikry. Jo, normálně mu udělala batiku a takhle táta jednou spí a najednou slyší. Mamo, mamo. Tak vylítnu, vyhlídnu, koukám, kde táta tam nic, tam bylo milion ptáků, pak jsem si říkal, že to byly krůty. To bylo někde v Rumunsku, hnal člověk nějaký pasáček ve 4 hodiny ráno na pastvu, jo. A táta mi to vyprávěl, říkal, to bylo něco hrozně, já spím a najednou slyším, cítím. A protože ve 4 hodiny padala rosa, tak se celý přikryl, aby nenastyt, aby neměl mokrou hlavu. Tak nevěděl, co to je. Tak říkal, já to bylo zběšný, těšu se prostě po mně. Tak jsem si udělal v tom najdušku takovou skulinku, abych viděl, co se to děje, a tam se objevily dvě oči. Ty odskočili, já zařval, on to byl pes, který ty krůty s tím pánem hnal a šel jsem tak taky podívat, co to tam leží za příšernost nějakou. Takže když to přes něj se podle se to zapřehnalo, tak jako vyhlídnul, zjistil, co to je, říkal jsem, no to snad není možný. Zase se přikryl a oni ty kruty šli za 2 hodiny zpátky domů.
0: Humoriáda.

0: Tak nevím, jestli se dovolá Tereza, či někdo jiný. V tuto chvíli na telefon 731 800 900. Jdeme soutěžit, hrajeme o knihu z edice Humoriáda a samozřejmě o postup do našeho finále dnešního pátečního týdenního. Tak, dobré odpoledne, tam se bude hrát o Digi Radio, abyste věděli.
1: Odpoledne, tady já nás zdravím paní Marii Formáčkovou.
0: Dobrý den.
1: A chci, jako já připomenu, si vzpomene, jak chodila k nám nevědomým do Slunců dělat přednášky.
2: Ano, pamatuju, zdravím vás, to je milé.
1: Já vás taky zdravím, Mariško.
0: Tak a víte, že jste se dovolala na soutěž, paní Jano?
1: No, to víte, že jo, ještě.
0: Tak bezva, tak
1: mi to povede, no.
0: Pokud Janu, teda, to už jste mě dámy zmátli, pokud Marii znáte dobře, tak určitě hravě odpovíte na naši soutěžní otázku, která zní, Marie Formáčková je držitelkou ocenění za A, zlatý fanouš, za B, zlatý Amos.
1: Ježišmarja, já bych řekla fanouš.
0: Ne, zlatý fanouš, to je paní Hanušové ocenění,
2: ano,
0: které jí předal pan Lábus Kouzelníkovi.
2: Možná přijde kouzelní.
0: Marie má zlatého Amose pravého. No, tak nedá se nic dělat, Jani. I přesto se mějte hezky. No, ale budete mít štěstí v lecčem si
2: nem třeba. Příště to vyjde.
0: A rádi jsme vás slyšeli.
1: Já vás taky a moc vás zdravím.
0: Děkujeme. Tak přátelé, k tomu zlatému Amosu Marie by mohla něco připodotknout?
2: No já, to je takový zlatý Amos jako trošku pravzvláštní, protože já jsem ho dostala za to, když jsem učila ve vězení. A já si pamatuju, mě tam tehdy přihlásili moji žáci vězni a ti pořadatelé z toho byli jako trošku zaskočení, protože tam vlastně ty učitelé chodí obhajovat žáci. A oni říkali, jak tam přijdou ty vězni, že jo, to je přivedou v těch medvědech, v těch řetězech, jako jak tam s tím učitelem jako budou fungovat. Takže to řešili, ale do toho přišla amnestie Václava Klauze, takže já jsem se svými čtyřmi amnestovanými žáky dorazila tehdy na zámek Berchtold, kde se to konalo. A to bylo teda opravdu pozoruhodný, protože ty mý žáci se zapsali do té prezenční knihy, tak napsali jméno a potom amnestovaný zločinec a ty všichni děti, co tam byli v těch krojích s těma učitelama.
0: Já chci být taky zločinec.
2: Tak si nás prohlíželi. No ale bylo to potom jako docela milý, protože pro mě to bylo i docela překvapující, protože ti chlapci na mě složili báseň. Kdybych věděla, že na to dneska přijde řeč, tak bych si ji vzala, ona je dlouhá ta báseň, já si tam pamatuju jenom takový, jako Marie je klasa, znají celá basa. Potom našem zločinu, teď nás učí němčinu. A vím, že to končilo, jsme rádi, že jsme za plotem s tímhle naším klenotem, jo, takže tohle tam přednesli, jako pásmo to udělali. No, já si myslím, jako, že fakt ten můj Amos je takový jako raritní. Tehdy opravdu jako všichni jako si nás tam tak jako prohlíželi, že opravdu to bylo něco nebývalýho, ale druhý den byl ples v Národním domě na Smíchově a tam ti mý chlapci, který byli v oblecích, urostlí, oni cvičili v tom vězení, potetovaní, vypadali pěkně.
0: Tě na rukou nosili.
2: No mě ne, ale ty prostě nevyšli z kola, protože tam bylo plno těch nominovaných učitelek. A co ty malí děti v těch krojích? S těma oni si nezatancovali. A s mými chlapci tančili celý večer, takže to potom nakonec bylo i velmi milé.
0: Takže další učitelky pak chodili děkovat Marii
2: ano,
0: to, že si užili
2: a chlapcům to slušelo, měli obleky, vypadali perfektně.
0: Dobře, tak děkujeme za tuto historku o zlaté Amosovi. A gratulujeme dodatečně všem.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Já ještě připomenu, že ve finále dnešní Humoriády budou tři z vás hodně natěšení a napnutí, protože bude se losovat jeden, který získá digitální rádio. Bude to Honza z Rychnova nad Kněžnou nebo Bohumila z Prahy 9 nebo Pavlína z Nového Bydžova, naši výherci z tohoto týdne. Tak držíme palce a teď už držím palce Marii, aby se trefila do stylu a vkusu našeho dnešního posluchačstva.
2: No, já teda mám dneska krásnou tady věc, protože tady je Pepa Dvořák s Lucí Bílou. Mm-hmm. A Pepa Dvořák, to je opravdu umělec mého srdce.
0: Ten tu byl tento týden.
2: My jsme spolu napsali 5 knížek, teď děláme 6. Já ji teda dělám už dlouho, ono mi to docela trvá. Jezdíme spolu na vystoupení, máme takový vystoupení Šmátrání v paměti, tak se jmenovala naše první knížka, kde Pepa fakt šmátrá. Je to s ním úplně úžasný, protože on pořád vypráví nový historky a já pořád jenom žasnu, co se všechno vejde do jednoho života. Prostě Pepa je unikátní člověk a já jsem hrozně ráda, že jsem ho potkala. A kdyby už nic lepšího mě v životě nepotkalo, tak teda nemůže mě už nic lepšího potkat, než to, že znám Pepu Dvořáka. Tak.
0: Tak to je vyznání jako hrom. Přidáme k Pepovi ještě Lucii Bílou a Karla Šípa a jsme v Silvestru za oponou a téma policejní volavka.
4: Pane majore, na stráž mistr Snaživec. Hlásím příchod do služby.
5: Dejte si pohov, Snaživec.
4: Zaplať pán Bůh.
5: No ne až takhle. Pohov jsem řekl.
4: Jo.
5: Snaživec.
4: Ano.
5: Jak víte, dneska tady proběhne zátah na sexuálního devianta. Policejní akce s krycím názvem Podprsenka. Zajistil jste všechno potřebné?
4: Všechno je zajištěné. Pane majore, možná to bude pochvala. Všechno jsem zajistil. Past je nastražená. Tentokrát nám, pane majore, neunikne.
5: Volavku máte?
4: Co?
5: Volavku máte?
4: Jo? Jo, volavku! Mám, pane majore. Pane majore, budete spokojený. Teda, to je třída, to je ESO. Vy možná znáte. Slečna Kurucová.
5: Kurucová? Aranka Kurucová? Ta vyhlášená kapsářka, která na Karlově mostě obrala tu japonskou výpravu a pak se vyfotila tím kradeným foťákem?
4: To je ona. To je ESO. Pane majore, to je třída. Já jsem jí slíbil beztrestnost, ona teď krade, se z ní kouří. A ona nám zase slíbila spolupráci.
5: Jo, jo, jo, jo.
4: A už by tady měla být?
5: Kde je, kde je?
6: To jsem! Aranka Kurucová!
7: To je ona!
6: A je střeška! Pán major, co je to ta volavka?
5: Kurucová, no? Ty na sebe musíš nalákat úchyláka.
6: Dobře, a co s tím potom budu dělat?
5: No ty ho musíš chytit.
6: Chytit? Za co? Chytím, pánko, ale vy jste kujon. Chytím, když se řekne chytím.
5: Kurucová, klid.
6: My ti to
5: tady se Snaživcem ukážeme.
6: A ukážete? Za co mám chytit, a ukážete? Tak já si zatkám.
5: Ne.
4: Já vám říkám, pane majore, to bude skvělá.
6: Osepíš.
4: Ano.
6: Os nezažil.
5: Kurucová. Kurucová.
6: Ano, pardon. Už se soustředí.
5: Počkej s tím, Kurucová. Ty musíš na sebe nalákat úchyláka, je ti to jasný?
6: No jasně.
5: Dělala jsi vůbec někdy volavku?
6: No jasně, našemu Férovi na vincl placu dvakrát. Dvakrát, to byla dobrá cepanko, to jste neviděl, to
4: ale
6: jste ještě neviděl.
4: Kurucová, ale jo. To byla jiná situace.
6: Byla nádhrná, všichni
4: to si byla ještě kriminální živel.
6: No to už nejsem.
4: No to už nejseš.
6: Já už nejsem kriminální živel.
4: Tak si začala spolupracovat. Tak si sedala na správnou cestu. Vzpomínáš, jak jsme spolu vyčistili Václavské náměstí od romských kriminálních živů.
6: To jsme udělali. No? To si
4: pane majore, to je ta slavná akce Arrivederci Roma.
6: No. To byla dobrá akce. Dobrá. Sakra.
4: Ona to má trošku zpřeházený, pane majore, ale volavka to bude.
5: Dobré.
6: Pojďme do akce. To jsou prachy tohle. Můžu si to vzít? Nemůžu.
5: Potom, Kurucová.
4: Nerozdávej se nám v malej.
5: Pojďte, čas běží. Úchyl tady může být každou chvíli. Kurucová. Kurucová, ale...
6: Já se nemůžem soustředit, až tam vidím ty peníze.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik policejní volavka číslo 1, Josef Dvořák, Lucie Bílák a Karel Šíp. Budeme pokračovat, když dáte, dámy a páni, u rádia Ačko. Když dáte Bčko, zavítáme do slavných Piti Vajzlic, kde se bude řešit fotbal, a to je téma těchto dní, že Marie?
2: Ano, to je aktuální téma, protože máme samozřejmě mistrovství světa ve fotbale. A vlastně je to i téma, jak jsem teď se zmiňovala před chvilkou o Josefu Dvořákovi, tak se před pár dny vrátil ze Španělska, kde byl s Amforou, což je fotbalový klub slavný. A on tam vyhrál tenisový turnaj v tom Španělsku.
0: Tak gratulujeme, on se nám nepochlubil ve své skromnosti
2: veliké.
0: To
2: je zvláštní, protože to je opravdu neuvěřitelný. No. On začal hrát tenis v 59 letech a tak se vypracoval, že dneska fakt poráží i skvělé hráče, co to hrajou od dětství. Ale zajímavý je v tom Španělsku, já nevím, jestli to všichni vědí, ale to Španělsko fotbalově je s námi hodně provázaný, jako s naší republikou, protože tam byl založen fotbalový časopis, který se jmenuje Panenka. Opravdu Panenka, jak to vyslovuju, a je to podle našeho Antonína Panenky, protože ten tak okouzel Španělsko, že vlastně po něm nazvali fotbalový časopis. Jo? Takže to je podle mě něco neobvyklého a unikátního a divím se, že to každý neví.
0: Já přemýšlím, jak to Španělé čtou. Panenka.
2: No Panenka,
0: Panenka.
2: Panenka. Oni mají jinde akorát ten přízvuk, no. Panenka.
0: No, tak Panenku máme ve Španělsku. U nás známý to výběr, jak jsem říkal. Volavka nebo fotbal, to je téma, které si můžete vybrat. Humor mezera A, humor mezera B. SMS posílejte na 90 011 04. Telefonujete na 731 800 900.

0: v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tady je Humoriáda, vybíráte si Josefa Dvořáka a spol. Pokud spol si zaslouží Lucie Bílák a další, no, velké spol, tak s velkým so, anebo Pidi Vajzlice, sestavu ze zvláštní vesnice, která by řešila fotbal. Co vy na to? Dobrý den.
2: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Formáčková.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den, a i vám, Pavle.
1: Dobrý den.
2: A hlasuju pro Ačko, pokračování.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Hezký víkend i vám, dobrý den.
4: Já vás zdravím, Jirka Svitavy, dobrý den.
1: Dobrý.
4: Já bych si prosil, prosím pěkně, pana Dvořáka, a jenom chci říct, prosím pěkně, Maru, jestli jste byla pokladem ve věznici, tak jste pokladem i teďka pro nás, pro všechny, a já bych strašně s váma chtěl na kafe, protože prostě vy dáte takovou pohodu člověku, že i to čekání na dálnici je daleko příjemnější.
3: No tak mějte se krásně. Tak přijďte na kafe, ráda s váma půjdu.
1: To tam bude ale fronta.
4: My vás pozvu k nám, samozřejmě.
1: Takže k Jirkovi musíte, Maria.
4: No,
1: tak jo, mějte se, ať vám to utíká. Dobré odpoledne. Haló.
5: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: Tady Irena Havířov.
1: Ano.
5: Zdravím paní Formáčkovou a vás taky.
1: Dobrý.
5: A prosím si Ačko.
1: Děkujeme pěkně, paní Ireno. Zdravíme vás. Mějte se hezky.
5: Den.
1: I vy, pěkný. Naslyšenou. Dobrý den, kdo je s námi?
6: Dobrý den, tady Iveta z Teplic. Zdravím vás i paní Marii. Hlasuji pro Ačko a přeji všem hezký víkend.
1: A my vám děkujeme a přejeme také hezkou sobotu, neděli. Naslyšenou. Naslyšenou. Další prosím, dobrý den.
7: Dobrý den, tady Milan Ústí. Chtěl bych Šípa.
1: Děkujeme za hlas, naslyšenou. Tak a jdeme se číst všechny hlasy. No tak nemáme co v podstatě, co se čítat. První řádek je plný hlasovací, takže Ačko vyhrálo. Policejní volavka volá.
8: Kurucová, sleduj, ty musíš na sebe nalákat toho uchyláka, rozumíš? No, o to tady jde. No,

0: situace. Snaživec, pomožte mi trošku, no, Snaživec.
1: Tak, trošku pomoct.
2: Vysjedu na plnej plyn, pane Magdalene.
0: Kurucová, sleduj.
1: No, já sleduji.
0: Situace. Jsi v parku sama.
1: Ne, jsou tam jen lidi.
0: No dobré, dobré. To je pro devianta ideální situace.
1: To jasný.
0: Jo? Deviant se blíží.
1: A já jak poznat toho debutanta? Já to poznám.
0: Devianta říkám. No, deviant. No jak se pozná, se prostě jak? Pozná. No. Na dálku, jak on jde, jak on se tváří, jak on kouká, no. A když on, pozor, no. Kurzová, a když on vidí objekt svého neukojeného sexuálního chtíče,
1: to jako mě,
0: tak koná.
1: A když dokoná, tak co bude potom? Ne, když dokoná, já to musím dělat.
0: Ale on nedokoná, to ne, to k tomu nesmí vůbec právě dojít. No. Ty mu nesmíš dát šanci.
1: A co kdybych mu dala, to by mohlo pomoct naši játci. No. Víte, Silvester, ne?
0: Snaživec, co jste mi to
1: já
0: sem přivedl? Vy se na ní podívejte.
1: Já nezulá koma.
0: Se podívejte.
2: Ona je dobrá,
0: ale ona to nikdy nepochopí, co my tady po ní chceme.
1: Jak nepochopí?
0: No.
1: Jak tě pochopí? Fero! Jak tě pochopí, kam? Co máš po česikánom?
0: Kurucová.
1: Co máš po česikánom?
0: Kurucová.
1: Víš, kolik je nás doma?
0: Snaživec.
2: Ano, viděl jste, já jsem jí sklidnil.
0: Pane. Jo, dobrý, dobrý. Kurucová.
1: Ještě pěti kábly.
0: Počkej. Lavička. Jinak to udělám, jinak.
1: Jak?
0: Snaživec.
2: Ano.
0: Předvedeme si tu akci celou názorně. Snaživec, udělejte jí teďka cvičně toho úchyla.
1: Udělej.
2: To ne, pane majore. Ježišmarja, to po mně nechtějte. Já ani nevím, jak se to dělá, tohle.
1: Hodit bude.
2: Pane majore, opravdu, já jsem žádný úchyla nikdy neviděl. Víte, já jsem od dopravky, pane
0: Ale
2: majore.
0: Ale Snaživec, to je názorná akce, pro boha. No tak ty hlavní rysy snad znáte, ne? No, tak se stačí, když se budete tvářit, jakože vás právě popad ten sexuální chtíč, no. Tak pro boha, snad vás to taky někdy v životě popadlo, ne?
2: No popadlo, ale to už je dávno, pane majore. Z toho se nedá čerpat, já mám vetchou paměť. To asi ale vy byste mohl dělat toho úchyla, pane majore. Ne, vy na to máte figuru, pane majore.
1: Ano, vám to půjde.
0: Já celou akci řídím, tak žádný zdržování, tady může být úchyl každou chvíli. Tak pozor, názorná akce, Snaživec připravit, jo? Jako ten úchyl, trošičku, jo? Tak ano. Pozor, připravit, tak. Lavička, Kurucová, Snaživec.
1: Zase akce. Se mi to tady zaseklo.
0: Akce.
3: Kytičky, ptáci. Kytičky, ptáci. Kytičky, ptáci. Kytičky.
4: Dobrý den.
1: Nazdar. Nazdar, deviant.
0: Ale pozor. Jaký deviant? Tím by si se přeci prozradila, mu nemůžeš říkat deviant. A taky, jak ty poznáš, že tohle to je zrovna deviant?
1: Ježiš, koupná, vidím ty kráviny, co tady říkám.
0: No, dobře.
1: Ne,
0: to bylo, Snaživec, to bylo špatně, jinak, jo? Pojďme ještě jednou a víte co, Snaživec?
2: Ano.
0: On takový deviant, on taky je někdy zákeřný, jo? Víte co, napadněte jí rovnou takhle ze zadu, jo?
1: Ze zadu to beru,
0: půjde tady. Toho.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
6: Tak tolik akce s Josefem Dvořákem, Karlem Šípem a Lucí Bílou. Přátelé, vracíme vám do hry Oldřicha Kajzera anebo osádku z vesnice Pidivajzlice. Tak si vyberte. A v těch Pidivajzlicích to není špatné, je tam Jiří Lír, Josef Hlinomas a další hvězdy. Řešili by fotbal na Silvestra 1960, se to odehrálo. Oldřich Kajzer má reportáž jako Kateřina Tuhá. Takže si vyberte v tuto chvíli SMS-kou Humor Mezera A, to je pro pana Kajzera, Humor Mezera B, Pidivajzlice 90 01 04 je číslo pro SMS, telefon 731 800 900. Kam by zamířila v archivu Marie? Mám jenom otázku. Pan Kajzer nebo Pidivajzlice?
7: No já nevím, to jsou obě ty možnosti skvělý, jako Kajzer perfektní a když si říkal ten Hlinomas a Lír, to jsou úžasný jména.
6: No.
7: A Hlinomas třeba, já jsem psala o něm knížku, takže

0: Já znám jeho podivu.
1: Takže má lehkou protekci teď u Marie.
0: No
1: u Marie, ježiš,
0: jako mě, pro mě to bylo úplně zjevení, když jsem se dozvěděla třeba o jeho soukromém životě. To málo kdo ví, jaký on měl úžasný soukromý život.
1: A budeme to rozebírat? Budeme zase...
0: Můžu říct stručně, mě to třeba hrozně překvapilo, protože on působil tak jako nepřitažlivě, že jo, ale ve skutečnosti měl jako dvě partnerky životní, jedna byla manekýna, krasavice, a druhá byla další krasavice, jedna chodila v úterý a ve čtvrtek, jedna chodila v pondělí a v pátek.
1: Víkendy, a chodil ve středu, to si odpočíval.
0: To maloval.
1: Jo, tak.
0: A víkendy chtěl mít volné, takže on to měl takhle, rozvržené a vycházeli všichni v pohodě. A pak, když se ta jedna chtěla vdát, tak jí sehnal manžela a ty se mu pak starali o barák, ona se starala o domácnost, on se staral o zahradu a vždycky, když pondělí a ve čtvrtek přišla manekýnka, tak museli oni jít do kina. No prostě ten jeho osobní život byl fantastický.
1: Tak krása, tak pan Hlinomas v pidi vajzlicích, to je Bčko, Ačko zůstává Oldřich Kaiser a zpívá Lucie Vondráčková.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Přátelé, v tuto chvíli máme dvě radostné informace. Jedna je, kdo vyhraje digitální rádio. Máme tři výherce z tohoto týdne. Jana z Rychnova, Bohumilu z Prahy 9 a Pavlínu z Bydžova. A v tuto chvíli se Marie zaloví v míse, kde jsou tři míčky.
2: Zavře oči,
1: jsou tam čísla 1, 2, 3. A koho nám vylovila? Ukaž mi to. Trojku, takže Pavlína z Nového Bydžova vyhrává. Gratulujeme, digitální rádio míří právě za ní. Tak, šance bude zase v dalším týdnu. No a v tuto chvíli mám pro vás já informaci o tom, kdo to vyhrál u našich posluchačů s dalším výstupem. Bude to téma fotbal. Pidi Vajzlice jsou tu.
3: Tak dál. No. Ať popojedem, soudruzi. Tak koho tam ještě máme?
4: Dusila,
3: to je ten, co má jít před trestní komisí, že jo?
4: Dusila.
3: Já nevím, jednu neděli tady nejsem a už jsou maléry.
5: Jo.
3: No jak se díváš na to ty, Malo, to jako trenér?
5: No, soudružky a soudruzí. Já, Malota, jako trenér, tedy se na to dívám čistě lidsky.
4: Lidsky?
5: Skoro lidsky.
4: Lidsky.
5: Jako člověk. A myslím si, fotbal to přece jenom nejsou žádný prostý, že jo, to není nějaká sestava. Ujede ti noha a kde seš?
4: Já vím, já to nepíšu.
5: Musíme
4: to
5: brát v úvahu.
3: No tak počkej, Josef, počkej. Nech toho kličkování, víš. Výmluvy si necháš do družstva, až budete mluvit o řípě, víš. Ale tady se bude hrát na rovinu. No mám pravdu nebo nemám
5: pravdu? Máš pravdu.
4: Jestli dovolíte, soudružky a soudruzi, já tu mám zápis rozhodčího Hacourka.
5: To vidím,
4: co? Tak by to přečet.
3: Hacourka. Počkej, to je ten, co nám prohrál na podzim ten mistrák.
4: S Lochtínem, ano.
5: No čti,
4: já to jdeš tu rovnou, jo.
5: No, čti, co tam máš, no.
4: Zápas o utkání? Co to je o utkání? Pardon.
5: Zápas neboli utkání, jestli tam není.
4: To právě tady je, to je zápis.
5: Zápis!
4: Pač, zápis o utkání?
5: No.
4: Jiskry zadní Těhlovice?
3: No.
4: Se Slavojem uměteli?
3: Slavojem!
4: Pardon. Soudru předsedo, podle nových pravidel českého pravopisu je dovolen tvar oj i voj.
3: Tak nezdržuj, Pavlásku, nejsi ve třídě, ale v komisi, víš?
4: Ale oj i voj!
3: Ale tak bych prosil Slavojem!
4: Ale oj i voj!
5: Vždyť je to jedno.
4: Vždyť je to jedno. Oj,
3: to jedno.
4: Prosím, já tady čtu, jak je libo.
5: Čti.
4: V 75. minutě... Co to čtu?
5: Ten minuta není, to je ta.
4: To minuta.
5: No.
4: V 75. minuta...
3: Co?
4: Napadl závodníka Slavoje Pěnkavu.
3: Slavoje jsem říkal.
4: Ano, já rozuměl. Říkal jste správně Slavoje.
3: No tak.
4: To jste říkal správně, ovšem může být oj i voj.
5: Ejte to jedno. No.
4: Tedy napadl závodníka Slavoje Pěnkavu. Závodník Jiskry. Dusil, přičemž ho škrtil.
5: Tak moment, tomu nějak nerozumím. Dusil ho nebo škrtil?
4: Škrtil ho, dusil.
3: Co to motáš, dusil nebo škrtil, ne?
5: Počkej, jak ho škrtil, tak ho asi dusil. Čti.
4: Tak nevím, kde jsem byl.
3: Čtina.
4: Tak od začátku, já nevím, kde
5: jsem byl. Od začátku.
4: Tak v 75. minutě...
5: Teď ti do toho nebudeme skákat. No.
4: Abych nezdržoval, jo?
5: A čti.
4: V 75.
5: Minutěm,
4: ano.
5: No.
4: Napadl závozníka. Nejednou závozníka. Závodníka tady, správně.
5: Jo, oni jim říkají závodníci taky někde.
4: Jo, fotbalistům někde říkají závodníci.
5: To může být.
4: Oni hodně, no jo.
5: No.
3: Čti.
4: No. Co?
3: Čti.
5: Čti.
4: Po začátku?
5: Ne. Čti tam, kde jsi byl.
1: už víme, jak se komentuje fotbal, jak se to všechno dělá a my můžeme do finále. Marie Formáčková i Pavel Kučeravá mávají, přejeme hezký víkend.
6: Krásný víkend všem.
1: Hezké léto a dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Šumpark vyhlásí veřejnou zakázku na stavbu 90 obecních bytů v areálu Hedvy. V Olomouckém kraji pokračuje přeměna dětských domovů. Zdravotníkům by v příštím roce měly platy stoupnout o 2 až 3%. Dnes se čekáme polojasno až oblačno a maximálně 21 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Šumperští zastupitelé dnes projednají návrh na veřejnou soutěž ohledně výstavby městských bytů. Vzniknout by měly v areálu bývalé textilní továrny Hedva. Podle místostarosty Karla Hoška z hnutí Šumperáci investice si vyžádá 690 milionů korun. Zahrnuje stavbu 90 bytů, garážových stání pro rezidenty a veřejného parkoviště se 120 místy. Město už má stavební povolení i projekt a do podzimu chce vybrat stavební firmu. Dětské domovy po celém Česku se z velkých ústavních zařízení mění na komunitní bydlení. Podle údajů ministerstva školství kraje, které domovy zřizují, nakoupily v uplynulých letech díky dotacím téměř 70 domů a bytů. Přestěhovali do nich bezmála 400 dětí.
3: Nejsou v jedné velké skupině ústavního zařízení, kde dříve ještě třeba v našich podmínkách bylo na jedné budově 24 dětí.
4: Říká Luděk Doležel, ředitel dětského domova v Přerově. Ten prošel zatím částečně přeměnou. Děti se přestěhovaly do jednoho domu a 4 bytů. Dnes bydlí ve skupině po 6.
3: Největší výhody jsou v tom, že děti žijí v klasickém, přirozeném, dá se říct, rodinném prostředí. Děti se osamostatňují, spolupodílí se na celodenním chodu.
4: Celkem je v Česku 137 dětských domovů. Aktuálně v nich žije přes 4300 dětí. Z Přerova Barbora Taševská, Český rozhlas.
2: Platy zdravotníků by v příštím roce měly zrůst o 2 až 3 %. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO v pořadu Poledne s Moravcem totiž řekl, že růst mest chce držet v mezích úhradové vyhlášky, která stanovuje rozdělení peněz zdravotnickým zařízením na příští rok. Konkrétní čísla před jednáním s odbory ale zatím neuvedl.
5: Platy budou moci růst pouze tak, aby si to mohly ty segmenty dovolit. To znamená, budou moci růst v rámci těch nárůstů úhrad. Tak to prostě je, protože znovu říkám, já určitě nepřipustím, aby úhradová vyhláška byla deficitní. A ona už ani být nemůže, protože velmi brzy projde zákon o rozpočtové odpovědnosti.
2: Turisté na severní trase Stezky Českem můžou legálně přespat na nocovištích Beskydech. Místa upravená pro stanování najdou u chaty Skalka nedaleko mostu u Jablunkova, na Lysé hoře a na Postevnách. Podle Jiřího Lehkého z HKO Beskydy ochranáři jednají s majiteli pozemku o dalších nocovištích. Sport. Čeští fotbalisté se v Texasu chystají na druhé utkání ve skupině. Ve čtvrtek budou hrát v Atlantě s Jihoafrickou republikou. V úvodním zápase proti Jihokorejcům měl útočník Patrick Schick jen 11 doteků s míčem. Důvody hledá asistent trenéra Koubka Jan Resek.
6: Já si myslím, že Páťa nedělá nic jinak. Nedostáváme ho do těch pozic momentálně, v kterých on je silný, co jsme viděli s Guatemalou, měl tam dva momenty a vstřelil branku. Takže musíme ho dostávat do těch pozic, kterých on umí dávat ty góly a hrát víc odvážně. On prostě potřebuje větší podporu a my z toho taky nejsme úplně jako nadšený, že ta ofenzivní část se nám úplně nedaří. Počasí.
2: Dnes se čekáme polojasno až oblačno, ojediněle přehánky. Teploty 17 až 21 stupňů, v Jeseníkách kolem 13. Povane mírný západní až severozápadní vítr, který večer zaslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Dálnice D1 u Bělotína směr Ostrava je zúžena na dva jízdní pruhy kvůli pracím na silnici. Omezení potrvá do 6. července.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Do nového dne se probouzíte s Vítkem Šoukalem a Českým rozhlasem Olomouc. Je pondělí 15. června a svátek má být. Jaké máte počasí, co vás dnes se čeká, posílejte vaše vzkazy na SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Těším se na ně, za chvíli zazpomínáme na léta minulá v kalendáriu a hrajeme písničky, které nestárnou. Nachystána je už skupina Rangers. Dobré ráno.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 5 minut bude 17:15. Snídáte-li, přeji dobrou chuť. Na řadu v našem vysílání přichází právě teď kalendárium. Pojďme zazpomínat na léta minulá.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pondělí 15. června. Svátek má vít. To je jméno latinského původu, znamená živoucí, veselý. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. 15. června byli korunováni dva čeští králové. V roce 1363 dvouletý Václav IV. A ten úplně první český král Vratislav II. Přesně před 940 lety v roce 1086. Královský titul obdržel za své služby císaři svaté říše římské Jindřichovi IV. A na Pražském hradě ho korunoval trevírský arcibiskup Egilbert. Československá mykologická společnost byla založena před 105 lety v roce 1921. Kdo by neznal jméno Smotlacha? Díky němu i ostatním členům se houbaření u nás stalo národním sportem. Na ruzyňském letišti poprvé přistál proudový dopravní letoun před 70 lety v roce 1956. Za velké slávy dosedl na přistávací runway sovětský Tupolev TU-104 Aeroflotu. Návrh na zavedení přímé volby prezidenta u nás schválila česká vláda přesně před 15 lety v roce 2011.
3: Jak vás mohli vzít policii? Vždyť máte 11 prstů.
2: Reformu policie podepsal tehdejší ministr vnitra Milan Chovanec ČSSD před 10 lety.
3: 11.
2: Útvar pro odhalování organizovaného zločinu a protikorupční policie se sloučili do Národní centrály proti organizovanému zločinu. Kulatou 80 by dneska oslavil slavný řecký zpěvák Demis Roussos. A já přeju hezké pondělí a úspěšný nový týden.
4: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je tady 15. červnové ráno, pondělí, svátek má Vít a je minuta po čtvrt na šest.
1: Počasí.
0: Pranostika říká déšť na Víta, špatná budou žita, no dnes sluníčko, ojediněle přehánky, teplota do 21 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? To píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Olomouce 12,5 stupně hlásí Bára, která je v práci a snídá. Hanušovice 9 stupňů, vypadá to, že bude svítit sluníčko, to už je vzkaz od Martiny Štarnov, 12 stupňů Celsia, píše Ivana, vstává a těší se na nový den.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Eponymní debutové album skupiny Suede bylo v roce 1993 doslova zjevením na britské kytarové scéně. Šlo o nejrychleji prodávanou prvotinu posledních 10 let a mluvilo se o nástupcích The Smiths. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s debutem skupiny.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 9 minut bude 17:30. Dobré ráno. V Žulové na Jesenicku začne v létě fungovat nová ambulantní odlehčovací služba. Pomáhat bude rodinám pečujícím o seniory. Provozovat ji budou pracovníci Charity Jeseník. Zájemce o novou službu už mají.
1: Děláme různé zednické práce, různé omítky, teď se tady dělají obklady, dlažby se budou dělat.
2: Popisuje probíhající práce dělník Antonín. Nová odlehčovací služba se bude nacházet v centru města. Pokračuje ředitelka Charity Jeseník Helena Paškejová.
3: Jsou to prostory bývalé drogerie, při vstupu je místnost, kde budou probíhat aktivity, poté je na levé straně kuchyňský kout, kde bude možnost si uvařit čaj, kafe, nebo bude se zde vydávat také jídlo. Součástí těchto prostor je ještě také místo, kde budou klienti moci odpočívat.
2: Ambulantní odlehčovací služba umožní seniorům docházet do zařízení a trávit tam část dne. Doplní i terénní forma s návštěvami sociálních pracovníků přímo v domácnostech. Podle vedoucí úseku sociálních služeb Jany Kotkové je o tyto formy péče v regionu zájem.
4: Evidujeme velkou poptávku, právě proto jsme se rozhodli tuto službu rozšířit. Dělali jsme i dotazníkové šetření a z toho vyplynulo zhruba asi 80% pečujících osob vyjádřilo potřebu po odlehčovacích službách.
2: Zároveň půjde o první takovéto služby v regionu, doplňuje Kotková.
4: My provozujeme nyní jenom pobytovou odlehčovací službu, a to ve Vidnavě, kde máme dvě lůžka. Nyní chceme rozšířit právě o ambulantní a terénní formu.
2: Denní kapacita ambulantní odlehčovací služby bude 10 osob.
4: Zájemce už máme, už nás kontaktovali, zatím je to tak do 5 osob,
2: říká Kotková. Nová služba by měla pomoct také pečujícím.
4: Chceme vlastně, aby pečující osoba měla čas na svůj osobní a pracovní život, aby ho dokázala taky lépe sladit. Aby se zlepšila i psychická pohoda pečujících osob, máme proto nachystané i další aktivity, jako své pomocné skupiny, supervize, vzdělávání. A vzděláváním chceme posílit i kompetence těchto lidí, kteří se starají o své blízké.
2: Vysvětluje Kotková. Provoz této služby vyjde ročně na více než 4 miliony korun.
3: Získali jsme dotaci z operačního programu Zaměstnanost právě na rozvoj odlehčovacích služeb a vlastně tato dotace by měla pokrývat náklady spojené s provozem až do září 2028.
2: Uzavírá ředitelka Charity Helena Paškejová. Služby začnou fungovat od července. Ze Žulové Sabina Millerová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Gabriela Adámková.
2: Je půl šesté.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Kuničov se nechal vypracovat studii protipovodňových opatření města a jeho místních částí. Jako bariéry proti záplavám by mohly mimo jiné fungovat první dvě části silničního obchvatu města, vyvýšené nad okolní terén. Práce jsou podle radnice rozděleny do několika etap, vyžádají si až 500 000 000 korun. Více jak 100 let staré stromy ze Zámeckého parku v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku projdou speciálním ošetřením. Odborníci při nich využijí mikroinjektáže, moderní technologii, která pomáhá chránit dřeviny před škůdci a chorobami. Podle správce zámku v první fázi bude ošetřeno 5 stromů. Vhození omamné látky do pití by mohlo být trestné. Návrh koaličních poslanců dnes projedná vláda. Za takzvaný drink spiking by nově hrozil minimálně rok za mřížemi. Podle průzkumu organizace Beat Sexim se s takovým jednáním setkala třetina mladých. Oběťmi byly v naprosté většině ženy. Spojené státy a Irán se dohodly na mírových podmínkách. Potvrdili to zástupci obou zemí. Washington i Teherán souhlasili s okamžitým a trvalým zastavením bojů na všech frontách, včetně Libanonu. Dohodu by měly obě strany podepsat v pátek ve Švýcarsku. Za sportu Tereza Kneblová vyhrála kajak cross na světovém poháru v Německu. Suverénním triumfem ve finálové jízdě navázala na stříbro z časovky. Počasí dnes čekáme polojasno až oblačno, ojítněle přeháníky. Teploty 17 až 21 stupňů, v Jeseníkách kolem 13. Povane mírný západní až severozápadní vítr, který večer zeslábne.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: V hranicích je uzavřena ulice Tyršova kvůli pracím na inženýrských sítích. Omezení potrvá do 3. července.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli připomenu pranostiky pro dnešní den. 2 minuty po 5:30 přeje dobré ráno Vítek Šoukal ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl šesté. Dobré ráno a dobrou chuť, snídáte-li právě teď, je 15. červnové ráno a dnes mám svátek. Svátek má totiž Vít. Co říkají na dnešní den pranostiky? Tak na svatého Víta na jedné straně se tmí a na druhé svítá. Na svatého Víta hlava ještě nedoléhá, upatý již svítá, anebo na svatého Víta o půlnoci svítá. Mám také něco k létu, na svatého Víta konec veselého léta, nicméně jestliže Víta českého dědice znáš, na ten svátek nejdelší den máš. Pranostiky také říkají, že svatý Vít bere ptákům píšťalky, že svatý Vít mění čas, anebo svatý Vít mění čas a často deštěm poctí nás. Zemědělci pozor, déšť o svatém Vítu škodí ječmeni i žitu. Prší-li na svatého Víta, bývá špatná sklizeň žita. Svatý Vít, když je deštěm kropí, na ječmeni škodu tropí. Po svatém Vítu se dny krátí a krávy mléko tratí. Zahrádkáři sázili se na Víta zelí, pak bělí. Kam se vítr o svatém Vítu stáčí, tam se také listy otáčí a svatý Vít dává trávě pít. No a také víme, jak je to se senem. Kdo začíná sekat na svatého Víta, nedostane domů seno suché. Svatý Vít káže síst, kdo seče za deště, za sucha sklízí. A ještě jedna pranostika, svatý Vít přináší sebou deště. Tak přeji, ať nám výjdou jen ty nejpranostiky.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Do 15. červnového rána je tady pondělí a svátek má Vít.
1: Počasí.
0: Pranostika říká pohoda na svatého Víta, cto dobrota nažita. Dnes sluníčko, ojediněle přeháňky a teplota do 21 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji, Šternberg 11 stupňů, hlásí Marek, který dnes bude stavět králikárnu, tak ať to dobře dopadne. Hranice slunečno 10,5 stupně, má na teploměru Karel a Přerov. 11,5 stupně, vypadá to na prosluněný den, píše Jitka.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Patří mezi 7 největších divů České republiky. 20. června tomu bude 30 let, co byla uvedena do provozu. Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně. Snad každý její šroubek zná současný vedoucí provozu Ludvík Štrobl, jeden z prvních dvou tamních zaměstnaných elektrikářů. Na návštěvu do elektrárny vybudované v masivu Hory Mravenečník spolu s ním vás zve Dita Vojnarová. V pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
3: Které utajené hudební klenoty se po více než 70 letech dočkali svého vůbec prvního vydání a jak zní nejčerstvější nahrávky, ve kterých ožívá odkaz legendárních sběratelů i čistá radost dětských zpěváků. Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás tentokrát pozve na další objevitelskou cestu napříč folklorními regiony. Tématem totiž budou novinky k folklornímu poslechu v úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 6:45. Dobré ráno. Od června pro vás nově vysíláme každé pondělí po 13. hodině pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jeho dnešním hostem bude horolezec Radek Jaroš. Tady je malá ochutnávka.
1: V roce 2012 během výstupu na Annapurnu utrpěl těžké omrzliny na většině prstů u nohou. I přes rychlou zdravotní pomoc jste přišel o 11 článků prstů. Spoustu lidí by to asi odradilo, ale vy jste se za 2 roky vrátil na tu K2 a dokončil ji. Jak se leze na K2, prosím vás, bez prstů? Můžete mi to nějak popsat?
2: Zrovna tu K2 jednoduše, protože furt tam byla ta fyzička, furt tam byla ta vůle a ty horolezecké boty jsou tak tvrdý, takže vlastně ten handicap tam není vůbec, když to řeknu, cejtit.
0: Pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude tentokrát horolezec Radek Jaroš.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 6 hodin. Vedení Zlatých hor nechá opravit Mysliveckou ulici. Podrobnosti ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 6:45. Dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď. Na olomouckém Orelském stadionu před 100 lety fungoval dětský útulek, který pomáhal zaměstnaným rodičům. Na jeho činnost se zaměříme s Ditou Vojnarovou, která listovala novinami z poloviny června 1926.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Matky, které musely ráno odejít do práce, přivedly na stadion své děti, kde je do péče převzaly sestry z křesťansko-sociálního spolku žen a večer si je mámy opět vyzvedly. Děti si po celý den hrály v písku na trávníku pod pečlivým dohledem, měly upravené prostory k odpočinku a spánku a v útulku se také stravovaly. V novinách se psalo: přijdete-li do útulku, tu vás slušně přivítají děti nějakou básničkou a jsou vždy ochotny vám ukázati, čemu je sestřička již naučila. Děti v útulku jsou povětšinou z těch nejpotřebnějších. O jeho financování se staral spolek a spousta příznivkyň, které ho denně navštěvovali nejen, aby dohlédli na jeho chod, ale také proto, aby pomohli. Co ovšem chybělo, byly hračky. Proto novináři ke svému článku přidali výzvu, aby je Olomoučané dětem darovali a případně, aby přidali i nějaké potravinové dary na přilepšení.

0: Hrajme písničky, které nestárnou. Tohle byla skupina Olympic a song Dávno, už za chvíli Na ostří nože a Eva Farná. Do pondělního dne se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc, minuta po čtvrt na sedm a svátek má dnes Vít.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, prší-li na svatého Víta, jest úrodný rok, ale žádný ječmen. No dnes sluníčko, ojedinělé přehánky a teplota do 21 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to nám posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. V Mohlanici máme dnes po ránu 10 stupňů, mírně oblačno a zatím klidno, zdraví Naďa. Štíty, poloje jasno, 8 až 11 stupňů, vítr od 7 do 25 km za hodinu, hory 55 km za hodinu, píše Břeťa. Prostějov 12 stupňů Celsia, jasno, píše Věra, která se chystá do obchodu a přeje vše nejlepší k svátku. Děkuji.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Máte ve svém domě netopíry a nevadí vám soužití s nimi? Realizovali jste opravu domu tak, aby v něm zůstal netopíří úkryt zachován, anebo jste úkryt pro ně na domě vytvořili? Pak vítejte v klubu přátel netopírů. Proč je ochrana těchto ohrožených živočichů tak důležitá? Jak opravovat domy, aby v nich člověk a netopír vedle sebe mohli klidně a prospěšně žít? Poradí zoolog Evžen Tošenovský v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc v úterý v 10 dopoledne.
3: Dvoustý koncert série Živě Českého rozhlasu Olomouc bude v rámci Moravského divadelního léta a bude velký. Ve středu 17. června od 17 hodin zahrají v letním kině Alibaba, Malina Brothers a jako Zlatý hřeb Robert Křesťan a Druhá tráva. Bude se křtít deska a oslavíme nedožité 70. Sandyho Noska. Vstupenky za 200 korun kupujte na pokladně divadla na Horním náměstí nebo na stránkách www.moravskedivadlo.cz. Co zbyde, bude v letňáku. Přijďte za 200 na dvoustý koncert 17. od 17.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 8 minut bude 6:30. Dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li a jste-li na cestách, dobře dojeďte. Máte rádi historii? Mám pro vás tip. Už o 9:45 nás čeká seriál Panská sídla střední Moravy. V tomto pondělním čase pravidelně s profesorem Davidem Papajíkem pátráme po starých středověkých šlechtických sídlech. Kdybyste pořad Panská sídla střední Moravy o 9:45 nestihli, tak si tento pořad můžete poslechnout i v našem audioarchivu v celodenních záznamech vysílání na stránkách olomouc.rozhlas.cz a v podcastových aplikacích.
1: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Gabriela Adámková.
2: Je půl sedmé.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Šumperští zastupitelé dnes projednají návrh na veřejnou soutěž ohledně výstavby městských bytů. Vzniknout by měly v areálu bývalé textilní továrny Hedva. Podle radnice investice si vyžádá 690 milionů korun. Zahrnuje stavbu 90 bytů, garážových stání a veřejného parkoviště se 120 místy. V Hanušovicích na Šumpersku zemřel při odstraňování spadlého stromu na trati drážní hasič. Na síti X to oznámil ředitel správy železnic Tomáš Tóth. Kvůli silnému větru museli hasiči o víkendu zasahovat častěji než obvykle. Nejvíc museli výjíždět na Olomoucku. Platy zdravotníků by v příštím roce měly vzrůst o 2 až 3%. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z hnutí ANO v pořadu Poledne s Moravcem totiž řekl, že růst mest chce držet v mezích úhradové vyhlášky, která stanovuje rozdělení peněz zdravotnickým zařízením na příští rok. Při ruských útocích na Charkov zemřelo nejméně 5 záchranářů, dalších 5 jich je zraněných. Rusové mířili také na Kyjev, tam zatím hlásí úřady 10 zraněných. Bez elektřiny je v hlavním ukrajinském městě přibližně 140 tisíc domácností. Za sportou čeští volejbalisté poprvé v letošním ročníku Evropské ligy prohráli. Po 3 výhrách padli v hlavě s Dánskem 2-3 na sety. Počasí dne se čekáme polojasno až oblačno, ojídněle přeháníky. Teploty 17 až 21 stupňů, v Jeseníkách kolem 13, povane mírný západní až severozápadní vítr, který večer zeslábne.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: V Hranicích je uzavřena třída 1. máje kvůli stavbě mostu, omezení potrvá do poloviny prosince.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli probereme letní rekonstrukce silnic v našem kraji. Dobré ráno přeje 2 minuty po půl sedmé ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Vítek Šoukal. Ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 8 minut po půl sedmé, dobré ráno. I letos v létě řidiči musí v Olomouckém kraji počítat s řadou uzavírek. Důvodem jsou opravy cest, některé už začaly, například v Drahanovicích na Olomoucku dělníci opravují část vytížené spojnice Olomouce a oblíbeného turistického cíle v Čechách pod Kosířem.
1: Podle už i vlastně vzhledu, jako ta komunikace je, dá se říct, v havarijním stavu.
2: Popisuje nezávislý starosta Drahanovic Tomáš Krenr.
1: Ta silnice vede vlastně středem Drahanovic, je páteřní, takže skutečně veškerá omezení této krajské komunikace se dotýkají vlastně širokého, dalekého okolí.
2: Silnici přitom kromě místních využívají i turisté mířící do zámku v Čechách pod Kosířem.
1: Je to vlastně ten poslední úsek, který ještě chybí, aby vlastně ta cesta z Olomouce do Čech pod Kosířem byla v perfektním stavu.
2: Silničáři tady budou pracovat několik měsíců, říká Jindřiška Ochmanová z krajské správy silnic.
3: Jedná se o stavební úpravy zhruba v dálce 1 kilometru v hodnotě 14 milionů a tato akce bude probíhat až do října.
2: Podobné omezení kvůli rekonstrukci silnice ještě stále čeká i na turisty mířící na hrad Helvštín na Přerovsku. Dělníci teď v Týně nad Bečvou finišují s opravami. Jakmile ale uzavírku v centru obce zruší, začnou pracovat jen o kousek vedle.
3: Následně bude plynule navazovat úplná uzavírka stavební úprav silnice druhé třídy mezi Týnem nad Bečvou a Lhotou.
2: Tam práce potrvají až do listopadu. Krajští silničáři mají přes léto naplánovanou asi 20 větších oprav. Mezi nimi třeba pokračující rekonstrukci silnice mezi Stínavou a Malým Hradiskem na Prostějovsku nebo u Trnávky nedaleko Lipníku nad Bečvou. A do oprav se pustí také ředitelství silnic a dálnic, pokračuje mluvčí Jan Rýdl.
4: Letní dopravu v Olomouckém kraji výrazně ovlivní oprava silnice číslo 11 v úseku mezi Olšany a Vyšehoří. Do srpna je zde proto třeba počítat s kyvadlovým provozem. Kromě zahájené opravy na severu připravujeme další rekonstrukce v jižní části Olomouckého kraje.
2: Tam plánují silničáři třeba opravu silnice 1/46 mezi Týnečkem a Bělkovicemi na Olomoucku.
4: Dopravní opatření je nyní v řešení, ale minimálně kyvadlový provoz řízený regulovčíky můžeme očekávat, což trasu z Olomouce na Šternberg výrazně zpomalí. Definitivní termín a úpravu provozu upřesníme těsně před zahájením prací po podpisu potřebných smluv.
2: Ředitelství silnic a dálnic připravuje i několik dalších oprav a je tedy možné, že se během letních prázdnin frézy objeví také u Grigova na Olomoucku nebo Lověšic na Přerovsku. Barbora Taševská, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Přejeme dobré ráno. Je tady pondělí. Za dvě minuty bude 6:45.
1: Počasí.
0: Zdravím do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě. Na telefonu Marie Glofáková. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jak vidíte dnešní počasí? Jak bude?
2: Dnes očekáváme, že bude oblačno nebo polojasno. Výjimečně se může objevit slaboučka a přeháňka. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 17 až 21 stupni Celsia, na horách mezi 11 až 15 stupni Celsia a vítr bude foukat většinou mírný, západní až severozápadní, mezi 3 až 7 metry za sekundu, s tím, že večer bude slábnout.
0: A jak bude v noci a zítra během dne?
2: V noci očekáváme minimum oblačnosti, nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 11 až 8 stupni Celsia, při slabém větru kolem 6 stupňů Celsia a vítr bude foukat slabý, většinou mezi 1 až 4 metry za sekundu od jeho západu až západu. Zítra očekáváme ráno a dopoledne slunečno, později odpoledne bude oblačnosti od západu přibývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 21 až 25 stupni Celsia, na horách mezi 14 až 18 stupni Celsia a vítr bude foukat většinou mírný, jeho západní až západní mezi 2 až 6 metry za sekundu.
0: Děkuji za informace, přeji krásné ráno, příjemný den a naslyšenou.
2: Hezký den a naslyšenou.
0: Na telefonu byla Marie Glofáková z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Patří mezi 7 největších divů České republiky. 20. června tomu bude 30 let, co byla uvedena do provozu. Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně. Snad každý její šroubek zná současný vedoucí provozu Ludvík Štrobl, jeden z prvních dvou tamních zaměstnaných elektrikářů. Na návštěvu do elektrárny vybudované v masivu Hory Mravenečník spolu s ním vás zve Dita Vojnarová. V pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
1: Víte, co posloucháte? Je mnoho rádií, ale jenom jeden rozhlas.
4: Až vás budou příště oslovovat v anketách, tak prosím, musíte říct, poslouchám Český rozhlas Olomouc, ne Rádio Olomouc, protože oni nám to, když řeknete rádio, nepřipíšou.
5: To si musím napsat, abych to nezapomněl.
1: Pomozte nám chránit naši značku. Jsme Český rozhlas Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 7 hodin. Dobré ráno, je tady pravidelná ranní rozcvička a Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Ke cvičení potřebujeme židli. Zpřímený postoj, hlava v prodloužení s trupem, chodidla na šířku ramen. Ruce před hrudníkem drží židli. Lokty mírně pokrčené. S nádechem vykročíme pravou nohou vzad do výpadu. Ruce stále před hrudí. Opakujeme levou nohou. Celý cvik provádíme 20krát. Hezký den s pohybem!
2: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 7 hodin. Dělníci opravili sídlo technických služeb Litovle. Podrobnosti o tom ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Dechová hudba Bludověnka vás zve 27. června do Bludova u Šumperka na tradiční přehlídku dechových hudeb. Zahrají slovácká kapela Boršičanka Antonína Koníčka, Straňanka a domácí Bludověnka. Programem vás provede Karel Hegner a připraveno je bohaté občerstvení, včetně zvěřinových specialit. 27. června od 13 hodin ve sportovním areálu Hasičské zbrojnice v Bludově. Více na www.bludovienka.cz, na Facebooku a v infocentrech v Šumperku, Zábřehu, Rapotíně a Velkých Losinách. Mediálním partnerem je Český rozhlas Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Sedm hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Do areálu technických služeb v Litovli se vrátí záchranná služba. O zvýhodněný úvěr můžou ode dneška žádat rodinné firmy. Školní inspekce prověřovala základní školu v Bašce na Frýdecko-Místecku. Dnešní počasí má být polojasné až oblačné s teplotami do 21 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Nové zázemí mají zaměstnanci technických služeb města Litovele. Dělníci jim opravili budovu firmy v Cholinské ulici. Modernizace stavby ze 60. let minulého století vyšla na bezmála 24 milionů korun. Do areálu technických služeb se také od července vrátí základna zdravotnické záchranné služby, která se během oprav přesunula do Uničova. Pokračuje ředitel technických služeb v Litovli Jaroslav Erlec.
4: Zlepšovali jsme zázemí hlavně pro zaměstnance technických služeb, to znamená šatny, které byly nevyhovující, hlavně sprchy, umývárky, záchody, které už byly ve velmi špatném technickém stavu.
3: O zvýhodněný úvěr můžou ode dneška žádat rodinné firmy. Půjčku ve výši až 120 milionů korun získají na modernizaci technologií, softwaru nebo budov. Jde o součást programu Expanze, který Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo v únoru. Polovinu investice firmám pokryje bezúročná půjčka od Národní rozvojové banky. Celkem na podporu malých podniků půjde 5 miliard a 100 milionů korun. Pokračuje mluvčí banky Petra Vodstrčilová.
5: Pokud klient dodá veškerou požadovanou dokumentaci o projektu rovnou se žádostí, tak například typově úvěr na pořízení stroje nebo jednoduché výrobní technologie může být ze strany Národní rozvojové banky schválený do měsíce. Složitější investice, jako jsou stavby, jsou samozřejmě časově náročnější.
3: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO vyjádřil soustrast rodinám obětí lodní nehody v Chorvatsku. Na sociální síti X napsal, že mu chorvatský premiér slíbil důsledné vyšetření neštěstí. Při nedělní srážce katamaránu s plachetnicí nedaleko města Split zemřeli tři Češi, jeden další se pohřešuje. Českému rozhlasu to řekl vedoucí konzulárního oddělení v Záhřebu Štěpán Šantrůček. Další čtyři Češi se zranili. Co nehodu způsobilo, zatím není jasné. Česká školní inspekce žádá rychlou nápravu v základní škole v Bašce na Frýdecko-Místecku. Kontrolu tady zahájila poté, co si část rodičů stěžovala na nevhodné chování ředitelky Dagmar Tobolové. Inspektoři potvrdili, že špatná atmosféra ve škole negativně ovlivňuje kvalitu vzdělávání. Nápravná opatření by základní škola v Bašce měla přijmout do 20. června, říká mluvčí České školní inspekce Anna Brzy Bohatá.
6: V základní škole Baška přetrvává nepříznivá vztahová situace mezi částí pedagogického sboru a vedením školy, což se promítá do klimatu. Mezi doporučeními je zejména úprava systému řízení tak, aby se ve škole vytvořilo příznivé prostředí pro stabilizovaný pedagogický sbor, podpora otevřené komunikace a sjednocení postupů při řízení rizikových situací.
1: Sport.
3: Fotbalisté Švédska v prvním utkání ve skupině F porazili na mistrovství světa Tunisko 4-1 a vedou tabulku. Nizozemsko totiž remizovalo s Japonskem 2-2. Německo ve skupině F přestřílelo Curaçao 7-1 a pobřeží slonoviny zdolalo Ekvádor 1-0.
1: Počasí.
3: Dnes se čekáme polojasno až oblačno, ojídněle přehánky. Teploty 17 až 21 stupňů, v Jeseníkách kolem 13. Povane mírný západní až severozápadní vítr, který večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na Jesenicku je částečně uzavřena silnice 60 v obci Vápená. Stavební práce tu potrvají do konce září.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Možná právě teď v práci či doma vzpomínáte na víkendové zážitky. Někteří už plánují, kam vyrazí o dalším víkendu. No já vzpomínám na příjemný víkend, který jsem strávil opravou stropů. Byste nevěřili, co z takového stropu na vás vše může spadnout, včetně pavouků. To na Krnovsku se vrátil záhadný motýl, Bělásek ovocný. Více o něm uslyšíte do 16:15. A hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Leona Machálková. Dobré ráno.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, za 4 minuty bude 7:45. Dobré ráno, užíváme si červen. Nezapomeňte, že ještě stále můžeme ovlivnit úrodu ovocných stromků. Podle rad odborníků můžeme prokypřit půdu kolem nich a přihnojit tekutými hnojivy. Zahradníci doporučují dát kolem stromů i mulčovanou trávu z trávníků, udrží vlhkost a plody, tak budou lépe zrát. Tak držím palce, ať máme bohatou úrodu, a chystáte-li se dnes něco dělat na zahrádce či zahradě, opatrně, jak jsem zjistil, úraz číhá na každém kroku.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je tady 15. červnové ráno, pondělí, svátek má Vít a je 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, déště na Víta, špatná budou žita, no dnes sluníčko, ojediněle přeháňky, teplota do 21 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji, Honza z Písečné, ráno vypadá slibně, teplota příjemná, 14 stupňů, je oblačno, vítr pofukuje do 4 metrů za vteřinu, vlhkost vzduchu 74%. Vypadá to, že přijde nějaká malá dešťová přeháňka. V Javorníku máme zataženo, fouká vítr, polojasno, 13 stupňů Celsia, napsal František. Zapřání k svátku, děkuji Lídě a také Nadě z Mohelnice. V Olomouci 12 stupňů, chystám se dnes na zahrádku a budu sbírat jahody, to píše Jana. Děkuji za vzkaz a děkuji za přání k svátku.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Lidé, kteří se aktivně zajímají o problematiku první pomoci, dokáží v kritické situaci zareagovat výrazně lépe. Pojďme to tedy společně probrat. Připravit se, nepanikařit, nestrácet čas a i po probuzení z hlubokého spánku znát číslo 155. Jsou před námi prázdniny, doba hravá, uvolněná a svádějící k dobrodružství. Proto budeme o zásadách první pomoci mluvit s Lucií Mikiskovou ze zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje. Ve čtvrtek po 10. hodině v Apatice Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, za 9 minut bude 7:30, dobré ráno. Ochránci přírody nedaleko Krnova objevili běláska ovocného. Tento motýl nebyl v oblasti zaznamenán desítky let. Daří se mu v pastevním areálu v Chomíži a taky na Kabátově kopci. Nikdo ale neví, proč a jak se vrátil. V minulosti byl v Česku rozšířený, ale na konci 90. let téměř zmizel.
1: S ochránci přírody jsme vyrazili na krnovský Kabátův kopec a netrvalo dlouho a první exemplář běláska ovocného máme před sebou.
2: Ten bělásek je poměrně zajímavý motýl, je poměrně velký, takže ho můžete snadno spatřit.
1: Upozornil mě na to člen spolku Slezské odrůdy a student biologie Štěpán Hlaváč.
2: Dá se zaměnit lehce s bělokřídlacem ručním, který se tady taky pohybuje, akorát ten bělásek má výraznější žilky na těch křídlech, tmavší.
1: Objevil jste ho vlastně vy, byl jste překvapený, že ho tady vidíte v této lokalitě?
2: Určitě jsem byl překvapený. Máme i biologické průzkumy těch lokalit a nebyl dosud zaznamenán, ani když děláme jako pravidelné obchůzky. Nikdy jsme ho tady neviděli, takže když to není žádný vzácný nebo ohrožený druh, máme opravdu radost.
1: O Kabátův kopec se stará spolek Slezské odrůdy. Je tady s námi i jeho předseda Lukáš Matela.
3: Udržujeme to cenné bezlesí, takový biotop, který už v krajině není. Je tady pestré společenstvo původních druhů rostlin, na to jsou navázané původní druhy živočichů, včetně hmyzu, a nejlépe je to vidět na motýlech, kterých je tu nadprůměrné množství.
1: Takže když někde objevit druh motýla, tak pravděpodobně tady.
3: Tady by to mohlo být to pravé místo.
1: Entomolog Josef Kašák z Mendelovy univerzity v Brně si tím ale není zase tak jistý. Důvody výskytu běláska ovocného jsou totiž nejasné.
4: Pro odborníky je do značné míry záhadný v tom, že jeho populace mají fluktuace, kdy se střídají období, kdy je velmi početný, až dokonce dochází k přemnožení, a období, kdy na velkých územích mizí.
1: A vědci zatím netuší proč.
4: Příčiny nejsou uspokojivě známy. Jedna z možných příčin se jeví intenzifikace krajiny používání insekticidů. Nicméně spíše se jedná o nějaké spekulace nebo domněnky a proto je ten motýl záhadný.
1: V některých oblastech je ale bělásek ovocný dokonce považovaný za škůdce, protože jeho larvy parazitují na ovocných stromech. Adam Tomáš, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Skalý, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
1: To ono je to pravda.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Krátké zprávy pro nás má Gabriela Adámková.
5: Je půl osmé.
3: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
5: Soud ve čtvrtek otevře případ Jiřího Kudličky. Před třemi lety ve Zbrojovce ve Štembarku rozmístil kartony s otrávenými nápoji. Limonádu vypili dva zaměstnanci podniku. Jeden z nich na otravu zemřel. Kudlička jedovaté nápoje umístil i na dalších místech v okolí Olomouce. Hrozí mu výjimečný trest. Vláda dnes projedná návrh na zrušení poplatků za veřejnoprávní média. Změna zákona by od nového roku převedla financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet. Ministři budou řešit například to, kolik peněz by obě instituce měly z rozpočtu dostat. V Zlatých horách na Jesenickou dělnici opraví Mysliveckou ulici. Práce navážou na rekonstrukci vodovodu a kanalizace. Součástí projektu je i stavba nové přístupové cesty k zastavěným pozemkům. Zástupci radnice už hledají zhotovitele. Obyvatelé Olomouce můžou do 23. srpna hlasovat v anketě Učitel roku a Pedagogický počin roku v oblasti školství a volnočasových aktivit. Potřebný formulář a podrobné informace najdou na webu radnice, která hlasování pořádá. Vítěze zástupci města vyhlásí v září v Moravském divadle. Za sportou hokejisté Vegas s Tomášem Hartlem ve finále playoff NHL prohráli. Caroline před svými fanoušky podlehli 0-3 a v celé sérii prohráli 2-4 na utkání. Počasí dnes se čekáme polojasno až oblačno, ujídněle přehánky. Teploty 17 až 21 stupňů, v Jeseníkách kolem 13. Povane mírný západní až severozápadní vítr, který večer zeslábne.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
5: Na dálnici D55 u obce Krčmaň směr Přerov pracují silničáři, pravý jízdní pruh je uzavřený.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Charita Jeseník rozšíří své služby, podrobnosti za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2 minuty po půl osmé.

0: Do pondělního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je 9 minut po půl osmé. Dobré ráno. V Žulové na Jesenicku začne v létě fungovat nová ambulantní odlehčovací služba. Pomáhat bude rodinám pečujícím o seniory. Provozovat ji budou pracovníci Charity Jeseník. Zájemce o novou službu už mají.
1: Děláme různé jesenické práce, různé omítky. Teď se tady dělají obklady, dlažby se budou dělat.
2: Popisuje probíhající práce dělník Antonín. Nová odlehčovací služba se bude nacházet v centru města. Pokračuje ředitelka Charity Jeseník Helena Paškeová.
3: Jsou to prostory bývalé drogerie. Při vstupu je místnost, kde budou probíhat aktivity. Poté je na levé straně kuchyňský kout, kde bude možnost si uvařit čaj, kafe nebo bude se zde vydávat také jídlo. Součástí těchto prostor je ještě také místo, kde budou klienti moci odpočívat.
2: Ambulantní odlehčovací služba umožní seniorům docházet do zařízení a trávit tam část dne. Doplní i terénní forma s návštěvami sociálních pracovníků přímo v domácnostech. Podle vedoucí úseku sociálních služeb Jany Kotkové je o tyto formy péče v regionu zájem.
4: Evidujeme velkou poptávku, právě proto jsme se rozhodli tuto službu rozšířit. Dělali jsme i dotazníkové šetření a z toho vyplynulo zhruba asi 80% pečujících osob vyjádřilo potřebu po odlehčovacích službách.
2: Zároveň půjde o první takovéto služby v regionu, doplňuje Kotková.
4: A my provozujeme nyní jenom pobytovou odlehčovací službu, a to ve Vidnavě, kde máme dvě lůžka. Nyní chceme rozšířit právě o ambulantní a terénní formu.
2: Denní kapacita ambulantní odlehčovací služby bude 10 osob.
4: Zájemce už máme, už nás kontaktovali, zatím je to tak do 5 osob.
2: Říká Kotková. Nová služba by měla pomoct také pečujícím.
4: Chceme vlastně, aby pečující osoba měla čas na svůj osobní a pracovní život, aby ho dokázala taky lépe sladit, aby se zlepšila i psychická pohoda pečující osob. Máme proto nachystané i další aktivity, jako své pomocné skupiny, supervize, vzdělávání. A vzděláváním chceme posílit i kompetence těchto lidí, kteří se starají o své blízké.
2: Vysvětluje Kotková. Provoz této služby vyjde ročně na více než 4 miliony korun.
3: Získali jsme dotaci z operačního programu Zaměstnanost právě na rozvoj odlehčovacích služeb a vlastně tato dotace by měla pokrývat náklady spojené s provozem až do září 2028.
2: Uzavírá ředitelka Charity Helena Paškeová. Služby začnou fungovat od července. Ze Žulové Sabina Millerová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za půl minuty bude 7:45, probouzíme se do 15. červnového rána, je tady pondělí, svátek má být.
1: Počasí.
0: Pranostika říká pohoda na svatého Víta, to dobrota nažita. No dnes sluníčko, ojedinělé přehánky, teplota do 21 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? To píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Petr je v Kroměříži, je zataženo a teplota 15 stupňů Celsia. U nás je 13 stupňů, polojasno, chystám se do obchodu a potom budu loupat naklíčené brambory. Krásné pondělí přeje Zdena z Holubic. Další vzkaz od Heli z Olomouce. Děkuji za přání k svátku v Olomouci 12 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Patří mezi 7 největších divů České republiky. 20. června tomu bude 30 let, co byla uvedena do provozu. Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně. Snad každý její šroubek zná současný vedoucí provozu Ludvík Štrobl, jeden z prvních dvou tamních zaměstnaných elektrikářů. Na návštěvu do elektrárny vybudované v masivu Hory Mravenečník spolu s ním vás zve Dita Vojnarová. V pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
3: Eponymní debutové album skupiny Suede bylo v roce 1993 doslova zjevením na britské kytarové scéně. Šlo o nejrychleji prodávanou prvotinu posledních 10 let a mluvilo se o nástupcích The Smiths. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s debutem skupiny.

Skupina Kryštof hrála ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 10 minut bude 8 hodin. Dobré ráno, doufám, že se vám stává příjemně. No k tomu jistě napomáhají také písničky, které vám hrajeme. Kdybyste si někdy potřebovali ověřit či vzpomenout na název některé z nich, tak vám pomohou naše stránky olomouc.rozhlas.cz. Stačí kliknout na odkaz playlisty a vybrat den, kdy jste poslouchali a uvidíte seznam songů a časy, ve kterých jsme je pro vás hráli. Teď nás čeká skupina Kamelot a písnička Pálava.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 8 hodin. Dělníci začnou na konci týdne v Olomouci upravovat vytíženou křižovatku ulic Pražská a Erembergova. Podrobnosti ve zprávách v celou.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Pražské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Více informací najdete na webu moravskedivadelniléto.cz. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou. Partnerem akce je Český rozhlas Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Osm hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: V Olomouce začnou koncem týdne opravy další rušné křižovatky. Podání omamné látky do pití může být trestné, projedná to vláda. Čeští fotbalisté se v Texasu připravují na Jihoafrickou republiku. Dnes se čekáme polojasno až oblačno a teploty do 21 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Rámková. Olomouci projde opravou další frekventovaná křižovatka. Sobotu se dělnici pustí do opravy silnic ulicích Pražská a Ehrenburgova. Práce za více než 20 milionů korun potrvají necelé 3 měsíce. Ulice Ehrenburgova se řidičům úplně uzavře, po Pražské budou jezdit v zúžených pruzích. Křižovatka dostane nový povrch, semafory, přibude nový chodník i cyklostezka, říká mluvčí olomoucké radnice Lenka Jidličková.
3: V křižovatce jsou navržené přechody pro chodce a přes rameno v ulici Ehrenburgova a Pražská bude i přejezd pro cyklisty. Křižovatka bude součástí koordinovaného tahu takzvané zelené vlny s křižovatkou Pražská, Třída míru a následně s nově vznikající křižovatkou u obchodu ASKO.
2: Seznam trestných činů by se mohl rozšířit. Počítá s tím návrh koaličních poslanců, kteří chtějí přísněji postihovat podání drogy nebo jiné návykové látky bez vědomí oběti. Pachatelům by za to nově hrozil nejméně 1 rok odnětí svobody. Návrh dnes projedná vláda. Přísněji se má trestat hlavně tzv. Drink spiking, říká ministr pro sport a předseda poslanců motoristů Boris Šťastný.
4: Když nějaký darebák, zejména děvčatům a mladým ženám se to děje, nasype do pití nebo naléje do pití nějakou látku, kterou se snaží oblouznit kdesi třeba na diskotéce, tak z toho často vyjde nepotrestán. Dnes je to postižitelné pouze jako ublížení na zdraví a my jsme se rozhodli tento trestný čin skutečně pojmenovat.
2: Před kárným senátem Vrchního soudu v Olomouci stane soudce okresního soudu ve Vyškově Pavel Vrcha. Kárnou žalobu na něj podala tehdejší ministryně spravedlnosti Eva de Croix z ODS. Soudce údajně neoprávněně nahlížel do jiných spisů. Na soukromém webu také zveřejnil dokumenty, ve kterých se negativně vyjadřoval o pracovnicích soudu. Ministryně mu navrhla snížení platu o 30%. Soudce Vrcha pochybení odmítá. Spojené státy a Irán se dohodli na uzavření míru. Šéf Bílého domu Donald Trump to oznámil v den svých 80. narozenin. Potvrdil to taky Irán a Pákistán jako zprostředkovatelská země. Dohodu mají obě strany konfliktu podepsat v pátek v Ženevě. Podle Trumpa se pak otevře Hormuzský průliv a okamžitě skončí americká námořní blokáda. Sport. Fotbalisté Japonska uhráli na mistrovství světa remízu s Nizozemskem 2-2. Švédové porazili Tunisany 4-1. Němci vyhráli nad Kurasem 7-1 a pobřeží Slonoviny zdolalo Ekvádor 1-0. Čeští fotbalisté se po dní volna vrátili k tréninku a přípravě na Jihoafrickou republiku. Na stadionu v texaském Mansfieldu bylo všech 26 reprezentantů. Pokračuje obránce Jaroslav Zelený.
5: Trošku jsme do toho víc šlápli, takže ten trénink byl docela vydatný pro všechny. Když jsme tam jeli, tak já osobně jsem byl velmi nadšený, protože lilo jak z konve po cestě asi dvakrát, takže jsem si říkal, že konečně bude super počasí na fotbal. Ale když jsme přišli na hřiště, tak klasicky ty mraky najednou zase zmizely a začalo svítit sluníčko.
1: Počasí.
2: Dnes se čekáme polojasno až oblačno, ojídněle přehánky. Teplot je 17 až 21 stupňů, v Jeseníkách kolem 13. Povane mírný západní až severozápadní vítr, který večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: V Olomouci na třídě 17. listopadu havarovala 2 osobní auta. Projíždíte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, s vámi Vítek Šoukal, také si často říkáte, to udělám později, to si zapamatuji, nečekejme a udělejme to hned. Já už tak týden doplňuji v autě kapalinu do ostřikovačů a přiznávám, vidím z něj čím dál méně, díky pilu, prachu i ptactvu, opatrně na cestách. Za chvíli další vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, dnes se Martin Písařík bude věnovat vzácným alergiím a hrajeme písničky, které nestárnou, právě teď bude zpívat Richard Miller. Dobré ráno.

0: Do pondělního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 3 minuty bude 8:45. Dobré ráno. Právě teď se bude věnovat Martin Písařík vzácným alergiím.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že člověk může mít alergii na zimu, vodu nebo mobilní telefony? Alergií se rozumí nepřiměřená obranná reakce organismu. Pokud jsme alergiční například na pily nebo trávy, obvykle nás pálí oči, teče nám z nosu a víc kašleme. Velké starosti umí napáchat potravinové alergie, kdy má tělo problém strávit třeba mléko, ořechy nebo obilniny. Tyto příklady jsou poměrně běžné, existují ale i kuriózní alergie, které můžou vypadat jako nesmysl, přesto mají svůj vědecký základ. Příkladem je třeba alergie na vodu. Takto postiženým lidem po kontaktu s vodou zčervená kůže a objeví se nevzhledné puchýře. Skutečnou příčinou však není H2O, ale reakce vody s produktem mazových žláz, který pak vyvolává uvolnění histaminu v kůži, což se projeví jako alergická reakce. Oteklé uši, tváře nebo i rty mohou mít někteří lidé při používání mobilních telefonů nebo dokonce při hraní na příčnou flétnu. Způsobuje ji nikl obsažený v kovových výrobcích. Na závěr zmíním alergii na chlad, která se projevuje jako kopřivka a vyvolává ji obvykle teplota pod 10 stupňů Celsia.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Do pondělního dne se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc, je minuta po čtvrt na devět, svátek má Vít.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, prší-li na svatého Víta, jest úrodný rok, ale žádný ječmen. No dnes sluníčko, ale ojediněle přehánky a teplota do 21 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Dneska máme v Novém Jičíně 12 stupňů, trošku se kaboní, asi bude pršet. Všechno nejlepší k svátku a hezký den, píše Liborka. Děkuji za přání. V Žárové je dnes ráno oblačno, mírný vítr 12 stupňů, vzkaz od Tondy, a náměšť 13 stupňů Celsia, oblačno, to hlásí Iva.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
3: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
4: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
3: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře osmidílné Četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 8:30. Dobré ráno. I letos v létě řidiči musí v Olomouckém kraji počítat s řadou uzavírek. Důvodem jsou opravy cest. Některé už začaly. Například v Drahanovicích na Olomoucku dělníci opravují část vytížené spojnice Olomouce a oblíbeného turistického cíle v Čechách pod Kosířem.
1: Podle už i vlastně vzhledu, jako ta komunikace je, dá se říct, v havarijním stavu.
2: Popisuje nezávislý starosta Drahanovic Tomáš Krenr.
1: Ta silnice vede vlastně středem Drahanovic, je páteřní, takže skutečně veškerá omezení této krajské komunikace se dotýkají vlastně širokého, dalekého okolí.
2: Silnici přitom kromě místních využívají i turisté mířící do zámku v Čechách pod Kosířem.
1: Je to vlastně ten poslední úsek, který ještě chybí, aby vlastně ta cesta z Olomouce do Čech pod Kosířem byla v perfektním stavu.
2: Silničáři tady budou pracovat několik měsíců, říká Jindřiška Ochmanová z krajské správy silnic.
3: Jedná se o stavební úpravy zhruba v dálce 1 kilometru v hodnotě 14 milionů a tato akce bude probíhat až do října.
2: Podobné omezení kvůli rekonstrukci silnice ještě stále čeká i na turisty mířící na hrad Helvštín na Přerovsku. Dělníci teď v Týně nad Bečvou finišují s opravami. Jakmile ale uzavírku v centru obce zruší, začnou pracovat jen o kousek vedle.
3: Následně bude plynule navazovat úplná uzavírka stavební úprav silnice druhé třídy mezi Týnem nad Bečvou a Lhotou.
2: Tam práce potrvají až do listopadu. Krajští silničáři mají přes léto naplánovanou asi 20 větších oprav. Mezi nimi třeba pokračující rekonstrukci silnice mezi Stínavou a Malým Hradiskem na Prostějovsku nebo u Trnávky nedaleko Lipníku nad Bečvou. A do oprav se pustí také ředitelství silnic a dálnic, pokračuje mluvčí Jan Rýdl.
4: Letní dopravu v Olomouckém kraji výrazně ovlivní oprava silnice číslo 11 v úseku mezi Olšany a Vyšehoří. Do srpna je zde proto třeba počítat s kyvadlovým provozem. Kromě zahájené opravy na severu připravujeme další rekonstrukce v jižní části Olomouckého kraje.
2: Tam plánují silničáři třeba opravu silnice 1/46 mezi Týnečkem a Bělkovicemi na Olomoucku.
4: Dopravní opatření je nyní v řešení, ale minimálně kyvadlový provoz řízený regulovčíky můžeme očekávat, což trasu z Olomouce na Šternberg výrazně zpomalí. Definitivní termín a úpravu provozu upřesníme těsně před zahájením prací po podpisu potřebných smluv.
2: Ředitelství silnic a dálnic připravuje i několik dalších oprav a je tedy možné, že se během letních prázdnin frézy objeví také u Grigova na Olomoucku nebo Lověšic na Přerovsku. Barbora Taševská, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi. ČT 1. Detektivové pátrají po vrahovi hledače Vltavínů. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT 2. Může mít láska italského mladíka a dívky z čínské čtvrti šťastný konec? Premiéra romantického filmu Čínská dívka. A ČT Art. Špičkoví interpreti hrají v císařském sále zámku Troja. Premiéra koncertu Troja Festival, Josef Špaček, Lukáš Vondráček a jejich hosté. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Krátké zprávy pro nás má Gabriela Adámková.
3: Je 8:30.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Nové zázemí mají zaměstnanci technických služeb města Litoval. Dělníci jim opravili budovu firmy v Cholinské ulici za téměř 24 milionů korun. Do areálu technických služeb se také od července vrátí základna zdravotnické záchranné služby, která se během oprav přesunula do Uničova. Uničov si nechal vypracovat studii protipovodňových opatření města a jeho místních částí. Jako bariéry proti záplavám by mohly mimo jiné fungovat první dvě části silničního obchvatu města vyvýšené nad okolní terén. Práce jsou podle radnice rozděleny do několika etap. Vyžádají si až 500 000 000 korun. O zvýhodněný úvěr můžou od dneška žádat rodinné firmy. Půjčku ve výši až 120 milionů korun získají na modernizaci technologií, softwaru nebo budov. Jde o součást programu Expanze, který stát spustil v únoru. Polovinu investice firmám pokryje bezúročná půjčka od Národní rozvojové banky. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO vyjádřil soustrast rodinám obětí lodní nehody v Chorvatsku. Na sociální síti X napsal, že mu chorvatský premiér slíbil důsledné vyšetření neštěstí. Při nedělní srážce katamaránu s plachetnicí nedaleko města Split zemřeli 3 Češi, jeden další se pohřešuje. Za sportou česká výprava na mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice vybojovala 4 medaile a postup do dalších 8 finálových závodů. Martin Fuxa získal 2 zlata, Josef Dostál má stříbro na 500 metrů a debelkajak Jakuba Špicera a Daniela Havla si dojel pro bronz. Počasí dnes se čekáme polojasno až oblačno, ojídněle přehánky. Teploty 17 až 21 stupňů, v Jeseníkách kolem 13. Povane mírený západní až severozápadní vítr, který večer zaslábne. Ne.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: V Přerově v ulici Kajnarová havarovala 2 osobní auta a opatrně i na Šumparsku v obci Bohuslavice došlo ke střetu motorky a srny.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Olomouckému kraji se letos vyhla jarní komáří kalamita, podrobnosti už za chvíli. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po 8:30.

zmizela, zmizela jako laň u lesa v nemísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marný

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut po půl deváté, dobré ráno. V Olomouckém kraji je letos minimum komárů, podle odborníků, kteří stavy tohoto hmyzu dlouhodobě sledují, jejich v regionu nejméně za poslední roky. Čím to je, že se kraj tentokrát nepotýkal s jarní komáří kalamitou? I to nám teď řekne Libor Mazánek z krajské hygienické stanice v Olomouci. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Kde v kraji stavy komárů sledujete a co je důvodem jejich letošní malé aktivity?
1: Tak my sledujeme komáry a jejich vývoj zejména v Chákao Litovelské Pomoraví, protože tam podle výjimky bychom to měli vždycky doporučit, jestli se musí hubit nebo ne. A potom podle potřeby i v ostatních oblastech, kde teda nám nahlásí občané nějaké riziko zvýšeného výskytu komárů. A letos opravdu bylo velmi suché jaro, zejména duben, kdy probíhá ten vývoj larev v komářích líhništích, tak ona všechna ta líhniště vyschla a prakticky ten jarní výlet těch kalamitních komárů byl nulový.
0: Proč je potřeba stavy komárů sledovat, jak přesně stěžují život lidem, kteří žijí v blízkosti jejich líhniš a představují i nějaké zdravotní riziko?
1: No tak v České republice ty komáři jsou zejména trapiči. Ten přenos nákaz to tady nebudu rozebírat. On samozřejmě nějaké riziko je, ale je nesrovnatelné na jich od nás, tady to riziko je daleko větší. Ale i v těch kalamitních oblastech, když jsou třeba kalamity nebo je zvýšený výskyt komáru, tak vlastně je to hlavní ten faktor životního prostředí, který tam stěžuje obyvatelům ten život. Jo? Lidi, kteří to nezažili, tak ty samozřejmě to nejsou schopni jak si posoudit, protože třeba nálet nad těch 10 útoků za minutu, co už bereme jako kalamitu, tak když vyjdete na zahradu nebo před dům a v obydlené zástavbě více jak 10 útoků, a to jsme naměřili třeba i 200 útoků za minutu, tak v tom už opravdu se nedá jako pobývat v tom venkovním prostředí.
0: V posledních dnech přibylo po suchém počasí srážek. Očekáváte v létě nějaký výraznější nárůst aktivity komárů v kraji?
1: No tak ona, ta podzemní voda je poměrně nízko, je pořád ještě sucho, dá se říct, na některých oblastech, takže nedochází k nějakému významnějšímu zaplavování těch líhnišť. Ani se nezvedají toky, i po těch deštích prakticky nedošlo k žádnému zvednutí. Protože my máme, oni jsou v Litovelském Pomoraví i se monitoruje ten stav průtoku i stav v těch líhništích, takže výlet komáru jako nehrozí kalamitní, ale samozřejmě je potřeba hlídat ty různé retenční nádrže v obcích nebo s dešťovou kanalizací a tak dále, protože tam dochází k lokálnímu jako zaplavení těch různých depresí a tam samozřejmě se líhnou ty letní kalamitní komáři, což často bývá ten Aedes vexans a ten je jako nejhorší.
0: A jakou máte prognózu na léto?
1: No, záleží, jak to ty obce zvládnou v tom intravilánu, ty různé nádrže na vodu a tak dále. Jo? Takže kalamita určitě nebude, ale to můžu říct maximálně dopředu do 14 dnů, protože můžou být povodně letní. A pokud si to uhlídají, různé ty retenční nádrže, tak těch komárů bude opravdu dále minimum.
0: Tolik Libor Mazánek z krajské hygienické stanice v Olomouci. Děkuji vám za informace a naslyšenou.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, přejeme dobré ráno, za půl minuty bude 8:45.
1: Počasí.
0: Ranostika říká, svatý Vít dává trávě pít, no dnes sluníčko ojediněle přehánky a teplota do 21 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? To jste také dnes ráno psali v SMS-kách a na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za zprávy. Lukáš z Postřelmova hlásí 12 stupňů, mraky i trochu sluníčka. U nás v Prostějově 13 stupňů oblačno, chystám se prát a uklízet a vše nejlepší Vítku k svátku, píše Vlasta, děkuji. U Ničov 12 stupňů, pomalu se zatahuje, napsala Eva.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Patří mezi 7 největších divů České republiky. 20. června tomu bude 30 let, co byla uvedena do provozu. Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně. Snad každý její šroubek zná současný vedoucí provozu Ludvík Štrobl, jeden z prvních dvou tamních zaměstnaných elektrikářů. Na návštěvu do elektrárny vybudované v masivu Hory Mravenečník spolu s ním vás zve Dita Vojnarová. V pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
3: Které utajené hudební klenoty se po více než 70 letech dočkali svého vůbec prvního vydání a jak zní nejčerstvější nahrávky, ve kterých ožívá odkaz legendárních sběratelů i čistá radost dětských zpěváků. Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás tentokrát pozve na další objevitelskou cestu napříč folklorními regiony. Tématem totiž budou novinky k folklornímu poslechu v úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 10 minut bude 9 hodin. Dobré ráno, je 15. červnové ráno. A dnes mám svátek. Svátek má totiž Vít. No a co říkají na to pranostiky? Tak na svatého Víta na jedné straně se tmí a na druhé svítá. Na svatého Víta hlava ještě nedoléhá, upatýž svítá. A na svatého Víta o půlnoci svítá. Mám také něco k létu. Na svatého Víta konec veselého léta. Nicméně, jestliže Víta českého dědice znáš, na ten svátek nejdelší den máš. Pranostiky také říkají, že svatý Vít bere ptákům píšťalky. Svatý Vít mění čas. Svatý Vít mění čas a často deštěm poctí nás. To nás asi potká. Zemědělci pozor, déšť o svatém Vítu škodí ječmeni i žitu. Prší-li na svatého Víta, bývá špatná sklizeň žita. Svatý Vít, když deštěm kropí, na ječmeni škodu tropí. A po svatém Vítu se dny krátí a krávy mléko tratí. Zahrádkáři, sází-li se na Víta zelí, pak bělí. Kam se vítr o svatém Vítu stáčí, tam se také listy otáčí a svatý Vít dává trávě pít. A ještě jak je to se senem. Kdo začíná sekat na svatého Víta, nedostane domů seno suché. Svatý Vít káže sít, kdo seče za deště, za sucha sklízí. A ještě jedna pranostika, svatý Vít přináší sebou deště. Uvidíme. Přeji, ať nám výjdou jen ty nejpranostiky.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 9 hodin. V Žulové začne v létě fungovat ambulantní odlehčovací služba, více o tom ve zprávách v celou. Vítek Šoukala se těší na slyšenou zítra ráno a za chvíli s vámi bude kolegyně Dita Vojnarová.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Karita Jeseník bude více pomáhat rodinám, které se starají o seniory. Šumpark vyhlásí veřejnou zakázku na stavbu obecních bytů v areálu Hedvy. Hokejista Tomáš Hartl na Stanley Cup nedosáhl, jeho Vegas prohrálo s Carolinou. Budeme mít polojasno až oblačno, naměříme až 21 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Zázemí pro ambulantní odlehčovací službu budují dělnici v Žulové na Jesenicku. Pomáhat bude rodinám, které se starají o seniory. Provoz by Charita Jeseník chtěla zahájit v červenci, pokračuje její ředitelka Helena Paškejová.
2: Máme prostory pronajaté, v podstatě zřízení té služby nebo jeho roční provoz bude stát kolem 4,5 milionu korun. Získali jsme dotaci z operačního programu Zaměstnanost právě na rozvoj odlehčovacích služeb a vlastně tato dotace by měla pokrývat náklady spojené s provozem až do září 2028.
1: Šumperští zastupitelé dnes projednají návrh na veřejnou soutěž ohledně výstavby městských bytů. Vzniknout by měly v areálu bývalé textilní továrny Hedva. Podle místostarosty Karla Hoška z hnutí Šumperáci investice si vyžádá 690 milionů korun. Zahrnuje stavbu 90 bytů, garážových stání pro rezidenty a veřejného parkoviště se 120 místy. Město už má stavební povolení i projekt a do podzimu chce vybrat stavební firmu. 8 měsíců po zavedení zálohování padlahví a plechovek v Polsku běžnou součástí nákupů. Ve Slezském příhraničí, jen kousek od českých hranic, jsou vratné automaty samozřejmostí a zákazníci si na nový systém zvykli. V Česku zatím vláda se zavedením záloh nepočítá a proti změně dlouhodobě vystupují obce, které investovaly do třídění plastového odpadu.
3: To je zdolíčané do ceny napoju.
4: Na parkovišti potkávám usměvavou paní Izu.
3: Žeby odziskat ty peníze.
4: Vysvětluje mi, že ten systém využívají opravdu velmi pečlivě, že je to pro ně výhodné. Bohumín je odsud pár minut cesty. Zálohování pedlahví odmítá, říká mluvčí radnice Jana Končítková.
5: Náš systém odpadového hospodářství funguje a je levnější a efektivnější než uvažované zálohování.
4: Odmítavý postoj k zálohování pedlahví má i Ministerstvo životního prostředí. Z Bohumína Andrá Brtníková, Český rozhlas.
1: Jihomoravští silničáři zaplatili pokutu za překročení hlukových limitů na průtahu v Brně Bosonohách. Krajská hygienická stanice jim uložila postih 200 tisíc korun. Krajská správa a údržba silnic teď v lokalitě položila nový protihlukový asfalt. Dlouhodobě to ale podle mluvčí silničářů Moniky Švehlové problém nevyřeší.
6: Celé záležitosti je ale nutné dodat, že budeme žádat o mírnější limit hluku. Silnice je využívána hlavně tranzitem v momentě, kdy je jakýkoliv problém na lehlé dálnice. Jediné možné řešení daného problému vidíme v realizaci obchvatu Bosonoh a studii již zpracovává Jihomoravský kraj. Sport.
1: Hokejisté Caroliny slaví po 20 letech zisk Stanley Cupu. Vegas porazili 3-0 a celkově 4-2 na zápasy. Český útočník Vegas Tomáš Hartl prohrál i svou druhou finálovou sérii NHL.
0: Počasí.
1: Dnes se čekáme polojasno až oblačno, ojediněle přehánky. Teploty 17 až 21 stupňů, v Jeseníkách kolem 13. Povane mírný západní až severozápadní vítr, který večer zeslábne.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: V Olomouci v ulici Litovalská havarovala dvě osobní auta, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: A máme dopoledne, alespoň na vlnách Českého rozhlasu Olomouce. Naše pondělní dopolední vysílání začalo přes 4 minutami. Máme pondělí 15. června a u mikrofonu je Dita Vojnarová, která vás bude provázet až do pravého poledne. Už v této hodince si uděláme takový krásný, rozmanitý výlet. Navštívíme hned několik míst, bude to Velký Týnec, Zábřeh a také Pňovice. Jezdíte na skútru? Skutry jsou velkým hitem, a to nejen mezi mladými, ale také mezi staršími lidmi, kteří si je hojně pořizují. Jak nakupovat a na co si dávat pozor při jízdě a údržbě, i to se od nás dozvíte. Tak dobrý poslech a dobrou zábavu.

0: Určitě oceňují i snadnější parkování, zejména ve městech. Při nákupu motorky je dobré myslet na účel, jestli plánujete delší výšky nebo se potřebujete přemisťovat v okruhu svého bydliště. Odborníci ale také radí osahat si stroj před první jízdou v bezpečném a známém prostředí.
1: Záleží, jestli máte vlastně řidičák skupiny B, ten na osobní automobil, to platí víceméně hlavně na území České republiky, pak nějaký okolní státy, nebo jestli chcete jezdit i třeba poblíž německých hranic, tak tam platí opak 50 jenom. A pak ještě je takový hit, že jsou skutery bez řidičáků, ne se spalovacím motorem, ale ty jdou jenom do 25. A pokud máte ten řidičák na to Bčko do 125, tak je tam dobrý vybírat nějaký ty rozumný cenový hladiny od 55 tisíc nahoru, to začíná ty skutery a značkový, protože tam je důležitý jako ta kvalita, aby se to za 2 roky nerozpadlo a jezdilo to dál.
0: S Tomášem Bláhou jsme teď v garáži, kde máte krásně naskládáno x skutrů. Každý je jiný. Na co se ještě hledí?
1: Na pohyblivost každého člověka. Sportovní skutry se nabízí s tunelem většinou, že tam prostě nepřekročíte jednoduše nohu nebo potom s rovnou podlahou, což je takový praktičtější. Pak úložný prostor pod sedačkou, někdo to chce na dvě příluby, někomu to stačí na jednu. Úložný prostor vzadu jakoby se dá doplnit o kufr a víceméně spotřeba není ani moc potřeba řešit u 125, tam je plus minus všechny ty skutry 2,5 litru, se to pohybuje na 100 km.
0: Můžeme k nějakému přistoupit a podívat se na ten uložný prostor?
1: Dobře, ať to vidíte. Tak. Takže toto je SimJet Evo 14, to je takovej skuter, který se hodí i pro starší lidi, má rovnou podlahu, nádrž to má v podlaze, takže nezabírá to ani místo pod sedlem a je to na dvě přilby pod sedačkou.
0: Na skuter si mohou troufnout i starší lidé.
1: Určitě, poslední dobou bych ani nevnímal, že mladí si to kupujou, ale víceméně si plnil sen jakoby ti starší. My ještě děláme skuter klub Olomouc, výšky a tam to začínalo před 20 lety, že tam byli sami 15-18 letý mladíci na 50 a dneska je to hromada lidí, co má čas aj v důchodu a chodí jezdit.
0: Co byste doporučil na takovéto městské ježdění?
1: Stačí jakákoliv 125. Nevybíral bych ty velký maxi skutry, protože na to se už člověk musí oblíct a docela to jako zabere času. Sám to mám a jezdím většinou s tím na dálkovi.
0: Zajímáte se o řidičské schopnosti zákazníků?
1: Popravdě ne, ale když přijde vás co půjčit skuter, tak pak už jo, protože je to někdy jako docela zoufalý, že prostě střídou vás chcou si na to sednout poprvé a absolutně to neumíjou, protože vidím to ve skuter klubu, že přijedou jako noví a chcou jezdit, ale je vidět, že prostě nejsou věždění, neumíjou to, ale v podstatě, když se přidají k nám, chytnou se té party a vidějí studio stopu a naučí se to docela rychle.
0: Čem jsou záludnosti jízdy na skutru?
1: Záleží, jak si kdo najede do zatáčky, pak jak se kdo dobojí do té zatáček a víceméně bych řekl, že to je spíš o té vyježděnosti.
0: Jaké rychlosti je schopný skútr?
1: 50 ty jedou 45 klasicky, dneska všem jedou možná i rychleji, jak ty 125, protože všichni to mají potuněný, ale jinak ty 125, takový ty normální, jedou 95 až 120 km v hodině.
0: Vedle toho, že tady máte ty stroje, tak tady máte spoustu polic a další doplňkové vybavení, co je nezbytné ke skutru.
1: Aby člověk začal na skutru jezdit, tak motorkářsky se určitě neoblíká nikdo pomalu, až většinou spadne, tak potom začne řešit oblečení, ale klasický helma, ke skutru pak lékárnička, podložka pod SPZ a to je v podstatě všechno zákony pojištění a jde se to přihlásit a jezdí.
0: Servisovat jak často a proč?
1: Servis je potřeba udělat jednou za rok, nebo většinou ty skutry mají 5000 km, 50 to mají po 2500 km. Tam je potřeba to celkově projít, za prvé vyměnit olej motoru v převodovce, když to má třeba 10 000, 15 000 nebo je to 10 let starý, tak zkontrolovat řemen variátor, aby to někde neprasklo, aby prostě zákazník nezůstal stát a ne pak na otavce, což je prostě ní dobou hodně častý problém, že zákazníci to většinou dělají všechno sami, takže tady tyhle ty variátory na to si netroufají, takže to nekontrolují. Ale jinak si myslím, že ta základní údržba to spočívá brzdy, projít to celý, aby to prostě bylo připravené na sezonu, aby vás nic nezastavilo.
0: Z Velkého Týnce Dita Vojnarová, Český rozhlas.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
3: Život je šatna v kabaretu,

0: Dvoustý koncert série Živě Českého rozhlasu Olomouc bude v rámci Moravského divadelního léta a bude velký. Ve středu 17. června od 17 hodin zahrají v letním kině Alibaba, Malina Brothers a jako Zlatý hřeb Robert Křesťan a Druhá tráva. Bude se křtít deska a oslavíme nedožité 70. Sandyho Noska. Vstupenky za 200 korun kupujte na pokladně divadla na Horním náměstí nebo na stránkách www.moravskedivadlo.cz. Co zbyde, bude v letňáku. Přijďte za 200 na dvoustý koncert 17. od 17.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Lidé, kteří se aktivně zajímají o problematiku první pomoci, dokáží v kritické situaci zareagovat výrazně lépe. Pojďme to tedy společně probrat. Připravit se, nepanikařit, nestrácet čas a i po probuzení z hlubokého spánku znát číslo 155. Jsou před námi prázdniny, doba hravá, uvolněná a svádějící k dobrodružství. Proto budeme o zásadách první pomoci mluvit s Lucií Mikiskovou ze Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje. Ve čtvrtek po 10. hodině v Apatice Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Za 2 minuty budeme mít 9:30 a vy posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc. Ženy v disentu, tak to je název besedy, které se můžete zúčastnit dnes v podvečer v Zábřežském komunitním centru Bárka. A my jsme pro vás připravili podrobnosti, nabídneme je už za malý okamžik.
1: Na dlaní jednu z tvých řas

0: to...
1: Podvod, tak se jmenovala písnička, kterou jste právě teď poslouchali na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, zpíval Honza Nedvěd. Zábřežské komunitní centrum Bárka dnes bude v podvečer hostit zajímavou besedu na téma ženy v disentu. Besedovat budou signatářka Charty 77, její mluvčí spisovatelka a psychoterapeutka Věra Roubalová-Kostlánová a emeritní ředitel arcidiecezní Charity Olomouc Václav Keprt. A právě jeho jsme poprosili o malou pozvánku právě na tuto akci.
2: Samozřejmě pozice žen je přece jenom trošku jiná. Prožívají ty situace jinak, mnohem víc prožívají starost o rodinu. Takže zapojit se do takového odbojového nebo protestního hnutí je, myslím, větší problém právě pro ženu.
3: Je to pravda, protože jsou to matky, jsou to, jak se říká, strážkyně toho rodinného krbu. Ty jsi pozval vlastně jednu významnou členku odboje, ale nejenom tím, že podepsala chartu a že vlastně byla jednou z mluvčích charty, ale vlastně ženu, která, když to řeknu, její život je do jisté míry i takovou ukázkou prostě složitého života ve 20. století, protože pocházela z židovské rodiny, její otec byl v odboji. Měli i poměrně složité rodinné podmínky.
2: Paní Roubalová-Kostlánová skutečně má velice zajímavý život. Pocházela z židovské rodiny, její otec se zapojil do odboje, byl v Anglii, pak se vrátil, ale byl to levičák, dokonce byl vlastně i významným komunistickým funkcionářem. Následně přišla katarze, byl vězněn, perzekuován. Mě vlastně na tom jejím životě zaujalo to, že všechno, co prožila, ta její životní zkušenost má nějaký přesah do současnosti a do současných problémů. A vlastně i v tomto duchu jsem se na to setkání s ní připravoval.
3: Měli bychom připomenout, že to byla taky spisovatelka, byla vlastně psychoterapeutka, pracovala v mnoha organizacích, je nositelkou spousty i vyznamenání, mimo jiné třeba pracovala pro Evropskou unii v Čečensku, kde vlastně řídila některé projekty, které tam Evropská unie prováděla a tak dále. To znamená, že má spoustu zkušeností. Já nechci úplně prozrazovat, protože budeme zvát na tu besedu, ale bude to spíše o životě člověka, který má takhle vlastně pestrou minulost, anebo to bude o tom vlastně, co třeba si z toho můžeme vzít my?
2: Bude to obojí, protože ono se to úplně nedá oddělit, ale i vzhledem k mé životní zkušenosti. Profesně jsem vlastně 30 roku pracoval na charitě. Významně jsem se snažil podílet na humanitární a rozvojové pomoci. Takže v tomto ohledu je paní Roubalová vlastně tak trochu kolegyně. Stejně jako, že se angažovala v sociální oblasti. Tak je tam spousta věcí, které mě zajímá i osobně a samozřejmě tyto věci, kdy ona i významně podporuje třeba současnou pomoc Ukrajině, tak to je něco, co se mě dotýká osobně a moc se na to setkání těším.
3: Ženy v disentu s paní Věrou Roubalovou-Kostlánovou. Beseda proběhne v Zábřeze v pondělí. V kolik hodin a kde přesně?
2: Bude to v 17.30 v klubu Bárka.
3: Komunitní centrum Bárka je, tuším, na pěší zóně u Byly. Pro ty, kteří nevědí, kde to je, vlastně kousek od gymnázia, je to tak?
2: Ano, je to přesně mezi gymnáziem a Bylou, jak je ten průchod.
3: Ze Zábřeha Mirek Kobza, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Patří mezi 7 největších divů České republiky. 20. června tomu bude 30 let, co byla uvedena do provozu. Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně. Snad každý její šroubek zná současný vedoucí provozu Ludvík Štrobl, jeden z prvních dvou tamních zaměstnaných elektrikářů. Na návštěvu do elektrárny vybudované v masivu Hory Mravenečník spolu s ním vás zve Dita Vojnarová. V pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
1: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Máte ve svém domě netopíry a nevadí vám soužití s nimi? Realizovali jste opravu domu tak, aby v něm zůstal netopíří úkryt zachován, anebo jste úkryt pro ně na domě vytvořili? Pak vítejte v klubu přátel netopírů. Proč je ochrana těchto ohrožených živočichů tak důležitá? Jak opravovat domy, aby v nich člověk a netopír vedle sebe mohli klidně a prospěšně žít? Poradí zoolog Evžen Tošenovský v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc v úterý v 10 dopoledne.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Panská sídla střední Moravy, to je rubrika, kterou vám Český rozhlas Olomouc nabízí vždy v pondělí okolo 9:45. A samozřejmě právě tato rubrika je teď před námi. Ještě ale dostane prostor Pavel Bobek a jeho Muž na konci světa. Vypravíme se společně po této písničce do vesnice ležící severovýchodně od Litovle a právě tam budeme pátrat po zaniklém panském sídle.

0: Pňovicemi mnoho lidí projíždí mezi Olomoucí a Uničovem, případně od Olomouce směrem k Sovinci a Rýmařovu. Dnes už tu po panském sídle nezůstalo ani památky, ale tvrz tu stávala. Více nám řekne v dopolední Českého rozhlasu Olomouc historik David Papajík z Filozofické fakulty Univerzity Palackého.
1: Panská sídla střední Moravy na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Poprvé se tvrz v Pňovicích připomíná v písemných pramenech v roce 1368. Jako majitel je uváděn Pavlík ze Sovince, ale Pavlík ze Sovince pravděpodobně nebyl stavitelem tvrze, musel to být někdo z jeho předchůdců. Páni ze Sovince vlastnili Pňovice více než 160 let. Dnes zaniklá tvrz v Pňovicích ležela v ohybu řeky Oskavy, jižně od kostela svatého Václava.
3: Když se podívám na letecký snímek na mapě, tak vidím zahrádky u rodinných domů a skleníky nebo foliovníky. Co vás přivedlo k tomuhle místu?
2: Hlavně analýza písemných pramenů, kdy jsme analyzovali tedy nejenom archivní prameny, ale i kartografický materiál a další věci. Je to jediná vhodná poloha v rámci Pňovic. Není víc kandidátů, kde by ta tvrz mohla být. Vedle tvrze se nacházel hospodářský dvůr a další objekty.
3: Padlo jméno šlechtice ze Sovince. Hrad Sovinec je odsud vzdálený asi 17 kilometrů. Není to až tak daleko, přesto je to charakter krajiny naprosto jiný. Jak tady souvisí Pňovice ze Sovincem?
2: Páni ze Sovince byli významným šlechtickým rodem, který měl na Moravě rozsáhlé majetky a jeden z těchto majetků se nacházel i v Pňovicích. Váže se k tomu velice zajímavý příběh, který se udál pravděpodobně v roce 1401, zhruba v téhle době, kdy mladší bratr vyhnal staršího bratra z hradu Sovince. Ten mladší bratr se jmenoval Petr, starší bratr se jmenoval Ješek a ten neměl se kde usadit, tak se usadil na tvrzi v Pňovicích. Příběh je doložen písemnými prameny, protože ti bratři se soudili.
3: Jenom tak mě napadlo. Ten starší vyhnal někoho z té pňovické tvrze?
2: To nemáme doklady. Ty spory byly podnítěny pravděpodobně tím, že Ješek ze Sovince pocházel z prvního manželství svého otce, zatímco Petr ze Sovince z druhého manželství a tedy asi neuznával legitimitu toho svého staršího bratra a proto ho vyhnal. Tento vyhnaný Ješek se stal zakladatelem významné větve pánů ze Sovince, kteří se nazývali Pňoští ze Sovince a synem vyhnaného Ješka Pňovského ze Sovince byl Jan. On udělal velkou kariéru v první polovině 15. století, kdy v roce 1420 je připomínán jako olomoucký sudí. Je jmenován jako jeden z nejbližších pobočníků krále Zikmunda Lucemburského na Moravě spolu s olomouckým biskupem. V letech 1425 a 1427 byl hejtmanem města Litovle a 1427 a 1430 hejtmanem města Olomouc. Čili byl významným představitelem katolické strany na Moravě, zatímco většina členů rodu, kteří sídlili na Sovinci, spíše se přikláněli k té husitské straně.
3: A jaké byly osudy té stavby, která nás přivádí k tomuto šlechtickému rodu?
2: Osudy stavby byly spečetěny v okamžiku, kdy stavba ztratila rezidenční funkci. Jinak řečeno, kdy ti majitelé přestali sídlit na Pňovicích, vztahujeme to k roku 1555, kdy pňovické panství zakoupili Berkové z Dube k většímu štemberskému panství. To znamená, Pňovice 1555 se staly součástí štemberského panství. Štemberská vrchnost necítila potřebu investovat finanční prostředky do udržování tohoto objektu, takže tvrz byla přeměňována postupně spíše na administrativní budovu a byla využívána k hospodářským účelům a byly posilovány spíše ty dříve okrajové budovy dvora, rostla ta hospodářská funkce tohoto místa. Z roku 1590 z Urbáře máme popis zdejší části štemberského panství, dědictví. Takže v urbáři je uvedeno, že tvrz byla vybavena pokoji a komorami a že u tvrze stojí kvalitně vystavěný pivovar, mlýn o 4 kolech a u mlýna nově vybudovaná pila.
3: Říká profesor David Papajík. U dalšího panského sídla se zastavíme zase za týden na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Naslyšenou se těší Aleš Spurný.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Silničáři v Olomouckém kraji chystají na léto několik oprav silnic a mostů. Budeme o nich mluvit ve zprávách v 10 hodin na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, tedy už za 4 minuty. No a poté vás vezmeme na krásné místo. Vypravíme se do Jeseníků, abychom vám něco řekli o tamní přečerpávací elektrárně Dlouhé Stráně. Tak zůstaňte s námi. Dobrý den.

0: Hromada.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Dopravu v kraji vládě zkomplikují opravy silnic a mostů. Vláda dnes bude řešit zrušení televizních a rozhlasových poplatků. V Česku se začne během týdne oteplovat. O víkendu budou tropy. Dnes naměříme maximálně 21 stupňů. Obloha bude polojasná až oblačná. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Silničáři v Olomouckém kraji chystají v létě několik oprav silnic a mostů. Pokračovat budou například práce na úseku mezi obcemi Olšany a Vyšehoří na Šumparsku, Stínava a Malé Hradisko na Prostějovsku nebo na mostě v Hranicích. Řidiče čeká omezení i mezi Bělkovicemi a Týnečkem na Olomoucku. Na Přerovsku v Týně nad Bečvou pak současnou uzavírku nahradí další, říká Jindřiška Ochmanová z krajské správy silnic.
5: Bude ukončena koncem června a následně bude plynul navazovat úplná uzavírka stavební úprav silnice druhé třídy mezi Týnem nad Bečvou a Lhotou. Tato uzavírka bude probíhat od konce června do listopadu tohoto roku.
4: Vláda dnes projedná změnu financování veřejnoprávních médií. Českou televizi i Český rozhlas chce kabinet platit ze státního rozpočtu na místo současných koncesionářských poplatků. Samotná média jsou dlouhodobě proti, obávají se politického vlivu. Postup vlády kritizuje i opozice, jak v České televizi zopakoval předseda Starostů Vít Rakušan.
6: Ona mění systém, který funguje. Ona v téhle chvíli, ať to bude jakkoliv, dává veřejnoprávní média na svoje rozpočtové vodítko. A ještě tvrdí, že to nebude placeno z peněz lidí. Rozpočet, to znamená to, co odvádíme na daních všichni z nás, tak to samozřejmě jsou peníze nás všech. Takže z jedné kapsy se to přelije do kapsy druhé.
4: Česká školní inspekce žádá rychlou nápravu v základní škole v Bašce na Frýdecko-Místecku. Kontrolu tady zahájila poté, co si část rodičů stěžovala na nevhodné chování ředitelky Dagmar Tobolové. Inspektoři potvrdili, že špatná atmosféra ve škole negativně ovlivňuje kvalitu vzdělávání. Nápravná opatření by základní škola v Bašce měla přijmout do 20. června, říká mluvčí České školní inspekce Anna Brzy Bohatá.
7: V základní škole Baška přetrvává nepříznivá vztahová situace mezi pedagogického sboru a vedením školy, což se promítá do klimatu. Mezi doporučeními je zejména úprava systému řízení tak, aby se ve škole vytvořilo příznivé prostředí pro stabilizovaný pedagogický sbor, podpora otevřené komunikace a sjednocení postupů při řízení rizikových situací.
4: Během týdne se bude v Česku postupně oteplovat. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. V pátek a o víkendu přesáhnou teploty i 30 stupňů Celsia. Hlavně ve větších městech meteorologové očekávají taky tropické noci, během kterých neklesne teplota pod 20 stupňů. V neděli by pak mohla přibýt oblačnost, přehánky a někde i bouřky.
8: Sport.
4: Sedmý finálový zápas dnes rozhodne o tom, zda se basketbalovými mistry stanou obhájci titulu z Nymburka nebo jejich pardubičtí vyzivatelé. Takové vyvrcholení zažívá domácí nejvyšší soutěž poprvé od roku 2003. Nymburk od tehdejší porážky s Opavou získal všech svých 20 titulů. Pardubice mají šanci dosáhnout na druhý triumf. Zápas začne v 17 hodin v Praze na Královce.
8: Počasí.
4: Dnes se čekáme polojasno až oblačno, ojediněle přehánky, teploty 17 až 21 stupňů, v Jeseníkách kolem 13. Povane mírný západní až severozápadní vítr, který večer zeslábne.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Na dálnici D1 u obce Křinovice směr Ostrava dělnici opravují svodidla, pravý jízdní pruh je uzavřený.
3: Z
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Pokračuje dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Přejeme vám hezký den. Víte, co je to kaverna? Nebo jak funguje gigantická akumulační baterie a jak vypadají Francisovy reverzní turbíny? Pokud ne, máte šanci zjistit to na jednom místě v našem kraji, v přečerpávací vodní elektrárně Dlouhé Stráně. Ta byla do zkušebního provozu uvedena 20. června roku 1996. To už v ní 3 roky pracoval elektrikář Ludvík Štrobl, který je dnes vedoucím provozu. Rodák z nedaleké Loučné nad Desnou říká, že nechodí do zaměstnání, že jsou stráně jeho srdeční záležitostí. Jejich stavbu vnímal a sledoval už jako malý kluk. Na návštěvu vás teď zve Dita Vojnarová. Dobrý poslech.

0: Přiznám se bez mučení, vzhledem k tomu, že mám humanitní vzdělání. Při přípravě na rozhovor s vedoucím provozu přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně Ludvíkem Štroblem jsem se připravovala i s využitím stránek České televize pro dětské diváky ČT Edu. Doufám, že jsem ho v tuto chvíli na úplném začátku našeho povídání neodradila nebo nevylekala. Já vám přeji dobrý den.
1: Dobrý den, z Dlouhých Strání. Tak určitě vylekaný trošičku jsem, protože každá reportáž vždycky přináší takový trošku obavy, co člověk řekne, ale doufám, že to dobře dopadne.
0: Budeme se snažit oba dva. Vy ale ostatně musíte být na takové návštěvníky, jako jsem já zvyklý, protože vy tady máte už od 90. let nejrůznější exkurze, které si přijíždějí prohlížet vaši elektrárnu a jsou mezi nimi, předpokládám, naprostí lajci.
1: To máte pravdu, proto se snažíme vlastně laické veřejnosti nějakým způsobem elektrárnu přiblížit naším informačním centrem, kde dostanou základní výklad a máme vlastně asi 2 roky virtuální realitu, to znamená, že jsou schopni elektrárnu projít, aniž by museli se fyzicky vydat do prostor elektrárny a mají z toho poměrně solidní zážitek.
0: Takže to stačí, oni se podívají na virtuální realitu a vy se můžete věnovat své práci.
1: Ne, určitě ne. Samozřejmě poté následuje procházka do prostor elektrárny, protože vždycky ta uchvatnost toho díla, ta velikost těch prostor vždycky zanechají určitým způsobem takovou dobrou vzpomínku a respekt před tím dílem a před těma stavitelama, kteří toto dílo dali dohromady.
0: Abychom si to dokázali představit, k čemu byste tu plochu přirovnal?
1: No každopádně délkou nějakých 88 metrů a šířkou asi 32 metrů, tak si myslím, že takový solidní stadion fotbalový by to překrylo.
0: Já se vrátím k tomu ČT Edu a k těm dětem a

0: a vlastně jste schopni vykrýt ty nedostatky v té energetické síti České republiky nebo i vlastně dneska už Evropy.
1: Kolik strojů a zařízení se zatím skrývá, aby to takto dobře fungovalo?
0: No, takže na dlouhých stráních jsou instalovány dvě reverzní Francisovy turbíny, každá o výkonu 325 MW, se špičkovým průtokem nějakých 70 kubíků za vteřinu. To je v turbinovém režimu a pokud tu vodu potřebujeme přečerpávat nahoru, tak máme průtok od 48 do 54 kubíků za vteřinu přivadičem.
1: Vaše kancelář, budova, ve které vy sídlíte jako vedoucí, je dole, nedaleko vrátnice. To je místo, kde se teď pohybujete, když máte už, myslím, 3 roky funkci, anebo jdete dovnitř do skály, jezdíte výtahem, anebo šlapete i nahoru?
0: Ve zkratce vše, co říkáte. Samozřejmě ta hlavní práce je tady v té správní budově, ale jako provoz, jak dolní nádrže, prostor dolní nádrže, horní nádrže, veškerých strojoven, tak je součástí mé práce, kde chodím a chodím tam rád.
1: Já jsem si říkala, jestli potkám tady ve vašich prostorách nějakou ženu a byla jsem velmi překvapená, protože první 3 osoby, které na mě promluvily, byly ženy.
0: Co se týká tady žen na elektrárně, tak ty jsou tady odjakživa. Krom teda té první, s kterou jste mluvila, byla vrátnice. Tu máme teďka nově od 1. dubna vlastně v provozu a bude teďka součástí objektu nebo správy dlouhých strání.
1: Jaké jsou tady zaměstnány profese?
0: No, jsou vlastně 3 nejpodstatnější, což je elektro, strojní a stavební část. Každá ta profese má svého vedoucího a skupiny lidí, kteří svým profesím rozumí a kteří jsou zapojeni do provozu dlouhých strání. Ještě teda jenom doplním, je tady směnový provoz, kde ve směně je teďka operátor elektro a operátor strojního zařízení, kteří 24 hodin denně, 7 dní v týdnu dozorují právě provoz soustrojí a jsou připraveni v případě problému zasáhnout a odstraňovat závady, řešit různé události a být prostě připraveni k obnovení provozu.
1: Dobře, tak jsem tedy strojař, zkuste si to představit, já vím, že to je náročné a budu u vás chtít práci. Jak poznáte, že jsem váš člověk právě do takové vodní přečerpávací elektrárny?
0: Je to věcí většinou výběrového řízení a u každého výběrového řízení je nějakým způsobem testována znalost jednotlivých lidí. To znamená, důležité je dokázat číst ve schématech hydraulických, vodních, ze schématu dokázat vysvětlit, co které zařízení umí, dokáže a tím se vlastně ověří znalost vůbec jako problematiky strojařiny týkající se vodních elektráren. Samozřejmě další vývoj je ten, že pokud už ten člověk je přímo, tak de facto pořád se učí, seznamuje se s elektrárnou a tím pádem se pak zdokonaluje.
1: Vysvětluje vedoucí provozu přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně Ludvík Štrobl, který je dnešním hostem Českého rozhlasu Olomouc.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Řekl to on sám, Ludvík Štrobl, náš dnešní host u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc. Ti, kteří přijdou do přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně, tak se v podstatě pořád učí. Vy už jste tady dost dlouho. Platí to i o vás?
1: O to více, protože pokaždé je nějaká jiná výzva a opravdu člověk neví vše a s tím, když se člověk dostává do určitých funkcí, tak musí mít větší rozsah všech možných oborů, jak už jsem říkal, strojařiny, elektrikařiny, nějaká ta stavební část, takže opravdu je to stále a stále se učení novým a novým věcem.
0: Promiňte, další laický dotaz. Ta elektrárna už je tady dost dlouho. Teď v červnu slavíte třicátiny. Ten princip je jasně daný. Vy jste ho velmi jednoduše popsal. Tak co se v tom mění?
1: Není to o tom, co se v tom mění, ale těch technologií takové množství a každá dělá něco jiného, že prostě pochopit jednotlivé záležitosti a naučit se je ovládat je opravdu stále to, co jsem říkal, stále učení a učení nových věcí. No.
0: S čím jste se naposledy trápil?
1: Naposledy jsem se trápil, dejme tomu, s opravami 400 kV vypínačů, které odešly. Samozřejmě jsou to záležitosti, které už tady fungují nějakou dobu. Nějakých těch dodavatelských firm je čím dál méně, tak už jenom oříšek sehnat někoho, kdo toto dělá. Není to vyloženě o znalostech, ale zase musíte to brát z jiné stránky, že opravdu i vlastně se snažíte zdokonalovat v těch komunikačních schopnostech a dostávat sem další a další nové dodavatele.
0: Je to tak, že když u vás je nějaký problém, volá se pan vedoucí?
1: No, jako není to úplným pravidlem, samozřejmě máme pohotovosti, jednotlivé vedoucí, každé skupiny má vždycky týden pohotovost a veškeré problémy, které se na elektrárně řeší, tak se řeší primárně s ním. Pokud ten problém je většího rozsahu, tak samozřejmě do toho zasahuji i já.
0: Vy jste na svém místě, ne tedy ve funkci vedoucího, ale jako zaměstnanec přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně od začátku 90. let, tuším od roku 1993, tak se teď pojďme vrátit. Jak to tady vypadalo?
1: No tak de facto hodně podobně, tady se co se týká změn, tak opravdu jsou jenom v té zelení, kterou tady vidíte, značně zrostlou a samozřejmě jsou některé části technologií, jako jsou oběžné kola, které jsou vylepšené v tom, že dřívější oběžný kolo bylo sedmilopatkový, dneska máme devítilopatkový, má větší účinnost. V loňském a předloňském roce jsme dělali převíjení statorového vynutí, což je vlastně důležitý prvek pro provoz elektrárny. Vynutí je důležité pro tu výrobu elektřiny, jo? Takže jsou to věci, které se stále obnovují a je potřeba je nějakým způsobem plánovat a provádět tady tyto opravy.
0: Chtěl jste se mít, protože pocházíte z nedaleké Loučné nad Desnou a měl byste práci blízko, anebo protože vás toto dílo zajímalo jako takové?
1: No určitě je varianta číslo 2, mě zajímalo toto dílo, protože žil jsem v tom, že se tady staví velká elektrárna, protože Loučná byla de facto součástí, byly tam veškeré překladiště, vlaky tam dovážely materiál, takže člověk to vnímal od malička, že se tady něco děje a byla to taková víceméně touha, protože jsem jako profesí elektrikář, tak se dostat vlastně na elektrárnu.
0: Jako zvědaví kluci byla šance dostat se sem a pozorovat to třeba nějak partizánsky z dálky?
1: To úplně ne, protože tady byla celkem oddělená tady ta část elektrárny, byl vstup už dole, jak se odbočuje v koutech, tak tam byla závora, tam už odtama se to hlídalo. Samozřejmě pohledy tady z okolních kopců nebyl problém, dalo se sem dostat a bylo možno aspoň z dálky pozorovat, co se tady děje.
0: Při pohledu z oken vaší kanceláře je to takové relaxační, protože vy se díváte do vzrostlé zeleně. Samozřejmě všichni vědí, že bylo potřeba uřezat kousek kopce, aby vznikla horní nádrž. O tom se mluví, o tom se stále píše, protože to fascinuje určitě i naše posluchače Českého rozhlasu Olomouc. Ale jak to vypadalo v nejbližším okolí té dolní části?
1: Tady na dolní nádrží, když se podíváte tím údolím, tak to bylo de facto nedotčené údolí v té krásné jesenické přírodě a pak vlastně došlo k tomu rozhodnutí, někdy tuším v 60. letech o nějakým geologickým průzkumu a díky tomu, že co se týká pevnosti okolní zemíny a vůbec tady těch skal a možnosti udržení té hráze dolní nádrže, tak došlo k takovému rozhodnutí, že ta nejlepší lokalita by byla tady v tomto údolíčku. Abych vám pravdu řekl, bylo těch návrhů návrhu více, ale přesně ty lokality, které byly v tehdejší době jako v návrhu, už vám teďka nejsem asi schopný říct. Takže Dlouhostráni dopadly tak, že se začaly stavět a vlastně v 78. roce byl položený základní kámen stavby. A od té doby se vlastně do toho roku 96, kdy byla elektrárna 20. června spuštěná do trvalého provozu, nějakým způsobem stavělo, zkoušelo, vylepšovalo a dělali se i venkovní úpravy. Takže to vlastně vypadalo tak, jak teď, ale byly o 30 let menší stromy a bylo to takový holejší.
0: Ten čas, ta doba těch 18 let na stavbu a přípravu, tak dlouhá doba je opravdu potřeba?
1: To já vám už teďka nejsem asi úplně schopen říct. Bylo několik návrhů, byly původní návrhy, byly, že strojů bude nějakých 6, pak se stáhly množství strojů na 4 a potom finální počet strojů nakonec skončil na 2 325 MW soustrojích, které máme doposud.
0: Brzy budete mít výročí 20. června roku 1996. Bude to konkrétně Ludvík Štrobl, dnešní host u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc, nějak slavit? I na to se určitě zeptáme v našem vysílání.

0: S Ludvíkem Štroblem, vedoucím provozu přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně, si povídáme v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Čekají vás kulatiny, třicátiny, vás všechny, kteří pracujete na Dlouhých Stráních, takže bude nějaká oslava, jak vlastně slaví všechny ty profese, které tady máte?
1: No, tak bude to oslava taková jednodenní, víceméně den před narozeninami. Budeme mít takovou slavnost v prostorách elektrárny pro vybrané zaměstnance, protože prostory nejsou úplně největší, ale bude tam asi 150 lidí, kteří se nějakým způsobem podíleli a kteří do dneška nějakým způsobem podporují provoz elektráren a elektrárny Dlouhé Stráně.
0: Vaše elektrárna patří mezi 7 největších divů České republiky, to si myslím, že je také všeobecně známé, i když to krásně vypadá vedle toho Karlštejna a Hluboké nad Vltavou. Mimochodem, zajímají vás i tyto divy?
1: No tak samozřejmě, všude na těchto divech jsem se byl podívat. Jsou nádherné, ale prostě Dlouhé Stráně jsou Dlouhé Stráně.
0: To předpokládám, že to je ta jednička. Kdybyste se chtěl jet někam v okolí podivit a nechat okouzlit na podobné místo, kde je nějaká takováto podobná stavba?
1: No tak v České republice máme ještě 2 podobné stavby, co se týká jako funkce elektrárny jako přečerpávací. Je to elektrárna Dalešice a potom je tam ještě další přečerpávací elektrárna, která je přímo ve Štěchovicích.
0: A kdybychom opustili hranice?
1: Tak krásná přečerpávací elektrárna, co je, tak je na Černém Váhu. Samozřejmě přečerpávacích elektrárny je více, ale zatím teda neměl jsem úplně příležitosti jich více navštívit. Takže Černý Váh a samozřejmě elektrárny v naší republice, ty znám velice dobře.
0: Neměl jste možnost všechny navštívit, nicméně předpokládám, že se ti odborníci jezdí dívat, že jsou zvědaví. Nevím, jestli se u vás kopíruje, jestli je něco, co tajíte, ale to asi nepředpokládám.
1: Ne, to určitě ne. Víceméně ten koncept jako přečerpávací elektráren je hodně podobný. Je třeba jiné trošku uspořádání soustrojí, ale funkce je pořád stejná.
0: Co je to kaverna? On by si někdo mohl myslet, že taverna, ale rozhodně ne.
1: Ne, kaverny máme u nás vlastně 2 kaverny. Jsou to obrovské právě prostory, kde jsou umístěny soustrojí. U nás je to kaverna generátoru a pak máme menší kavernu a to je právě transformátoru, kde se převádí ta elektřina, která se vyrobí ve stroji, tak z nějaké hladiny 22 kV na hladinu 400 kV, která pak odchází vedením do rozvodny Krasíkov. To je vlastně jediný, když návštěvníci přijíždí, tak vidí velké sloupy kolem cesty až směrem k elektrárni.
0: Dále by mě zajímalo nějaký váš žargon, jaká používáte slova, co jak označujete?
1: No, můžu vám říct, že nemáme žádný speciální názvy pro jednotlivé zařízení, používáme běžné názvosloví jak elektrických věcí, tak strojních. Možná se sem tam někde něco najde, že se zkrátí nebo něco, ale to si teďka, abych vám pravdu řekl, nemůžu úplně vybavit.
0: Překvapilo mě, že vy se tady rozdělujete na Dlouhých Stráních na různé generace. Ta první, logicky, byla generace stavitelů. Vy jste generace provozovatelů. Jaká jste generace?
1: Tak my jsme generace, která převzala skutečně skvělé provedené dílo, na kterém nebylo v té době absolutně co vytknout a není doposud co vytknout. My jsme právě ta generace, která to dílo momentálně udržuje v provozu a snaží se, aby ta výroba byla co nejefektivnější, nejspolehlivější. Padla tady ta názvy různých generací. My určitě budeme mít generaci nějakých pokračovatelů tady v tomto provozování, ale už bych je nazýval jako zvláštní skupinou právě těch generací, co se týká provozu, ale budou to jenom pokračovatelé provozovatelů současných.
0: A vychováváte si je?
1: Úplně ne. Musím říct, že zatím máme poměrně štěstí na to, že když děláme jakékoliv výběrové řízení, tak se je docela zájem právě o práci na přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně. Takže zatím úplně s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců problém nemáme. Vždycky se naštěstí najdou lidé, kteří k této práci nějakým způsobem tíhnou a když tady nastoupí, tak ji začnou mít rádi a je to víceméně taková srdcovka. Musím říct, že kdo k nám nastoupí, tak ještě nikdo normálně neodešel, že by si dal výpověď, že by prostě odešel, že ho to nebaví nebo že je tady něco špatně. Takže musím říct, že docela máme štěstí na lidi.
0: Čím to je, že zůstávají? Co si myslíte, že se zatím skrývá?
1: Každopádně je skvělý kolektiv lidí, což je daný, protože jsme tady de facto všichni nějakým způsobem, už ne teda všichni, ale většina ještě je tady od samého začátku a právě ti mladí noví, kteří nastoupí, tak je ten duch toho kolektivu natolik vtáhne, že vlastně stále v tomto smyslu pokračují a myslím si, že jsou tady rádi. Nechci teda za ně úplně mluvit, ale nespozorovávám žádný nějaký nevole, že by se jim tady nelíbilo, že by potřebovali něco měnit. Myslím si, že jsou tady rádi.
0: Ví, o čem mluví, on sám tady pracuje od roku 1993. Ludvík Štrobl, vedoucí provozu přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně, host Českého rozhlasu Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Ludvík Štrobl, jak už jsme zmínili, nastupoval na Dlouhé stráně v roce 1993 jako jeden z prvních dvou elektrikářů. Mám poznamenáno tady ve své přípravě. Vy jste dva stačili?
1: Ne, nábor lidí byl nějakým způsobem postupný. To znamená, že já s kolegou jsme tady nastupovali po práci tady na napouštění dolní nádrže, tak jsme jako dva elektrikáři nastupovali vlastně opravdu jako první k ČEZu. Potom se zase přijímali další a další, takže v dnešní době de facto máme teďka kolektiv nějakých 28 lidí dohromady. Takže ty jsou teda od samého začátku. Nemluvě o tom, že byly nějaké změny, co se týká udržeb a tak, ale to už je dneska pase, takže opravdu 28 lidí je v současné době počet lidí na Dlouhých stráních.
0: Není problém zjistit, že strojovna a další technologie jsou uložené hluboko pod zemí. My teď z vašeho okna, protože sedíme v kanceláři vedoucího, slyšíme zpěv ptáku, tak je to takové idylické. Ale jaké zvuky se ozývají ve vaší elektrárně?
1: Tak samozřejmě je to průmyslový provoz, to znamená, že hlavně se ozývají zvuky jedoucích soustrojí, jak dočerpadlového, tak turbinového provozu a pak přiřazených technologických zařízení od kompresorů, různých pohonů, čerpadel a jiných zařízení jako takových.
0: Kdy musíte a kdy chcete vyjet nahoru, abyste se podíval k té horní nádrži?
1: Tak musím, když je samozřejmě nějaká mimořádná událost. Většinou, když chci, tak tam jezdím hlavně na takové ty běžné kontroly i třeba dodavatelů, jestli dělají to, co mají, jestli dělají přesně dle postupu a těchto věcí, anebo na takové běžné kontroly veškerých zařízení Dlouhých strání.
0: Co jsou to mimořádné události?
1: Můžou to být poruchy, můžou to být de facto nějaké přírodní, nechci říct přímo katastrofy, ale já nevím, sesunutí svahu, spadlý strom, který zabrání nějakým způsobem provozu, tak řeší to buď pohotovost, nebo pokud je to většího rozsahu, tak to řešíme ve větším kolektivu právě těch vedoucích.
0: Máte takzvanou certifikaci na službu Black Start. Co to znamená?
1: Certifikace na službu Black Start je to, že Dlouhé stráně můžou najet energetickou soustavu úplně z beznapěťového stavu a podat to napětí, které vyrobí, do nejbližší rozvodny, která potom to napětí pošle tam, kde je potřeba, kde by se eventuálně najížděl další zdroj, který potřebuje tady toto externí napájení vlastně z Dlouhých strání. U nás je to jednoduché, my máme diesel agregát, pomocí kterého najedeme celé soustrojí a to potom postupným najížděním vlastně de facto buzením a zvyšováním napětí na statoru posíláme kompletně napětí postupně zhruba v délce 10 minut až do rozvodny Krasíkov, de facto až do toho napětí těch 400 kV, kde se potom nastaví cesta dál do toho případného místa, kde bude potřeba tady tuto elektrickou energii dostat.
0: Asi vás nepřekvapí, že diesel agregát máme i my v Českém rozhlase Olomouc.
1: Určitě ne, bývaly to dřív běžný záložní zdroje, dneska se to nahrazují bateriovými loužištěma, které můžou fungovat úplně stejně, ale ty diesel agregáty byly vlastně, nebo stále jsou, de facto nejspolehlivějším způsobem nějakého záložního napájení. Nemusíte se o to starat, dolijete naftu sem tam a funguje to kdykoliv potřebujete.
0: Můžeme vysílat. Protože pocházím z vesnice, která leží nedaleko Dětmarovic, tak jsem zaznamenala, že se postupně vypínají tepelné elektrárny. Co to znamená pro takové dílo, jako je přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně?
1: No, tak vypínání vyloženě tepelných elektráren pro nás až tak jako nechci říct, že nemají význam, ale samozřejmě čím míň bude tepelných elektráren, tím víc bude potřeba vlastně tu elektřinu vyrábět v jiných zdrojích. To znamená, že v dnešní době ta přečerpávací vodní elektrárna není primárně výrobním zdrojem jako takovým, ale jak už bylo popisováno na začátku, je vlastně takovou powerbankou, kde je ta elektrická energie naakumulovaná pro takový případ nejvyšší nouze. To znamená, že když opravdu už není čím jiným vyrábět, tak se spouští právě ta přečerpávací elektrárna v turbinovém režimu. Když je potom elektřiny, dejme tomu hodně, máte krásný slunný dny, hodně větru, fouká, je potřeba regulovat jiné zdroje, tak potom vlastně využíváme elektrárnu zase k tomu, že ukládáme tu elektrickou energii v podobě vody v horní nádrži.
0: Odborná otázka, kterou mi poradil kolega elektrikář, jestli už máte novou vyhlášku, jestli vy ji musíte mít splněnu. On říkal, mývali jsme vždycky 50, my elektrikáři, a teď je to jinak. Musí to mít i vedoucí elektrárny?
1: Musí to mít vedoucí elektrárny, protože vedoucí elektrárny je osoba zodpovědná za elektrická zařízení, tak musí mít zkoušky z vyhlášky.
0: Ludvík Štrob byl vedoucí provozu přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně, je dnes dopoledne hostem na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Nádherná krajina okolo přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně, ať už jsme dole nebo nahoře. Vnímají to návštěvníci, že přijeli do oblasti, kde se něco takového nachází?
1: No tak třeba jste přijela i teďka vy, tak určitě vás to nějakým způsobem vede k tomu, že začnete přemýšlet, co vlastně tady v té krajině, tady najednou silnice, tady najednou velká brána před váma hráz, vždycky to musí v někom zanechat, nebo aspoň začít o tom přemýšlet, co to je za dílo. A když se začne zajímat více, tak opravdu zjistí, že je to přečerpávací vodní elektrárna, která skýtá hafol možností, co se týká i turistiky. Je tady možnost vyjet na kole až vlastně na horní nádrž. Můžete se podívat tady z koutu vyjet lanovkou, můžete vlastně vidět obě dvě nádrže de facto, nechci říct z jednoho místa, ale po krátké turistické procházce vidíte jak dolní nádrž z výšky, tak se můžete dostat k horní nádrži, kterou vidíte. A myslím si, že určitě to stojí za to tady tuto oblast navštívit.
0: Ten uříznutý kopec ještě fascinuje?
1: Z dálky určitě. Připadá vám to taková stolová hora, která má na konci jenom malé vyvýšení, které je uděláno uměle, ale jinak určitě z těch pohledů ze všech možných světových stran ta rovina toho kopce určitě vypadá zvláštně.
0: Nakolik ještě i v současné době, kdy tady ta elektrárna je od roku 1996, přicházíte nebo musíte přicházet do styku, ať už s lesáky, anebo se zástupci té chráněné krajinné oblasti Jeseníky?
1: Co se týká spolupráce mezi chráněnou krajinnou oblastí, Českými lesy, tak vždycky, pokud je nějaký problém, tak se řeší ke spokojenosti všech dotčených stran.
0: Pamatujete si, jaké to bylo právě, když ta stavba začala?
1: Abych vám řekl, když stavba začala, tak jsem byl ve věku, kdy jsem tyto informace až tak ještě nevnímal, takže vám nemůžu říct, ale každopádně i potom po výstavbě, i po uvedení elektrárny do provozu a z toho důvodu, že jsem tady i místní, tak několik let různé takové diskuze probíhaly, jak moc se zničily Jeseníky, jak moc to zasáhlo do krajiny. Každá stavba určitým způsobem do krajiny zasáhne, ale dostávali jsme i jako ceny, má Dlouhé Stráně ceny, co se týká i ekologie, takže myslím si, že nakonec ve finále ta stavba zapadla do přírody velice dobře, nějakým způsobem ji nehyzdí a je to prostě jenom o zvyku.
0: Myslíte si, že kdybyste přišli s podobným návrhem teď v roce 2026, že by vám to prošlo?
1: To vám nejsem úplně schopen říct, ale vzhledem k tomu, že se v současné době řeší otázka přečerpávacích vodních elektráren po celé republice a je to pořád nějakým způsobem otevřeno, tak si myslím, že jako šance je.
0: Na stránkách ČEZu můžeme najít informaci, která říká, v březnu roku 2026 vyrobila nejvyšší množství elektrické energie v celé své historii, myšleno elektrárna v Dlouhých Stráních. Co jste udělali jinak?
1: Toto je údaj, který samozřejmě my sledujeme. De facto neudělalo se nic jinak, je to jenom tím, jak se Dlouhé Stráně jako elektrárna čím dál více využívá právě pro dodávku a vlastně regulaci energetické soustavy jak České republiky, tak i části Evropy.
0: Jak důležité a jestli vůbec je pro vás počasí, protože přece jenom jsme v krajině, která je horská a panuje tady něco úplně jiného než třeba u nás v Olomouci, kde je sídlo Českého rozhlasu?
1: No, vzhledem k tomu, že se jedná o přečerpávací vodní elektrárnu, tak pro nás má význam počasí akorát víceméně vizuální, přece jenom sluníčko je příjemné. Ale jinak jako nádrže jsou uzavřeným okruhem, kde vlastně využíváme pořád jednu a tu samou vodu. Samozřejmě je potřeba sem tam nějakou tu hladinu doplnit, protože dochází k odparům, ale ta voda je, to množství je opravdu minimální a nějakým způsobem nenarušuje průtok tady v místní říčce.
0: Je to voda jako voda nebo je potřeba nějakým způsobem hlídat její kvalitu? Měří se nějaké údaje?
1: Tak samozřejmě voda jako taková je pořád voda, jak říkáte, je voda jako voda, ale co se týká měření údajů, tak se měří hlavně v elektrárně a to se měří hlavně na možnost, dejme tomu, ropných produktů nebo nějaké havárie, tak veškerá voda, která jde mimo elektrárnu, tak je právě kontrolována a je nějakým způsobem diagnostikována na množství eventuálně nějakých škodlivých nebo ropných látek.
0: Máte rádi exkurze a návštěvníky?
1: Samozřejmě.
0: Já je totiž chci pozvat, aby všechno to, co jsme řekli, plus další informace navíc, aby zažili na vlastní kůži. A kde vidíte přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně, až bude mít padesátiny, takže v roce 2046?
1: No, myslím si, že vidím úplně stejně, ale bude daleko modernější, bude určitě stejně navštěvovanou a určitě stejně skvělou, jako je v doposud.
0: A ta pupeční šňůra mezi vámi je tak silná, že si to budete chodit stále obhlížet?
1: No, v roce 2050 si nejsem úplně jistý, ale budu určitě se snažit.
0: Slíbil vedoucí provozu přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně Ludvík Štrobl. No a věřím, že Krajské studio Českého rozhlasu Olomouc tady bude také, takže rozhodně přijede nějaký redaktor, aby vás a to všechno zkontroloval. Dnes tady za vámi konkrétně přijela Dita Vojnarová, která děkuje, že jste věnoval čas právě našemu vysílání. Naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.
3: David Rozehnal má úctyhodnou sbírku fotbalových trofejí. Z reprezentací získal bronz z mistrovství Evropy. S 21 ho dokonce vyhrál, jako vítěz si sáhnul hned dvakrát na francouzský pohár, také belgický a italský, navíc byl první v belgické i francouzské lize. A stále válí za Kožušany. Nejen o fotbalové kariéře, ale i o mistrovství světa si s Davidem Rozehnalem budeme povídat ve středu po 10. hodině, kdy bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc.
4: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
5: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
4: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře osmidílné Četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Jedenáct hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: O zvýhodněný úvěr můžou ode dneška žádat rodinné firmy. Podání omamné látky do pití může být trestné, projedná to vláda. Čeští volejbalisté poprvé v letošní evropské lize prohráli, a to s Dánskem. Dnes čekáme polojasno až oblačno a teploty do 21 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. O zvýhodněný úvěr můžou ode dneška žádat rodinné firmy. Půjčku ve výši až 120 milionů korun získají na modernizaci technologií, softwaru nebo budov. Jde o součást programu Expanze, který Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo v únoru. Polovinu investice firmám pokryje bezúročná půjčka od Národní rozvojové banky. Celkem na podporu malých podniků půjde 5 miliard a 100 milionů korun. Pokračuje mluvčí banky Petra Vodstrčilová.
2: Pokud klient dodá veškerou požadovanou dokumentaci o projektu rovnou se žádostí, tak například typově úvěr na pořízení stroje nebo jednoduché výrobní technologie může být ze strany Národní rozvojové banky schválený do měsíce. Složitější investice, jako jsou stavby, jsou samozřejmě časově náročnější.
1: V Zlatých horách na Jesenickou dělnici opraví Mysliveckou ulici. Práce navážou na rekonstrukci vodovodu a kanalizace. Součástí projektu je i stavba nové přístupové cesty k zastaveným pozemkům. Zástupci radnice už hledají zhotovitele, říká nezávislý starosta Zlatých hor Milan Rác.
3: Jde o celkovou opravu ulice Myslivecké a souvisejících vlastně nových ulic k nové bytové výstavbě. Tam si myslím, že to bude částka do 20 milionů korun. Připravuje se výběrové řízení a probíhá stavební řízení, takže až získáme stavební povolení, tak bychom chtěli během letních měsíců snad začít.
1: Hození omamné látky do pití by mohlo být trestné. Návrh koaličních poslanců by dnes měla projednat vláda. Za takzvaný drink spiking by nově hrozil minimálně rok za mřížemi. Podle průzkumu organizace Beat Sexim se s takovým jednáním setkala třetina mladých. Oběťmi byly v naprosté většině ženy. Zaměstnanci odboru pro lidská práva a ochranu menšin úřadu vlády budou odpoledne jednat s ministrem kultury Otto Klempířem z motoristů. Schůzky se zúčastní i vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta. Řešit budou například přesun útvaru národnostních menšin pod ministerstvo kultury. Další agendy dnes už zaniklého odboru si mezi sebe rozdělí i ministerstvo práce a sociálních věcí nebo ministerstvo spravedlnosti.
0: Sport.
1: Čeští volejbalisté poprvé v letošním ročníku Evropské ligy prohráli. Po třech výhrách padli v Jihlavě s Dánskem 2-3 na sety a zkomplikovali si cestu do semifinále. Utkání hodnotí kapitán českého týmu Patrik Indra.
4: Dánové ukázali svoji kvalitu, mají tam spoustu zkušených hráčů z výborných evropských lig. Teďka máme den volna a od úterý se začínáme připravovat na další turnaj, kdy ve čtvrtek odlítáme do Gruzie a odehráme tam sobotu a v neděli další dvě utkání proti Gruzii a Španělsku.
0: Počasí.
1: Dnes čekáme polojasno až oblačno, ojídněle přeháníky, teploty 17 až 21 stupňů, v Jeseníkách kolem 13, povane mírný západní až severozápadní vítr, který večer zeslábne.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na dálnici D55 u obce Krčmaň směr Přerov pracují silničáři, levý jízdní pruh je uzavřený.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: T
5: Tak jsme vás v pondělním dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc v podstatě vzali na takovou virtuální prohlídku přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně. Povídali jsme si s vedoucím provozu Ludvíkem Štroblem. Pokud jste celý rozhovor neslyšeli, už teď ho najdete v audioarchivu na stránce olomouc.rozhlas.cz. Ale chápu, že se mnozí chcete dívat společně s námi dopředu. Co jsme pro vás připravili? Festival Olomouc ožije tento týden opět po roce, rozezní a roztančí město. Začne už ve středu a pokračovat bude až do soboty. Umělci vystoupí na desítkách míst, mimo jiné i tady u nás, v budově Českého rozhlasu Olomouc. A právě toto téma rozvineme už za okamžik.

0: Rozhlasu Olomouc. Olomouc bude tento týden patřit hudbě, zpěvu a tanci. Zkrátka umělcům více či méně známým, kteří se určitě už teď těší na vás, návštěvníky a obyvatele města. Ve středu začíná další ročník festivalu Olomouc ožije. A s pozvánkou je se mnou ve studiu už teď ředitel festivalu Radek Studený. Usmívá se, je natěšený. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Máte přesné číslo, kolik umělců na letošním ročníku festivalu Olomouc ožije vystoupí a také nás samozřejmě zajímají žánry?
1: Tak přesné číslo se v podstatě až do posledních okamžiků neví, nicméně pohybuje se přes 250, to znamená v této chvíli je to tuším 254 a je možné, že se to ještě lehce pohne, nicméně myslím si, že 250 můžeme si určitě odškrtnout.
0: My jsme teď po 11. pouštěli posluchačům Helenu Vondráčkovou a Lionela Richieho, takže ten žánr je jasně daný. Vy máte nějaká omezení nebo vůbec?
1: My jsme festival multižánrový, my vlastně neklademe žádné hranice, byť se snažíme samozřejmě v rámci centra města Olomouce, kde se ta naše zóna festivalová nachází zejména tedy, tak nechceme úplně, aby se tady objevily nějaké tvrdé žánry, popřípadě nějaké specificky vyhraněné. Byť nechceme v podstatě nějak způsobem omezovat i ty posluchače, kteří tyhle ty žánry mají rádi, tak je můžeme přesměrovat do variace bývalé, současně je to klub Vnitro na Rigové ulici, kde se nějaké okrajové žánry objeví. Nicméně obecně za to my těm žánrům žádné meze neklademe a skutečně se posluchači, návštěvníci mohou těšit na od vážné hudby přes loutnu, cymbal, niněru až po vlastně klasický rock, pop, folk, country. Zkrátka přijdou si milovníci na své v podstatě jakéhokoliv žánru.
0: Máte výstupy z těch minulých ročníků, takže víme, že si festival získal oblibu mezi obyvateli a návštěvníky města. I to je důvod, že se rozrůstá. Jaký je ale zájem ze strany těch muzikantů?
1: Ten zájem je rok od roku výrazně narůstající. Troufnu si říct, že dokonce je enormní. My i přesto, že festival můžeme nazvat jako největší kulturní akci svého druhu v republice, potažmo ve střední Evropě a jsme vlastně největší kulturní akci Olomouckého kraje, tak ten náš realizační tým je stále ještě velice, velice skromný a opravdu odbavit celou tu řadu těch žádostí a přání vystoupit na festivalu je docela náročné. Nemůžeme v žádném případě vyjít úplně všem vstříc s ohledem na to, že ačkoliv centrum města je poměrně veliké, rozrůstáme se lehce i paprskovitě na všechny strany možné, tak přeci jenom na sídlištích asi skončit úplně nemůžeme. Takže nám nezbývá, než se posunovat v čase, tak abychom mohli dát příležitost více umělcům. Nicméně i přesto je jasné, že ne všichni mohou vystoupit. No.
0: Na to hned navážu. Vy letos začínáte už ve středu, abyste to zvládli, kde přesně a od kolika hodin. Mm-hmm.
1: Jak říkáte, ve středu. Nicméně ve středu ten formát je trošičku jiný, než na co jsou návštěvníci festivalu zvyklí. Letos poprvé realizujeme uzavřený koncert, speciální koncert, který je určen jak pro naše partnery, tak i pro veřejnost. Je to koncert fenomenálního jazzmana Laca Dečiho. Ten koncert se uskuteční ve středu 17., jak jste zmiňovala, od 17 do 20 hodin v Domě u parku. A nebude to jenom pásmo Laca Dečiho, bude to i předkapela, bude to i kytarový recitál po, bude to i gastro, budou to i specifické zážitky, zkrátka doprovodný program, pásmo od 4 až do 10 večer. Ještě jsou tam nějaká volná místečka, takže kdokoliv by měl chuť a zájem, tak nechť rychle se naloguje na www.olomouc.cz a tam se přesměruje na vstupenky.
0: Hlavní část programu tedy od čtvrtku do soboty, tady bychom vždy drobný tip na každý den. Lehce naznačíme třeba, co zrovna teď máte v hlavě.
1: To je velmi těžká disciplína, přeci jen 250 umělců roztříštěných po městě v průběhu čtvrtka, pátka, soboty. Možná ten čtvrtek je výrazně jednodušší, protože tam to bude koncentrované, bude to otázka pouze Horního Dolního náměstí, zhruba od 17 hodin a určitě stojí za to zmínit, my tomu rádi říkáme, takové odšpuntování festivalu velká bubenická show Jumping Drums, podání Jumping Drums na hlavní stage od 17. hodiny. Na kterou naváže, my doufáme, největší karaoke party, jako kdy Olomouc a věříme, že i Česká republika zažila v podání Game of Life. No a krom toho se právě na Horním a Dolním náměstí objeví i celá řada moc fajn zajímavých muzikantů. Budou tu například muzikanti na tripu, Acoustic Sphere, žonglér Michal Tříska. Takže to bych tak

0: Zaobal je ten čtvrtek.
1: Dobře, tak já vás nebudu dál trápit. Zaměříme se na budovu Českého rozhlasu Olomouc, protože tu my otevřeme během festivalu a i tady se bude hrát.
0: Určitě, já jsem to chtěl hned přesměrovat na ten rozhlas, protože ten výčet je opravdu tak široký a je hodně složité vybírat. Myslím si, že výběr, který jsme letos dali dokupy ve vazbě na Český rozhlas, je poměrně velmi zajímavý a hodnotný. A já bych ho možná i zařadil mezi ty celkové jako top spoty v rámci festivalu. V pátek se nám tady objeví velmi zajímavá mladá umělkyně, hrající na cymbál, věnující se ať už vlastní tvorbě, přijaté tvorbě, veselým skladbám, vážným skladbám s názvem nebo s jménem Frida Orátor. Z okolností ta by se měla i ve vysílání tady v Českém rozhlase objevit ve čtvrtek během dopoledne společně se mnou. Takže bude prostor si ji poslechnout. Následovat budou Seniorita Strings, to je zase dámské smyčcové kvarteto z Brna. Úžasné melodie tyhle dámy hrají. No a v sobotu už tradičně se můžete těšit na olomoucké Black Ladies, příčné flétny, dva sbory, které budou následovat. A možná takovým zajímavým lákadlem je i velmi známé jméno Matěje Plíhala, syn svého otce.
1: S kytarou.
0: S kytarou, přesně tak. Velmi šikovný mladý umělec. Věřím, nebo myslím si, že prostor Českého rozhlasu je geniální z pohledu toho mít možnost jako plně vnímat a plnými doušky vnímat hudbu, která tady bude.
1: Řekl jste to vy, ale já samozřejmě souhlasím velice ráda. Na závěr prosím, kde najdou naši posluchači podrobný program a všechny informace?
0: Ten program už je teď k dispozici na stránkách olomoucžije.cz. Brzy bude i v tištěné podobě a věřím, že i tak, jak jsme se domluvili, tak na budově Českého rozhlasu na vitríně bude program celofestivalový taky brzy.
1: Dodává ředitel festivalu Olomouc Ožije Radek Studený, který byl teď hostem Českého rozhlasu Olomouc. Děkujeme za to a těšíme se s vámi. Naslyšenou.
0: Taky se vás těšíme. Děkujeme. Naschledanou.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

eponymní debutové album skupiny Suede bylo v roce 1993 doslova zjevením na britské kytarové scéně. Šlo o nejrychleji prodávanou prvotinu posledních 10 let a mluvilo se o nástupcích The Smiths. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s debutem skupiny

0: Českého rozhlasu Olomouc.
1: Lidé, kteří se aktivně zajímají o problematiku první pomoci, dokáží v kritické situaci zareagovat výrazně lépe. Pojďme to tedy společně probrat. Připravit se, nepanikařit, nestrácet čas a i po probuzení z hlubokého spánku znát číslo 155. Jsou před námi prázdniny, doba hravá, uvolněná a svádějící k dobrodružství. Proto budeme o zásadách první pomoci mluvit s Lucií Mikiskovou ze zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje. Ve čtvrtek po 10. hodině v apatice Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Máme 15. června, svátek slaví Vítové, přejeme všechno nejlepší. Budeme vám určitě posílat písničky na přání po 12. hodině a pak také po 17. na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Teď máme za 2 minuty 11:30 a za okamžik si krátkým rozhovorem budeme připomínat profesora Jaroslava Macháčka, který minulý týden zemřel.

0: Minulý týden ve středu po krátké nemoci zemřel ve věku 96 let Jaroslav Macháček. Byl emeritním profesorem katedry anglistiky a amerikanistiky na Univerzitě Palackého v Olomouci. Dětství prožil během druhé světové války v Pavlovičkách. Připomeňme si ho teď úryvkem z rozhovoru, který s ním v roce 2018 natočil můj kolega, redaktor Českého rozhlasu Olomouc, Aleš Spodný.
1: Já jsem nastoupil na fakultu v 48. roce. To ještě nebyly pohovory přijímací a to každý absolvent, každý maturant získal právo být zapsán na kteroukoliv vysokou školu v Československé republice. Takže absolvoval jsem 52. Pan profesor Poldauf, který prakticky ve mně zbudil ten velký zájem o lingvistiku a anglistiku, nabídl mi místo asistenta, já si pamatuju, bylo to u okna na chodbě a pan profesor řekl, no, Macháčku, nechcete být mým asistentem, vy toho sice moc neumíte, ale studenti vás budou mít rádi.
2: V roce 1965 jste si udělal kandidaturu.
1: Ano.
2: A v roce 1967 jste se stal docentem. Tady vaše kariéra úspěšně pokračovala až do roku 1970.
1: Ano.
2: Což je docela zajímavé, že tam je nějaká prodleva mezi tou okupací, tedy v roce 1968 a až do toho roku 1970 jste ještě na té katedře působit mohl v té vedoucí funkci.
1: No, já jsem působil na Univerzitě v Sheffieldu. V roce ještě 69 na podzim jsem odjel do Anglie. To ještě šlo. A poté, co teda vyhlásil prezident Husák konec korza na hranicích, tak nás přesvědčovali, abychom se vrátili, ale já jsem tam ještě zůstal v Sheffieldu. Takže až poté, co jsem se vrátil zpátky, jsem byl odvolán z místa vedoucího katedry.
2: To znamená, že jakoby ta normalizace nastupovala tak postupně.
1: Ano, ano, ano. V roce 68 přišli Rusi a ještě v roce 69 byl volný průchod přes hranice.
2: Vy jste říkal, že jste samozřejmě uvažoval o tom, že byste zůstal v zahraničí, ale že možné perzekuce vaší rodiny zapříčinily to, že jste se vlastně vrátil.
1: Vlastně jsem se vrátil. Ano.
2: A potom následovala tedy práce, nejdřív dozor ve studovně Filozofické fakulty Univerzity Palackého.
1: Ano, ano, zákaz přednášení, ale semináře jsem mohl vést a tam má člověk daleko větší vliv na ty studenty, než v přednáškách, že?
2: Takže jste se pořád stýkal s těmi svými kolegy, s těmi svými studenty?
1: Tak, byť ve studovně, ale jako dozor, ale...
2: Pořád jste nacházeli společnou řeč.
1: Ano, ano.
2: Potom jste působil od roku 1972 do roku 1974 jako pomocný knihovník Ústavu pro výzkum vyšší nervové činnosti Univerzity Palackého.
1: Ano.
2: Název toho ústavu pro mě zní trochu tajemně.
1: No tak tam vedoucí byl akademik Hrbek, ředitel ústavu a to teda je postava rozporuplná, že?
2: Jaká byla vaše práce, náplň vaší práce jako knihovníka v tomto ústavu?
1: No tak já jsem vlastně víceméně trávil většinu času překládáním spisu akademika Hrbka. On vyplodil neuvěřitelné množství tisíce a tisíce stran a celá neurologie se překládala do angličtiny a to byly teda svazky, to byly bychlem. Já jsem přeložil i dokonce teorii gravitace jeho do angličtiny, i když jsem moc tomu nerozuměl.
2: Vy jste říkal, že jste vlastně potom následně i v té kotelně přeložil tisíce stránek, kterým jste nerozuměl.
1: Ano, já jsem si vypisoval fráze z odborných článků a měl jsem takovou kartotéku, kde jsem si je pořádal. A já jsem vždycky vytáhl, když jsem třeba překládal nějakou imunologii, tak jsem si vytáhl imunologii a používal jsem ten jazyk, ty fráze a tak dál, které byly obvyklé. A docela to klidně šlo.
2: Vy jste měl v té kotelně tedy nějakou pracovnu?
1: Ano, ano. Já jsem tam měl psací stroj a takový kamerlík a sprchu a tam jsem docela klidně žil.
2: To vám tolerovali, protože to potřebovali?
1: No tak ano, protože to potřebovali, ale ty lékaři tě mě milovali. Já jsem taky vyučoval, že angličtinu.
2: Koho ale, třeba? Koho?
1: Doktory, všechny doktory jsem znal. Nemůžu říct, že všichni se učili, ale docházeli ke mně pan profesor Pazdera třeba ze stomatologie, stomatochirurgie a...
2: Takže vy máte zásluhu na tom, že řada dnešních ano. lékařů umí anglicky.
1: No tak...
2: V Olomoucké fakultní nemocnici.
1: Skromně asi, tak jenom, ale... No náměstek vy přišel, říkal, no tak chlapče, tak si tady dělej tu docenturu, no ty už vlastně máš, tak si tady dělej, co chceš.
3: Další rozhovor s profesorem Jaroslavem Macháčkem, také o jeho dětství a zálibách, najdete na našem webu olomouc.rozhlas.cz.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: utajené hudební klenoty se po více než 70 letech dočkali svého vůbec prvního vydání a jak zní nejčerstvější nahrávky, ve kterých ožívá odkaz legendárních sběratelů i čistá radost dětských zpěváků. Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás tentokrát pozve na další objevitelskou cestu napříč folklorními regiony. Tématem totiž budou novinky k folklornímu poslechu v úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Dvoustý koncert živě pořádá Český rozhlas Olomouc v rámci Moravského divadelního léta. Malina Brothers, Alibaba, Robert Křesťan a Druhá tráva. Tak to si myslím, že je velmi lákavý program. 17. června od 17 hodin letní kino Olomouc. Vstupenky zakoupíte na pokladně Moravského divadla. A jedna stojí 200 korun a k tomu ještě místenka. Neváhejte, přijďte, moc rádi vás uvidíme. Čekají nás už za okamžik k Babské rady a ty prozradí, proč by v našem letním jídelníčku neměl chybět na první pohled poněkud nenápadný polníček.

ať se na hocom zkýší vynajmout dál. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníkům jako já. Jo, jako já.

na bradě mlíko, kde se rumem nebo pil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na huconský šíp najmout dá. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako

0: se zhrdnou třeba zítra. Komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hoconský šípky najmou dá. Jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo.
1: Babské rady.
2: Polníček je nenápadná listová zelenina plná zdraví. Jeho nutriční hodnota je překvapivě vysoká. Obsahuje vitamin C, který podporuje obranyschopnost organismu, vitamin A, důležitý pro zdraví očí a pokožky, vitamin skupiny B, kyselinu listovou a řadu minerálních látek. Najdeme v něm také železo, hořčík a draslík. Velkou výhodou polníčku je jeho nízká kalorická hodnota. 100 gramů obsahuje přibližně jen 20 kalorií, takže je ideální součástí jídelníčku těch, kteří si hlídají váhu. Díky obsahu vlákniny podporuje trávení a navozuje pocit sytosti. Jeho jemná, lehce oříšková chuť se hodí do salátů, pomazánek, sendvičů i jako příloha k pečenému masu. Tato drobná zelená rostlina je velmi odolná vůči chladu. Nejvíce živin obsahuje čerstvý, proto je nejlepší konzumovat ho samozřejmě syrový. Před použitím ho vždy důkladně omýjte, protože mezi listy může zůstávat zemina.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Uzavírky silnic během letních prázdnin nás budou zajímat v poledních zprávách Českého rozhlasu Olomouc. Budeme také mluvit o opraveném sídle technických služeb v Litovli. Do zpráv zbývají 4 minuty a poté už vás čeká odpolední vysílání. Samozřejmě připravených spousta reportáží, rozhovorů a dalších zajímavostí. Tak si to s Českým rozhlasem Olomouc užijte. Přeje Dita Vojnarová.
1: Nosím černý brýle.

0: Dechová hudba Bludověnka vás zve 27. června do Bludova u Šumperka na tradiční přehlídku dechových hudeb. Zahrají slovácká kapela Boršičanka, Antonína Koníčka, Straňanka a domácí Bludověnka. Programem vás provede Karel Hegner a připraveno je bohaté občerstvení, včetně zvěřinových specialit. 27. června od 13 hodin ve sportovním areálu Hasičské zbrojnice v Bludově. Více na www.bludovienka.cz, na Facebooku a v infocentrech v Šumperku, Zábřehu, Rapotině a Velkých Losinách. Mediálním partnerem je Český rozhlas Olomouc.
1: 12 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Dopravu na některých silnicích v regionu v létě zkomplikují uzavírky. Dělníci opravili sídlo technických služeb Litovle. V Šumperském muzeu ožívá historie města. Výstava připomíná jeho 750. výročí. Jasno až polojasno, později oblačno, přehaňky, teploty do 25 stupňů Celsia. Mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré poledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Řidiči v Olomouckém kraji se musí v létě připravit na dopravní komplikace. Silničáři se pustí do větších oprav, počítají například s uzavírkou cesty mezi Týnem nad Bečvou a Lhotkou na Přerovsku nebo mezi Bystročicemi a Žerůvkami na Olomoucku. Opravovat budou taky některé hlavní tahy. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
3: Během letních prázdnin plánujeme například zahájit opravu silnice 46 mezi Týnečkem a Bělkovicemi. Dopravní opatření je nyní v řešení, ale minimálně kyvadlový provoz řízený regulovčíky můžeme očekávat, což trasu z Olomouce na Šternberg výrazně zpomalí. Definitivní termín a úpravu provozu upřesníme těsně před zahájením prací po podpisu potřebných smluv.
1: Olomoucký krajský soud se bude tento týden zabývat případem otrav zaměstnanců zbrojovky Excalibur Army ve Šternberku v roce 2023. Obžalobě z vraždy a pokusu o ni čelí muž, který podle žalobce rozmisťoval kartony s otrávenými nápoji také na dalších místech v okolí Olomouce. Státní zástupce navrhuje uložení výjimečného trestu odnětí svobody a zabezpečovací detenci. Muž je ve vazbě, řekl Jaromír Parobek z krajského soudu. O případu dosud policie veřejně neinformovala. Nové zázemí mají zaměstnanci technických služeb města Litovle. Dělníci jim opravili budovu firmy v Cholinské ulici. Modernizace stavby z 60. let minulého století stála bezmála 24 milionů korun. Část nákladů pokryla dotace. Pokračuje ředitel technických služeb Jaroslav Erlec.
4: Zlepšovali jsme zázemí hlavně pro zaměstnance technických služeb, to znamená šatny, které byly nevyhovující, hlavně sprchy, umývárky, záchody, které už byly ve velmi špatném technickém stavu.
1: Do areálu technických služeb v Litovli se v červenci vrátí základna zdravotnické záchranné služby. Kvůli rekonstrukci se dočasně přesunula do Uničova. 7,5 století šumperské historie představuje nová výstava ve vlastivědném muzeu v Šumperku. Expozice nazvaná Šumperk, příběh starý 750 let, mapuje vývoj města od prvních stop osídlení až po počátek průmyslové éry. Návštěvníci si ji můžou prohlédnout do 11. října. Výstava vznikla jako jedna z hlavních připomínek letošních oslav 750 let od založení města, uvedla pracovnice muzea Zuzana Kvapilová. Sport. Čeští fotbalisté poprvé po dni volna na světovém šampionátu trénovali. Po porážce s Jižní Koreou se chystají na druhý zápas skupiny proti Jihoafrické republice. Hrát se bude ve čtvrtek od 18 hodin na stadionu v Atlantě. Obránce Jaroslav Zelený by se nebránil, kdyby organizátoři zatáhli střechu.
5: Protože přece jenom hrajete od 12 hodin, kdy to sluníčko na vás pere úplně nejvíc. Ta předpověď tam je zatím taková, že to může být oblačno, ale když jsme teďka viděli nějaký zápasy, tak bylo úplně azuro. Bude to určitě zajímavý si tam zahrát nebo celkově se podívat na takový místo, protože ten stadion je extrémně moderní a je to opravdu jak zas z jiný planety. Počasí.
1: Odpoledne bude oblačno, místy se objeví přehánky. Teploty 17 až 21 stupňů Celsia. V jeseníkách okolo 13, fouká mírný západní vítr, večer zeslábne. Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno, později oblačno, ojediněle občasný déšť a přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů Celsia. V jeseníkách okolo 16 stupňů, mírný jihozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Dvě osobní auta se nabourala v Hranicích. Nehoda se stala na křižovatce ulic Hálkova Tovačovského. Místo je s opatrností průjezdné.
2: Z Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Týden startuje na vlnách Českého rozhlasu Olomouc po 12. hodině. Tomáš Kedzior, samozřejmě nový týden, co se týká našeho odpoledního vysílání, ale v něm se samozřejmě děje stále něco nového. Písničky na přání, tak ty jsou tady na vás každý den po 12. hodině na dvou telefonních číslech. Na to první můžete volat 221 555 444, na to druhé pouze pište SMSky a to číslo je 723 70 33 51.

0: doby, jak žil bych rád.
1: Písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc otevírá paní Jarka Skrnova. Dobrý den.
2: Dobrý den. Zdravím všechny věrné posluchače tohoto krásného rozhlasu, vás, pane moderátore, a děkuji vám za vybrání písničky, která bude i pro vás. Písničku bych chtěla věnovat své dceři, paní Ivaně Škrkoňové z Břidličné, která dnes slaví své krásné narozeniny. A 9. června oslavila její dcera, magistra Ivana Škrkoňová, také své narozeniny. Přeji jim hodně, hodně zdraví, štěstí a lásky celé rodiny. Děkuji vám a někdy zase naslyšenou.
1: Naslyšenou a k přání paní Jaroslavy Skrnova přidáváme vaše SMSky, například k dnešním narozeninám našemu dědečkovi Petru Zavadilovi do Prusínovic. Hodně zdraví, hodně psychické pohody a všeho dobrého přejí dcera Petra, zeť Marek a vnučky Peťka a Sašenka. Věnování pro mého manžela Zdeňka k dnešním narozeninám. Hodně zdraví, štěstí a pohody přeje manželka Hanka s rodinou.

0: Hezky na přání Českého rozhlasu Olomouc a paní Majka Stršic. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Já chci poděkovat touto písničku vácanovským hasičům. No, oni všichni hasiči jsou úplně bezvadní, to je nejužitečnější spolek pro všechny občany, že? A měli vydařenou akci v sobotu. No a tuhle písničku posílám taky třídským fotbalistům, protože tak trošku je o nich. Oni to si vyhráli a tak oni, už my víme, o co jde. No a zdravím Mirku do Štenberka. Ahoj, Miri. To ještě neslyšela asi tu písničku. Děkuji, Tomáši, mějte se, naslyšenou.
0: Hezky zdravíme a je to písnička taková zemědělská od kapely MIG 21. Cestou, necestou, polem, nepolem,

0: Hudební rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: Máte ve svém domě netopíry a nevadí vám soužití s nimi? Realizovali jste opravu domu tak, aby v něm zůstal netopíří úkryt zachován? A nebo jste úkryt pro ně na domě vytvořili? Pak vítejte v klubu přátel netopírů. Proč je ochrana těchto ohrožených živočichů tak důležitá? Jak opravovat domy, aby v nich člověk a netopír vedle sebe mohli klidně a prospěšně žít? Poradí zoolog Evžen Tošenovský v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc. V úterý v 10 dopoledne.
2: Dvoustý koncert série Živě Českého rozhlasu Olomouc bude v rámci Moravského divadelního léta a bude velký. Ve středu 17. června od 17 hodin zahrají v letním kině Alibaba, Malina Brothers a jako Zlatý hřeb Robert Křesťan a Druhá tráva. Bude se křtít deska a oslavíme nedožité 70. Sandyho Noska. Vstupenky za 200 korun kupujte na pokladně divadla na Horním náměstí nebo na stránkách www.moravskedivadlo.cz. Co zbyde, bude v letňáku. Přijďte za 200 na dvoustý koncert 17. od 17.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
3: Pokračujeme v písničkách na přání a zdravíme paní Elišku Dováclavová. Pěkné odpoledne.
4: Pěkné odpoledne všem milým posluchačům i vám do Českého rozhlasu. Já jsem vybrala písničku pro moje kamarádky rozhlasové i nerozhlasové. Je to od Vaška Neckáře, který opěvuje krásu dívek, což nás taky asi dříve opěvovali. A bude to patřit i pro paní Jejda, teďka zas mě to vypadlo. Ta pohádková babička je z Jeseníku Liduška, ano. Její kamarádka Alenka, také Liduška z Olomouce. A ještě chci moc a moc poděkovat Českému rozhlasu Olomouc za to, že krásně zpropagovali naši oslavu vsi 650 let Václavova. Bylo to úžasné, krásně se to povedlo a děkuju všem, kteří se zúčastnili i všem, kteří to pořádali. Prostě jsme si to užili jako za mlada a strašně se nám to všem líbilo. Takže děkujeme ještě jednou Českému rozhlasu a mějte se všichni moc krásně a pohodově. Hezky, děkuji
3: zdravíme,
4: vám.
3: Posíláme Václava Neckáře.

0: Dobrou náladou pokračují písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc a vítáme pana Petra, který volá z Přerova. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače a písničku posílám do Lipníku manželům Řetkovým, paní Ileně do Hulína, paní Mileně do Broumova, paní Haně do Moravského Berouna, paní Elišce do Václavova. Vám děkuju za výběr písničky, doufám, že se bude líbit a budu se těšit opět zase někdy naslyšenou.
0: No, aby se Pavel Novák také nelíbil, samozřejmě, že bude. A věnování je také ke krásným 3x25. Narozeninám panu Zdeňku Lučanovi ze Žulové. Oslavil je předevčírem. Vše nejlepší do dalších let přejí sousedi z Janáčkovy uličky. Věnování je také do Jeseníku, babičce Božence Šimečkové a Lidušce Janisové. Pro radost a odpolední pohodu přejí Petr a Maruška.

0: polovině písniček na přání Českého rozhlasu Olomouc a tu druhou otevírá paní Eva ze Strukova. Dobré poledne.
1: Dobré poledne, já vás zdravím všechny v rozhlase a naše všechny milé posluchači. Já bych tuto písničku chtěla poslat zítřejšímu svátku Zdeničkám. To je jich hodně, takže to bude Zdeničce z Holuby, básničce, Zdeničce Pavelčíkové do Uničova a Zdeničce, no, to je jedno, Zdeničce, ne, tak, chtěla bych to ještě Lidušce a Alence do Jeseníku, Haničce do Předmostí s Jarkem a všem dobrým lidem, jak to říká Zdenička se Líčova. Mějte se všichni hezky, užívejte si léta, snad už má být přes víkend teplo, tak si musíme těšit.
0: My děkujeme za věnování, zdravíme do Strukova, svátek Zdeniček, sice je v úterý, ale až za týden, nicméně vůbec to nevadí, písničku jsme rádi věnovali i takto předem a přidáváme ještě také paní Aničce Bartošové, pěkný den přeji Anička a Jiří, panu Benešovi gratuluje k narozeninám a ještě více všeho dobrého přeje pan Lojza z Vránové Lhoty a ještě písničku věnování Aleně Dohnalové z Břidličné k jejím dnešním narozeninám. Vše nejlepší přeje a hlavně zdravíčko posílá kamarádka Jiřina a zpívá Josef Zíma.

Českém rozhlase Olomouc další věnování. Je to našim přátelům Janě a Jiřímu Doroštění, Zdeňce Šínové a Jarmilce Dohorochová, paní Lídě Loníčkové do Olomouce, Marii z Kroměříže a Věrce do Olomouce i panu Jirkovi do Litovle. Pohodový čas ve zdraví a štěstí přeje Věrka Halousková s Adámkem. Písnička je také mému synovci k svátku, je to Víťa Panáček a vše nejlepší přeje strýc Pavel z Oseka.

0: Dalibor Janda potěšil posluchače Českého rozhlasu Olomouc a další písničku vybrala paní Tonička z Ludmírova. Dobrý den.
1: Dobrý den, já bych prosila nechat zahrát všem těm, kdo mě v pátek blahopřáli k mým jmeninám, hlavně k nám do domova seniorů, panu Lužnému, Karlovi do Přemyslovic. Děvčata mě to vyřídili a všem sourozencům, bratrancům, sestřenicím, všem rozhlasovým přátelům a hlavně ještě paní Lidušce Uchytilové z Jeseníku, které moc krát děkuji za její podporu a za krásná slova. A Vlastičce z Krnova přeji hodně zdraví a Jiřímu a Janičce z Roštění a všem ostatním, nemůžu jich všechny jmenovat. Děkuji vám moc krát a nashledanou.
0: Zdravíme do Ludmírovského domova seniorů vás všechny, kteří nás tam posloucháte. Přidávám písničku Janě Zezulové a Marii Šulové Domohelnice pro radost a potěšení. Je to od posluchačky Jany. Také do Jeseníku Lidušce pro radost a potěšení. Hezky zdravíme Alenku a přejeme hodně zdraví a hezký den, píše paní Dáša.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: David Rozehnal má úctyhodnou sbírku fotbalových trofejí. Z reprezentací získal bronz z mistrovství Evropy. Z 21. ho dokonce vyhrál, jako vítěz si sáhnul hned dvakrát na francouzský pohár, také belgický a italský, navíc byl první v belgické i francouzské lize. A stále válí za Kožušany. Nejen o fotbalové kariéře, ale i o mistrovství světa si s Davidem Rozehnalem budeme povídat ve středu po 10. hodině, kdy bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

Pondělní písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc pokračují. Krásný den přejeme paní Elišce Dováclavová, panu Jirkovi Dolitovle, Lídě Uchytilové s Alenkou do Jeseníku a také Janě a Jiřímu do Roštění. I všem přátelům píše paní Lída z Olomouce. Věnování paní Evičce Skrnová, krásné odpoledne a hodně zdraví přeje Květa. A s poděkováním je tady reportáž za reportáž o dlouhých stráních nejenom redaktorovi Mirku Kobzovi, ale také panu Ludvíku Štroblovi. I když žijeme v Rapotíně, je to pro nás srdeční záležitost. Zdravíme tady všechny autory tohoto pořadu. Připomínám, že šlo o pořad přímo z místa, který si můžete poslechnout na webu. Píšou Křenkovi z Rapotína.

Radek Tomášek zpíval na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Další věnování patří paní Marušce Sajdlové z Rovenska, která dneska slaví narozeniny. Hodně štěstí, zdraví, lásky a pohody přejí Jana a Vojta. 16. tedy zítra oslaví narozeniny paní Věrka Dudkovičová ze Sobotína. Pěkná písnička, přání dobrého zdraví a všeho dobrého posílají Jaruš a Lidka. Měl jsem

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Firma Havelka uhel na skalí, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme uhlotérii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
3: To ono je to pravda.
4: Jarní slevy uhlí z uhlotérii platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
5: 13 hodin.
6: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
5: Dopravu v Olomouckém kraji v létě zkomplikují opravy silnic a mostů. Dnes začíná výluka na trati mezi Miloticemi nad Opavou a Vrbnem pod Pradědem. V Žulové na Jesenicku začne v létě fungovat ambulantní odlehčovací služba. Jasno až polojasno, později oblačno, přehánky, teploty do 25 stupňů Celsia a mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. V létě musí řidiči v Olomouckém kraji počítat s řadou uzavírek. Důvodem jsou opravy cest a mostů. Silničáři budou pokračovat například v rekonstrukci úseku silnice mezi obcemi Olšany a Vyšehoří na Šumpersku, Stínava a Malé Hradisko na Prostějovsku nebo v opravě mostu v Hranicích. Nově se pustí do rekonstrukce silnice mezi obcemi Bělkovice a Týneček na Olomoucku. Dokončují také práce v Týně nad Bečvou na Přerovsku. Tamní uzavírku nahradí další. Pokračuje Jindřiška Ochmanová ze správy silnic Olomouckého kraje.
7: Bude ukončena koncem června a následně bude plynule navazovat úplná uzavírka stavební úprav silnice druhé třídy mezi Týnem nad Bečvou a Lhotou. Tato uzavírka bude probíhat od konce června do listopadu tohoto roku.
5: Ode dneška nejezdí na trati mezi Miloticemi nad Opavou a Vrbnem pod Pradědem vlaky. Železničáři začali s opravou koleje a nástupiště ve stanici Kunov v Nových Heřminovech. Opravovat budou taky jeden z propustků pod tratí. Výluka potrvá až do 22. června.
8: Úsek teď obsluhují autobusy a jezdí podle jízdního řádu vlaků. Autobusy zajíždí na všechny autobusové zastávky poblíž vlakových stanic. Omezení se dotýká i cyklistů. Po celou dobu výluky nebudou náhradní vozidla přepravovat jízdní kola. Z Vrbna pod Pradědem Adam Tomáš, Český rozhlas.
5: Zázemí pro ambulantní odlehčovací službu budují dělníci v Žulové na Jesenicku. Pomáhat bude rodinám, které se starají o seniory. Provoz by chtěla Charita Jeseník zahájit v červenci. Pokračuje její ředitelka Helena Paškejová.
9: Máme prostory pronajaté, v podstatě zřízení té služby nebo jeho roční provoz bude stát kolem 4,5 milionu korun. Získali jsme dotaci z operačního programu Zaměstnanost právě na rozvoj odlehčovacích služeb a vlastně tato dotace by měla pokrývat náklady spojené s provozem až do září 2028.
5: Obyvatelé Olomouce můžou do 23. srpna hlasovat v anketě Učitel roku a pedagogický počin roku v oblasti školství a volnočasových aktivit. Potřebný formulář a podrobné informace najdou na webu radnice, která hlasování pořádá. Vítěze zástupci města vyhlásí ve druhé půlce září v Moravském divadle.
10: Sport.
5: O mistrech domácí basketbalové ligy rozhodne dnešní zápas v Praze na Královce. Do sedmého finále nastoupí úřadující šampioni z Nymburka proti Pardubicím. Zápas začne v 17 hodin.
10: Počasí.
5: Zítra čekejte na střední Moravě. Jasno nebo polojasno, později oblačno, ojediněle občasný déšť a přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů Celsia. V Jeseníkách okolo 16 stupňů, povane mírný jihozápadní vítr.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
5: Svodidla opravují dělníci. Na dálnici D1 z Vyškova do Přerova pracují mezi exity Kojetín Mořice mezi 248. a půltým a 249. kilometrem. Projížděte tam opatrně.
6: Zelená vlna,
10: Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači, vítám vás u pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Mým dnešním hostem je Radek Jaroš. Dobrý den, Radku.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Elitní český horolezec, který jako první Čech a 15. člověk na světě vystoupal na všech 14 8000ovek bez použití kyslíku. V roce 2014 dokončil výstupem na K2 korunu Himaláje a v roce 2019 korunu světa, která označuje zdolání nejvyšších vrcholů všech kontinentů. Ze svých cest a expedic se sbíral nespočet zážitků a fotografií, které postupem času zachycuje do knih. Jeho poslední kniha se jmenuje K2. Poslední klenot mé koruny Himaláje. Moje první otázka je, kdybyste se musel vybrat jednu horu, jeden vrchol, který byste musel zdolat znovu, jaký by to byl a proč?
2: Asi Everest. Já jsem se dokonce, měl jsem takový uvozovkách sen, že se rozloučím s tou himalajskou korunou tím, že vystoupím na Everest severní stěnou, což byla vlastně moje i první cesta a první expedice do Himalájí, vedla přímo na Everest hned a lezli jsme severní stěnou Nortnův kuloár. A tak jsem trošku uvažoval, že buď to touhle cestou, anebo vedle je ještě přímější směr Horbajn kuloár, tak že se tam vrátím na Everest těmahle cestama. Ale už to pravda nebude.
1: Mm-hmm. A naopak vrchol, který byste nechtěl vylíst, nebo na který byste nepáchl ani za milion?
2: Ježiš, tak to by musela být nějaká běsnící sopka,
1: ano, ale
2: kam
1: tak
2: se nedá vylézt. No. Protože každá hora je krásná něčím. A ty problémy, který člověk při zdolávání má, tak patří vlastně k tomu dobrodružství. A já mám to štěstí, že při mý expedici žádný nedošlo k nějakému fatálnímu úmrtí nebo i zranění mýho spolulezce nebo něco takového. Takže já mám všechny ty hory spojený s nějakým samozřejmě bojem, strádáním, ale všechny jsou krásný.
1: Já se teď vrátím zpátky trošku do historie. Na dráhu profesionálního horolezce jste se vydal až kolem 18. roku vašeho života. Čemu jste se věnoval předtím, nebo co, nebo kdo vás potom k těm horám jako přivedl vlastně?
2: Tak profesionální horolezec to bylo až mnohem díl ještě, to bylo v roce 2002, pár let předtím jsem si udělal živnostenský list na horolezectví, jo, takže a opustil jsem vlastně, dejme tomu, moji firmu, kterou jsme vybudovali, 4 horolezci, kde jsem teda dneška společníkem a začal jsem se věnovat plně lezení. V 18. jsem začal s horolezectvím jako takovým, s lezením skalním a s lezením ve Vysokých Tatrách a do té doby jsem hrál vrcholově volejbal. Já jsem hrál volejbal od 7. třídy a v době jako nejvyšší soutěž, kterou jsem hrál, tak byla ta nejvyšší, co mohla být, Liga dorostu a to byl můj vrchol. Je pravda, že jsem nebyl žádný výjimečný nebo žádný ESO v týmu.
1: Ještě teda kromě toho sportu, byste měl firmu. A ta firma byla, ta se věnovala čemu? Nebo co dělala ta firma?
2: Ne, předtím zase, já jsem začal jít na průmyslovce. Jo. A firmu jsme založili po mý vojně a byli to horolezci 4 a dělali jsme výškový práce samozřejmě. Ale láska k lezení tu do mě vlastně dostal, dá se říct, můj táta, i když byl spěrač, ale chodil po skončení své kariéry strašně moc do hor, jo, a chodili jsme na běžky spolu a vlastně i třeba v době mý puberty, tak jsme byli schopní sami dva vyrazit třeba na přechody, buď to Jeseníky, Orlický hory na běžkách, anebo letní přechod Západních Tater, Roháčů. A takže já jsem si oblíbil hory prostě tímhle způsobem.
1: A musí být člověk trošku jako maximalista a musí mít lásku k tomu extrému, aby se jako rozhodl, že hele, já teď polezu jako prostě na nejvyšší body světa. To člověk sobě jako musí mít, to přece nemá každý, ne?
2: Já nevím, každý jsme nějaký, u mě to, jako když jsem začal s lezením, tak jsem se tomu věnoval strašně moc a ono to přicházelo tak nějak samo a když budu upřímnej, mně nepřišlo, že dělám něco výjimečného, jo? Že jezdím na 8000 a že lezu a tak mě to nepřišlo jako nic zvláštního. Spíš někdy teď možná zpětně, jo? Kor ještě navíc jako, že já jsem ze začátku byl první 4 expedice účastníkem nějakého, vlastně účastníkem a o nic jsem se nemusel nic moc starat, jo. Vždycky to dával dohromady ten hlavní organizátor. No ale po 4. expedici, která zároveň byla 3. neúspěšná, tak jsem se rozhodl prostě, že to chci vzít do svých ruk a že potřebuju prostě, že to chce jiný drive a že chci jezdit s lidma, kterým absolutně věřím a radši v malým týmu a hned se to vyplatilo, protože jsme vyrazili ve 3 lidech na poslední 8000, kde Češi ještě nestáli na vrcholu a my jsme se tam 2 dostali, jo, takže musí mít člověk jako drive, to je jasný.
1: To určitě, ale přece jenom

0: prostě takový ohraný téma, ale samozřejmě potom jsou obrovské množství strašně dobrých kvalitních lezců, který prostě lezou ty svoje hory těma horolezeckýma cestama a tam to riziko vždycky je a bude, no, to je jasný. Je pravda, že já jsem byl svýho času, jsem rád používal citát, který jsem údajně řekl Ernest Hemingway, že jsou jenom tři sporty, motorismus, horolezectví a box. Ostatní jsou jenom hry.
1: Když jsme u těch citátů, tak vy hostujete přednášky pro firmy i veřejnost. Jak taková přednáška pro vysoce postavený manažery třeba probíhá? Co jim tam jako radíte? Na co se ptají?
0: Tak ptají se většinou, já to mám postavený vlastně na tom svým příběhu, jo? Protože na začátku je nějaký sen malého kluka, pak je ten kluk už velký a prvně teda vybuduje firmu. Já jsem zároveň s budováním firmy na výškový práce, tak jsem měl firmu na šití. Šel jsem spacáky a péřový bundy a takový. No pak toho bylo moc a měli jsme děti, tak jsme je tu jednu firmu teda upozadili nebo zrušili. No a pak jsem začal jezdit do těch hor, do těch Himalájí a ono je to prostě i manažerská práce. Prostě cesta na vrchol, jo? Takže každá firma, která to myslí vážně v tom svým biznisu, tak míří taky vzhůru, jo? Chce růst, růst a ten příběh můj je úplně ten samej, jo? A stejně tak je to prostě jak v tom biznisu, tak v těch mých horách je to o zodpovědnosti, že jo, o týmové spolupráci, o zodpovědnosti jednotlivce, takže vlastně ty příběhy jsou podobný a vlastně ten můj příběh je samozřejmě pravdivý a prožitej, neučil jsem se to jako teorii na vysoké škole, takže mám co předat.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je elitní český horolezec Radek Jaroš.
2: Je pro vás důležité například udržitelnost jako těla, mysli, takhle, jako že se člověk jako udržuje. Jestli vy vlastně se celoročně musíte nějak připravovat, ne? To nejde tak, že byste se
3: jo,
2: dva měsíce před tím výstupem začal připravovat.
3: Jo. Je to tak, že říkalo se, že osmitisícovky se neptají, co člověk dělá poslední tři měsíce, ale co dělal celý život. Jako jo. Takže je pravda, že já tím, jak jsem byl, řeknu, vrcholový sportovec od 15 let, jo, a předtím sportovec, tak jsem samozřejmě dřel a vlastně trénuju do dneška, jo. Už před sebou ty 8000 vrcholy nemám, ale fyzická námava, fyzický pohyb je pro mě vlastně takový, když to přeženu, náboženství, jako jo, protože zvlášť v dnešním světě je to strašně znát, jako ten svět se změnil a změnili se lidi. A teď řeknu i objemově, jako jo, protože když člověk je někde u moře v Chorvatsku a to, tak to není vůbec hezký pohled na nás lidstvo, jako který si žijeme všichni jak prasata v žitě a máme se krásně, nadáváme, že to stojí za houby, ale všichni se máme krásně a na těch postavách je to taky znát, jo, a na tom vývoji já nevím, no tak jsou různý vědecký výzkumy, že civilizace maximálně vydrží 5000 let, což se mi zdá teda až moc. Jako.
2: Je to takový optimistický odhad.
3: Jo.
2: Kdybych se já, nebo kdokoliv z nás smrtelníků teď rozhodl, že chce vylíst na 8000, co proto musí udělat v dnešní době?
3: V dnešní době je to samozřejmě na jednu stranu jednoduchý. V dnešní době si takovýhle člověk najme, musí se fyzicky připravit, to je na něm, jo. No a pak si najme nějakou agenturu, která mu zařídí vlastně všechno. A k dispozici tam má ty vejškový nosiče, natažený lana a to. Ale to samozřejmě není horolezectví. Jo. Opakuju, to není horolezectví. A pokud se chce stát horolezcem, tak tomu musí mít nějaký svůj, nějak to v hlavě porovnat, jo. Jak se člověk stane hercem, nestane se jim, samozřejmě je to, nevím, jaká vedla vaše cesta, že jo, je to nějaký sen, je to rodinná tradice a to, ale nepřijde to samo, je zatím strašně moc práce, jako. A když chce být člověk kvalitní herec, tak prostě tomu musí obětovat strašně moc. A to samý tomu horolezectví, jako jo, to je fyzická příprava, technická, materiální, ale hlavně jsou to dny strávený prvně na skalách. Dneska může to nahradit na začátku umělá stěna, pak skalní příroda, jo, skály v přírodě, Adršpach, Prachov, pak Tatry, Alpy a pak vyšší hory a to je horolezectví. Jako jo. A to, že tam člověk leze se svým parťákem ve dvou, vedle můžou lézt další party nebo další dvojice horolezců, jo? Ale to je horolezectví. To, že někdo vyšplhá po lanech, není horolezectví. Takže nahoru na kopec se člověk dostane dneska snadno a jakoli, ale nebude mít ten horolezecký zážitek.
2: Rozumím. Takže kdybych se opravdu já rozhodl, že chci za 3-4 měsíce vylíst na Mont Blanc nebo na Mont Everest, tak musím zaplatit nějakou částku té firmě, která mě tam teda vašimi slovy až skoro dotáhne, nebo mě tam jako vyšoupe, budou mi stát za zadkem a kopat mě nahoru?
3: Jsou to dvě varianty. Ta nejsnažší je tahleta a ta druhá je sehnat nějakého kámoše, který není dobrý herec, ale je dobrý horolezec a s ním rozjet prostě tu linku horolezectví a zbláznit se do lezení.
2: V roce 2012 během výstupu na Annapurnu utrpěl těžké omrzliny na většině prstů u nohou. I přes rychlou zdravotní pomoc jste přišel o 11 článků prstů. Spoustu lidí by to asi odradilo, ale vy jste se za 2 roky vrátil na tu K2 a dokončil ji. Jak se leze na K2, prosím vás, bez prstů? Můžete mi to nějak popsat? Jak je to možný?
3: Jednoduše.
2: Jednoduše?
3: No. Zrovna tu K2 jednoduše, protože furt tam byla ta fyzička, furt tam byla ta vůle a ty horolezecký boty jsou tak tvrdý, že připodobním to, všichni asi měli na nohách sjezdový boty lyžařský, takže ví, jak je tvrdá ta podrážka. Takže tam nedochází k žádnému odvalu přes ty prsty. Mm-hmm. Takže vlastně ten handicap tam není vůbec, když to řeknu, cítit. Ale je to cítit při normální chůzi, je to cítit při jiných věcech. A teď já mám čerstvý zážitek. Já jsem byl minulý týden na masáži a masíroval mě borec nohy důkladně a byl takový šikovný a teď říká, hele, vy tady na holení kosti a to, vy máte tady sval, který nikdo nemá. Mně prošly prostě stovky lidí jako pod rukama a vy máte sval, který tady nikdo nemá. A já říkám, no tak vylezl jsem hodně hor, jako asi to bude tím a to. A pak jsem si až teprve později uvědomil, zase v souvislosti, když jsme se bavili s někým, jak je možný chodit, že já nemám, že jo, na levý noze 9 článků, tak jako a dá se říct, že nekulhám a nemá to žádný vliv na mě. A pak jsem si uvědomil, jak je to tělo geniální, že ten sval, který tam mám na té levý noze, že je vlastně věc, kterou si to tělo vybudovalo jako náhradu k těm prstům, nebo prostě, aby správně zapojilo ten zbylej aparát, tak prostě jsem si vytrénoval nový sval, který nikdo jiný nemá.
2: To je neuvěřitelný.
3: Je to neuvěřitelný, ale je neuvěřitelný, že to jde a že to může dokázat každý. Jako jo. Já se přiznám, že já teď mám po třetí operaci pravého kolene před 5 rokama a už nemám ani chrupavku, ani meniskus a jako je spoustu věcí, kterou dělám s bolestma a mám to koleno fakt nateklý, ale furt něco dělám. A bylo období, kdy jsem jako trénoval málo, ta noha se strašně uvolnila, úplně jsem cítil, jak mi tam vypadává to koleno. Jako. No a teď zase jsem začal trénovat víc, hodně se věnuju cyklistice a celou zimu jsem chodil do posilovny, prostě to koleno, svaly se zpevnily, ta noha se skoro vyrovnala tý druhý a tělo funguje a to zase tak, jak u vozovkách za mlada. A přitom fakt je hodně použitý a hodně, hodně poznamenaný.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je Radek Jaroš.
2: Já se ještě vrátím do hor. Spousta horolezců popisuje, že v extrémních horských podmínkách zažívají z nedostatku kyslíku například halucinace. Hypoxie neboli výšková nemoc se projevuje tím, že tělo začne z nedostatku kyslíku doslova umírat. Vybavíte si nějaký moment, který byl pro vás v té zóně smrti jako opravdu nejvýraznější, nebo takovej, který se vám opravdu zaryl do paměti, že ho nikdy z té hlavy jako nedostanete? Protože na těch horách vy jste musel vidět a zažít opravdu hodně.
3: Mně se stalo taky jednou, že jsem měl halucinace a naštěstí zase ten zbylej mozek byl v takovém stavu, že si uvědomil, že je to průšvih. Jako jo. A vlastně jsem si uvědomil, pak jsem si uvědomil, protože jsem slyšel hlasy, s někým jsem se bavil a takový, a pak jsem si uvědomil, že tam nikdo není. A pochopil jsem, že je čas návratu. Jo, byl jsem 200 metrů od vrcholu Daulagiri a pochopil jsem, že jestli půjdu dál, tak se možná dostanu na ten vrchol, ale už se nedostanu dolů. Takže jsem to otočil a sestoupil jsem. Takže třeba tenhle zážitek mám. No a na Everestu, což byla má první vylezená 8000, první expedice na Everest byla neúspěšná, ale druhá za 4 roky už byla úspěšná. No a tam jsem se taky dostal 300 metrů od vrcholu do takového stavu, že jsem si uvědomil, že si nepamatuju, jak jsem se sem dostal. Viděl jsem ten bod tam dole pode mnou, kde do té doby jsem si ho pamatoval a od něj sem ne. Tak jsem říkal, to není dobrý. No ale pak jsem lezl dál a zase jsem si uvědomil a byl jsem úplně ve stejném stavu. Pamatoval jsem si ten štand dole a teď, že jsou tady, ale co je mezi tím, jsem si neuvědomoval. No a taky, tehdy jsem se rozhodl, byl to obrovský boj, že jo, protože jsem v tom měl 1 000 000 korun vlastních, byl jsem na druhé expedici, byl jsem 200 metrů od vrcholu, to všechno člověka táhne nahoru, no ale pak jsem si uvědomil, že jsme dole viděli takovou mrtvolu a říkali jsme mu, vysmátý horolezec, protože cenil zuby, byla vidět jenom lebka z péřovky vyčíhající. A my, aby jsme si to ulehčili, tak jsme mu říkali vysmátej horolezec. No ale já jsem řekl, já nechci být vysmátej horolezec. A vzpomněl jsem se ještě na tehdy 3letou dceru, kterou mám doma a 300 metrů od vrcholu Everestu jsem se otočil k sestupu.
2: To mě teďko, to jste mě hezky nahrál, protože mě i zajímá, jak to vaši vášeň pro hory ta rodina zvládá, jak vlastně třeba děti, jestli se vás nebojí žena,
3: Anželka. A tak teď už jsou starý a
2: velký. Jasně, ale tak tenkrát, když jim byly ty 3, tak...
3: Jasně, no. Andrejka, dcera, která je mimo jiný scénaristka, tak se dala jiným směrem, že jo? A krásně to popsala vlastně v knížce Hory má panenko, kterou napsala a tam hned v úvodu je napsaný jako nějakým způsobem, že jako i tu knížku psala kvůli tomu, aby pochopila, proč ten fotr běhá, potí se, smrdí a dře od rána do večera a tohleto, když se přitom dá prožit život krásně po kavárnách a podobně. Jako jo. Takže tahle ta knížka je plná fakt jako vtipných, protože je hodně vtipná příběhů a taky mých, jsou to moje příběhy, které jsou taky vtipný, ale i dramatický. No a teď jsem utekl z otázky a vlastně jsem...
2: Ptal jsem se, jestli se o vás někdy jako vaši blízcí nebáli.
3: No, samozřejmě, že se báli, jako jo, takže Andrea ta to řešila tak, že vždycky, když jsem byla malá a já jsem odjel, tak ona onemocněla na protest. Jo, takže od mládní se takhle nějak podvědomě tomu bránila, jako.
2: A vaše třeba partnerka vás pouštěla, protože znám i případy, kdy ty chlapy, ty ženy prostě jako nepustí do těch hor, že se o ně opravdu bojí.
3: No tak záleží, jak ty chlapy si to zase doma udělají, že jo, a já prostě, je pravda, že moje žena tehdejší teda tak říkala, jako hele, mně to přišlo normální, protože já se teda tomu divím, ale ona říkala, když jsme se seznámili, tak ty jsi mi řekl, že jsi horolezec a že jednou vylezeš na Everest. A tak s tím musela počítat a počítala, jo. Takže mě v tom nebránila, ale rozhodně to pro mě lehký nebylo teda.
2: Úplně poslední otázka na vás je, no ne otázka, spíš jestli máte něco, nějaké motto nebo radu, kterou byste chtěl říct takhle na mikrofon do světa našim posluchačům, protože člověk jako vy má tolik zkušeností a tolik zážitků, že by byla škoda, abyste takhle něco ještě jako z vlastní vůle jako nechtěl říct. Tak je to teďkon pro vás, můžete říct cokoliv, nějakou radu pro mladýho, ale pro kohokoliv, pro jakýhokoliv člověka.
3: Tak já doufám, že několik věcí, které jsem řekl, že si ty lidi můžou z toho uchopit, jo, a jít za tím svým snem, který mají, protože každý může snít o něčem jiným, že jo. Někdo chce být prostě spisovatel, někdo chce být herec, někdo chce být hasič a někdo chce být sportovec, někdo umělec, jako je to super, že to takhle. A jde to, jo, to je to hlavně nejdůležitější, že záleží jenom na nich a na vůli a na čase, který tomu dají, a nesmí se nechat odradit od toho svýho snu hned při prvních neúspěších. Jak jsem řekl, já jsem mý 4 himalajské expedice na začátku, tak byly 3 neúspěšný, jo, a pro mě to neznamenalo konec, naopak začátek. Prostě mě to vždycky jako nakoplo ještě k větší touze a vlastně poučil jsem se z nějakých chyb a šel jsem dál. Tak tohle je jedno z těch, co bych chtěl zkázat dál. No a druhý teda to, že velký průšvih vždycky, když se vrátím z té vysmáté Asie, kde jsou všichni prostě vyřechtaný a veselý a družný a chudý a nemají vůbec nic, ale vůbec, jo, jako, že opravdu, když mají jednu krávu, tak je to hodně, když mají jedny boty, většinou chodí i bosí, ale furt jsou šťastní a furt se smějou. A my přijedeme sem do Evropy, konkrétně ještě do Česka, kde máme úplně všechno. Prostě nemáme tady žádný ohrožení, trošku teď, že jo, z východu zase, ale i to se podceňuje. Máme se tady všichni největší sociální rovnost, máme tady prostě nádherný zdravotnictví za tak málo peněz a furt si toho nevážíme a furt jsme naštvaný a furt říkáme, že to tady stojí za houby. Žijeme na jednom z nejlepších míst na světě a je dobře, že mladí lidi dneska cestují a že poznávají, jaký je ten svět a že se vrací sem a že to tady doufám změní, protože teď to tady není úplně ono.
2: Já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas a dorazil sem do rozhlasu do Osobností Česka. Děkuji moc.
3: Díky.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Velké losy nejsou vesnicí roku Olomouckého kraje. Zastupitelé v Šumperku projednají stav životního prostředí ve městě. Vláda schválila zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Skoro jasno až polojasno, místy oblačno, teploty do 25 stupňů Celsia, slabý vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Titul vesnice roku letos v Olomouckém kraji získali velké losiny na Šumpersku. Slavnostní vyhlášení krajského kolosoutěže se uskuteční ve vítězné obci 14. srpna. Dnes to oznámil hejtman Ladislav Okleštěk z hnutí ANO. Do letošní soutěže se v kraji přihlásilo 24 obcí, v roce 2025 jich soutěžilo 10, předloni 7. V roce 2025 krajský titul vesnice roku obdrželi Vrbátky na Prostějovsku. Projednání stavu životního prostředí ve městě, účetní závěrka za minulý rok. To je dnešní program zastupitelstva Šumperku. Veřejné jednání začne v 15 hodin v zasedací místnosti úřadovny městského úřadu v Rooseveltově ulici. Více mluvčí radnice Jana Kaněvová.
2: Program pondělního jednání zastupitelstva má celkem 12 bodů. Kromě stavu životního prostředí a účetní závěrky se zastupitelé budou věnovat i hospodaření s komunálním odpadem a majetkoprávním záležitostem.
0: Vláda schválila zrušení koncesionářských poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas, informoval ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Změna je součástí novely mediálních zákonů. Vláda chce od příštího roku financovat obě média ze státního rozpočtu, pokračuje Klempíř.
3: Základní částka uvedená v zákoně, a tedy mandatorní výdaj státu, činí pro Českou televizi 5,74 miliardy korun a pro Český rozhlas 2,065 miliardy korun. Při stanovování částky jsme vycházeli z výročních zpráv roku 2024.
0: Česká televize by v příštím roce dostala z rozpočtu o miliardu méně než letos, Český rozhlas o 350 milionů méně. Podle Klempíře se bude rozpočet pro média upravovat, pokud kumulovaná inflace přesáhne 10%. Valorizace se bude počítat od letošního roku. Oba ředitelé se změnou financování nesouhlasí. Celnice v Myslivecké ulici ve Zlatých horách na Jesenicku se bude opravovat. Práce navážou na nedávnou obnovu vodovodu a kanalizace. Jejich součástí bude taky stavba nové přístupové cesty k zastavěným parcelám. Zástupci radnice už hledají zhotovitele, pokračuje nezávislý starosta Milan Rác.
4: Jde o celkovou opravu ulice Myslivecké a souvisejících vlastně nových ulic k nové bytové výstavbě. Tam si myslím, že to bude částka do 20 milionů korun. Připravuje se výběrové řízení a probíhá stavební řízení, takže až získáme stavební povolení, tak bychom chtěli během letních měsíců snad začít.
0: Sport. 20-letý prostějovský tenista Jakub Menšík se stejně jako loni dostal do nominace výběru Evropy pro Laver Cup. Týmovou soutěž bude v září hostit Londýn. Menšík bude týmu společně s Italem Kobolim, Španělem Alcarazem a Němcem Zverevem.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě skoro jasno nebo polojasno, místy oblačno, teploty 20 až 24 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 14 a slabý, přechodně mírný západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Porouchané osobní auto budete míjet na dálnici D35 z Mohelnice do Olomouce. Stojí před exitem Unčovice před 252. a půltým kilometrem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Pravidelná rubrika s názvem Panská sídla střední Moravy je na programu pondělního vysílání Českého rozhlasu Olomouc v premiéře dopoledne před 10. hodinou, v repríze před hodinou 15. Tak to nás čeká. Co bude dál? Třeba také humoriáda, první v novém týdnu. Jako host přijde moderátor Petr Jablonský. A za chvilku samozřejmě začíná soutěž Hřebíky. Opět budeme hrát o skvělé ceny, které jinde než na vlnách Českého rozhlasu Olomouc nezískáte. U mikrofonu je dnes Tomáš Kedzior. Dobré odpoledne.

0: Odpolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc má připravené soutěžní otázky a také skvělé ceny.
1: Uhoďte hřebík na hlavičku.
2: A ještě jeden.
1: A ještě.
2: A výhra je vaše.
1: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
2: hřebíky.
1: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
0: A tady je nabídka cen pro nový týden. Máme tady konkrétně pro dnešek knížku vydavatelství Kazda s názvem Pozorujeme ptáky. Je tady krásná plátěná černá taška Českého rozhlasu. Je tady také takzvaná fleška neboli USB disk Českého rozhlasu. A je tady taky nádherný porcelatový hrnek, jak jinak než od Českého rozhlasu. Potom také nějaká ta CDčka. Soutěžní telefon je 221 555 444. První posluchač už se nám dovolal. Kdo pak to bude? Dobrý den. Máš hezky vás zdravím a nejenom vám, ale i těm ostatním připomenu, že správná odpověď za 3 soutěžní otázky přináší výhru, že za každou odpověď, která bude správná, samozřejmě takhle zatleskáme. No a ještě jedno pravidlo, na každou otázku je limit 10 vteřin, určitě ne více. Takže Tomáši, to je pravidlo hřebíku, nebo to jsou pravidla a vy se můžete do toho pustit. Tak co?
3: Dobře, tak sedmička.
0: Tak berete sedmičku. Tomáši, představte si atletický sprint mužů na 110 metrů překážek. A řekněte mi, kolik překážek musí běžci přeskočit? 9, 10 nebo 11?
3: 9.
0: Dáváte 9.
1: Jau.
0: Tomáši, ještě jedna tam je. 10 překážek je na 110 metrech překážek. Ty vzdálenosti říkat nebudeme. Zdravíme pana Tomáše a pokračujeme v soutěži. Hezký dobrý den, kdo je na telefonu?
4: Krásné odpoledne, Pavlína.
0: Pavlíno, byla otázka 7, další už je vaše.
4: Zkusíme jedna.
0: Berte jedničku. Netopíři mají schopnost orientovat se podle odrazu zvuku, který sami vydávají. Jak se

0: Meltzer. Stopy jeho činnosti vidíme v Olomouckém kraji dodnes. Byl to sochař, varhanář nebo malíř?
1: To druhý bylo co?
0: Varhanář.
1: Varhanář. Dáme varhanář.
0: Dáte a dobře děláte, protože varhanář neboli stavitel varhan. Jeho varhany máme třeba ve farním kostele svaté Barbory v Olomouci Chválkovicích. Byly postavené v roce 1899, aktuálně procházejí renovací. Je na to i sbírka. Honzo, potlesk pro vás. To byla vlastně první správná odpověď těchto hřebíků. Trojku. Jakou rostlinu najdeme pod latinským názvem Petroselinum? Buď to libeček, nebo chřest, nebo petržel?
1: Chřest.
0: Dáváte chřest. Petržel je to Petroselinum. Nebylo to nic těžkého. Honzo, zdravíme naslyšenou. Tak, že by čtvrtý soutěžící došel do vítězného konce. Kdo pak to bude? Dobrý den.
2: Dobrý den, Marie Opava.
0: Tak, Marie, zdravíme do Opavy a volné otázky pro vás. 4, 5, 6 a potom 8, 9 a 10.
2: Čtyřku.
0: Víte, kde se narodil český básník Jiří Orten? V Prostějově, v Moravské Třebové nebo v Kutné Hoře?
2: Zkusím Prostějov.
0: Dáváte Prostějov. No, Kutná Hora, to je, Maruško, to byla těžká otázka. Dodám k tomu, že to bylo v srpnu 1919. Tak ani teď jsme tu cílovou odpověď neslyšeli, abych tak řekl. Pátý soutěžící, hezký dobrý den, haló.
3: Dobré odpoledne, Jarda Rýmařo.
0: Jardo, pro vás otázky 5, 6, 8, 9 a 10. Zdá se, že to je dneska těžké.
3: No, je to těžké, slyším to, no, tak já zkusím pětku.
0: Pětku. Kterému knížeti se říkalo český Achilles? Bořivoji prvnímu, Břetislavu prvnímu a nebo Mojmírovi druhému?
3: Já zkusím to Ačko.
0: Dáte Ačko, taky ne. Bčko bylo dobře, Břetislav první, Jardo, zdravím, naslyšenou. Dodám k tomu, že Břetislav první byl vládcem silným, sebevědomým, spravedlivým i moudrým. Pro mnohé jeho činy a povahové rysy jej kronikář Kosmas tituloval přezdívkou český Achilles. A tak toto vzniklo. My ovšem pokračujeme v soutěži Českého rozhlasu Olomouc. A dobrý den, hezké odpoledne.
4: Dobrý den, tady Hanka.
0: Tak, Hanko, je to už na vás. My pomalu jdeme do finále. Otázky ubývají 6, 8, 9 a 10, Hanko. Ještě nikdo nevyhrál.
4: Tak šestku.
0: Tak šestka. Je to středověký hudební nástroj, který se jmenuje kvinterna. Ptáme se, jestli je to nástroj struný, bicí a nebo dechový. Kvinterna, podle vás.
4: A myslím, že strunový.
0: Dáváte strunový, struný. Je to tak, je to středověký drnkací nástroj s vypouklou zadní deskou, třemi nebo čtyřmi střevovými strunami, obvykle ve zdvojeném tažení a opravčovaným hmatníkem. Tak byla byste ráda, kdyby vám někdo na kvinternu zahrál, třeba pod balkonem, co?
4: Nevím, jestli
0: tak, Hanko, ale vy hrajete dál, máme osmičku, devítku, desítku.
4: Osmičku.
0: Osmička. S kým zpívá Jarek Nohavica písničku První noc v novém bytě? S Hanou Hegerovou, s Janou Kiršner nebo s Lenkou Filipovou?
4: Já myslím, že Bčko.
0: Jo, je to zcela správně. Ta písnička má výročí, vyšla před 20 lety, hrajeme ji do dneška. Devítka, desítka.
4: Devět.
0: Kdo je autorem pohádkové knihy Kubula a Kuba Kubikola, podle níž vzniknul i známý Večerníček? Tak tím autorem je buď to Vladislav Vančura, Václav Čtvrtek nebo Bohumil Říha.
4: Ačko?
0: Dáváte Ačko. No, bylo to s otazníkem, ale Hanko, na vás se usmálo štěstí za všechny, kterým se to dneska nepovedlo a bylo jich pět před vámi. Představte si to, taková dramatická soutěž. Hanko, výhra je vaše, já vám gratuluju, přeju krásné odpoledne a těšíme se zase na zítřejší hřebíky, tedy na soutěž, která je tady každý den ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc krátce po 14. hodině. A samozřejmě poslouchejte naše odpolední vysílání i dál, čeká vás ještě spousta zajímavých reportáží i rubrik.

eponymní debutové album skupiny Suede bylo v roce 1993 doslova zjevením na britské kytarové scéně. Šlo o nejrychleji prodávanou prvotinu posledních 10 let a mluvilo se o nástupcích The Smiths. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s debutem skupiny.

0: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
1: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
0: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře osmidílné Četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Petr Bende v odpolední Českého rozhlasu Olomouc. A jedna dobrá zpráva, olomouckému kraji se letos vyhla jarní komáří kalamita. Vyplývá to z údajů hygieniků a odborníků, kteří od stavy obtížného hmyzu pravidelně monitorují. Podrobnosti přidáme ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc za chvíli.

0: svém kraji je letos minimum komárů. Podle odborníků, kteří stavy tohoto hmyzu dlouhodobě sledují, jejich regionu nejméně za poslední roky. Čím to, že kraj tentokrát nepotkal jarní kalamitu, kde stavy komárů hygienici sledují, a taky co je důvodem letošní malé komáří aktivity? Vítek Šoukal se na to ptal Libora Mazánka z krajské hygienické stanice v Olomouci.
1: My sledujeme komáry a jejich vývoj zejména v CHKO Litovelské Pomoraví, protože tam podle výjimky bychom to měli vždycky doporučit, jestli se musí hubit nebo ne. A potom podle potřeby i v ostatních oblastech, kde teda nám nahlásí občané nějaké riziko zvýšeného výskytu komárů. A letos opravdu bylo velmi suché jaro, zejména duben, kdy probíhá ten vývoj larev v komářích líhništích, tak ona všechna ta líhniště vyschla a prakticky ten jarní výlet těch kalamitních komárů byl nulový.
2: Proč je potřeba stavy komárů sledovat, jak přesně stěžují život lidem, kteří žijí v blízkosti jejich líhniš a představují i nějaké zdravotní riziko?
1: V České republice ty komáři jsou zejména trapiči. Ten přenos nákaz to tady nebudu rozebírat. On samozřejmě nějaké riziko je, ale je nesrovnatelné na jich od nás. Tady to riziko je daleko větší. Ale i v těch kalamitních oblastech, když jsou třeba kalamity nebo je zvýšený výskyt komárů, tak vlastně je to hlavní ten faktor životního prostředí, který tam stěžuje obyvatelům ten život. Lidi, kteří to nezažili, tak ty samozřejmě to nejsou schopni jak si posoudit, protože třeba nálet nad těch 10 útoků za minutu, co už budeme jako kalamitu, tak když vyjdete na zahradu nebo před dům a v obydlené zástavbě je více jak 10 útoků, a to jsme naměřili třeba i 200 útoků za minutu, tak v tom už opravdu se nedá jako pobývat v tom venkovním prostředí.
2: V posledních dnech přibylo po suchém počasí srážek. Očekáváte v létě nějaký výraznější nárůst aktivity komárů v kraji?
1: No tak ona, ta podzemní voda je poměrně nízko, je pořád ještě sucho, dá se říct, na některých oblastech, takže nedochází k nějakému významnějšímu zaplavování těch líhnišť. Ani se nezvedají toky. Po těch deštích prakticky nedošlo k žádnému zvednutí. Oni jsou v Litovelském Pomoraví, i se monitoruje ten stav průtoku i stav v těch líhništích, takže výlet komáru jako nehrozí kalamitní, ale samozřejmě je potřeba hlídat ty různé retenční nádrže v obcích nebo s dešťovou kanalizací a tak dále, protože tam dochází k lokálnímu zaplavení těch různých depresí a tam samozřejmě se líhnou ty letní kalamitní komáři, což často bývá ten Aedes vexans, a ten je jako nejhorší.
2: A jakou máte prognózu na léto?
1: Záleží, jak to ty obce zvládnou v tom intravilánu, ty různé nádrže na vodu a tak dále. Jo? Takže kalamita určitě nebude, ale to můžu říct maximálně dopředu do 14 dnů, protože můžou být povodně letní. Pokud si to uhlídají, ty retenční nádrže, tak komárů bude opravdu dále minimum.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Lidé, kteří se aktivně zajímají o problematiku první pomoci, dokáží v kritické situaci zareagovat výrazně lépe. Pojďme to tedy společně probrat. Připravit se, nepanikařit, nestrácet čas a i po probuzení z hlubokého spánku znát číslo 155. Jsou před námi prázdniny, doba hravá, uvolněná a svádějící k dobrodružství. Proto budeme o zásadách první pomoci mluvit s Lucií Mikiskovou ze Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje. Ve čtvrtek po 10. hodině v Apatice Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

ten buben, jsem vesmír, co tě ladí.

0: Skupina Kryštof a odpolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc s pravidelnou rubrikou, kterou nás provází historik David Papajík z Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Podíváme se do Pňovic, touto obcí mnoho lidí jenom projíždí třeba mezi Olomoucí a Uničovem, případně směrem opačným zase nebo jinam k Sovinci a Rýmařovu. V Pňovicích bylo panské sídlo, nezůstaly po něm ani památky, ale přesto si o něm aspoň něco můžeme říci.
1: Panská sídla střední Moravy na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Poprvé se tvrz v Pňovicích připomíná v písemných pramenech v roce 1368. Jako majitel je uváděn Pavlík ze Sovince, ale Pavlík ze Sovince pravděpodobně nebyl stavitelem tvrze, musel to být někdo z jeho předchůdců. Páni ze Sovince vlastnili Pňovice více než 160 let. Dnes zaniklá tvrz v Pňovicích ležela v ohybu řeky Oskavy, jižně od kostela svatého Václava.
3: Když se podívám na letecký snímek na mapě, tak vidím zahrádky u rodinných domů a skleníky nebo foliovníky. Co vás přivedlo k tomuhle místu?
2: Hlavně analýza písemných pramenů, kdy jsme analyzovali tedy nejenom archivní prameny, ale i kartografický materiál a další věci. Je to jediná vhodná poloha v rámci Pňovic. Není víc kandidátů, kde by ta tvrz mohla být. Vedle tvrze se nacházel hospodářský dvůr a další objekty.
3: Padlo jméno šlechtice ze Sovince. Hrad Sovinec je odsud vzdálený asi 17 kilometrů. Není to až tak daleko, přesto je to charakter krajiny naprosto jiný. Jak tady souvisí Pňovice se Sovincem?
2: Páni ze Sovince byli významným šlechtickým rodem, který měl na Moravě rozsáhlé majetky a jeden z těchto majetků se nacházel i v Pňovicích. Váže se k tomu velice zajímavý příběh, který se udál pravděpodobně v roce 1401, zhruba v téhle době, kdy mladší bratr vyhnal staršího bratra z hradu Sovince. Ten mladší bratr se jmenoval Petr, starší bratr se jmenoval Ješek a ten neměl se kde usadit, tak se usadil na tvrzi v Pňovicích. Příběh je doložen písemnými prameny, protože ti bratři se soudili.
3: Jenom tak mě napadlo. Ten starší vyhnal někoho z té pňovické tvrze?
2: To nemáme doklady. Ty spory byly podnítěny pravděpodobně tím, že Ješek ze Sovince pocházel z prvního manželství svého otce, zatímco Petr ze Sovince z druhého manželství a tedy asi neuznával legitimitu toho svého staršího bratra a proto ho vyhnal. Tento vyhnaný Ješek se stal zakladatelem významné větve pánů ze Sovince, kteří se nazývali Pňošti ze Sovince a synem vyhnaného Ješka Pňovského ze Sovince byl Jan. On udělal velkou kariéru v první polovině 15. století, kdy v roce 1420 je připomínán jako olomoucký sudí. Je jmenován jako jeden z nejbližších pobočníků krále Zikmunda Lucemburského na Moravě spolu s olomouckým biskupem. V letech 1425 a 1427 byl hejtmanem města Litovle a 1427 a 1430 hejtmanem města Olomouc. Čili byl významným představitelem katolické strany na Moravě, zatímco většina členů rodu, kteří sídlili na Sovinci, spíše se přikláněli k té husitské straně.
3: A jaké byly osudy té stavby, která nás přivádí k tomuto šlechtickému rodu?
2: Osudy stavby byly spečetěny v okamžiku, kdy stavba ztratila rezidenční funkci. Jinak řečeno, kdy ti majitelé přestali sídlit na Pňovicích, vztahujeme to k roku 1555, kdy pňovické panství zakoupili Berkové z Dube k většímu Štemberskému panství. To znamená, Pňovice 1555 se staly součástí Štemberského panství. Štemberská vrchnost necítila potřebu investovat finanční prostředky do udržování tohoto objektu, takže tvrz byla přeměňována postupně spíše na administrativní budovu a byla využívána k hospodářským účelům a byly posilovány spíše ty dříve okrajové budovy dvora, rostla ta hospodářská funkce tohoto místa. Z roku 1590 z Urbáře máme popis zdejší části Štemberského panství, takže v Urbáři je uvedeno, že tvrz byla vybavena pokoji a komorami a že u tvrze stojí kvalitně vystavěný pivovar, mlýn o čtyřech kolech a u mlýna nově vybudovaná pila.
3: Říká profesor David Papajík. U dalšího panského sídla se zastavíme zase za týden na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Naslyšenou se těší Aleš Spurný.
1: Panská sídla střední Moravy na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Více informací najdete na webu moravskedivadelniléto.cz. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou. Partnerem akce je Český rozhlas Olomouc.
1: 15 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Přerově začíná provoz v novém sídle magistrátu. Dopravu na některých silnicích v kraji v létě zkomplikují uzavírky. Vládní koalice schválila zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Jasno až polojasno, později oblačno, přeháňky, teploty do 25 stupňů Celsia, mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Část pracovníků Přerovského magistrátu úřaduje ode dneška v novém sídle na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka, konkrétně v bývalé administrativní budově, kterou dělníci přestavili za 352 miliony korun. Občanům jsou v ní k dispozici agendy dokladů, dopravy, registr řidičů a silniční správní úřad. Šesté patro domu je zatím uzavřené. Město připravuje výběrové řízení na provozovatele kavárny, která tam má sídlit. Uvedla to Pavla Roubalíková z kanceláře primátora.
3: Aktuálně vzniká znalecký posudek, který určí cenu pronájmu prostor i vybavení. Podmínky výběrového řízení by měly být zveřejněny na přelomu července a srpna. Pokud se podaří najít vhodného provozovatele, veřejnost by se mohla otevření kavárny dočkat už během září.
1: Řidiči v Olomouckém kraji se musí v létě připravit na dopravní komplikace. Silničáři se pustí do větších oprav. Počítají například s uzavírkou cesty mezi Týnem nad Bečvou a Lhotkou na Přerovsku nebo mezi Bystročicemi a Žerůvkami na Olomoucku. Opravovat budou také některé hlavní tahy. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
4: Během letních prázdnin plánujeme například zahájit opravu silnice 46 mezi Týnečkem a Bělkovicemi. Dopravní opatření je nyní v řešení, ale minimálně kyvadlový provoz řízený regulovčíky můžeme očekávat, což trasu z Olomouce na Šternberg výrazně zpomalí. Definitivní termín a úpravu provozu upřesníme těsně před zahájením prací po podpisu potřebných smluv.
1: Vláda schválila zrušení financování médií veřejné služby z poplatků. Nahradit je mají příspěvky ze státního rozpočtu. Česká televize by tak v příštím roce měla od státu získat 5 miliard 740 milionů korun. To je o miliardu méně, než plánuje letos vybrat na poplatcích. Český rozhlas by příští rok měl od státu dostat zhruba 2 miliardy korun, což je oproti letošku o 400 milionů korun méně. Nové zázemí mají zaměstnanci technických služeb města Litovle. Dělníci jim opravili budovu firmy v Cholinské ulici. Modernizace stavby z 60. let minulého století stála bezmála 24 miliony korun. Část nákladů pokryla dotace, pokračuje ředitel technických služeb Jaroslav Erlec.
5: Zlepšovali jsme zázemí hlavně pro zaměstnance technických služeb, to znamená šatny, které byly nevyhovující, hlavně sprchy, umývárky, záchody, které už byly ve velmi špatném technickém stavu.
1: Do areálu technických služeb v Litovli se od července vrátí základna zdravotnické záchranné služby. Kvůli rekonstrukci se dočasně přesunula do Uničova. Sport. Tenistka Marie Bousková porazila v českém derby Terezu Valentovou 6-3, 6-3 a postoupila na travnatém turnaji v Nottinghamu do druhého kola.
2: Počasí.
1: Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno, později oblačno, ojediněle občasný déšť a přeháňky. Teploty 21 až 25 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 16 stupňů a mírný jihozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: U blíže nepopsané nehody zasahují složky integrovaného záchranného systému na silnici z Jindřichova do Potůčníku na Šumpersku. Projíždějte tam opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: pondělní odpolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc má na starost Tomáš Kedzior. Přeji hezký poslech, ale se mnou to bude třeba také Petr Jamblonský. Lépe řečeno, přijde do Humoriády, a to už za hodinu. Budu vás zvát na opravdu velký koncert Českého rozhlasu Olomouc. Je to dvoustý koncert, který pro vás uspořádáme v sérii Živě. Odehraje se tuto středu v olomouckém letním kině od 17 hodin a hlavní hvězdou je Robert Křesťan a Druhá tráva. Ovšem zahraje tam také olomoucká kapela Alibaba, která navíc bude chřtít i CDčko. Vstupenky kvapně ubývají, ale ještě jsou. Podívejte se na web olomouc.rozhlas.cz a zajistěte si včas vstupenky k sezení, protože stání sice také jde, ale na tohle bude určitě lepší sedět. Ještě si o tom řekneme více. No a chystáme také rubriku Co v učebnicích nebylo, tak to je stručně naše nabídka. Přeji dobré odpoledne.

0: Krnově má Český rozhlas Olomouc spoustu posluchačů a tahle zpráva je zajímavá hlavně pro ně, protože na Krnovsko se vrátil záhadný motýl. Bělásek ovocný motá hlavu vědcům. Jednou je přemnožený, jindy zase nezvěstný a u Krnova se objevil po několika dekádách. Pojďme se podívat přímo na místo.
1: S ochránci přírody jsme vyrazili na krnovský Kabátův kopec a netrvalo dlouho a první exemplář běláska ovocného máme před sebou.
2: Ten bělásek je poměrně zajímavý motýl, je poměrně velký, takže ho můžete snadno spatřit.
1: Upozornil mě na to člen spolku Slezské odrudy a student biologie Štěpán Hlaváč.
2: Dá se zaměnit lehce s bělokřídlacem ručním, který se tady taky pohybuje, akorát ten bělásek má výraznější žilky na těch křídlech, tmavší.
1: Objevil jste ho vlastně vy, byl jste překvapený, že ho tady vidíte v této lokalitě?
2: Určitě jsem byl překvapený, máme i biologické průzkumy těch lokalit a nebyl dosud zaznamenán, ani když děláme jako pravidelné obchůzky, nikdy jsme ho tady neviděli, takže když to není žádný vzácný nebo ohrožený druh, mám opravdu radost.
1: O Kabátův kopec se stará spolek Slezské odrudy. Je tady s námi i jeho předseda Lukáš Matela.
3: Udržujeme to cenné bezlesí, takový biotop, který už v krajině není. Je tady pestré společenstvo původních druhů rostlin, na to jsou navázané původní druhy živočichů, včetně hmyzu, a nejlépe je to vidět na motýle, kterých je tu nadprůměrné množství.
1: Takže když někde objevit druh motýla, tak pravděpodobně tady.
3: Tady by to mohlo být to pravé místo.
1: Entomolog Josef Kašák z Mendelovy univerzity v Brně si tím ale není zase tak jistý. Důvody výskytu běláska ovocného jsou totiž nejasné.
4: Pro odborníky je do značné míry záhadný v tom, že jeho populace mají fluktuace, kdy se střídají období, kdy je velmi početný, až dokonce dochází k přemnožení, a období, kdy na velkých územích mizí.
1: A vědci zatím netuší proč.
4: Příčiny nejsou uspokojivě známy. Jedna z možných příčin se jeví intenzifikace krajiny používání insekticidů. Nicméně spíše se jedná o nějaké spekulace nebo domněnky a proto je ten motýl záhadný.
1: V některých oblastech je ale bělásek ovocný dokonce považovaný za škůdce, protože jeho larvy parazitují na ovocných stromech. Adam Tomáš, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Které utajené hudební klenoty se po více než 70 letech dočkali svého vůbec prvního vydání a jak zní nejčerstvější nahrávky, ve kterých ožívá odkaz legendárních sběratelů i čistá radost dětských zpěváků. Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás tentokrát pozve na další objevitelskou cestu napříč folklorními regiony. Tématem totiž budou novinky k folklornímu poslechu v úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
1: David Rozehnal má úctyhodnou sbírku fotbalových trofejí. Z reprezentací získal bronz z mistrovství Evropy. Z 21. ho dokonce vyhrál, jako vítěz si sáhnul hned dvakrát na francouzský pohár, také belgický a italský, navíc byl první v belgické i francouzské lize. A stále válí za Kožušany. Nejen o fotbalové kariéře, ale i o mistrovství světa si s Davidem Rozehnalem budeme povídat ve středu po 10. hodině, kdy bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Z našich zpráv už víte, že v tradiční soutěži Vesnice roku Olomouckého kraje tentokrát zvítězily Velké Losiny. Čím Porto zaujali, jak to celé bylo, dozvíme se za chvíli.

0: Posloucháte odpoledne Českého rozhlasu Olomouc. Zástupci hejtmanství dnes vyhlásili výsledky tradiční soutěže Vesnice roku Olomouckého kraje. První místo tentokrát získali Velké Losiny. Více nám řekne redaktor Michal Poláček, kterého vítám ve studiu. Dobré odpoledne.
1: Pěkný den.
0: Michale, tak proč právě zvítězili Velké Losiny? Čím porotu zaujali?
1: Podle předsedy poroty Dušana Svozílka, který je zároveň starostou Vrchoslavic na Prostějovsku, tedy obce, která v soutěži uspěla před 2 lety, Velké Losiny zaujali porotu komplexně. Komise ocenila jejich dlouhodobý rozvoj, investice do sportovního a volnočasového zázemí i aktivní přístup k cestovnímu ruchu. Vyzdvihla také péči o veřejný prostor a zapojení místních obyvatel do dění v obci. Na vítězi se porota podle Svozílka shodla jednohlasně.
2: Ta prohlídka od začátku byla v neskutečném tempu a v neskutečné atmosféře a náladě všech, kteří se chtěli prezentovat, a jak místní občané, spolky, ale i organizace. Já bych řekl, že to bylo fakt komplexní. Celkově jak od zeleně, tak ty památky, tak spolkový život, škola, a v podstatě při vyhlašování to byla jediná cena, na které jsme se všichni shodli na poprvé.
1: Radost z vítězství neskrývala ani nezávislá starostka Velkých Losin Jana Fialová. Jak říká, přípravy na soutěž obec výrazně stmelily.
3: Jsem nadšená, jsem šťastná za všechny lidi, kteří se vlastně zapojili do soutěže Vesnice roku a za všechny naše občany, protože věřím, že jim přivezu dobrou zprávu z Olomouce, a zabojovali jsme všichni společně a to mě jako těšilo ze všeho nejvíc. I ta zpětná vazba vlastně od těch účastníků, kteří se podíleli, byla taková, že i kdybychom nevyhráli, tak to stmelení té obce jako bylo skvělý, takže já jsem za to ráda, že jsme tu příležitost dostali a že jsme ji teda naplnili a že vlastně dneska sklízíme vlastně ten výsledek, který je skvělý a mám z něho obrovskou radost.
0: Michale, kolik obcí se letos do soutěže Vesnice roku Olomouckého kraje přihlásilo?
1: Tak letos byl ten zájem mimořádný. Do soutěže se přihlásilo celkem 245 obcí z celé České republiky. Jde tak o nejvyšší účast od roku 2016. Z Olomouckého kraje se do soutěže zapojilo 24 obcí napříč všemi okresy. Mezi nimi jsou například Charváty a Doloplazy z Olomoucka, Bousín z Prostějovska, Lazníky a Bělotín z Přerovska nebo Sobotín právě ze Šumperska. Jen pro porovnání, v minulém roce se do soutěže zapojilo 10 obcí a o rok předtím pouze 7.
0: Michale, co je vlastně cílem soutěže Vesnice roku?
1: Soutěž Vesnice roku se v České republice pořádá už od roku 1995 a jejím cílem je ocenit obce, které se aktivně starají o svůj rozvoj a snaží se zlepšovat život svých obyvatel. Nejde přitom jen o opravené budovy nebo veřejná prostranství, ale také o to, jak obec podporuje společenský život, udržuje místní tradice a zapojuje obyvatele do dění. Smyslem soutěže je ukázat, že i venkov je živým místem, kde vzniká řada zajímavých a inspirativních projektů. Ještě dodám, že do soutěže se můžou zapojit obce, ale také města a městy se vesnického charakteru, které mají maximálně 7,5 tisíce obyvatel, a zároveň musí obec předložit připravený plán dalšího rozvoje.
0: Uzavírá v tuto chvíli Michal Poláček, takže Velkým Losinám blahopřejeme. Dodám, že slavnostní vyhlášení krajského kola soutěže bude právě ve vítězné obci 14. srpna, že Český rozhlas Olomouc rozhodně bude u toho.
4: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: koncertní série Živě Českého rozhlasu Olomouc zaměřená na folk a country dospěla k úctyhodnému číslu 200. Navíc na pozítří připadají nedožité sedmdesátiny Sandyho Noska, který na začátku milénia stál právě u zrodu pořadu Živě. Když se to takhle nádherně zakulatilo, jsou to hned dva důvody k pořádné oslavě. Právě ve středu 17. června od 17 hodin se odehraje na scéně Letního kina Olomouc v rámci divadelního léta velký koncert, na který zveme. Hlavním hostem bude skupina Druhá tráva, samozřejmě s Robertem Křesťanem. Před nimi vystoupí také Malina Brothers a úplně první bude hrát olomoucká skupina Alibaba, která pokřtí i své nové CD. A dál bude otevřen od 16 hodin a 30 minut. Letní kino v Olomouci opravdu stojí za návštěvu, je to tam skvělé. Zajistěte si včas vstupenky k sezení, ubývají, ale ještě nějaké jsou. Podívejte se na web olomouc.rozhlas.cz, tedy na web Českého rozhlasu Olomouc. Tam jednou kliknete a už se dostanete k rezervaci vstupenek. Doporučujeme vstupenku k sezení zakoupit, stojí 200 korun. Je to tedy dvoustý koncert.
1: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: Máte ve svém domě netopíry a nevadí vám soužití s nimi? Realizovali jste opravu domu tak, aby v něm zůstal netopíří úkryt zachován? A nebo jste úkryt pro ně na domě vytvořili? Pak vítejte v klubu přátel netopírů. Proč je ochrana těchto ohrožených živočichů tak důležitá? Jak opravovat domy, aby v nich člověk a netopír vedle sebe mohli klidně a prospěšně žít? Poradí zoolog Evžen Tošenovský v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc. V úterý v 10 dopoledne.
2: Dvoustý koncert série Živě Českého rozhlasu Olomouc bude v rámci Moravského divadelního léta a bude velký. Ve středu 17. června od 17 hodin zahrají v letním kině Alibaba, Malina Brothers a jako Zlatý hřeb Robert Křesťan a Druhá tráva. Bude se křtít deska a oslavíme nedožité 70. Sandyho Noska. Vstupenky za 200 korun kupujte na pokladně divadla na Horním náměstí nebo na stránkách www.moravskedivadlo.cz. Co zbyde, bude v letňáku. Přijďte za 200 na dvoustý koncert 17. od 17.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Satnetkář v odpolední Českého rozhlasu Olomouc. Teď třeba ještě Věra Špinarová, za chviličku rubrika Co v učebnicích nebylo. Martin Písařík nás každý den seznamuje s opravdu zajímavými věcmi. Tentokrát to budou vzácné alergie. Více se dozvíme za pár minut. Po 16. hodině humoriáda, první v novém týdnu, bude hodně veselá, protože ve studiu bude moderátor Petr Jablonský, hlavně imitátor Petr Jablonský, tak jsme zvědavi, co nám dneska předvede a čím nás pobaví humoriáda i s vámi a také se soutěží, startuje po 16. hodině. No a den v kraji, ten pro vás chystáme na 17. hodinu právě dnes.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že člověk může mít alergii na zimu, vodu nebo mobilní telefony? Alergií se rozumí nepřiměřená obranná reakce organismu. Pokud jsme alergiční například na pily nebo trávy, obvykle nás pálí oči, teče nám z nosu a víc kašleme. Velké starosti umí napáchat potravinové alergie, kdy má tělo problém strávit třeba mléko, ořechy nebo obilniny. Tyto příklady jsou poměrně běžné, existují ale i kuriózní alergie, které můžou vypadat jako nesmysl, přesto mají svůj vědecký základ. Příkladem je třeba alergie na vodu. Takto postiženým lidem po kontaktu s vodou zčervená kůže a objeví se nevzhledné puchýře. Skutečnou příčinou však není H2O, ale reakce vody s produktem mazových žláz, který pak vyvolává uvolnění histaminu v kůži, což se projeví jako alergická reakce. Oteklé uši, tváře nebo i rty mohou mít někteří lidé při používání mobilních telefonů nebo dokonce při hraní na příčnou flétnu. Způsobuje ji nikl obsažený v kovových výrobcích. Na závěr zmíním alergii na chlad, která se projevuje jako kopřivka a vyvolává ji obvykle teplota pod 10 stupňů Celsia.
0: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Detektivové pátrají po vrahovi hledače Vltavínů. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Může mít láska italského mladíka a dívky z čínské čtvrti šťastný konec? Premiéra romantického filmu Čínská dívka. A ČT Art. Špičkoví interpreti hrají v císařském sále zámku Troja. Premiéra koncertu Troja Festival, Josef Špaček, Lukáš Vondráček a jejich hosté. Pondělní večer s Českou televizí.
1: 16 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Vesnicí roku Olomouckého kraje jsou velké losiny. Vláda schválila návrh zákona na zrušení poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Olomouc vyhlásila anketu Nejlepší učitel. Jasno až polojasno, později oblačno a přehánky teploty do 25 stupňů Celsia. Mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Jiří Kořínek. V soutěži Vesnice roku Olomouckého kraje zvítězily velké losiny na Šumpersku. Obec sportu zaujala dlouhodobým rozvojem, investicemi do sportovního a volnočasového zázemí, přístupem k cestovnímu ruchu i spolkovým životem. Uvedl to předseda hodnotící komise Dušan Svozílek.
3: Ta prohlídka od začátku byla v neskutečném tempu a v neskutečné atmosféře a náladě všech, kteří se chtěli prezentovat, a jak místní občané, spolky, ale i organizace. Já bych řekl, že to bylo fakt komplexní. Celkově jak od zeleně, tak ty památky, tak spolkový život, škola, a v podstatě při vyhlašování to byla jediná cena, na které jsme se všichni shodli na poprvé.
1: Vláda schválila návrh zákona, který počítá se zrušením poplatků za média veřejné služby. Nahradit je má příspěvek ze státního rozpočtu. Česká televize by tak příští rok měla dostat zhruba o 1 miliardu korun méně, než získá z poplatků letos. Českému rozhlasu by měly příští rok příjmy klesnout meziročně o zhruba 400 milionů. Vedení obou médií se změnou nesouhlasí. Pokračuje generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
4: My to odmítáme po celou dobu, máme opravdu pořád za to, že systém, který tady funguje, je zaběhaný, není zastaralý, má ho v podstatě 10 zemí v rámci Evropské unie a navíc v tom středovýchodním evropském prostoru má svůj smysl a má svůj i kontextuální důvod, takže pořád je nejlepší možný ve smyslu ubránění naší nezávislosti.
1: Zázemí pro ambulantní odlehčovací službu budují dělníci v Žulové na Jesenicku. Pomáhat bude rodinám, které se starají o seniory. Provoz by chtěla Charita Jeseník zahájit v červenci. Pokračuje její ředitelka Helena Paškejová.
5: Máme prostory pronajaté, v podstatě zřízení té služby nebo jeho roční provoz bude stát kolem 4,5 milionu korun. Získali jsme dotaci z operačního programu Zaměstnanost právě na rozvoj odlehčovacích služeb a vlastně tato dotace by měla pokrývat náklady spojené s provozem až do září 2028.
1: Obyvatelé Olomouce můžou až do 23. srpna hlasovat v anketě Učitel roku a pedagogický počin roku v oblasti školství a volnočasových aktivit. Potřebný formulář a podrobné informace najdete na webu radnice, která hlasování pořádá. Vítěze zástupci města vyhlásí ve druhé půlce září v Moravském divadle.
2: Sport.
1: Poprvé od roku 2003 rozhodne o mistrovi basketbalové národní ligy 7. zápas finálové série. Obhajci titulu z Nymburka nastoupí v Praze v hale Královka proti Pardubicím. Duel začne v 17 hodin.
2: Počasí.
1: Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno, později oblačno, ojediněle občasný déšť a přehánky teploty 21 až 25 stupňů Celsia. V Jeseníkách okolo 16 stupňů a mírný jihozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Porouchanou dodávku budete mít na D1 z Vyškova do Přerova. Stojí před exitem Mořice před 243. kilometrem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Vy dokončí.
7: Končí.
8: Já mám nalíkají.
9: Co je z toho?
6: opravdu do nás.
7: My jsme to chtěli vysílat, víte?
2: Humoriáda. Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Jablonský. Dobrý den, vítejte.
8: Krásné odpoledne.
2: Svět se v hezčí změní se scénkami i soutěžením. Pěknou zábavu a hodně štěstí. Humoriáda.

0: Jakub Smolík a jeho holka s bílou halenou. Já tady mám hosta v bílé mikině a na tom je nějaké graffiti originální. Je to Petr Jablonský, nebudeme to rozebírat.
1: Škoda, že nejsme v televizi, to stejně z toho posluchači nic nemají.
0: A tak webkamery tu jsou, můžou se juknout, jak vám to sluší, než mi řeknete, jak se máte, co děláte.
1: No tak mám se dobře, začíná léto, takže to je velice pozitivní. Už se těším na ty teploty, má být konečně, teď už v prostřed týdne mám dojem. Ano, to tropy, no tak já mám rád tropy, já jsem jižní typ, takže to bude super.
0: Tak bezva, jinak co se týká vašich vystoupení, někde vás uvidíme v létě?
1: Můžete mě vidět třeba teď nejblíž, mám dojem 30. června na střeše obchodního centra Harfa v Praze, kde budeme hrát hru Normální debil 2, jo, kde já teda nehraju toho debila, ale hraju tam asi 31 postav, takže se můžete podívat, kromě mě uvidíte ještě Davida Suchařípu a další kolegy, takže můžete se přijít podívat.
0: Ano. Uvidíme Davida Suchařípu vás a prodavačky z obchoďáku možná.
1: No tak, teď nevím, jak se to...
0: Prodavač... Je to v Harfě na střeše.
1: Jo, takhle, jakože se přijdou... Určitě. Tak prodavačky se tam taky můžou přijít podívat, dobře. Samozřejmě.
0: Tak, teď se podíváme do našeho seznamu, koho nabídneme posluchačům na začátek.
2: No tak, dámy a pánové, tady je Olda Kajzer, já vás zdravím společně s Jirkou Lábusem. Víte, Jirko, no tak samozřejmě zdravíme tady z našeho pořadu teda, a my se koukneme do našeho pořadu teda. V tomto pořadu a ten pořad se jmenoval Možná přijde i kouzelník, že jo, to se možná taky pamatujete, že to bylo takový.
0: Určitě.
2: No jistě, to si pamatuju, já si to taky pamatuju. No a my vám ale nenabídneme nás dva, my tam možná budeme někde vzadu přicmrdávat, víte, Jirko, no tak to takový blbý slovo, tohle přicmrdávat, řekněme přicmrdávat, no ale hlavními hvězdami bude Jirka Vimr a Karel Černoch a poslechneme si scénku, která se jmenovala Tanečník.
3: Černoch!
4: Ten už tady byl dvakrát.
3: Když jsem řekl, že to bude Černoch, tak to bude Černoch, jasný?
5: Zavolej Černoch.
4: Karle!
5: Dobrý večer.
3: No co ten smutek, Černoch? Tady panuje dobrá, hodnotná zábava.
5: Já už jsem tu po třetí, ale...
3: Neodmlouvej. Vystrčil ruce s kapsihonem. Zastrž břicho, vyndej peněženku. Ruce vzhůru. No, tak si něco dělejte, pro boha.
5: Karle, dělej ze sebou něco.
4: Pamatuj se, člověče.
3: Černoch, ty nemáš základy společenského chování. Ale s tím je konec. Teď budeš tancovat, jak já budu chtít.
5: Co? Já tancovat, jo? Já jsem nechodil ani do taneční. To teda ne. A hlavně nemám tady partnerku.
3: Máte Vimra.
5: Ne, já nechci vymrát. No, já potřebuji partnerku. Bez partnerky to fakt nejde, jak můžu tancovat bez partnerky. Uznejte to.
3: Máte Vimra.
5: No ne, počkejte, ale Karel Černoch má pravdu, protože Vimr přece nemůže dělat partnerku.
3: Ale Vimr může. Vimr může dělat partnerku. Řekl jsem, že máte Vimra.
5: Jestli byste dovolili...
3: Vy už vůbec nemluvte.
5: Dobře, já vás jako chápu, ale podívejte, já si přesto myslím, že partnerka nemůže být Vimr, to je
3: přesto... Máte Vimra! Řekl jsem Vimra! Však vy si zvyknete. Chtěl s partnerku, tak máš Vimra!
5: Vypadáte prostě. Jak to vypadáte, co to máte na sobě, člověče?
6: A co, přijel jsem ze Skotska.
5: A to mě chcete v tomhletom učit společenskému tanci, jo?
6: No a proč ne? Vy snad tento oblek považujete za nespolečenský. Já si právě myslím, že pro tuto příležitost je nesmírně vhodný. Já vás mám učit společenskému tanci, že jo? Čili pro vás budu partnerka, že jo? Dáma, já si myslím, že je dokonce inspirující, jo? Budeme tančit.
5: Promiňte, ale já ze Skotama netančím.
6: Ale ze Skotkama jo, snad.
4: Tak si nějak dohodnete. No, nebo pustíte je ještě okamžitě.
6: Počkejte, to jsou vaše garde dámy.
5: Ne, garderoběři.
4: Nenapadat.
7: Nebo padat.
6: Nepadat, tančit. A začneme, Karle, od začátku.
5: Jo.
6: Totiž, než přijdeme k samotnému tanci, to předchází takový rituál společenský, takové to seznámení, vyzvání k tanci a takhle. Já bych navrhoval, začněme seznámení, jo?
7: Ano, já jsem Karel.
6: Jiřina. Tak. Jo? Vy se musíte vžít, že od tohoto okamžiku budu pro vás jako žena, jo? Jako dáma partnerka, prostě vaše žena, jo?
7: No tak to už vůbec ne teda.
6: No tak děvče, no.
7: No tak to radši žena, ale nějaká divná teda.
6: Hrome sakra, člověče, ale vžijte se už do toho, že jsem pro vás Jiřina. No. Jo, a ne Jiřina, Jiřinka.
7: Ano.
6: Já jsem pro vás dáma, která se vám líbí dokonce, ne? Že jsem zbyla poslední na parketě, jo? Pro kterou si jde ten pod... Hrome, člověče, jak budete takhle ucukávat, tak ničemu nedojde. Jste muž, ne?
7: No, ale víte, že už si tak nejsem jistý teď.
8: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tanečníci se nám seznamují. Jiří Vimr, Karel Černoch.
2: Ale tak já myslím, že to byla taková hodnotná, opravdu hodnotná zábava, že nám to opravdu jako hodně dalo, že jo? No tak počkej, tak hodně dalo. Vimr dal. No to, počkej, Oldo, veřejnoprávní médium, takhle mluví, že... Ne, já jsem tak nemyslel, přece co nám... Hodnotného Vymrdal, jako Jirka Vymrdal. No, tak už opravdu, tak to musíme, prosím vás, pusťte reklamu nebo něco, to je příšerný, to, já se omlouvám, on to nemyslel takhle, víte, ne, vůbec ne, tak to je čeština, no, čeština, jména blbý, já se omlouvám všem citlivějším posluchačům, já si jdu radši dát pivo, to tak jdu taky radši s Bohem.
0: Tak, tolik Kaiser Lambus, nám zůstává na Ačku dvojice.
1: Kdyby to asi kluci řekli možná takhle. No.
0: Určitě, Vymr Černoch nám zůstává, Ačko, Bčko, Hlust Vysihák, čili Lubomír Lipský, Miroslav Homo, a dokonce i Helena Růžičková. Tak si vyberte A nebo B, posluchači. Humor mezera A, humor mezera B. SMSkujte na 90 011 04 731 800 900. A teď vás sklidní Petra Janů.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Tady je Humoriáda, Petr Jablonský i Pavel Kučeravá se zdraví společně z dnešního studia Humoriádníků. Zveme na náš telefon 731 800 900. Zavolejte, hlasujte, chcete dvojici Jiří Vimr, Karel Černoch anebo Lubomíra Lipského jako hlust vysiháka známého přísného vrátného. Tak, ještě se zeptám Petra, co on a tanec, když už je scénka tanečník tady?
4: Ano, no musím říct, že nic moc. Já jsem poměrně dost velký dřevo. Jednou jsem si to vyzkoušel šel v muzikálu a musím říct, že teda jako už bych asi děkuji moc, ale už mi nenabízejte muzikály.
3: Ani Star Dance.
4: Ale musím říct, že zrovna v tom představení, které jsme mluvili, tak jako tam je hodně pohybu a i se tam tančí, takže tam, nadřel jsem to prostě, no.
3: Takže nějaký ten pohyb ze sebe vyloučí.
4: Máme, dokonce tam tančíme na Michaela Jacksona třeba na Thriller.
3: Ty brďo. No. Děláte moonwalk, tu chůzi po spátku?
4: Tak trošičku to tam jako naznačujeme tam nejrůznější kroky. Ano. No tak to ať posluchači nechají jako překvapení, jak přijdou na střechu na harfu 30. června.
3: Lákadlo. Tak, lákáme vás, pojďte hlasovat. Dobré odpoledne, halo, halo.
5: Krásné dobré odpoledne, pane Kučera, zdraví vás Ondra, i zdravím i Petře Blunského, taky ahoj Petře.
4: Ahoj Ondro, zdravím.
5: Já hlasuji pro Ačko, protože mě zajímá pokračování, jak to dopadne.
3: Ano, co je pod sukní s kockou, že? No tak jo, dobře, mějte se hezky, děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló.
6: Tady František, já bych nad Vltavou, zdravím vás, pánové, oba.
3: No dobrý den.
4: Dobré odpoledne.
6: A kdybyste byli tak hodní a mohli tam dát Karla Černocha s Vimrem.
3: Máme zapsán váš hlas, mějte se hezky.
6: A měl bych přáníčko, kdyby byla možná písnička s nima. Ve dvou se to lépe táhne bezvadná, kdybyste byli tak hodní. Díky.
3: No tak písničky na přání máme jindy, my tu máme taky

0: Hezkou hledá se žena, se to jmenuje Od mandra žeje, jen co spočítáme hlasy v tomto hlasovacím kole. Tak, kdo bude dál s námi na telefonu? Dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne, a Peťo, já vás pozdravím.
2: Hezké odpoledne.
1: Toho nejlepšího imitátora v Čechách, čau Peťo.
2: Děkuju.
1: A já si myslím, já bych chtěl osobně Ačko.
0: Ačko, myslel jsem
2: tak
0: si
2: jo,
0: to.
2: Tak děkujeme.
0: Jo, máme zapsáno, naslyšenou. Dobré odpoledne i vám.
3: Zdravím, to je Liber Feltus, zdravím pana Kučeru, zdravím taky pana Jablonského. Líbí se mi, jak krásně imituje ty hlasy. Jo.
2: Děkuju.
3: A hlasuju pro Ačko. Mm-hmm. Doufám, že jsem to řekl správně, to by mělo být pokračování.
0: Dobře,
3: toho
0: máte to správně. Mm-hmm.
3: Výborně, super, děkuji.
2: Nashledanou.
0: Krásný den, dobrý den i vám.
4: Dobrý den, zdravím humoriádu. A já bych si přál Bčko.
0: Dobře, máme zapsáno.
4: Máme ještě jeden dotaz. Kdy v té humoriádě zaznívá ta soutěž o knihy a DAB rádio? Několikrát jsem to slyšel, že po celý červen to bude v humoriádě, ale nikdy jsem to neslyšel ve vlastní humoriádě.
0: Tak
4: to, vlastně?
0: To jste přeslechnul. Dávejte pozor, no. Určitě to uslyšíte. Jo?
4: Aha, dobře, děkuji.
0: Tak jo, mějte se hezky, pokud budete soutěžit, přejeme hodně štěstí a my už máme sečteno, podtrženo a pokračujeme v pořadu. Možná přijde i kouzelník Zdenka Taneční.
5: Tak to je výborný.
0: To je bezva.
6: Seznámili jsme se dobře. Karel, Jiřinka.
7: Ano.
6: A teďka, jako si pro mě půjdete k tanci, jo?
7: Jo.
6: Jo? Čili já jako sedím, jo?
7: Jo. Smím prosit.
6: Cože, co?
7: Smím prosit.
6: Co se?
7: Smím prosit.
6: No, kdyby to šlo něžněji. Jsem dáma, která se...
7: Aha, jo. Smím prosit.
6: Ano. Mě takhle jako nabízíte rámě, takhle ano. Já se do vás zaklesnu a už promenádujeme,
7: ano.
6: Jo?
8: No a taková ta konverzace, že jo,
7: ano.
8: S dámou.
7: Ano, dneska je horko, co?
8: Ale je hezky. Já bych řekl, že...
9: Karle, s vámi je mi hezky vždycky.
7: Já bych vás doprovodil, kdybyste chtěla do foaje, ale je zde hezky, že?
6: Tak zatím, jo, já už jenom jako učitel budu ťukat, jo? Jen tukat. Tak jako, tak jako ženu byste mě na tohle, co jste říkal, nenatáhl. Tak, ale pokračujte, jo?
7: No jak pokračujte, já už dál
6: no,
7: nevím.
6: No tak čím si nakloníte ženu, že?
7: Jak?
6: Že ji budete lichotit třeba. Že budete opěvovat její půvaby, že? Ze zření, nebo oblečení. Lichoťte mi trošku, ne? Tak...
7: Máte krásnou sukni, kde jste ji vzala?
6: No ale dá, třeba něco.
7: A moc hezký podkolenky. Kde jste je vzala?
6: Moc jsem vzala s tou sukní. No to je jedno, ale podívejte se. Jak? Já bych po vás chtěl, abyste mě jako muž polichotil jako ženě něčím,
7: jo.
6: Čím by se mě úplně jako ženu přimrazil. Jo. Ještě jednou podívejte.
7: Máte nádherný dudy.
9: Teď jste mě teda přimrazil.
7: To jsou pravé skotské?
6: No ne, skotské, to jsou pravé české. Ale stará mistrovská práce. Tu už prošly rukama mnoho.
10: Humoriáda.

0: Tak jsme tady zpátky v tuto chvíli pro toho posluchače, který se nás ptal, kdy je soutěž, tak je to právě teď, ať to všichni slyšíte, 731 800 900, to je náš telefon, na které můžete získat za prvé jednu z knih z edice Humoriády podle vašeho výběru, a nebo... To není nebo, to je i šance v losování o digitální rádio. Tak jsem se soustředil na příjem telefonu. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den, tady Láďa z Košťálova.
0: Láďo, zdravíme vás.
2: Dobrý den.
0: Otázka je připravená. Ano, týká se dnešního skvělého hosta Petra Jablonského. Tak Petr se poprvé se svým imitátorským uměním představil v televizním pořadu. Za A, šance, za B, možná přijde i kouzelník.
3: To a teď těžký, jo?
0: Jsem se lek teď.
3: No, on to nečekal, Kučera.
0: Je Luděk, je tady.
3: Tady Ludě. No.
0: No, tak co vy?
1: Poprvé to bylo v šanci.
0: No, výborně.
3: Je, hurá.
0: Dostal šanci. A využil ji naplno, náš posluchač.
2: Gratulujeme.
0: Ano. Kterou knížku jste si vybral?
1: Děkuji. Byla by to ta poslední od paní Švormové.
0: Děkovačky Libuše Švormové, tak výborně.
1: Ano, ano.
0: Gratulujeme, v pátek poslouchejte losování, třeba k tomu bude ještě ono zmíněné DAP rádio. Tak
1: děkuji.
0: Držíme palce. Krásný den, naslyšenou.
2: Hezký den.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
0: Petře, bude nějaká vzpomínka na ten pořad Šance tehdy v 99?
2: Ano, bylo to v 99. V říjnu. Já jsem si vlastně takhle nadělil, nebo vyšlo to shodou v okolností přesně na moje 20. narozeniny. Takže 15. října 99. To se prostě nezapomene.
0: A samozřejmě
2: já od té doby slavím víc než ty narozeniny, tak ten vstup do toho showbiznesu. Pamatuju si, že jsem byl strašně nervózní, měl jsem ohromnou trému. Měl jsem se jenom představit Pepovi Dvořákovi, který mě uváděl. A já jsem tam šel s takovou, pamatuju si, rukou pevně sevřenou jak k tělu, jo, a dělal jsem jakože všechno dobrý, všechno super, a dobrý večer, přátelé, tohle to byl jsem úplně vyřízený trémou, ale nakonec to dopadlo dobře, musím říct.
0: No, byl to úspěch.
2: Byl to úspěch a byl to vlastně jeden z takových těch prvních stand-upů, na to mělo asi 10 minut a ono to už na tu dobu bylo hodně.
0: To je
2: režisér František Polák říkal, hele, je to dlouhý, ale uděláme to celý a to když tak jako někde střihnu. A nakonec se to jako tak líbilo, že se to nestřihlo a je to celý. Dokonce myslím, že to někdo dal i na internet, myslím na YouTube, myslím, že Večírek u Havla to někdo pojmenoval kreativně, takže si to můžou lidi i najít.
0: A které hlasy si tam použil, vzpomeneš si?
5: No tak právě toho Havla, že, a on si pozval, jak si ty další, že, jak si, no to znamená, byl tam taky Miloš tam byl, jo, no, ještě s Jardou Baštou, Jardo Bašta tam byl.
3: Taky Petra Busková samozřejmě, no, takže, a už přesně nevím, bylo tam asi 8 hlasů,
0: celé spektrum.
2: Takže. No, opravdu. Tehdejší. Ani, abych na nikoho nezapomněl.
5: No vaše Klauzu, tam samozřejmě byl. Ano.
0: Tak dobře.
2: Jo, takže tam byli všichni ti politici.
0: To je vzpomínka na pořad Šance, ve kterém začínal Petr Jablonský na obrazovkách. Teď se podíváme do našeho seznamu, co dáme dál posluchačům.
2: Co dáme dál? No tak já bych možná ještě toho Luďka pozval, protože vzhledem k tomu názvu té scénky, on se to jmenuje hypochondr, přátelé, o mě se někdy říká, že jsem tak jako lehce. Jo, lehce, hypochondr, není to pravda, jo. Já už se jenom těším, víte, až si na ten hrob nechám napsat. Víte, co tam má vždycky napsáno? Hypochondr, to je známý, to budete vědět. Nevíte, co má hypochondr napsaný na hrobě?
0: Ne.
3: Já jsem vám to říkal. No, tak to si tam dám. A teď si schválně poslechnu, co o té hypochondrii říká Petr Novotný.
6: Samozřejmě to byla taková narážka, ale já dobře vím, jaký je rozdíl mezi simulantem a hypochondrem, jsem vám chtěl říct, jo. Simulant samozřejmě nemoc předstírá, když to hypochondr věří, že jí má, já to vím. Náhlovský je simulant a hypochondr, věřte tomu. On umí tak dokonale předstírat chorobu, že sám v druhé fázi uvěří tomu, že jí má. A ve třetí fázi tu nemoc doopravdy dostane. Hele, to je člověk, já to o něm můžu takhle říct, protože ho znám mnoho let. On má takový kufřík, tam má léky. On tomu říká ošatka zdraví a to furt jí. A když máme v obě, tak on si otevře ten kufřík a vyndá si z něho třeba 20 pilulek, ale barevně má to rozlišené, by to bylo estetický a ty to všecko sní. My mu vždycky říkáme, prosím tě, a na co to je, jako, na jakou nemoc, říká, to je jedno. A on to takhle sní, my jsme jednou dokonce přinesli takový lékařský slovník a chtěli jsme, aby nám tam zaškrt nemoci, který má. Hele, to trvalo tak dlouho, že on sám nabídl, že aby to bylo rychlejší, že nám zaškrtne ty, který nemá. A opravdu to byly jenom dvě. Horečka omladnic a sklon k samovolným potratům. On dovede neuvěřitelné věci. On chrlí krev. On dostane zápal plic, kdy chce. On má zánět slepýho střeva, on předvede záchvat panoucnice, jemu vochrne ruka, on přestane slyšet. Já už se toho nelekám, já už ho znám leta, mě to je úplně jedno, co on dělá. On i při vystoupení, to se normálně mně stalo, že on najednou těsně před vystoupením takhle v portále sebou švihnul o zem pěnu u pusy a začal, že je zle, ať okamžitě zavoláme záchranku, že má záchvat. Mě to bylo úplně fuk, já jsem šel na jeviště ještě. Jsem říkal, a nyní náš host Josef Alois Nálovský. On samozřejmě přišel veselý, vtipný jako teď, vystřelil parádní číslo, šel zpátky, tam se mu zase švihnul, řekl, že jsem debil, že jsem ho málem zabil. A zase měl tu pěnu a zase řval, že chce záchranku. Hele, on u nás jednou bydlel, spal teda u nás, a protože měl přijít až pozdě v noci, tak moje děti mě prosili, jestli by nemuseli ráno do školy, že by chtěli počkat, až se mistr zbudí, aby viděli, jakou má nemoc. A teď já zase rozumím, já zase doma nejsem tak vtipný, jo? Já takhle přísně jsem neřekl, hele, děti, jo? Já myslím, že není vhodné, abyste si dělali legraci z pana Nálovskýho. Ano, třeba nějakou nemoc má, jo? A oni, no, že by právě chtěli vědět, jakou. A ty ta malá, ta Soninka, rozumíte, ona má 5 let, no, to je mazlíček, ty já nemůžu nic odepřít. A začalo to, tatínku, prosím tě, no, tak jsem říkal, tak dobře, tak ty teda nemusíš do školky. Tě puberťákům jsem říkal, vy do školy musíte, ale první hodinu vám omluvím, no a tak. No. Tak seděli u snídaně v 7 ráno celá rodina a čekali, až mistr vstane. Nálovský přišel 8 hodin ke stolu, ve vynikající náladě, děti otrávený. On začal vyprávět vtipy, teď si namazal 4 chleby. Děti neviděli nikdy v životě zdravějšího člověka. Teď ta malá začala nabírat, měla pocit, že jí berou pohádku. A on takhle jel ty svoje fóry, jak on jede furt, vyprávěl, bavil, tam bylo za chvilku dusno u toho stolu. A on vám najednou uprostřed věty mě říká, hele člověče, já přestávám vidět na jedno oko. Děti poděkovali, vzali si tašku, šli do školy.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Petr Novotný v legendárním pořadu televize Nova Novoty a my se vracíme sem k nám do studia. Petr Jablonský je zde přítomen, nabídneme posluchačům další možnosti. Petr Novotný pokračování, anebo nastoupí Spejbl a Urvínek a další.
3: Je, no? To byste posluchači mohli pro nás hlasovat, já se chci slyšet.
7: Ale Hulvajc, tak nežadon, že tady žebráš.
3: No nežebrám, já hezky prosím, hlasujte.
7: A tak dobře, tak hlasujte, no.
0: Tak jste to slyšeli. Řeknu vám, jak na to. Humor mezera A, to je pro Petra Novotného. Humor mezera B je SMS pro Spejbla Hurvínka a další na 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Tady je Humoriáda, pokračujeme výběrem společně s vámi Petr Novotný nebo Spejbl a Hurvínek. Dobré odpoledne.
2: A tady je zase pejskař ze Dvora Králové nad Labem a věčnej humorista. Zdravím, pánové.
1: My vás.
2: Zdravím Petra a Pavla.
1: Díky.
3: A, dobrý den.
2: Teda Petr Pavla. To vypadalo, jako kdybych zdravil prezidenta, přitom to je schoda křesních jmen Petra a Pavel.
1: Děkujeme. Jsme tu všichni.
3: Samozřejmě, díky.
1: Povídejte.
2: Tak si dáme Petříka.
1: Zapsáno, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, Honza z Dokavy. Zdravím též pana Pavla i pana Petra.
1: My vás.
4: Dobrý den. A když tak hezky Hurvínek zažadonil, ale i kdyby nezažadonil, tak dávám hlas určitě jemu.
5: Je, ty máš dobrý vkus.
1: Ocenění je tady, tak jo, děkujeme pěkně.
5: Díky.
1: On ten Hurvínek byl takový na city, to zahrál hezky,
3: ano,
1: že?
3: Ano, já jsem ještě vlastně trénoval pana, respektive Hurvínka, pana Skupy. Aha. Ten byl takový trošku hodnější ještě, že?
5: Takový... Ano, takový na to, tě pořád na všechno ptal, tak hloupě toho taťuldy, co je tam to a proto, nic jsem jako nechápala, takže...
3: No, tak je to pravda, no, hurvaj. No, nicméně, slovo mají posluchači, no tak.
1: Dobrý den.
6: Dobrý den, Standa Zemník vás, pánové, oba dva zdraví.
1: A Stárek, dobrý den.
6: A? Paule a pane Jablonský, já bych to radši dokončit Novotnýho.
1: No, je to na vás. Mějte se hezky. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, tady Lida z Otrokovic. Zdravím vás oba dva.
3: Dobrý
7: den. A já bych si přála toho Hurvínka.
1: No dobře, píšeme si hlas.
5: Lida má taky vkus.
7: On je hodně šikovný.
1: Tak jo, děkujeme.
5: Děkuju.
1: Na 100 let mu to jde celkem dobře, že jo?
5: No jde mi to výborně. Doufám, že se o tom přesvědčíme.
1: Dobré odpoledne.
8: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Jablonský.
3: Dobrý den.
8: Dobrý den i vám, Pavle.
1: Dobrý den.
8: Hlasuju pro Petra Novotnýho.
1: Máme zapsáno. Mějte se hezky.
3: Děkujem.
1: Naschledanou. Tak, teď bude Hurvínek asi trochu zklamán.
5: No, jsem nevyhrál.
1: Petr Novotný ho převálcoval doslova.
5: A já to Petrovi přeju.
1: Jo.
5: On je taky docela vtipný, vytaťul.
3: No, ale to samozřejmě, my se rádi podělíme. Třeba příště zase vyhrajeme my. Tak pojďme Petra Novotného.
1: Ano, nebude to dlouho trvat, protože už za chvíli můžou posluchači hlasovat a Hurvínek se do hry vrátí. Teď Petr Novotný.
5: Jo.
9: To je vůbec zajímavý. V hospodě se dívají na televizi, jak ty chlapi odejdou, víte, na ty vesnici od těch rodin večer, aby neprožili náhodou nějaký. Konvenční, rozumíte? A do hospody zhasnou a čumí na televizi. Ale já tam byl taky mezi nimi, já jsem projížděl a ve tmě, že to je trapný, ale já jsem se chtěl podívat sám na sebe. Televizní pořad jsem chtěl vidět a tak jsem zastavil taky vesničce a ve tmě mě nikdo neviděl, já jsem tam seděl inkognito, jsem koukal na televizi, na svůj pořad, co já tam o sobě slyšel. Tam jsem neměl chodit. Oni normálně do té obrazovky rovnou. Jsi blbý! Ještě mě bral kolikrát za svědka, to je vůl, co? Co říkal, ano, vyhlášený. Jsem mu odkejval všechno, jasně, no. Pak mě tam poznali, jo, pak věděli už, že jsem, jo, protože pak tam bylo takový dusno trošku, až oni si to domorodci nemohli srovnat furt v hlavě, že jsem tu na a hen tam nají taky a ani mi tak nevěřili, že jsem to já. Mi kladli takové zvláštní kontrolní otázky, já jsem moc neuspěl, bo mi moc nevěřili, pač to se na to se nedalo odpovídat, na co se mě ptali, to byste museli slyšet. První otázka byla, jestli ten oný železný a ty lunetík, jestli jsou to dobrý chalani. To neodpovíte na takovou otázku. Druhá otázka byla, aby se mi potvrdil, že ta Ksena je naozaj taká super baba. A třetí otázku jsem zvládnul, ta byla lehká. Jestli znám Ilonu Čákovou, a to jsem řekl, ano, znám. A jedna mi říká, ty, nemachruj. Já nemůžu, já už jsem to jednou říkal, že mě život stále zkouší, jo, já si nemůžu dovolit ani chvilku, já musím být skromný, já si nemůžu zamachrovat ani chvilku, hele. Opravdu, a já bych rád, já jsem takový, ale nemůžu. Mě třeba tuhle můj osobní donašeč prásknul bezvadnou informaci. Říkal, hele, příští týden ve čtvrtek, bacha, jo. Literární noviny. Chystá se tam o tobě velký článek. Bacha, jo. Víš, jak se jmenuje? Fenomén jménem Novotný. Já jsem si říkal, pozor. Článek o mně. Fenomén jménem Novotný. Já nemohl dospat, já 3 dny byl úplně jak blbej. Ve čtvrtek ráno naše pošťačka, ta nevěřila vlastně očím, ta v 6 hodin ráno vylezla k nám na kopec a fenomén už stál před barákem. Čekal jsem na literárky. No. Byl tam o mně takovýhle článek, víte, jak se jmenoval? Optimistěnko přichází. Byl velký, pěkně jsem to tam chytnul, to už jste pochopili z názvu. Optimistěnko. Můžete 3x hádat, jak mi teďka ty moji kamarádi v tom údolí svini, kde se pohybuju, říkají. Optimistěnko, no tak, no što, od ničeho, no. Váš optimistěnko, zděs i želájet, karoší věčer, no, dá.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak optimistěnko, nám tu vystoupil optimistěnkové urády a se připraví na další souboj humoriády. Vracíme do hry, tentokrát proti sobě Lubomíra Lipského se Spejblem, tak si vyberte závěrečný souboj.
3: A Hurvínkem
1: souboj.
3: Taky.
1: Taky, že? Samozřejmě, nebude chybět. Ve studiu Petr Jablonský je zvědavý, jak to dopadne to hlasování. Volte SMS-kou humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon máme 731 800 900. A teď si poslechneme jednu tak trošku žárlivou písničku.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Tak ještě pár hlasů pro ilustraci vezmeme k nám do vysílání. Připomenu aktuální hlasování Lubomír Lipský nebo Spejbl a Hurvínek. Dobrý den.
2: Krásné pondělí, Pavle, tady Veronika Rakovník, zdravím i pana Petra Jablonského.
3: Dobrý den.
2: Vzpomínám si, jak loni byl v Rakovníku a bylo to prým a bylo to úžasný.
1: Líbilo se.
3: No, děkuju.
2: Bylo to, ještě mám knížku, jsem přečetla během jedné noci, od té doby jsem nepřečetla. O Naděnce Konvalinkové. Jak jsme dostávali ty knížky, když jsme byli...
1: Dobře, koho jste si vybrala, Veroniko? Pojďte nám říct.
2: Prosím vás, já nebudu... Hurvínka a Spejbla.
1: Děkujeme, hezký den přejeme.
2: Mějte se hezky.
1: Nashledanou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, tady posluchačka Eva z Prahy.
1: Zdravíme.
4: Já bych přála Ačko.
1: Děkujeme za váš hlas. Mějte se hezky.
4: Nashledanou,
1: naslyšenou. Tak tolik pro ilustraci zastánci obou dvou táborů.
5: A jak to nakonec dopadlo?
1: No, Hurvínku, zklamání bude pro tebe. Až příště přijď zase.
5: Tak příště, no. Ale hluství si je taky dobrý.
1: Že jo? Tak no, si ho poslechneme.
3: Dáme si.
6: Ona pestrost ve stravě je strašně důležitá, tak. Ale tak je důležitá střídmost ve stravě a hlavně pití střídmost.
7: O čem máte ten červený nos?
6: Jo. Milej pane, mě život zasazoval tvrdý rámy.
7: Koukejme, až je vždycky rovnou do nosu. A co s paní, jak to máte?
6: Ta porad polehává.
7: Ne, nemocná?
6: Ne, líná.
7: Já jsem jako myslel, jak to je se spaním, víte, jestli spíte dobře.
6: Jo, zmím, jo. Ale špatně, a kolikrát vůbec nemůžu usnout.
7: A zkoušel jste to počítat před spaním?
6: Jo, to jsem zkoušel a tuhle jsem dopočítal do 250 tisíc.
7: A teprve pak jste usnul?
6: Ne, pak už jsem musel vstávat. No,
7: to je.
8: Poprv vás tu ještě je.
7: Dobrý den, sestřičko.
8: Dobrý.
7: Vlastně sestro.
8: Vám něco chybí?
7: Ne, já počkám, ale tadyhle dědovi je špatně.
8: Chybí vám něco?
6: Jo, dolar. Já jsem sběratel mincí a včera mi vnuk spolknul dolar.
8: A jak je starý?
6: 160 let.
8: To je on?
7: Já nejsem dolar.
8: Myslel, že vy jste tady s tou rukou.
7: Já tady nejsem s rukou, já jsem tady de facto se synem. Já jsem se přišel jenom poradit s panem doktorem, víte, takovou maličku.
8: Co pak si myslíte, že pan doktor má čas na nějaké porady?
7: Hrajte, sestři, já, to je takhle, víte, já, můj syn si porad jenom hraje v písku, dělá bábovičky a tunely a jsem se přišel zeptat, jestli se to dá nějak léčit.
8: A proč by se to mělo léčit? To přece není nic nenormálního.
7: No, já si to říkám taky, ale jeho žena se smí chce nechat rozvíst.
8: To je on?
6: Ale ne, já jsem tady s vnukem.
8: Jo. Tak teď tomu už rozumím.
6: No, ale...
8: Tak syn tady chviličku počká, ještě si tady bude hrát, že? No a vnuka vezmeme dovnitř. Kde ho máte?
6: Já jsem ho nevzal sebou. Já jsem se bál, aby kluk cestou dolar nevytrousil.
8: Jo. Takže vnuka tady necháme a syna veme dovnitř.
7: Ježi,
8: prosím,
7: já nejsem syn. Já mám syna v písku. On je.
1: A to je finále a tečka za dnešní humoriádou, kde byl hostem báječný Petr Jablonský. Děkujeme.
3: Já děkuju za pozvání, přeju vám krásné léto všem, kteří posloucháte a možná se teda uvidíme na letní scéně Harfa.
1: Určitě, anebo někde u vody.
3: Přesně tak.
1: Nebo ve vodě.
3: Ano, mějte se krásně, nashledanou.
1: Hezké léto, čeho Pavel Kučera, nakonec my se ještě uslyšíme už brzy, už ve středu. Dobrý poslech na našich vlnách Českého rozhlasu i dál.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Vláda schválila návrh zákona na zrušení poplatků za rozhlas a televizi. Opravy ulic Pražská, Erenburgova začnou v Olomouci. Nové dárce krve chce kampaní přilákat Fakultní nemocnice Olomouc. Jasno až polojasno, později oblačno, přehánky. Teploty do 25 stupňů Celsia a mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Opozice kritizuje návrh zákona, kterým chce vláda převést financování veřejnoprávních médií z poplatků na státní rozpočet. Kabinet dnes návrh schválil. Česká televize by tak od příštího roku přišla oproti letošku o zhruba miliardu. Český rozhlas asi o 400 milionů korun. Šéf opoziční ODS Martin Kupka označil postup vlády za mafiánské praktiky a zestátnění veřejnoprávních médií. Podle předsedy mediálního výboru sněmovny Františka Talíře z KDU-ČSL využije opozice všechny prostředky k tomu, aby přijetí návrhu zabránila.
4: Tohle je přímý útok na nezávislost veřejnoprávních médií. Převedení pod státní rozpočet znamená vytvoření prostoru, aby každý rok při skládání jejich rozpočtu měla vláda prostor nějakým způsobem vyjádřit ředitelům, že jim nesedla tahle reportáž, jim vadí tenhle redaktor.
3: Ředitelé obou médií řekli, že v případě prosazení zákona bude muset Česká televize propustit až 500 a Český rozhlas až 200 lidí. Opravovat křižovatku ulic Pražská a Erenburgova začnou v sobotu dělníci v Olomouci. Práce za více než 20 milionů korun budou zahrnovat osazení semaforů, vybudování nového chodníku, cyklostezky a dopravního značení. Pokračuje mluvčí radnice Lenka Jedličková.
5: V křižovatce jsou navržené přechody pro chodce a přes rameno v ulici Erenburgova a Pražská bude i přejezd pro cyklisty. Křižovatka bude součástí koordinovaného tahu takzvané zelené vlny s křižovatkou Pražská, Třída míru a následně s nově vznikající křižovatkou u obchodu ASKO.
3: Úpravy potrvají necelé 3 měsíce. V době prací bude uzavřena ulice Erenburgova, na Pražské budou dočasná zúžení jízdních pruhů. Nový přechod pro chodce bude v ulici U Cihelny v olomoucké městské části Droždín. Dělníci už tam pracují, hotovo by měli mít v polovině července. Součástí zakázky jsou podle informací na webu města i nové chodníky a veřejné osvětlení.
6: Současně se upravuje napojení ulice Turečkova. Dlážděný práh nahradí nový s asfaltovým povrchem. Ode dneška do pátku 19. června platí proto vždy od 6 do 14 hodin úplná uzavírka. Ve stejném období platí i omezení při odbočení do ulice U Gregoráku kvůli výkopu protlaku pro veřejné osvětlení podvozovkou. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
3: Upozornit na klesající počet dobrovolných dárců krve a motivovat nové je cílem kampaně, kterou zahajují zdravotníci Olomoucké fakultní nemocnice. Odběru ubývá především v létě, mimo jiné kvůli dovoleným, uvedla primářka transfúzního oddělení Dana Galušková.
7: V létě nám přibývají úrazy, traumata a samozřejmě třeba onkologičtí pacienti potřebují léčbu, která souvisí i s hemoterapií, s aplikací transfuzních přípravků. Operační výkony jedou pořád dál, takže ta potřeba krve je pořád vysoká i v létě.
2: Sport.
3: 20-letý prostějovský tenista Jakub Menšík se stejně jako loni dostal do nominace výběru Evropy pro Laver Cup. Týmovou soutěž bude v září hostit Londýn. Menšík bude v týmu spolu s Italem Kobolim, Španělem Alcarazem a Němcem Zverevem.
2: Počasí.
3: Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno, později oblačno, ojediněl občasný déšť a přehánky, teploty 21 až 25 stupňů Celsia, v jeseníkách okolo 16 stupňů a mírný jihozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Nákladní auto se srazilo s dodávkou na dálnici D1 z Vyškova do Přerova. Nehoda se stala před 243. kilometrem před exitem Mořice. Jezdí se tam jen jedním volným pruhem. Příčinu střetu vyšetřují policisté.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: V novém týdnu s Tomášem Kedziorem. O čem dnes uslyšíte? Představíme vám vítěze letošního ročníku soutěže Vesnice roku Olomouckého kraje. Budeme mluvit i o tom, které silnice se v našem kraji opravují nebo brzy začnou. Charita Jeseník rozšíří své služby v nedaleké Žulové, bude nabízet odlehčovací péči. Také se ohledneme za naším dopoledním vysíláním, ve kterém jsme mluvili o přečerpávací vodní elektrárně Dlouhé Stráně. Bude taky počasí. Přeji vám dobrý poslech.
2: Český rozhlas Olomouc. Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc s přehledem událostí je ve studiu Jiří Kořínek.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: V soutěži Vesnice roku Olomouckého kraje zvítězily Velké Losiny na Šumpersku. Obec sportu zaujala dlouhodobým rozvojem, investicemi do sportovního a volnočasového zázemí, přístupem k cestovnímu ruchu i spolkovým životem. Další informace o vítězi soutěže Vesnice roku nabídneme v tomto vydání Dne v kraji. Řidiči v Olomouckém kraji se musí v létě připravit na dopravní komplikace. Silničáři se pustí do větších oprav, počítají například s uzavírkou cesty mezi Bystročicemi a Žerůvkami na Olomoucku. Opravovat budou také některé hlavní tahy, uvedl mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl. A vy se o tomto tématu dozvíte také více už za pár minut v pokračování Dne v kraji. Silničáři budou v létě opravovat úsek silnice mezi obcemi Olšany a Vyšehoří na Šumpersku, Stínava a Malé Hradisko na Prostějovsku nebo v opravě mostu v Hranicích. Nově se pustí do rekonstrukce cesty mezi obcemi Bělkovice a Týneček na Olomoucku. Dokončují taky práce Stýně nad Bečvou na Přerovsku. Tamní uzavírku nahradí další. Pokračuje Jindřiška Ochmanová ze správy silnic Olomouckého kraje.
3: Bude ukončena koncem června a následně bude plynule navazovat úplná uzavírka stavební úprav silnice druhé třídy mezi Týnem nad Bečvou a Lhotou.
2: Zázemí pro ambulantní odlehčovací službu budují dělníci v Žulové na Jesenicku. Pomáhat bude rodinám, které se starají o seniory. Provoz by chtěla Charita Jeseník zahájit v červenci, uvedla její ředitelka Helena Paškejová. Nové zázemí mají zaměstnanci technických služeb města Litovle. Dělníci jim opravili budovu firmy v Cholinské ulici. Modernizace stavby z 60. let minulého století stála bezmála 24 miliony korun. Část nákladů pokryla dotace, uvedl ředitel technických služeb Jaroslav Erlec. Obyvatelé Olomouce můžou do 23. srpna hlasovat v anketě Učitel roku a pedagogický počin roku v oblasti školství a volnočasových aktivit. Formulář a podrobné informace najdete na webu radnice. Vítěze vyhlásí zástupci města ve druhé půlce září v Moravském divadle. 7,5 století šumperské historie představuje nová výstava ve Vlastivědném muzeu v Šumperku. Expozice nazvaná Šumperk, příběh starý 750 let, mapuje vývoj města od prvních stop osídlení až po počátek průmyslové éry. Návštěvníci si ji můžou prohlédnout do 11. října.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Už od rána sleduje počasí meteoroložka Marie Glofáková. Pěkné odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: A já se na to rovnou zeptám, jaké bylo počasí právě od rána v Olomouckém kraji?
2: Tak dnes bylo poměrně hodně oblačnosti, ojedinělé hlavně v okolí Jeseníku se vyskytovaly slaboučké přehánky. Teploty se dnes vyšplhaly na 17 až 20 stupňů Celsia a vítr fouká většinou západní, mírný, mezi 2 až 6 metry za sekundu.
1: Jak bude teď v podvečer a v noci?
2: Teď ta oblačnost, která se vyskytuje nad většinou kraje, bude postupně ubývat. Noc očekáváme, že bude postupně polojasná až jasná. S nejnižšími teplotami mezi 11 až 8 stupni Celsia a při slabém větru kolem 6 stupňů Celsia, hlavně někde v údolích, například na Šumpersku. Vítr bude foukat většinou slabý, místy mírnýho, západní až západní, mezi 2 až 5 metry za sekundu.
1: No a do jakého dne se probudíme zítra?
2: Zítra ráno a dopoledne čekáme jasno nebo skoro jasno. V průběhu odpoledne bude oblačnosti od západu přibývat a večer se může ojediněle vyskytnout občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 21 až 25 stupni Celsia a na horách mezi 14 až 18 stupni Celsia a vítr bude foukat většinou mírný, jihozápadní až západní, mezi 2 až 6 metry za sekundu.
1: Počasí předpovídala meteoroložka Marie Klofáková, posloucháte Den v kraji, v němž se za chvíli vydáme do vesnice roku Olomouckého kraje. Staly se jimi velké losiny.
0: Český rozhlas Olomouc, písmo.

eponymní debutové album skupiny Suede bylo v roce 1993 doslova zjevením na britské kytarové scéně. Šlo o nejrychleji prodávanou prvotinu posledních 10 let a mluvilo se o nástupcích The Smiths. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s debutem

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Zástupci hejtmanství dnes vyhlásili výsledky tradiční soutěže Vesnice roku Olomouckého kraje. První místo tentokrát získali Velké Losiny. Čím porotu zaujali a co bude dál, zjišťoval v odpolední Českého rozhlasu Olomouc Michal Poláček.
1: Podle předsedy poroty Dušana Svozílka, který je zároveň starostou Vrchoslavic na Prostějovsku, tedy obce, která v soutěži uspěla před 2 lety, Velké Losiny zaujali porotu komplexně. Komise ocenila jejich dlouhodobý rozvoj, investice do sportovního a volnočasového zázemí i aktivní přístup k cestovnímu ruchu. Vyzdvihla také péči o veřejný prostor a zapojení místních obyvatel do dění v obci. Na vítězi se porota podle Svozílka shodla jednohlasně.
2: Ta prohlídka od začátku byla v neskutečném tempu a v neskutečné atmosféře a náladě všech, kteří se chtěli prezentovat, a jak místní občané, spolky, ale i organizace. Já bych řekl, že to bylo fakt komplexní. Celkově jak od zeleně, tak ty památky, tak spolkový život, škola, a v podstatě při vyhlašování to byla jediná cena, na které jsme se všichni shodli na poprvé.
1: Radost z vítězství neskrývala ani nezávislá starostka Velkých Losin Jana Fialová. Jak říká, přípravy na soutěž obec výrazně stmelily.
3: Jsem nadšená, jsem šťastná za všechny lidi, kteří se vlastně zapojili do soutěže Vesnice roku a za všechny naše občany, protože věřím, že jim přivezu dobrou zprávu z Olomouce, a zabojovali jsme všichni společně a to mě jako těšilo ze všeho nejvíc. I ta zpětná vazba vlastně od těch účastníků, kteří se podíleli, byla taková, že i kdybychom nevyhráli, tak to stmelení té obce jako bylo skvělý, takže já jsem za to ráda, že jsme tu příležitost dostali a že jsme ji teda naplnili a že vlastně dneska sklízíme vlastně ten výsledek, který je skvělý, a mám z něho obrovskou radost.
0: Kolik obcí se letos do soutěže Vesnice roku Olomouckého kraje přihlásilo?
1: Letos byl ten zájem mimořádný. Do soutěže se přihlásilo celkem 245 obcí z celé České republiky. Jde tak o nejvyšší účast od roku 2016. Z Olomouckého kraje se do soutěže zapojilo 24 obcí napříč všemi okresy. Mezi nimi jsou například Charváty a Doloplazy z Olomoucka, Bousín z Prostějovska, Lazníky a Bělotín z Přerovska nebo Sobotín právě ze Šumperska. Jen pro porovnání, v minulém roce se do soutěže zapojilo 10 obcí a o rok předtím pouze 7.
0: Michale, co je vlastně cílem soutěže Vesnice roku?
1: Soutěž Vesnice roku se v České republice pořádá už od roku 1995 a jejím cílem je ocenit obce, které se aktivně starají o svůj rozvoj a snaží se zlepšovat život svých obyvatel. Nejde přitom jen o opravené budovy nebo veřejná prostranství, ale také o to, jak obec podporuje společenský život, udržuje místní tradice a zapojuje obyvatele do dění. Smyslem soutěže je ukázat, že i venkov je živým místem, kde vzniká řada zajímavých a inspirativních projektů. Ještě dodám, že do soutěže se můžou zapojit obce, ale také města a městy se vesnického charakteru, které mají maximálně 7,5 tisíce obyvatel, a zároveň musí obec předložit připravený plán dalšího rozvoje.
0: Uzavírá redaktor Michal Poláček. Dodám k tomu, že slavnostní vyhlášení krajského kola soutěže Vesnice roku se uskuteční ve vítězné obci, tedy ve Velkých Losinách, letos 14. srpna.
4: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.
0: Hostem dnešního vysílání byl vedoucí provozu přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně Ludvík Štrobl. K jeho rozhovoru se vrátíme za chvíli ve Dni v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Na svou první pozici nastoupil dokonce v roce 1993 a na to budeme za chvíli vzpomínat.

0: jsem zlá.
1: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně byla uvedena do zkušebního provozu 20. června 1996. To už v ní 3 roky pracoval Ludvík Štrobl, tehdy elektrikář, dnes vedoucí provozu. Bez nadsázky se dá říct, že v podniku zná každý šroubek. Také o svém povolání mluví jako o srdeční záležitosti. Ptali jsme se ho, co se změnilo za dobu fungování elektrárny.
2: Tady se, co se týká změn, tak opravdu jsou jenom v té zelení, kterou tady vidíte, značně zrostlou. A samozřejmě jsou některé části technologií, jako jsou oběžné kola, které jsou vylepšené v tom, že dřívější oběžný kolo bylo 7-lopatkový, dneska máme 9-lopatkový, má větší účinnost. V loňském a předloňském roce jsme dělali převíjení statorového vynutí, což je vlastně důležitý prvek pro provoz elektrárny. Vynutí je důležité pro tu výrobu elektřiny, jo? Takže jsou to věci, které se stále obnovují a je potřeba je nějakým způsobem plánovat a provádět tady tyto opravy.
3: Chtěl jste se mít, protože pocházíte z nedaleké Loučné nad Desnou a měl byste práci blízko, anebo protože vás toto dílo zajímalo jako takové?
2: No určitě je varianta číslo 2, mě zajímalo toto dílo, protože žil jsem v tom, že se tady staví velká elektrárna, protože Loučná byla de facto součástí, byly tam veškeré překladiště, vlaky tam dovážely materiál, takže člověk to vnímal od malička, že se tady něco děje a byla to taková víceméně touha, protože jsem jako profesí elektrikář, tak se dostat vlastně na elektrárnu.
3: Jako zvědaví kluci byla šance dostat se sem a pozorovat to třeba nějak partizánsky z dálky?
2: To úplně ne, protože tady byla celkem oddělená tady ta část elektrárny, byl vstup už dole, jak se odbočuje v koutech, tak tam byla závora, tam už od tama se to hlídalo. Samozřejmě pohledy tady z okolních kopců nebyl problém, dalo se sem dostat a bylo možno aspoň z dálky pozorovat, co se tady děje.
3: Při pohledu z oken vaší kanceláře je to takové relaxační, protože vy se díváte do vzrostlé zeleně. Samozřejmě všichni vědí, že bylo potřeba uřezat kousek kopce, aby vznikla horní nádrž. O tom se mluví, o tom se stále píše, protože to fascinuje. Ale jak to vypadalo v nejbližším okolí té dolní části?
2: Tady na dolní nádrží, když se podíváte tím údolím, tak to bylo de facto nedotčené údolí v té krásné jesenické přírodě a pak vlastně došlo k tomu rozhodnutí, někdy tuším v 60. letech o nějakým geologickým průzkumu a díky tomu, že co se týká pevnosti okolní zemíny a vůbec tady těch skal a možnosti udržení té hráze dolní nádrže, tak došlo k takovému rozhodnutí, že ta nejlepší lokalita by byla tady v tomto údolíčku. Abych vám pravdu řekl, bylo těch návrhů více, ale přesně ty lokality, které byly v tehdejší době jako v návrhu, už vám teďka nejsem asi schopný říct. Takže Dlouhé Stráně dopadly tak, že se začaly stavět a vlastně v 78. roce byl položený základní kámen stavby. A od té doby se vlastně do toho roku 96, kdy byla elektrárna 20. června spuštěná do trvalého provozu, nějakým způsobem stavělo, zkoušelo, vylepšovalo a dělali se i venkovní úpravy. Takže to vlastně vypadalo tak, jak teď, ale byly o 30 let menší stromy a bylo to takový holejší.
3: Ten čas, ta doba těch 18 let na stavbu a přípravu, tak dlouhá doba je opravdu potřeba?
2: To já vám už teďka nejsem asi úplně schopen říct. Bylo několik návrhů, byly původní návrhy, byly, že strojů bude nějakých 6, pak se stáhly množství strojů na 4 a potom finální počet strojů nakonec skončil na 2 325 MW soustrojích, které máme na posud.
1: S vedoucím provozu vodní elektrárny Dlouhé Stráně Ludvíkem Štroblem si povídala Dita Vojnarová. Celý rozhovor najdete na webu olomouc.rozhlas.cz.
0: Den v kraji.

0: Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc se teď vydá na silnice. Také letos v létě se bude hodně opravovat v Olomouckém kraji. Někde se už začalo, třeba v Drahanovicích, kde momentálně dělníci opravují část vytížené spojnice Olomouce a oblíbeného turistického cíle v Čechách pod Kosířem.
1: Podle už i vlastně vzhledu, jako ta komunikace je, dá se říct, v havarijním stavu.
2: Popisuje nezávislý starosta Drahanovic Tomáš Krénr.
1: Ta silnice vede vlastně středem Drahanovic, je páteřní, takže skutečně veškerá omezení této krajské komunikace se dotýkají vlastně širokého, dalekého okolí.
2: Silnici přitom kromě místních využívají i turisté mířící do zámku v Čechách pod Kosířem.
1: Je to vlastně ten poslední úsek, který ještě chybí, aby vlastně ta cesta z Olomouce do Čech pod Kosířem byla v perfektním stavu.
2: Silničáři tady budou pracovat několik měsíců, říká Jindřiška Ochmanová z krajské správy silnic.
3: Jedná se o stavební úpravy zhruba v dálce 1 kilometru v hodnotě 14 milionů a tato akce bude probíhat až do října.
2: Podobné omezení kvůli rekonstrukci silnice ještě stále čeká i na turisty mířící na hrad Helvštín na Přerovsku. Dělníci teď v Týně nad Bečvou finišují s opravami. Jakmile ale uzavírku v centru obce zruší, začnou pracovat jen o kousek vedle.
3: Následně bude plynule navazovat úplná uzavírka stavební úprav silnice druhé třídy mezi Týnem nad Bečvou a Lhotou.
2: Tam práce potrvají až do listopadu. Krajští silničáři mají přes léto naplánovanou asi 20 větších oprav. Mezi nimi třeba pokračující rekonstrukci silnice mezi Stínavou a Malým Hradiskem na Prostějovsku nebo u Trnávky nedaleko Lipníku nad Bečvou. A do oprav se pustí také ředitelství silnic a dálnic, pokračuje mluvčí Jan Rýdl.
4: Letní dopravu v Olomouckém kraji výrazně ovlivní oprava silnice číslo 11 v úseku mezi Olšany a Vyšehoří. Do srpna je zde proto třeba počítat s kyvadlovým provozem. Kromě zahájené opravy na severu připravujeme další rekonstrukce v jižní části Olomouckého kraje.
2: Tam plánují silničáři třeba opravu silnice 1/46 mezi Týnečkem a Bělkovicemi na Olomoucku.
4: Dopravní opatření je nyní v řešení, ale minimálně kyvadlový provoz řízený regulovčíky můžeme očekávat, což trasu z Olomouce na Šternberg výrazně zpomalí. Definitivní termín a úpravu provozu upřesníme těsně před zahájením prací po podpisu potřebných smluv.
2: Ředitelství silnic a dálnic připravuje i několik dalších oprav a je tedy možné, že se během letních prázdnin frézy objeví také u Grigova na Olomoucku nebo Lověšic na Přerovsku. Barbora Taševská, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.

0: David Rozehnal má úctyhodnou sbírku fotbalových trofejí. Z reprezentací získal bronz z mistrovství Evropy. S 21 ho dokonce vyhrál, jako vítěz si sáhnul hned dvakrát na francouzský pohár, také belgický a italský, navíc byl první v belgické i francouzské lize. A stále válí za Kožušany. Nejen o fotbalové kariéře, ale i o mistrovství světa si s Davidem Rozehnalem budeme povídat ve středu po 10. hodině, kdy bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: Prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Stále posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. V závěru se podíváme do Žulové. Tady v létě začne fungovat nová ambulantní odlehčovací služba. Pomáhat bude rodinám pečujícím o seniory. Provozovat ji budou pracovníci Charity Jeseník a zájemce o novou službu už mají.
2: Děláme různé zednické práce, různé omítky, teď se tady dělají obklady, dlažby se budou dělat.
3: Popisuje probíhající práce dělník Antonín. Nová odlehčovací služba se bude nacházet v centru města. Pokračuje ředitelka Charity Jeseník Helena Paškeová.
4: Jsou to prostory bývalé drogerie, při vstupu je místnost, kde budou probíhat aktivity, poté je na levé straně kuchyňský kout, kde bude možnost si uvařit čaj, kafe, nebo bude se zde vydávat také jídlo. Součástí těchto prostor je ještě také místo, kde budou klienti moci odpočívat.
3: Ambulantní odlehčovací služba umožní seniorům docházet do zařízení a trávit tam část dne. Doplní i terénní forma s návštěvami sociálních pracovníků přímo v domácnostech. Podle vedoucí úseku sociálních služeb Jany Kotkové je o tyto formy péče v regionu zájem.
5: Evidujeme velkou poptávku, právě proto jsme se rozhodli tuto službu rozšířit. Dělali jsme i dotazníkové šetření a z toho vyplynulo zhruba asi 80% pečujících osob vyjádřilo potřebu po odlehčovacích službách.
3: Zároveň půjde o první takovéto služby v regionu, doplňuje Kotková.
5: A my provozujeme nyní jenom pobytovou odlehčovací službu, a to ve Vidnavě, kde máme dvě lůžka. Nyní chceme rozšířit právě o ambulantní a terénní formu.
3: Denní kapacita ambulantní odlehčovací služby bude 10 osob.
5: Zájemce už máme, už nás kontaktovali, zatím je to tak do 5 osob.
3: Říká Kotková, nová služba by měla pomoct také pečujícím.
5: Chceme vlastně, aby pečující osoba měla čas na svůj osobní a pracovní život, aby ho dokázala taky lépe sladit, aby se zlepšila i psychická pohoda pečujících osob. Máme proto nachystané i další aktivity, jako své pomocné skupiny, supervize, vzdělávání a vzdělávání. Chceme posílit i kompetence těchto lidí, kteří se starají o své blízké.
3: Vysvětluje Kotková. Provoz této služby vyjde ročně na více než 4 miliony korun.
4: Získali jsme dotaci z operačního programu Zaměstnanost právě na rozvoj odlehčovacích služeb a vlastně tato dotace by měla pokrývat náklady spojené s provozem až do září 2028.
3: Uzavírá ředitelka Charity Helena Paškeová. Služby začnou fungovat od července. Ze Žulové Sabina Millerová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Pondělní den v kraji končí. O čem uslyšíte zítra? V Kojetíně dokončili dělníci nový relaxační areál. Za 14 milionů korun ho nechala vybudovat radnice a my se podíváme přímo na místo.
1: Český rozhlas Olomouc. Den v kraji.
0: Naše vysílání pokračuje, po 18. hodině budeme hrát pro radost dechovou a lidovou muziku, v 19.05 začíná Rokle. Tomáš Kedzior přeje pěkný poslech.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Veřejnoprávní média přijdou v příštím roce dohromady o miliardu, rozhodla o tom vláda. Doprava na některých silnicích v Olomouckém kraji bude komplikovaná, v létě ji omezí uzavírky. V Přerově začíná provoz nového sídla magistrátu. Jasno až polojasno, později oblačno, přeháňky, teploty do 25 stupňů Celsia, mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobrý podvečer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Od příštího roku se nejspíš nebudou platit televizní a rozhlasové poplatky, rozhodla o tom vláda. Od ledna mají být Český rozhlas a Česká televize financované ze státního rozpočtu. Dohromady přijdou obě média o více než miliardu korun.
2: Český rozhlas a Česká televize mají ze státního rozpočtu dostat necelých 8 miliard. Jde o stejnou částku, se kterou hospodařili do roku 2024, pokračuje ministr kultury Otto Klempíř za motoristy.
3: Pro Českou televizi 5,74 miliardy korun a pro Český rozhlas 2,065 miliardy korun.
2: Díky snížení rozpočtu by podle Klempíře měla veřejnoprávní média fungovat efektivněji. Podle opozice to ale naopak ohrozí jejich nezávislost. Návrh proto plánuje ve sněmovně blokovat, říká pirátská poslankyně Andrea Hofmanová.
4: Celou věc budu dále konzultovat s Evropskou komisí, protože takto razantní škrt vnímám jako silné ohrožení nezávislosti.
2: Opoziční politici tak dál požadují, aby se zákony o veřejnoprávních médiích neměnily. Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Řidiči v Olomouckém kraji se musí v létě připravit na řadu uzavírek, například kvůli opravám silnice mezi Týnem nad Bečvou a Lhotkou na Přerovsku nebo mezi Bystročicemi a Žerůvkami na Olomoucku. Opravovat se budou taky některé hlavní tahy, pokračuje mluvčí silničářů Jan Rídl.
5: Během letních prázdnin plánujeme například zahájit opravu silnice 46 mezi Týnečkem a Bělkovicemi. Dopravní opatření je nyní v řešení, ale minimálně kyvadlový provoz řízený regulovčíky můžeme očekávat, což trasu z Olomouce na Šternberg výrazně zpomalí. Definitivní termín a úpravu provozu upřesníme těsně před zahájením prací po podpisu potřebných smluv.
0: Část pracovníků Přerovského magistrátu úřaduje ode dneška v novém sídle na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka, konkrétně v bývalé administrativní budově, kterou dělníci přestavili za 352 miliony korun. Občanům jsou v ní k dispozici agendy dokladů, dopravy, registr řidičů a silniční správní úřad.
6: Aktuálně vzniká znalecký posudek, který určí cenu pronájmu prostor i vybavení. Podmínky výběrového řízení by měly být zveřejněny na přelomu července a srpna. Pokud se podaří najít vhodného provozovatele, veřejnost by se mohla otevření kavárny dočkat už během září.
0: Nové zázemí mají zaměstnanci technických služeb města Litovle. Dělníci jim opravili budovu firmy v Cholinské ulici. Modernizace stavby z 60. let minulého století stála bezmála 24 miliony korun. Sport. Tenistka Nikola Bartuňková porazila semifinalistku letošního Roland Garros Dianu Schneiderovou 6-2, 6-7, 6-3 a prošla na turnaj v Berlíně do druhého kola.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno, později oblačno, ojediněle občasný déšť a přeháňky, teploty 21 až 25 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 16 a mírný jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Kvůli práci na vozovce se jezdí jen dvěma pruhy na D1 na trase za Lipníkem nad Bečvou přes hranice do Bělotína v obou směrech mezi 32. a 312. kilometrem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Příjemný podvečer od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc vám přeje Jirka Matějů. Jsou tu písničky pro radost, tedy lidovky a dechovky na vaše přání, které vám stále ještě můžeme hrát po 18. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Doufám tedy, že si to užijete a že budete psát svá přáníčka SMS-kami na číslo 723 70 33 51 anebo je budete volat přímo k nám na linku 221 555 444.

0: zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: Rádi vám hrajeme písničky pro radost, tedy lidovky a dechovky na vaše přání. No a dnes se jako první dovolal pan Jiří z Olomouce. Dobrý podvečer.
2: Hezký podvečer, tady je u Českého rozhlasu Olomouc. Nejvěrnější posluchač Jirka z Olomouce. Zastupkové, pane moderátore, i všech redaktore, i pan sportu, které má na starosti sport, i staré pecky, i staré legendy. Přeju vám hodně zdravíčka, písnička je pro vás, zároveň vám přeju hodně zdravíčka a děkuji celému kolektivu Českého rozhlasu Olomouc. Dále by jsem písničku poslal na Horní náměstí Cezarovi Kašlin, kde je báječná cukrárna, a chtěl bych jim ze srdce moc poděkovat celému kolektivu. Dále bych to poslal všem nevěrnějším posluchačům i posluchačkám a také celému kolektivu. A přeju všem hodně zdravíčka a písničku poslám i svojí manželce Anice, kterou mám nesmírně rád. Moc krát vám, pane Jirko, děkuji ze srdíčka a přeju vám hezkou směnu.
1: I vám, mějte se krásně, naslyšenou. Hrát budeme také pěknou písničku Božence Horníčkové z Litovle, její hodné dcerce Broničce Stejskalové z Olomouce, Marušce Faltýnkové, váženým manželům Janičce a Jiřímu Pospíšilíkovým z Roštění, Janičce Turečkové s manželem ze Zdětína a váženému panu Jiřímu z Kunštátu. Všem krásné červnové dny, ve zdraví, radost při krásných písničkách ze srdce přejí Věrka Halousková s pracovitým Adámkem. No a hrát budeme také sestře Vlastě Ptokelové z Velkých Kunětic, která slaví krásné 1/80. Všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví přeje sestra.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Dozněli Jsme děti slunce od Evy a Vaška a já už na lince zdravím pana Antonína z Bedihoště. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer. Příjemný podvečer všem posluchačům i Moravskému rozhlasu Olomouc. Následující písničku posílám paní Evičce z Modřic u Brna. Vřelé díky za vaše povzbudivé SMSky. Srdečně zdravím i paní Lidu z Doubravic, jejich lidské vzkazy mě velice těší. Já jsem si 4.2. zlomil druhý obratel v bederní páteři. Nesměl jsem si po 3 měsíce sednout. Toto je už v pořádku, ale mám další vážné bolístky. Svěřuji se do boží péče. Všechny zdravotní problémy dávám k nohám nebeské Otce na úmysly za hříchy lidstva. Jak vše skončí, nechávám na boží prozřetelnosti. Milé dámy, mějte co nejlepší zdraví, přeji vše dobré. Tolik od vdovce Antonia z Bedihoště. Moravskému rozhlasu Olomouc zasílám velké pánbu zaplať. Mockrát děkuji a nashledanou.
1: Mějte se hezky, nashledanou a hlavně zdravíčko. Hrát budeme z Deníčce z Prostějova, z Deníčce z

0: Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc.
1: Které utajené hudební klenoty se po více než 70 letech dočkali svého vůbec prvního vydání a jak zní nejčerstvější nahrávky, ve kterých ožívá odkaz legendárních sběratelů i čistá radost dětských zpěváků. Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás tentokrát pozve na další objevitelskou cestu napříč folklorními regiony. Tématem totiž budou novinky k folklornímu poslechu v úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
0: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Lidé, kteří se aktivně zajímají o problematiku první pomoci, dokáží v kritické situaci zareagovat výrazně lépe. Pojďme to tedy společně probrat. Připravit se, nepanikovat.

0: dařit, nestrácet čas a i po probuzení z hlubokého spánku znát číslo 155. Jsou před námi prázdniny, doba hravá, uvolněná a svádějící k dobrodružství. Proto budeme o zásadách první pomoci mluvit s Lucií Mikiskovou ze zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje. Ve čtvrtek po 10. hodině v apatice Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Stále máte naladěny písničky pro radost a na linkce už je připravená Zdenička z Hrochova a taky pouštíme do vysílání. Hezký podvečer.
3: Hezký podvečer, pane Jirko, srdečně vás zdravím. Prosím, chtěla bych nechat zahrát jen tak pro radost a pro potěšení a pro krásný večerní dobrou pohodu. A to manželům pod pičilikovým doroštění, Maruště do Kroměříže, Maruště do Kološova, Maruště do Hrabičína, Haníště do Předmostí, Jendovi do Štětovi a Lidušce Lorniškové do Olomouce a Věrce Halouškové do Bílovi. Díky vím, pane Jirko, a zase někdy po dlouhé době nashledanou.
2: Mějte se hezky, nashledanou a naslyšenou. 14. června oslavila své 86. narozeniny naše maminka, babička a prababička, paní Hedvika Haplová z Hradečné. Do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti, radost ze své zahrádky a stále hodně sil přejí Heda, Miloš a Dalibor, vnoučata, pravnoučata a všichni, co jí mají rádi. A hrát budeme i Jindřišce do Chropině. Písnička také poletí pro bratra Vláďu Stovačova a pro všechny, kterým nikdo nezahraje. Vzpomíná na všechny Marie z Pečovateláku.

0: Napište nám SMS na 723 70 33 51. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
1: A samozřejmě na vaše SMSky také reagujeme v písničkách pro radost. Hrát a budeme z Deničce do Pískova. Přejeme příjemné odpoledne u dobré kávy, napsali přátelé z Uničova. Také všem posluchačům pro potěšení s přáním stálého zdraví Janičce a Jiřímu z Roštění, z Deničce do Hrochova, Lidušce do Olomouce, z Deničce do Uničova a z Deničce do Holubic. Všechny zdraví Marie z Kroměříže. A pro potěšení Františce Pískové písničku posílám do Moravské Třebové, napsala kamarádka Zdenka z Pískova.

0: Český rozhlas Olomouc a Jirka Matějů.
1: Takou jsem si frajírečku zamiloval, právě dozněla. No a další milovaná, tentokrát o koních, tak tu už vybíral pan Láďa Stovačová. Dobrý podvečer.
2: Dobrý večer, pane redaktore, děkuji vám, že jste mě vzal, děkuji vám za vybrání písničky. Zdravím a ještě jednou zdravím český rozhlas Olomouc, český posluchače. A tuto písničku bych chtěl poslat k sobotnímu svátku Tondovi Silnému do poštátu. Tondo, všecko nejlepší, hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody, tobě a i celé rodině. Přeje bratranec. Zdal bych, zítra má Zbyněk, Smolka, Strobek, Koňák. Zbyněčku, všecko nejlepší, hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody, tvoje a tvoje mamince, všecké celé rodině. Milanu podanému z Kropině, Milánku, všecko nejlepší, hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody, ti přeje stres, Láďa Stovačová. A panu Zezvářovi z Loščic přeju hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody, ať se mu daří, jak mě ty ptáči. A děkuju za pochvalu na mou hlavu. A panu Jiřímu Dolitovle všecko nejlepší, hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody taky. Děkuju vám za písničky, které my si hrajeme a budu pokračovat. A děkuju vám, pane redaktore, a pro celé rádio a pro vás do rádia, pro všechny.
1: Děkujeme, mějte se hezky, naschledanou.
2: Naschledanou.

0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
1: Babouci vyhrávali Zařechtej můj vraný koníčku a to správné telefonní číslo už vyťukala na svůj mobil paní Eva z Horní Loděnice. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer, zdravím Český rozhlas Olomouc. A chtěla bych tuhle písničku poslat rodně Zahradničkové do Štěpánova, rodně Václavíkové do Štěpánova. Zuzance a Tuníčkovi přeju hodně úspěchů v jejich sportu a panu Mirkovi Nakládalovi do Horní Loděnice a všem, kteří poslouchají v Horní Loděnici tenhle rozhlas. Děkuji. Hezký večer.
1: I vám.

0: No a poslední, kdo si dnes bude v písničkách pro radost vybírat, bude paní Jindřiška z Prostějova. Dobrý podvečer.
1: Hezký dobrý podvečer, pane Matěju, vám do Českého rozhlasu Olomouc a všem posluchačům. Písničku, kterou jsem vzala, posílám do Čelčic, kde ve čtvrtek 18.6. oslaví svůj svátek pan Milan Kubec. Takže milý pane Kubeci, k svátku vám přeji všechno jen to nejlepší, hodně štěstí, spokojenosti, radosti, lásky od svých blízkých a ze všeho nejvíc zdravíčka. To vám přeje ze srdce Slavíková Jindřiška. A vám, pane Dačeru, moc krát děkuji.
0: Mějte se krásně, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: A písničku pošleme také do Babic Kopičkovým. Přeji příjemné odpoledne, napsala Švagrová.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Vesnící roku Olomouckého kraje jsou velké losiny na Šumpersku. Kabinet ANO, SPD a motoristů schválil návrh zákona, který od příštího roku ruší rozhlasové a televizní poplatky. Olomouc vyhlásila anketu Nejlepší učitel. Jasno až polojasno, později oblačno, přehánky, teploty do 25 stupňů Celsia, mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobrý večer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. V soutěži Vesnice roku Olomouckého kraje zvítězily velké losiny na Šumpersku. Obec porotu zaujala dlouhodobým rozvojem, investicemi do sportovního a volnočasového zázemí, přístupem k cestovnímu ruchu i spolkovým životem. Uvedl to předseda hodnotící komise Dušan Svozílek.
2: Ta prohlídka od začátku byla v neskutečném tempu a v neskutečné atmosféře a náladě všech, kteří se chtěli prezentovat, a jak místní občané, spolky, ale i organizace. Já bych řekl, že to bylo fakt komplexní. Celkově jak od zeleně, tak ty památky, tak spolkový život, škola, a v podstatě při vyhlašování to byla jediná cena, na které jsme se všichni shodli na poprvé.
0: Vláda schválila návrh zákona o zrušení koncesionářských poplatků. Český rozhlas a Česká televize by podle něj měly příští rok dostat ze státního rozpočtu dohromady o 1 400 000 000 korun méně než letos. Ministr kultury Otto Klempíř z motoristů si od změn slibuje vyšší tlak na efektivitu obou médií. To kritizuje vedení obou médií i sněmovní opozice. Třeba podle zástupců ODS, hnutí Starostové a nezávislí, KDU-ČSL nebo Pirátů jde o přímý zásah do nezávislosti Českého rozhlasu a České televize. V létě musí řidiči v Olomouckém kraji počítat s řadou uzavírek, důvodem jsou opravy cesta mostů. Silničáři budou pokračovat například v rekonstrukci úseku silnice mezi obcemi Olšany a Vyšehoří na Šumpersku, Stínava a Malé Hradisko na Prostějovsku, nebo v opravě mostu v Hranicích. Nově se pustí do rekonstrukce silnice mezi obcemi Bělkovice a Týneček na Olomoucku. Dokončují taky práce v Týně nad Bečvou na Přerovsku. Tamní uzavírku nahradí další. Pokračuje Jindřiška Ochmanová ze správy silnic Olomouckého kraje.
3: Bude ukončena koncem června a následně bude plynule navazovat úplná uzavírka stavební úprav silnice druhé třídy mezi Týnem nad Bečvou a Lhotou. Tato uzavírka bude probíhat od konce června do listopadu tohoto roku.
0: Obyvatelé Olomouce můžou do 23. srpna hlasovat v anketě Učitel roku a pedagogický počin roku v oblasti školství a volnočasových aktivit. Potřebný formulář a podrobné informace jsou na webu radnice, která hlasování pořádá. Vítěze zástupci města vyhlásí ve druhé půlce září v Moravském divadle. Sport. 20-letý prostějovský tenista Jakub Menšík se stejně jako loni dostal do nominace výběru Evropy pro Laver Cup. Týmovou soutěž bude v září hostit Londýn. Menšík bude v týmu společně s Italem Kobolim, Španělem Alcarazem a Němcem Zverevem.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno, později oblačno, ojediněle občasný déšť a přehánky, teploty 21 až 25 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 16 stupňů a mírný jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Kvůli stavebním úpravám je částečně omezen provoz na silnici první třídy číslo 11 v Sobotíně na Šumpersku. Pokud tam míříte, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Rockle. Pořad, ve kterém vás každé pondělí zveme k povídání s kapelami z blízka i daleka, k poslechu hudby tvrdší i měkčí a každé poslední pondělí v měsíci k novinkám pod drobnohledem Jirky Matějů. Poslouchejte Rockle.

0: Hezký večer všem příznivcům rokle od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc přeje Jirka Matějů. Dnes si budeme hrát z druhého alba uskupení Damask Rose. Písničku, kterou jste slyšeli In Your Arms, najdete na albu All That Has Not Yet Been Lost. No a se mnou je teď alespoň po telefonních linkách spolu v pořadu Pavel Šmíd, který do značné míry za tuhletu desku může. Hezký večer, Pavel.
1: Dobrý večer, já vás zdravím a zdravím posluchače Českého rozhlasu.
0: Tahle ta deska vlastně už je jakýmsi pokračováním úspěšného debutu z roku 2022, který jsme si také představovali. Zatím vším je do značné míry skotský písničkář Stephen Johnston, který ty písničky vlastně přináší, zpívá, hraje na nich. Vy tam ale také hrajete a hlavně vlastně spoluprodukujete, vydáváte. Jak to je?
1: Je to tak, jsem vlastně u toho procesu od začátku, protože my jsme se Stevenem začali tak, že on si mě našel přes kamaráda, ten ho poslal k nám do studia, a když mi tehdy zahrál ty písničky jenom jako akustická kytara a zaspíval mi je, tak jsem tehdy dostal nápad, že tohle to musíme zachytit a udělat z toho album úplně celý. Takže jsme ho odvezli do velkého studia, naplánovali jsme kapelu, vybrali jsme muzikanty a celý jsme to spolu natočili. Takže když jsme dělali tuhle druhou desku, tak jsme na to šli úplně stejně. Steven přijel se s novými písničkama, zase nám je zahrál, my jsme vybrali muzikanty a ty písničky jsme dali společně dokupy. Takže já tam hraju i na kytaru, některý bas kytary jsem si taky točil a vlastně, jelikož jsme v týmu Rustica Records všichni z té produkce i z těch muzikantů, tak jsme to pak dali dokupy celý a vlastně jsme vydali fyzický nosič CDčko vlastně, až dokonce jsme to dělali, vydali jsme nedělali CDčko, bylo.
0: Teďka tahle ta deska a vlastně tříletá díra mezi tím, Steven už je výhradně na trase Skotsko a Česká republika, anebo se pořád toulá po světě?
1: Steven se pořád toulá po světě, ale jeho jako nejběžnější trasa je pořád Brno a Skotsko. Já jsem mu zrovna před chvilkou jsem psal, jestli nechce někde hrát zase třeba jinde ve světě, a on říkal, chystám se zase do Brna, takže ho to Brno nějakým způsobem fascinuje a přitahuje.
0: I to se může stát.
1: A děje se mu to neustále. Já říkám, Steven, nechceš hrát taky někde jinde? Chystám se do Brna. Před chvilkou mi přišla zpráva.
0: Damask Rose, pojďme připomenout vlastně ten název. Proč tohle toto? Co to znamená?
1: Tak já budu mluvit trochu za Stevena teda, protože když jsme vydávali první desku, tak já jsem ho teda osobně přesvědčoval, aby to vydal pod svým vlastním jménem, jako Steven Johnston, ale Steven se chtěl trochu schovat a vymyslel název Damask Rose údajně podle filmu Blade Runner. V Blade Runneru je nějaká, jestli písnička, nebo něco z toho filmu. Přišel s tím, že Damask Rose se mu hrozně líbí a že by to chtěl dát tady pod ten sjednocující název, jako pojmenovat to jako kapelu nebo projekt. Takže přišel s názvem Damask Rose, my jsme se na tom všichni shodli vlastně a od té doby je tohle druhý CDčko Damask Rose.
0: A já jen připomenu, že se jmenuje All That Has Not Yet Been Lost a právě z téhleté desky si teď pustíme skladbu Temporary Inconvenience v rokli Českého rozhlasu Olomouc.

0: Inconvenience, deska All That Has Not Yet Been Lost projektu Damask Rose. My si povídáme nikoli se zpěvákem Stevenem Johnsonem, ale s Pavlem Šmídem, který stojí za tím, že vlastně tento skotský písničkář pod názvem Damask Rose vydává u nás své desky, tahle ta je už druhá. Pavle, jak to vypadá s koncerty, protože zmínil jste, že Steven se chystá do Brna a že bude zase nějaký koncert, tak jak to je a jezdí jen on sám s kytarou nebo mu vždycky postavíte tu kapelu?
1: Tak je to trošku komplikovanější, je to vlastně hodně jednoduchý. Já jednou za čas Stevenovi do Skotska napíšu: ahoj Stevene, a co nějaký koncerty, CDčko je venku, ale chtěl by to hrát, a Steven mi před chvilkou napsal: v srpnu budu v Brně. Tak si říkám, ale tak není jenom Brno, že jo, dá se hrát i jinde na světě. Koukni se třeba na Google Maps, tam je spousta měst na světě, kde se dá hrát, ale on nějak ho to Brno očarovalo, takže on se vrací záměrně do Brna a většinou prostě přijede s kytarou akustickou a zahraje třeba solo koncert. My bychom všichni chtěli tu kapelu dát třeba dohromady a hrát živý koncerty naživo, ideálně s tou kapelou, ze kterou jsme to nahrávali, ale všichni mají svých projektů hodně moc a no,
0: sladit to je těžký.
1: Sladit to je těžký a tím, že Steven vlastně může hrát sám a solo na akustickou kytaru, tak většinou se to smázne třeba jenom jako solo, a nebo byla teď skvělá příležitost, kolega Vojtěch Svatoš křtil svoje velký CDčko v brněnském Sonu a Steven zahostoval jednu písničku z desky. A jelikož na tom koncertě byl smyčcový orchestr, sbory a velká kapela, takže se to odehrálo přesně v té aranži, jako je na tom CDčku, ale to se bohužel asi, to je asi nereálný, teď dát dokupy takhle velký těleso. Takže já bych to viděl ideálně tak, to je to, co já Stevenovi říkám: dej dokupy nějaký tři kluky a postavte kapelu a jeďte prostě dodávkou přes Evropu a ohrajte to trošku. No, ale to se zatím moc neděje, takže momentálně informace je, že v srpnu bude Steven v Brně, takže jestli někdo poslouchá z klubu nebo z nějakého baru, kde se dá hrát, Steven je otevřený koncertům. A třeba mi napíše: nechcete s náma hrát, kluci, a dáme dokupy kapelu, ale teď to zatím moc nevypadá.
0: Trošku zvláštní přístup, ale zjevně ho to asi takhle baví, on asi nic víc nepotřebuje a asi mu vyhovuje i to, že vždycky pro to nahrávání jste schopen dát dohromady ty kluky, aby tam byla ta regulární kapela. Možná by bylo hezké, kdyby si zahrál třeba s nějakým symfoniákem a ne jednu písničku, ale třeba hned celý set, protože i to by určitě bylo famózní.
1: To by bylo famózní a Steven je opravdu schopný ty písničky, tak jak jsou na desce, tak je přesně reprodukovat, protože on má obrovský dar, že ty písničky jsou hotové, jsou zralý, může prostě tu kytaru vzít a prezentovat ji okamžitě, tu muziku, takže k němu se opravdu stačí přidat s kapelou a je to hotový, což je super. Ale nějak nám to nevychází, spíš se nám daří prostě točit. On se vždycky jednou za pár let vynoří, zahraje z fleku 20 písniček, my jenom žasneme, jaký to je skvělý materiál, a natočíme CDčko a pak se dostaneme do toho bodu, a co koncerty, a na tom to tak nějak takhle.
0: Mám pocit, že jsem nedávno viděl film o Springsteenovi z období Nebrasky a trošku mi to asi něco připomíná. Ale hity, které Steven skládá, jsou jednoznačné a přiznám se, že z desky All That Has Not Yet Been Lost jsem hodně vybíral. Hitový repertoár jasným je určitě i písnička Adore Deadlocks, dnes v rokli Českého rozhlasu Olomouc.

0: Door Deadlocks, úžasná záležitost alba All That Has Not Yet Been Lost projektu Damask Rose, za kterým stojí především skotský písničkář Steven Johnson, a jak říkal Pavel Šmíd, před chvílí poslal fotku, že nás poslouchá, že nás i vidí, takže Steven, hi, zdravíme
1: hi,
0: do
1: Ayrshire. Hi to Scotland.
0: Ano, deska báječná, skvělá, hitový potenciál obrovský, co se s tím dá dělat, když on jenom sem tam přijede na koncert? Asi nic dalšího, ale je to radost.
1: Je to velká radost, a když jsem to zrovna teďkon poslouchal, tak si říkám, to je skvělý materiál, to prostě i jenom ten poslech, nebo jenom, aspoň ten poslech, tomu člověku dá, mě to teda baví poslouchat, a čím víc to poslouchám, tím víc si uvědomuji ten brutální potenciál, který Steven má.
0: Jenom kdyby se mu chtělo trošku víc zúročit.
1: Ano, musíme ho trochu poštouchnout, takže jestli nás poslouchá někdo, kdo by měl zájem o koncert, solo vystoupení nebo koncert kapely, neváhejte napřed Stevenu Johnstonovi nebo na profil Damask Rose na všechny sociální sítě, Steven přijede, zahraje.
0: Na téhleté desce, ze které si dnes hrajeme, tak se objevila ve velmi sympatické roli i Bára Zmeková.
1: Je to tak?
0: Je to v písničce Vesperious Grace, kde má i trošku zvláštní hlas, ale strašně mě to baví, nicméně je to takové trošku už víc rokovější, a řekl jsem si, že dneska to dáme vyloženě o hitech, ale Bára chtěla jít do toho projektu, chtěla se na tom účastnit.
1: Chtěla, my jsme totiž, jak se tady Steven tu a tam nachomítl, tak Bára ho pozvala jako speciálního hosta, když jela tour k své poslední desce Jediný na světě, tak Steven s námi jel jako předskokan, asi na sérii nějakých 6-7 koncertech, a potom tuším ještě někdy, takže oni se skamarádili, a Steven, když psal tenhle ten nový materiál, tak přímo myslel na Báru a chtěl ji oslovit, takže pardon, když potom přišel ten demáč, tak jsme to Báře pustili,
0: chtěla do toho prostě
1: souhlasila.
0: Jít.
1: Je to tak, pardon, chtěla do toho jít. Takže my jsme točili jak piano její, ona tam hraje to piano na toho, tak i ty vokály na konci. Ona to je trochu divočina, přesně jak jste řekl, ale šla do toho a nakonec z toho vyšla takováhle trochu zvláštní písnička, ale skvělá, nás to teda hrozně baví.
0: Je krásná, no ale tu si někde zkuste najít. Projekt Damask Rose a písnička Vesperious Grace, anebo rovnou celé album All That Has Not Yet Been Lost, které jsme si dnes hráli v rokli Českého rozhlasu Olomouc. Já díky Pavlu Šmídovi za povídání, hezký večer.
1: Já vám moc krát děkuju, pěkný večer.
0: A tady je ta pro dnešek poslední, This Spirit, zpívá Steven Johnston v rokli Českého rozhlasu Olomouc.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchinou.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Vláda schválila zrušení koncesionářských poplatků. Českou televizi i Český rozhlas chce platit ze státního rozpočtu. Basketbalový Nymburk získal v nejvyšší domácí soutěži už 21. titul. A počasí zítra z počátku dne polojasno, postupně od západu přibývání oblačnosti a hlavně v Čechách přehánky. Maxima kolem 23 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Zrušení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas by mělo podle jejich ředitelů výrazný dopad na provoz obou těchto médií. Reagovali tak krátce poté, co vláda schválila návrh na převedení financování televize i rozhlasu pod státní rozpočet.
2: Televize a rozhlas by v případě přijetí zákona museli propustit dohromady až 700 lidí. Podle ředitele České televize Hynka Chudárka je návrh téměř likvidační. I pro Český rozhlas by šlo o významný zásah, pokračuje jeho ředitel René Zavoral.
3: Rozhodně bychom se museli bavit o omezení výroby, tvorby pořadů, tvorby pro děti a mládež, sportovního vysílání, některé věci v oblasti regionálního vysílání.
2: Podle Zavorala současný poplatkový systém zaručuje nezávislost obou médií. Za ní poslední dva týdny taky pochodovala z Olomouce až do Prahy skupina studentů z tamní Univerzity Palackého. Pokračuje studentka Aneška.
4: Vlastně ve chvíli, kdy jsme začali chodit s banerama, tak nás lidi jako začali poznávat a byli takový jako jo, přesně, prostě za kulturu.
2: Pochod studenti zakončili před úřadem vlády, kde ministrům symbolicky zazvonili budíky, aby je probrali. Lucie Špetová, Český rozhlas.
0: Zastupitelé Karlovarského kraje dnes odpoledne schválili záměr převodu letiště v Karlových Varech do státního majetku. Letiště by pak měla využívat armáda České republiky. Dopravní terminál by si ale měl zachovat civilní provoz. Pražská policie zadržela 4 výrobce a prodejce pervitinu. Drogy podle kriminalistů vyráběli nejdříve v Praze, později v chatových oblastech ve celém středočeském kraji. Detektivové u nich našli také 700 tisíc korun v hotovosti, říká mluvčí pražských policistů Richard Hrdina.
5: Jeden z podezřelých na sebe připoutal pozornost tím, že při běžné silniční kontrole začal policistům ujíždět. Postupně vyhazoval sáčky s drogami a zastavili ho až varovné výstřely. Následně jsme zjistili, že má 2 platné zákazy řízení motorových vozidel a nalezli jsme u něj i střelnou zbraň.
0: Třem mužům a jedné ženě hrozí podle policie trest až 10 let vězení. Sport. Basketbalista Nymburka dnes večer získali svůj 21. titul v nejvyšší domácí soutěži. V rozhodujícím 7. utkání finále porazili Pardubice v Praze na Královce 91-74. Počasí. V noci na úterý čekáme v České republice ubývání oblačnosti na jasno až polojasno, kránu na západě může být i oblačno. Nejnižší teploty nad ránem mezi 11 a 6 stupni. A zítra čekáme v Čechách polojasno až oblačno, postupně až zataženo, od západu místy déšť nebo přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, během dne přibývání oblačnosti a přehánky ojediněle až večer. Nejvyšší denní teploty mezi 19 a 24 stupni, na jihu Moravy až kolem 25. Oteplování pak čekáme také v dalších dnech a v závěru týdne pak maxima často nad 32 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na příjezdu do hlavního města z dálnice D1 v Brněnské za Průhonicemi opatrně na 4. kilometru u středových svodidel leží ztracená mobilní toaleta. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A za chvíli to bude náš nový pořad Osobnosti Česka. Už po písničce se na vás těší moderátor Oskar Hess.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači, vítám vás u pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Mým dnešním hostem je Radek Jaroš. Dobrý den, Radku.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Elitní český horolezec, který jako první Čech a 15. člověk na světě vystoupal na všech 14 8000ovek bez použití kyslíku. V roce 2014 dokončil výstupem na K2 korunu Himaláje a v roce 2019 korunu světa, která označuje zdolání nejvyšších vrcholů všech kontinentů. Ze svých cest a expedic se sbíral nespočet zážitků a fotografií, které postupem času zachycuje do knih. Jeho poslední kniha se jmenuje K2. Poslední klenot mé koruny Himaláje. Moje první otázka je, kdybyste se musel vybrat jednu horu, jeden vrchol, který byste musel zdolat znovu, jaký by to byl a proč?
2: Asi Everest. Já jsem se dokonce, měl jsem takový uvozovkách sen, že se rozloučím s tou himalajskou korunou tím, že vystoupím na Everest severní stěnou, což byla vlastně moje i první cesta a první expedice do Himalájí, vedla přímo na Everest hned a lezli jsme severní stěnou Northern Couloir. A tak jsem trošku uvažoval, že buď to touhle cestou, anebo vedle je ještě přímější směr Horbajn Couloir, takže se tam vrátím na Everest těmahle cestama. Ale už to pravda nebude.
1: Mm-hmm. A naopak vrchol, který byste nechtěl vylíst, nebo na který byste nepáchl ani za milion?
2: Ježiš, tak to by musela být nějaká běsnící sopka,
1: ano, ale
2: kam
1: tak
2: se nedá vylézt. No. Protože každá hora je krásná něčím. A ty problémy, který člověk při zdolávání má, tak patří vlastně k tomu dobrodružství. A já mám to štěstí, že při mý expedici žádný nedošlo k nějakému fatálnímu úmrtí nebo i zranění mýho spolulezce nebo něco takového. Takže já mám všechny ty hory spojený s nějakým samozřejmě bojem, strádáním, ale všechny jsou krásný.
1: Já se teď vrátím zpátky trošku do historie. Na dráhu profesionální horolezce jste se vydal až kolem 18. roku vašeho života. Čemu jste se věnoval předtím, nebo co, nebo kdo vás potom k těm horám jako přivedl vlastně?
2: Tak profesionální horolezec to bylo až mnohem díl ještě, to bylo v roce 2002, pár let předtím jsem si udělal živnostenský list na horolezectví, jo, takže a opustil jsem vlastně, dejme tomu, moji firmu, kterou jsme vybudovali, 4 horolezci, kde jsem teda dneška společníkem a začal jsem se věnovat plně lezení. V 18. jsem začal s horolezectvím jako takovým, s lezením skalním a s lezením ve Vysokých Tatrách a do té doby jsem hrál vrcholově volejbal. Já jsem hrál volejbal od 7. třídy a v době jako nejvyšší soutěž, kterou jsem hrál, tak byla ta nejvyšší, co mohla být liga dorostu a to byl můj vrchol. Je pravda, že jsem nebyl žádný výjimečný nebo žádný ESO v týmu.
1: Ještě teda kromě toho sportu, vy jste měl firmu a ta firma byla, ta se věnovala čemu, nebo co dělala ta firma?
2: Já jsem začal na průmyslovce.
1: Jo.
2: A firmu jsme založili po mý vojně a byli to horolezci 4 a dělali jsme výškový práce samozřejmě. Ale láska k lezení tu do mě vlastně dostal, dá se říct, můj táta, i když byl spěrač, ale chodil po skončení své kariéry strašně moc do hor, jo, a chodili jsme na běžky spolu a vlastně i třeba v době mý puberty, tak jsme byli schopní sami dva vyrazit třeba na přechody, buď to Jeseníky, Orlický hory na běžkách, anebo letní přechod Západních Tater, Roháčů. A takže já jsem si oblíbil hory prostě tímhle způsobem.
1: A musí být člověk trošku jako maximalista a musí mít lásku k tomu extrému, aby se jako rozhodl, že hele, já teď polezu jako prostě na nejvyšší body světa. To člověk v sobě jako musí mít, to přece nemá každý, ne?
2: Já nevím, každý jsme s nějakej, u mě to, jako když jsem začal s lezením, tak jsem se tomu věnoval strašně moc a ono to přicházelo tak nějak samo a když budu upřímnej, mně nepřišlo, že dělám něco výjimečného, jo? Že jezdím na 8000 a že lezu a tak mě to nepřišlo jako nic zvláštního. Spíš někdy, teď možná zpětně, jo? Kor ještě navíc jako, že já jsem ze začátku byl první 4 expedice účastníkem nějakého, vlastně účastníkem a o nic jsem se nemusel nic moc starat, jo. Vždycky to dával dohromady ten hlavní organizátor. No ale po 4. expedici, která zároveň byla 3. neúspěšná, tak jsem se rozhodl prostě, že to chci vzít do svých ruk a že potřebuju prostě, že to chce jiný drive a že chci jezdit s lidma, kterým absolutně věřím a radši v malým týmu a hned se to vyplatilo, protože jsme vyrazili ve 3 lidech na poslední 8000, kde Češi ještě nestáli na vrcholu a my jsme se tam 2 dostali, jo, takže musí mít člověk jako drive, to je jasný.
1: To určitě, ale přece jenom na těch horách spoustu lidí ještě dneska přichází o život. Tak jakoby je to extrémní sport.
2: O život přichází a budou přicházet, to se nezmění ani technikou, ani to. Navíc tam chodí v současné době mnohem víc lidí, kteří na to nejsou vlastně ani fyzicky, ani mentálně připravení a nebudem říkat, že ty lidi, co lezou teď na 8000, tak drtivá většina, který tam používají vejškový nosiče a mají natažený fixní cesty, to nejsou horolezci, jo, takže to už je takový ohraný téma, ale samozřejmě potom jsou obrovské množství strašně dobrých kvalitních lezců, který prostě lezou ty svoje hory těma horolezeckýma cestama a tam to riziko vždycky je a bude, no, to je jasný. Je pravda, že já jsem byl svýho času, jsem rád používal citát, který jsem údajně řekl Ernest Hemingway, že jsou jenom 3 sporty, motorismus, horolezectví a box. Ostatní jsou jenom hry.
1: Když jsme u těch citátů, tak vy hostujete přednášky pro firmy i veřejnost. Jak taková přednáška pro vysoce postavený manažery třeba probíhá? Co jim tam jako radíte? Na co se ptají?
2: Tak ptají se většinou, já to mám postavený vlastně na tom svým příběhu, jo? Protože na začátku je nějaký sen malého kluka, pak je ten kluk už velký a prvně teda vybuduje firmu. Já jsem zároveň s budováním firmy na výškový práce, tak jsem měl firmu na šití. Šel jsem spacáky a péřový bundy a takový. No pak toho bylo moc a měli jsme děti, tak jsme tu jednu firmu teda upozadili nebo zrušili. No a pak jsem začal jezdit do těch hor, do těch Himalájí a ono je to prostě i manažerská práce. Prostě cesta na vrchol, jo? Takže každá firma, která to myslí vážně v tom svým biznisu, tak míří taky vzhůru, jo? Chce růst a ten příběh můj je úplně ten samý, jo? A stejně tak je to prostě jak v tom biznisu, tak v těch mých horách je to o zodpovědnosti, že jo, o týmové spolupráci, o zodpovědnosti jednotlivce, takže vlastně ty příběhy jsou podobný a vlastně ten můj příběh je samozřejmě pravdivý a prožitej, neučil jsem se to jako teorii na vysoké škole, takže mám co předat.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je elitní český horolezec Radek Jaroš.
2: Je pro vás důležité například udržitelnost jako těla, mysli, takhle, jako že se člověk jako udržuje. Jestli vy vlastně se celoročně musíte nějak připravovat, ne? Na, jako to nejde tak, že byste se
3: jo,
2: měsíce před tím výstupem začal připravovat.
3: Jo. Je to tak, že říkalo se, že osmitisícovky se neptají, co člověk dělá poslední 3 měsíce, ale co dělal celý život. Jako jo. Takže je pravda, že já tím, jak jsem byl, řeknu, vrcholový sportovec od 15 let jo, a předtím sportovec, tak jsem samozřejmě dřel a vlastně trénuju do dneška, jo. Už před sebou ty 8000 vrcholy nemám, ale fyzická námava, fyzický pohyb je pro mě vlastně takový, když to přeženu, náboženství, jako jo. Protože zvlášť v dnešním světě je to strašně znát, jako ten svět se změnil a změnili se lidi. A teď řeknu i objemově, jako jo, protože když člověk je někde u moře v Chorvatsku a to, tak to není vůbec hezký pohled na nás, lidstvo, jako který si žijeme všichni jak prasata v žitě a máme se krásně, nadáváme, že to stojí za houby, ale všichni se máme krásně a na těch postavách je to taky znát, jo. A na tom vývoji, já nevím, no tak jsou různý vědecký výzkumy, že civilizace maximálně vydrží 5000 let, což se mi zdá teda až moc. Jako.
2: Je to takový optimistický odhad.
3: Jo.
2: Kdybych se já, nebo kdokoliv z nás smrtelníků teď rozhodl, že chce vylíst na 8000, co pro to musí udělat v dnešní době?
3: V dnešní době je to samozřejmě na jednu stranu jednoduchý. V dnešní době si takovýhle člověk najme, musí se fyzicky připravit, to je na něm, jo. No a pak si najme nějakou agenturu, která mu zařídí vlastně všechno. A k dispozici tam má ty vejškový nosiče, natažený lana a to. Ale to samozřejmě není horolezectví. Jo. Opakuju, to není horolezectví. A pokud se chce stát horolezcem, tak k tomu musí mít nějaký svůj, nějak to v hlavě porovnat, jo. Jak se člověk stane hercem, nestane se jim, samozřejmě je to, nevím, jaká vedla vaše cesta, že jo, je to nějaký sen, je to rodinná tradice a to, ale nepřijde to samo, je zatím strašně moc práce, jako. A když chce být člověk kvalitní herec, tak prostě tomu musí obětovat strašně moc. A to samý tomu horolezectví, jako jo, to je fyzická příprava, technická, materiální, ale hlavně jsou to dny strávený prvně na skalách. Dneska může to nahradit na začátku umělá stěna, pak skalní příroda, jo, skály v přírodě, Adršpach, Prachov, pak Tatry, Alpy a pak vyšší hory. A to je horolezectví. Jako jo. A to, že tam člověk leze se svým parťákem ve dvou, vedle můžou lézt další party nebo další dvojice horolezců, jo, ale to je horolezectví. To, že někdo vyšplhá po lanech, není horolezectví. Takže nahoru na kopec se člověk dostane dneska snadno a jakkoliv, ale nebude mít ten horolezecký zážitek.
2: Rozumím, takže kdybych se opravdu já rozhodl, že chci za 3-4 měsíce vylíst na Mont Blanc nebo na Mont Everest, tak musím zaplatit nějakou částku té firmě, která mě tam teda, vašimi slovy, až skoro dotáhne, nebo mě tam jako vyšoupe, budou mi stát za zadkem a kopat mě nahoru?
3: Jsou to dvě varianty. Ta nejsnažší je tahleta a ta druhá je sehnat nějakého kámoše, který není dobrý herec, ale je dobrý horolezec a s ním rozjet prostě tu linku horolezectví a zbláznit se do lezení.
2: V roce 2012 během výstupu na Annapurnu utrpěl těžké omrzliny na většině prstů u nohou. I přes rychlou zdravotní pomoc jste přišel o 11 článků prstů. Spoustu lidí by to asi odradilo, ale vy jste se za 2 roky vrátil na tu K2 a dokončil ji. Jak se leze na K2, prosím vás, bez prstů? Můžete mi to nějak popsat? Jak je to možný?
3: Jednoduše.
2: Jednoduše?
3: No. Zrovna tu K2 jednoduše, protože furt tam byla ta fyzička, furt tam byla ta vůle a ty horolezecký boty jsou tak tvrdý, že připodobním to všichni asi měli na nohách sjezdový boty lyžařský, takže ví, jak je tvrdá ta podrážka. Takže tam nedochází k žádnému odvalu přes ty prsty. Mm. Takže vlastně ten handicap tam není vůbec, když to řeknu, cítit. Ale je to cítit při normální chůzi, je to cítit při jiných věcech. A teď já mám čerstvý zážitek. Já jsem byl minulý týden na masáži a masíroval mě borec nohy důkladně a byl takový šikovný a teď říká, hele, vy tady na holení kosti a to, vy máte tady sval, který nikdo nemá. Mě prošly prostě stovky lidí jako pod rukama a vy máte sval, který tady nikdo nemá. A já říkám, no tak vylezl jsem hodně hor, jako asi to bude tím a to. A pak jsem si až teprve později uvědomil, zase v souvislosti, když jsme se bavili s někým, jak je možný chodit, že já nemám, že jo, na levý noze 9 článků, tak jako a dá se říct, že nekulhám a nemá to žádný vliv na mě. A pak jsem si uvědomil, jak je to tělo geniální, že ten sval, který tam mám na té levý noze, že je vlastně věc, kterou si to tělo vybudovalo jako náhradu k těm prstům, nebo prostě, aby správně zapojilo ten zbylej aparát, tak prostě jsem si vytrénoval nový sval, který nikdo jiný nemá.
2: To je neuvěřitelný.
3: Je to neuvěřitelný, ale je neuvěřitelný, že to jde a že to může dokázat každý. Jako jo. Já se přiznám, že já teď mám po třetí operaci pravého kolene před 5 rokama a už nemám ani chrupavku, ani meniskus a jako je spoustu věcí, kterou dělám s bolestma a mám to koleno fakt nateklý, ale furt něco dělám. A bylo období, kdy jsem jako trénoval málo, ta noha se strašně uvolnila, úplně jsem cítil, jak mi tam vypadává to koleno. Jako. No a teď zase jsem začal trénovat víc, hodně si věnuju cyklistice a celou zimu jsem chodil do posilovny, prostě to koleno, svaly se zpevnily, ta noha se skoro vyrovnala tý druhý a tělo funguje a to zase tak, jak u vozovkách za mlada. A přitom fakt je hodně použitý a hodně, hodně poznamenaný.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je Radek Jaroš.
2: Já se ještě vrátím do hor. Spousta horolezců popisuje, že v extrémních horských podmínkách zažívají z nedostatku kyslíku například halucinace. Hypoxie neboli výšková nemoc se projevuje tím, že tělo začne z nedostatku kyslíku doslova umírat. Vybavíte si nějaký moment, který byl pro vás v té zóně smrti opravdu nejvýraznější, nebo takovej, který se vám opravdu zaryl do paměti, že ho nikdy z té hlavy jako nedostanete? Protože na těch horách vy jste musel vidět a zažít opravdu hodně.
3: Mně se stalo taky jednou, že jsem měl halucinace a naštěstí zase ten zbylej mozek byl v takovém stavu, že si uvědomil, že je to průšvih. Jako jo. A vlastně jsem si uvědomil, pak jsem si uvědomil, protože jsem slyšel hlasy, s někým jsem se bavil a takový, a pak jsem si uvědomil, že tam nikdo není. A pochopil jsem, že je čas návratu. Jo, byl jsem 200 metrů od vrcholu Daulagiri a pochopil jsem, že jestli půjdu dál, tak se možná dostanu na ten vrchol, ale už se nedostanu dolů. Takže jsem to otočil a sestoupil jsem. Takže třeba tenhle zážitek mám, no a na Everestu, což byla má první vylezená 8000, první expedice na Everest byla neúspěšná, ale druhá za 4 roky už byla úspěšná. No a tam jsem se taky dostal 300 metrů od vrcholu do takového stavu, že jsem si uvědomil, že si nepamatuju, jak jsem se sem dostal. Viděl jsem ten bod tam dole pode mnou, kde do té doby jsem si ho pamatoval a od něj sem ne. Tak jsem říkal, to není dobrý. No ale pak jsem lezl dál a zase jsem si uvědomil a byl jsem úplně ve stejném stavu. Pamatoval jsem si ten štand dole a teď, že jsou tady, ale co je mezi tím, jsem si neuvědomoval. No a taky, tehdy jsem se rozhodl, byl to obrovský boj, že jo, protože jsem v tom měl 1 000 000 korun vlastních, byl jsem na druhé expedici, byl jsem 200 metrů od vrcholu, to všechno člověka táhne nahoru, no ale pak jsem si uvědomil, že jsme dole viděli takovou mrtvolu a říkali jsme mu vysmátej horolezec, protože cenil zuby, byla vidět jenom lebka z péřovky vyčíhající. A my, aby jsme si to ulehčili, tak jsme mu říkali vysmátej horolezec. No ale já jsem řekl, já nechci být vysmátej horolezec. A vzpomněl jsem si ještě na tehdy 3letou dceru, kterou mám doma a 300 metrů od vrcholu Everestu jsem se otočil k sestupu.
2: To jste mě hezky nahrál, protože mě i zajímá, jak to vaši vášeň pro hory ta rodina zvládá, jak vlastně třeba děti, jestli se vás nebojí žena, manželka.
3: A tak teď už jsou starý a
2: velký. Jasně, ale tak tenkrát, když jim byly ty 3, tak...
3: Jasně, no. Andrejka, dcera, která je mimo jiný scénaristka, tak se dala jiným směrem, že jo? A krásně to popsala vlastně v knížce Hory má panenko, kterou napsala a tam hned v úvodu je napsaný jako nějakým způsobem, že jako i tu knížku psala kvůli tomu, aby pochopila, proč ten fotr běhá, potí se, smrdí a dře od rána do večera a tohleto, když se přitom dá prožit život krásně po kavárnách a podobně, jako jo. Takže tahle ta knížka je plná fakt jako vtipných, protože je hodně vtipná příběhů a taky mých, jsou to moje příběhy, které jsou taky vtipný, ale i dramatický. No a teď jsem utekl z otázky a vlastně jsem...
2: Ptal jsem se, jestli se o vás někdy jako vaši blízcí jo, báli. Nebáli.
3: No samozřejmě, že se báli, jako jo, takže Andrea ta to řešila tak, že vždycky, když jsem byla malá a já jsem odjel, tak ona onemocněla na protest. Jo, takže od mládí se takhle nějak podvědomě tomu bránila. Jako.
2: A vaše třeba partnerka vás pouštěla, protože znám i případy, kdy ty chlapy, ty ženy prostě jako nepustí do těch hrob, že se o ně opravdu bojí.
3: No tak záleží, ne, jak ty chlapy si to zase doma udělají, že jo. A já prostě, je pravda, že moje žena tehdejší teda tak říkala, jako hele, mně to přišlo normální, protože Já se teda tomu divím, ale ona říkala, když jsme se seznámili, tak ty jsi mi řekl, že jsi horolezec a že jednou vylezeš na Everest. A tak s tím musela počítat a počítala, jo. Takže mě v tom nebránila, ale rozhodně to pro mě lehký nebylo teda.
2: Úplně poslední otázka na vás je, no ne otázka, spíš jestli máte něco, nějaké motto nebo radu, kterou byste chtěl říct takhle na mikrofon do světa našim posluchačům, protože člověk jako vy má tolik zkušeností a tolik zážitků, že by byla škoda, abyste takhle něco ještě jako z vlastní vůle jako nechtěl říct. Tak je to teďkon pro vás, můžete říct cokoliv, nějakou radu pro mladýho, ale pro kohokoliv, pro jakýhokoliv člověka.
3: Tak já doufám, že několik věcí, které jsem řekl, že si ty lidi můžou z toho uchopit, jo, a jít za tím svým snem, který mají, protože každý může snít o něčem jiným, že jo. Někdo chce být prostě spisovatel, někdo chce být herec, někdo chce být hasič a někdo chce být sportovec, někdo umělec, jako je to super, že to takhle. A jde to, jo, to je to hlavně nejdůležitější, že záleží jenom na nich a na vůli a na čase, který tomu dají a nesmí se nechat odradit od toho svýho snu hned při prvních neúspěších. Jak jsem řekl, já jsem mý 4 himalajské expedice na začátku, tak byly 3 neúspěšný, jo, a pro mě to neznamenalo konec, naopak začátek. Prostě mě to vždycky jako nakoplo ještě k větší touze a vlastně poučil jsem se z nějakých chyb a šel jsem dál, tak tohle je jedno z těch, co bych chtěl zkázat dál. No a druhý teda to, že velký průšvih vždycky, když se vrátím z té vysmáté Asie, kde jsou všichni prostě vyřechtaný a veselí a družný a chudí a nemají vůbec nic, ale vůbec, jo, jako, že opravdu, když mají jednu krávu, tak je to hodně, když mají jedny boty, většinou chodí i bosí, ale furt jsou šťastní a furt se smějou. A my přijedeme sem do Evropy, konkrétně ještě do Česka, kde máme úplně všechno. Prostě nemáme tady žádný ohrožení, trošku teď, že jo, z východu zase, ale i to se podceňuje. Máme se tady všichni největší sociální rovnost, máme tady prostě nádherný zdravotnictví za tak málo peněz a furt si toho nevážíme a furt jsme naštvaný a furt říkáme, že to tady stojí za houby. Že jsme na jednom z nejlepších míst na světě a je dobře, že mladí lidi dneska cestují a že poznávají, jaký je ten svět a že se vrací sem a že to tady doufám změní, protože teď to tady není úplně ono.
2: Já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas a dorazil sem do rozhlasu do Osobností Česka. Děkuji moc.
3: Díky.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Opozice kritizuje návrh zákona, kterým chce česká vláda převést financování veřejnoprávních médií na státní rozpočet. Fotbalisté Španělska na úvod mistrovství světa pouze remizovali. A počasí zítra zpočátku polojasno, postupně od západu přibývání oblačnosti, zejména v Čechách přehánky. Maxima kolem 23 stupňů, na jižní Moravě až 26. Zprávy jsou tou Nehasilem. Dobrý večer. Opozice ve sněmovně kritizuje návrh zákona, kterým chce vláda převést financování veřejnoprávních médií z poplatků na státní rozpočet. Kabinet dnes návrh schválil. Česká televize by tak od příštího roku přišla proti letošnímu zhruba o 1 miliardu korun. Český rozhlas přibližně o 400 milionů. Šéf opoziční ODS Martin Kupka označil postup vlády za mafiánskou praktiku a zestátnění veřejnoprávních médií. Podle předsedy mediálního výboru sněmovny Františka Talíře z KDU-ČSL využije opozice všechny možné prostředky k tomu, aby přijetí návrhu zabránila.
2: Tohle je přímý útok na nezávislost veřejnoprávních médií. Převedení pod státní rozpočet znamená vytvoření prostoru, aby každý rok při skládání jejich rozpočtu měla vláda prostor nějakým způsobem vyjádřit ředitelům, že jim nesedla tahle reportáž, jim vadí tenhle redaktor.
0: Ředitelé obou médií už upřesnili, že v případě prosazení zákona bude muset Česká televize propustit až 500 a Český rozhlas až 200 lidí. Škody po jarních mrazech zatím v Česku nahlásilo 411 pěstitelů ovoce. Podle mluvčí státního zemědělského intervenčního fondu Evy Češpivy je poškozená plocha přes 7000 hektarů. Nejvíce zasažení jsou pěstitelé jablek. Škody ale nejsou tak rozsáhlé jako v rekordním roce 2024.
3: Stejně jako před dvěma lety, nejvíce, tedy 20% zemědělců je z Královéhradeckého kraje, nejméně naopak z opavského regionu. Téměř polovina se týká jabloní, následují slivoně a višně.
0: Povodí Ohře vyhlásilo zákaz odběru vody pro osobní účely z některých potoků na Lounsku. Podle mluvčí společnosti Dany Zikešové to je kvůli hydrologickému suchu, které nezmírnil ani déšť v posledních týdnech. Omezení platí do odvolání a vodohospodáři ho stále kontrolují.
4: Jde o 14 potoků a říček na Lounsku, mezi nimi třeba Chomutovka, Hasina, Mělecký, Dobroměřický nebo Smolnický potok. Zákazy se týkají odběru vody pro zalévání zahrádek, napouštění bazénu nebo třeba mytí aut. Loni vyhlásilo povodí Ohře první zákazy 30. června v Karlovarském kraji, rok předtím 11. července v Lounském okrese. Z Lounska Jana Vitásková, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Fotbalisté Španělska vstoupili do mistrovství světa překvapivou remízou s Kapverdami 0-0. Před několika málo minutami začalo utkání Belgie-Egypt.
1: Počasí.
0: V noci čekáme další ubývání oblačnosti a zítra přes den v Čechách polojasno až oblačno, postupně zataženo od západu místy s deštěm. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Během dne přibývání oblačnosti a ojedinělá přehánka až večer. Maxima zítra většinou kolem 23 stupňů, na jižní Moravě až 26.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: V Praze pozor, je uzavřený příjezd od dálnice D1 z Brna. V Brněnské ulici na 4. kilometru osobní vozidlo narazilo do silničářů, kteří přejeli pro překážku v levém pruhu. Na místě jsou záchranáři. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná country dostavník Mirka Černého. Příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Dnešní trasu country ostavníku otevřel Vláďa Vodvářka s partou taxmenů, tak jak je v roce 1995 sehnal dohromady Jarda Čvančara a společně s nimi jsme zamířili do Nashvillu, tedy podobně jako krátce před nimi Vašek Limberg s Janou Škábovou, Vlastou Vicky Dinterovou a kompletními paběrky Marko Čermáka.

Nashville, Tennessee, z papírky Marko Čermáka, a pak pouze Nashville, který z nedokončeného torza Zdeňka Rytíře a Michala Tučného vykouzlil a před 3 lety uložil do úvodu kolekce Michalových písniček Jindra Polák se skupinou Jelen. A v Nashville zůstaneme i ve vzpomínkách na hvězdu nashvillské Grand Ole Opry, která debutovala v hitparádě písničkou Life to Go už v roce 1958. Právě dnes by oslavil rovnou 90 Stonewall Jackson.

Michal Tučný a dlouholetá stálice zpěvníku Greenhornu Waterloo z roku 1979. Písnička slavného autorského tandemu John D. Laudermilk, Mary John Wilkinová, která o rovných 20 let dříve usadila Stonewalla Jacksona na 5 týdnů do hitparádového trůnu.

Pomozte vyhnat osamělost a vrátit pocit štěstí, který jsme znali dřív. Tak trošku náborový pobyvek Stamp Out Loneliness, kterým se v roce 1967 vrátil naposled tehdy 35-letý údajný potomek slavného jižanského generála Thomase Jonathana Jacksona Stonewall Jackson mezi hitparádovou elitu. Záhy v souladu s originálem, ale s velkým nadhledem otextoval Milan Dufek s Tondou Hájkem a o dva roky později uvedli Rangers. Thank you.

Tragický příběh disjokeje s iniciálemi BJ byl v roce 1964 po Waterloo druhou a poslední jedničkou Stonewalla Jacksona. Záhy zakotvila paměti Mirka Hoffmana a ten je o 20 let později přece jen přenesl do našeho gramofonového světa v romantické verzi Tam u dvou borovic.

0: bez, to je místo jediný, kde neschází mi nic.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Klasika Tomatý Hall a Já smil špínu rosou průhlednou, kterou kdysi dávno zpíval Ladislav Vodička s country beatem, námětově silně podobná písničce Mil jsem si ruce v kalné vodě, I washed my hands in muddy water, která byla v polovině 60. let další trefou Stonewalla Jacksona do elitní desítky.

Marylou. Vzpomínka na zámořské putování, které v polovině 90. let přivedlo nenapodobitelného Josefa Dobeše mimo jiné i do Nashvillu. K elitě katalogu Stonewalla Jacksona patří i Kouř podél trati, který byl v roce 59 kombinací singlu se slavným Waterloo.

Já, ty a pes jménem Boo z roku 1971. Interpretačně autorská premiéra floridského rodáka Rolanda Kenta Lavoyho, známého jako Lobo, tak jak ji ve stejné době zachytila mezi 44 hitparádovými účastmi diskografie Stonewalla Jacksona. U nás ji stejně suverénně nabídl o 10 let později Karel Zich.

Letos 33-letí harcovníci Libora Musila a jejich cesta na Nešvil nás nasměrovala zpátky tam, kde jsme před necelou hodinou začínali. A je nejvyšší čas poděkovat všem, kteří jste i dnes byli se mnou a popřát vám hezký zbytek večera a příjemně klidnou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas zprávy.
1: Zaměstnanci České televize i Českého rozhlasu ohlásili výstražnou stávku kvůli rušení poplatků. Fotbalová Karviná byla kvůli korupční a sázkařské kauze vyloučena z nejvyšší soutěže. A počasí zítra zpočátku polojasno, postupně od západu přibývání oblačnosti, hlavně v Čechách přehánky, maxima kolem 23 stupňů, na jihu Moravy až 26. Zprávy a o Tane Hasil, dobrý večer. Iniciativa zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu veřejnoprávně ohlásila výstražnou stávku. Reaguje tak na návrh zákona o změně financování obou médií, který dnes schválila vláda. Podrobnosti iniciativa ohlásí tento týden ve středu. Podle dřívějších informací by stávka měla být v pondělí 22. června. Lanovka na Pražský Petřín bude bezbariérová. Pražský dopravní podnik začne připravovat úpravu tří stanic lanovky. Dnes to schválila Rada hlavního města. Práce budou stát zhruba 80 milionů korun. Hotové by měly být v roce 2030. Jejich součástí bude i celková rekonstrukce stanic, říká náměstek primátora pro oblast dopravy Jaromír Beránek z Pirátské strany.
2: Počítám s tím, že pokud v září dojde k tomu slavnostnímu znovu obnovení provozu, tak představíme i vizi, jak by do budoucna ta stanice a současně i stanice nebo Zízek a Petřín mohly vypadat.
1: Ve Velkých Bílovicích na Břeclavsku vzniká areál s bydlením pro seniory. První hotový dům má 15 jednolůžkových a také 3 dvoulůžkové pokoje. Na podzim by pak mohla začít výstavba dalšího bytového domu se 14 byty a také 15 domků, kde seniori mohou bydlet sami nebo v páru. Podle nezávislé starostky Velkých Bílovic Lenky Grofové by vše mělo být hotové do 2 let.
3: Chtěli bychom tam samozřejmě vybudovat i zeleň a takový altán pro venkovní setkávání těch uživatelů, nejen toho domova, ale i těch domů a bytů. A každý ten domeček má i takovou jako malou terásku.
1: V soutěži Vesnice roku Olomouckého kraje vyhrály velké losiny na Šumpersku. Obec porotu zaujala dlouhodobým rozvojem, investicemi do sportovního a volnočasového zázemí, přístupem k cestovnímu ruchu nebo spolkovým životem, říká předseda hodnotící komise Dušan Svozílek.
4: Ta prohlídka od začátku byla v neskutečném tempu a v neskutečné atmosféře a náladě všech, kteří se chtěli prezentovat, a jak místní občané, spolky, ale i organizace. Já bych řekl, že to bylo fakt komplexní. Celkově jak od zeleně, tak ty památky, tak spolkový život, škola, a v podstatě při vyhlašování to byla jediná cena, na které jsme se všichni shodli na poprvé. Sport.
1: Etická komise Fotbalové asociace České republiky vyloučila Karvinou z první ligy, a to v souvislosti se sázkařskou a korupční kauzou. Za ovlivnění 3 zápasů navíc musí zaplatit pokutu 10 milionů korun. Asociace na svém webu uvádí, že klub může startovat ve druhé lize. Rozhodnutí je nepravomocné a Karviná se proti němu může odvolat. Basketbalisté Nymburka v rozhodujícím 7. finále nejvyšší domácí soutěže porazili Pardubice 91-74. Sérii vyhráli 4-3 na zápasy a získali už 21. prvoligový titul. Počasí. V noci na úterý čekáme v České republice jasno až polojasno, kránu na západě republiky až oblačno, nejnižší teploty nad ránem mezi 11 a 6 stupni. Zítra bude v Čechách polojasno až oblačno, postupně až zataženo, od západu místy déšť nebo přehánky, na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Během dne přibývání oblačnosti a ojedinělá přehánka až večer. Maxima zítra většinou mezi 19 a 24 stupni, na jižní Moravě může být až 26. Oteplování pak čekáme i i v dalších dnech. V závěru týdne pak maxima často nad 32 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Následky nehody brzdí provoz na příjezdu do Prahy po dálnici D1 od Brna. V Brněnské ulici na 4. kilometru automobil narazil do vozidla silničářů. Průjezdné je to pouze připojovacím pruhem, kolona je na více než 30 minut. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Přejeme dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Buďte vítáni, vážení a milí. Pokud rádi vzpomínáte společně s rozhlasovým archivem, je ta následující hodinka čas přesně pro vás. Pamatujete? Večerní Stránky na dobrou noc. Nebo taková četba na pokračování. Ovšem v dobách, kdy jste si ještě ani náhodou nemohli poslechnout online žádný díl dopředu ani na zpátek. Tak hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Život staré Prahy, přiblížení obyčejů katovského řemesla a skvělé vykreslení tehdejší doby v příběhu nejznámějšího českého kata Jana Mydláře a jeho potomků. Výborná kniha. To je pouze jedno z mnoha pochvalných hodnocení, které jde na vrub knihy Josefa Svátka. Ostatně jsou to právě čtyřdílné paměti katovské rodiny Mydlářů, které patří spolu s Tajnostmi pražskými a románem Vězeň na křivoklátě k jeho nejúspěšnějším titulům. Rozhlas četbu na pokračování z Mydlářových kronikářských pamětí natočil už v roce 1967. Režii měl tehdy mladičký Ladislav Rybišar a z Mydlářova životopisného ohlédnutí četl Pavel Michal.
2: Byť pořád ještě Švéda poblíž hranic království českého a při tak nebezpečném sousedství nemohl nikdo v Čechách pokojně spáti. Také v Praze proskakovaly stále řeči, že se Švédové pod svým pověstným generálem Benérem chystají poznovu na hlavní město české udeřiti a proto každý z Pražanův jen s obavou budoucnosti vstříc hleděl. Přibylť ovšem v létě roku 1637. nový císař Ferdinand III., který byl teprve před rokem na trůn dosedl, do Prahy a dal zde sbírati četné vojsko, jež by ve válce se Švédy s novou horlivostí pokračovalo a od hranic země české jej zahnalo. A skutečně se také nejvyššímu vůdci vojska císařského, generálu Galasovi, podařilo, že Švédy ze Saska a z Braniborska až do Pomoří zahnal. Ale přece neměl nikdo v Praze víry ve dlouhé udržení pokoje a že nepřítel země naší již nenavštíví. Generál Benner sebral na jaře roku 1638 čerstvou armádu proti císařským a s tou generála Galasa v několika bitvách a potýčkách porazil, takže tento musil v ústupu do Čech spásu hledati. Z toho povstal ve městech pražských poplach veliký a každý viděl již Švédy na hlavní město české táhnouti a zde krutěji hospodařiti, než jak se bylo dálo za vpádu Saského před 7 lety. Byť strach před Švédy mnohem větší a také oprávněnější, neboť krutití synové severu počínali si v zemi nepřátelské co nejdivočeji. Hospody a krčmy pražské byly nyní po celý den přeplněny, neboť sem byly přinášeny novinky o nepřátelích a pochodu vojsk jejich. Zde se člověk dověděl, co vlastně císařští chystají a jaký osud konečně i Prahu očekává. Zašel jsem někdy též do krčmy U zelené žáby v Platnéřské ulici, kde dobrá chmelovina lákala okolní sousedy i cizince k posezení a kde měšťané po celý den horlivě o věcech válečných rokovali a noviny z celého města i z venkova napjatě poslouchali. Zde jsem se jednoho dne dověděl také, že prý švédský generál Benner táhne se 40 000 muži švédského vojska přímo na Prahu a že se již v okolí města Litoměřic octl, takže ve dvou neb ve třech dnech také již před hradbami pražskými státi může. Skutečně dal také generál Galas, který se byl s hloučkem vojáků svých do Prahy uchýlil, veškeré brány pražské zavříti a zdi městské osaditi, přičemž také měšťané museli ke zbrani sahnouti, aby slabé houfy vojska císařského sesílili. Následkem toho panoval v Praze poplach veliký, který dosáhl nejvyššího stupně, když se Švédové před Řížskou a Strahovskou branou objevili. Poslal jsem jednoho z lidí svých na výzvědy na druhou stranu řeky, ale ještě než se zase do katovny vrátil, již bylo od Hradčan slyšeti střelbu z kusů nepřátelských, což bylo důkazem, že Švédové chystají útok na hradby městské. Později jsem se od posla našeho dozvěděl, že švédské vojsko leží táborem od Ovence až k Bílé hoře a že generál Benner dal generála Galasa vyzvati, aby město vzdal, načež tento ovšem prý dal odpověď odmítavou, takže nepřátelství bylo bez prodlení zahájeno. Švédové počali na město páliti z kusův, ale byly to podle všeho kusy jen lehké, protože kule mnoho škod na domech nenadělali. K útoku na zdi pak se vůbec neodvážili, poněvadž neměli Žebříkův a hradby Hradčanské i Malostranské dostatečně vojskem i měšťanstvem byly osazeny. Tak to trvalo asi týden a nedocházelo k žádnému rozhodnutí. Švédové stříleli sice den co den ze svých kusů na město, ale ran jejich si již takřka nikdo nevšímal, poněvadž to nebyly rány z těžkých kusů v obléhacích, které by ovšem byly nerovně větších škod ve městě způsobily. A když pak konečně zpráva přišla, že se císařský generál Hatzfeld blíží se značným sborem vojenským ku Praze, aby Švédy o tu dodehnal, tu již dokona každý jásal nad blízkým vítězstvím císařských, které i Praze mělo zase svobodu zjednati. Švédský generál Benner, jenž byl od svých vyzvědačů, taktéž dostal o tom zprávu, že se císařští se značnou sílou ku Praze blíží, upustil pojednou od obléhání města a přepraviv se s vojskem svým přes Vltavu, obrátil se ku Brandýsu nad Labem, aby východní Čechy pustošiti mohl. Takž byla Praha zase osvobozena od nepřátel a uprchlíci vraceli se opět do města, kteréž v několika dnech nabylo dřívější své živosti a poskytovalo obvyklého pohledu v ulicích a na náměstích. Avšak rozradostněné obyvatelstvo zapomnělo na obsádku císařskou, která si nyní jedinou zásluhu toho přičítala, že Prahu od nepřítele osvobodila a za to nyní od měšťanstva hojnou odměnu na penězích očekávala. Jak důstojníci, tak žoldnéři přihnali se hned druhého dne po odtáhnutí Švédů na staroměstskou radnici, aby od primátora a konšelů žádali odměnu za statečné chování své a naléhali na to tak spurně, že by si ani Švédové po dobytí města takto nebyli počínali. Jakmile se však pan primátor Jindřich Řečický na radnici dostavil a ostatní končely kolem sebe schromáždil, dal si jednoho z povykujících důstojníků do radní síně před končely povolati, kde mu bylo přímo řečeno, že město žoldnéřům císařským žádné odměny dáti nemíní, poněvadž obhajováním města pouze svou povinnost konalo. Na to důstojník Onen, jenž byl rytmistrem u jízdního pluku Šlikova, pohrozil konšelům, že prý si posádka císařská na svou pěst odměnu za obhájení města proti nepříteli zjedná, v čemž mu žoldnéři bouřlivě přizvukovali. Zakrátko na to doslechli jsme se, kterak žoldáci ve všech městech pražských domy bohatých měšťanů vybíjejí a všechno v nich loupí, tak jako by byl cizí nějaký nepřítel ve městě. Brzo bylo slyšeti též výstřely z ručnic, což bylo svědectvím, že se měšťané kořistícímu žoldáctvu se zbraní v ruce vstříc staví a jen tak zhola od nich napadati se nedávají. Vyslal jsem jednoho z pomocníků svých, aby se v ulicích pražských ohlédl, jak to dopadá s tou šarvátkou měšťanů se žoldnéři, a hoch se brzo vrátil se zprávou, že císařští žoldnéři vpadli do domů bohatších měšťanů a strašně v nich řádí, takže by si snad ani Švédové takto zbojnicky nepočínali, kdyby byli skutečně měst pražských dobili. Generál Šlik by měl dáti odstrašující příklad žoldnéřské zběři této, zvolal jsem, a pokud pana primátora Řečického znám, postará se již asi o to, aby veřejní tito škůdcové byli podle zásluhy potrestáni. Ano, ano, přisvědčoval pomocník. Zaslechl jsem o tom ve městě, že se pan primátor vydal s několika pány konšely na Hradčany ke generálovi, aby si na žoldnéřstvo stížnost vedl a za potrestání lupičů a vrahů jej žádal. Naslouchal jsem ještě chvíli, zdaž se bude střílení ve městě opakovati. Ale pozvolna nastávalo ticho v ulicích, a když jsem asi po hodině spatřil přes most Klusatí několik kornet jízdy do starého města, již jsem také byl přesvědčen, že generál Šlik vyhověl vyzvání pana primátora a vyslal lid jízdný, aby řádění žoldnéřů ve starém městě a na novém městě pražském překazil a hlavní viníky loupení a vraždění toho jal. Zanedlouho zavedli rejtaři Šlikovi zase pořádek v ulicích a celá četa lupičů byla při skutku zjímána a do vězení na radnici staroměstské vsazena. Ještě téhož dne zasedl na radnici soud vojenský a počal s vyšetřováním původu odboje a vyhledáním o něch zbojníků, kteří se při vybíjení domu byli též vražd dopustili. Avšak vojenským soudcům bylo tehdáž jednati sviníky nanejvýš zatvrzelými, kteří podobné zbojnictví byli asi už mnohokrát prováděli a také teď všecku vinu svou popírali, aby hrozící jim oprátce ušli. To mi oznámil pan městský písař, který ještě v pozdní večer toho dne do katovny přispěchal a mne s lidmi mými vyzval, abychom se bez prodlení domu Čírny v radnici odebrali. Přichystejte se jen, mistře Jene, podotýkal opět pan písař, na padouchy tak zatvrzelé, jakých se vám ještě snad nikdy pod rukou nedostalo. Zvláště onen rytíř, který je hlavním původcem dnešního krveprolití a loupežného řádění, je pravý syn ďáblův, jemuž podobného v drzosti a zlovolnosti jsem ještě nikdy před soudem neviděl. Ten první bude vám na skřipec vydán a podaří-li se vám toho k vyznání přinutiti, pak bude s těmi ostatními práce mnohem snadnější. Hoj, bude mi to pravou pochoutkou podobného lotrasa pod ruku dostati, zvolal jsem vesele a máchl přitom pravicí, jako bych již u skřipce stál a pilové housličky tento osvědčený vynález otce svého natahoval. Pan městský písař vyzval mě ještě jednou, abych si již jen co nejrychleji domů Čírny pospíšil, ať soud vojenský bez přetržení na radnici zasedá. Ve čtvrt hodině byly všechny přípravy skončeny a již jsme spěchali zadním vchodem do radnice a dolů domů Čírny, kde jsem dal v peci oheň rozdělati, do kotlíků oleje k vaření nalíti a skřipec i ostatní nástroje natáhnouti.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: V roce 1859 vyhověla žádosti svých 10 dětí a začala psát vzpomínky na svůj pohnutý život tehdy 55-letá Antonie Kavalírová. Obětavá, zbožná a taky pracovitá vdova po zakladateli sklářské hutě v Sázavě. Vzácný babičin literární památník zdědil Josef Jan Fritsch a ten se rozhodl tenhle výjimečný záznam rodinných událostí publikovat. Hned po prvním vydání v roce 1929 se tohle dílko stalo literární raritou. Autentický jazykový skvost lidového písmáctví je půvabný nejenom svým obsahem, ale i formou. V rozhlase nám ho představili v četbě na pokračování Karel Pospíšil a herečka Antonie Hegrlíková.
2: Když roku 1858 moje matka Anna odjela za Josefem Václavem Fritschem, mým otcem, do internace Sedmihradské, požádala dopisem starou maminku na Sázavě, aby sepsala svůj životopis pro památku dětem. To bylo babičce Kavalírové 54 roku. Své paměti sepisovala babička snad rok, snad 2 léta, pilně, den co den. Slýchal jsem o tom nejednou vyprávět. Sedávala v myšlenkách v besídce při řece u Sázavského mlýna a psávala pak u stolku v hořejší seknici s vyhlídkou na zámek a okolní kopce. Psala hned naráz, bez jedinké chyby. Její čistá, prostá duše netušila věru, jaký poklad dává do rukou svým dětem, jako bych slyšel její hlas. Moje dobrý děti, k čemu si s tím mým starodávním škrábáním berete takovou práci? S jejími slovy posílám teď v únoru roku 1929 její knížku do světa. Doktor Josef Jan Fritsch.
3: Moje dobrý děti, vy mě žádáte, abych vám napsala můj životopis. Je to velká obtíž se pomalu už v 60 upamatovat, co se mi zlého a dobrého v tom mým už dlouhým věku přihodilo. A přece bych vám tu radost pro památku a pro příklady tůze ráda učinila. Léta utíkají, ani člověk se nenaděje. Začínám právě psát. V roce 1859, 7. května, 55 roků stará. Je krásný počasí, prší a zas je krásný čas u nás na Sázavě. Obilí se na všech stranách zelená, stromy v zahradách, na kopcích a v stromořadích tůze krásně růžově a bíle kvetou. Je to radost, když po takový dlouhý zimě toho krásného měsíce května dočkáme. V tom krásným květu vidíme dobrotu, kamkoliv se jen ohlídnem, a divy vidíme od Boha. Sázava. Sázava je krásná skalnatá krajina. V Sázavě, kdo byl, jistě se mu u nás líbí. Naše místečko, sklářská fabrika a Main, je v krásném položení a o samotě na rovině. Kopce, skály a lesy jsou kolem jako šance u pevnosti. A naše sídla, sklárna a Main, jsou jako v zahradě. Plno štěpných stromů. Všecko nám Bůh krásný okazuje, milé děti. Ale jak to užijeme, to máme náramný strach. Předně, jak Bůh popřeje ourodu dál, to nevíme. Jestli všecko šťastně sklidíme, to je u Boha. A tou hroznou vojnou, jak lidi strašejí, to je ukrutný. Každý strach chytrne. V Včera u nás prohlíželi koně. Povídá se, kdo má mladý a čerstvý koně, že je musí dát císaři pánu. Tak nevíme, jak to dál bude. Povídá se, že moc našeho vojska padlo ve válce a hned zas, že moc sardínů padlo. Lidé moc povídají a moc lžou. A noviny snad málo pravdu řeknou. To mi přichází just tak, jako když já jsem byla 5 nebo 6 roků stará. Slýchám povídat, že byla 30 let francouzská vojna. Co já pamatuju, toho času byla jsem arci malý děvče a bydleli jsme s mýma rodičema v nějaký Hraňboži. Nejblíž město bylo jménem Lipnice, je tam starý hrad a hned pod ním je to město Lipnice. Můj dobrý otec měl příjmení Adler a jméno Josef a matka Anna. Vostávali jsme při huti, co se pracujou sklenice a můj dobrý otec taky právě to dělat uměl. Byl tam asi 5 roků. Ten čas tam byl klásmistr příjměním Sévald. Byla okolo císařská silnice. Náš byt stál asi 30 kroků při té silnici. To pamatuju dobře, když chodívali vojáci do naší síně pro kousek chleba a stála v síni štoudev s vodou. Každej se napil a zas sticha odešli a to bylo ve dne a v noci. Ten klásmistr rozdal ten čas moc chleba těm vojákům a kořálky jim dal jen, co by se nevopili. Jak to dlouho trvalo, to už nepamatuju. Přitom taky pamatuju, že nesměl být v úkol ve vsi žádnej pes a žádnej kohout a nesměl žádnej večer svítit. Když jsem se maminky ptala, proč večer nesvítí, ona řekla, milý dítě, nesmíme svítit. Nevidíš ani u pána, ani nikde ve vsi světlo. A ptala jsem se, proč to, maminko? Matka mi řekla, milá holka, když ty tomu nerozumíš, to je proto, když by se trefilo a přišel sem nepřítel, anebo jak se říká Francouz, třeba z v noci, aby nevěděl, kde je vesnice. Všecky by nás třeba pobil a naše stavení zapálil. A když neuvidí světlo v noci, tak nevidí, kde je jaký stavení anebo dům. Tak proto je to. Budeš si to pamatovat, Toničko? Tonička bylo moje jméno. Snad bych to byla tak dobře nepamatovala, ale vidím to jako ve snu, jak ty vojáci okolo nás chodili a tak sticha mluvili, skoro šeptali. A už tak každej uvyk sticha mluvit, skoro každej šeptal. Jak se to dál za té vojny s Francouzem dělo, to nevím. Otec můj dobrý cítil, že mu ten velký oheň do očí při té těžké práci v huti tůze škodí, takže myslil a cítil, že by mohl mít k starosti tůze slabý zrak. Větším dílem mají ty starý sklenáři, kteří dlouho při tom ohni pracují, celý oči vypálený a dál nic a tůze málo vidějí. Napadlo mým dobrým rodičům, aby někde nějakej obchod si zavedli. Třeba s těma sklenicema, protože tomu nejlepší rozuměli. Mysleli v některém městě, ale kde bylo těžko vědět. Poptávali se a radili se, kde jakej dobrý přítel byl. Od koho se dověděli, nevím, že v městě Příbrami u Svatý hory by bylo tůze dobře pro takovýho obchodníka, který by měl na prodej všecky druhy sklenic. Kdo byl radši jak můj otec? Snažil se, aby začas peníze dohromady srazil. My se připravovali na tu cestu k té Svatý hoře do Příbrami. Otec tam dřív došel a opatřil tam místo, kde jsme ostávali. Za krátkej čas otec dojel s jedním vozem do Těchobuze pro moc druhů sklenic. Těchobuz, to byla huť za Vožicí k Pacovu. Byl tam klásmistr, tomu to patřilo, příjmění jeho bylo Hofman, byl mý matky bratranec. Pan Hofman otce rád viděl a dal mu udělat, co potřeboval. Otec mu zaplatil a s Bohem odjel. Přijel šťastně domů. Všecko si otec do pořádku uved a sklenice taky rejsoval, jak kdo chtěl na holbách jména a jiný, jak kdo potřeboval. Snažil se ubohej, jak je nejvíc moh. Lidi si naved, takže měl velký odbyt, že musel zas v krátkém čase do huti pro dvě fůry sklenic dojet. Naše dobrá matka tak dobře tomu rozuměla jako otec. Než otec přijel, zatím všecko vyprodala. Bůh jim pomáhal. Říká se, když se člověk přičiní, že mu Bůh pomůže. Na to já tůze držím a přičindlivý lidé mám tůze ráda. Naše dobrý rodiče se vynasnažili a starali, aby nás děti mohli nechat učit. Byli jsme čtyři, já jménem Antonia, bratr František a sestra Josefa a zas sestra Anna. Naše rodiče měli velkou radost, že jsme se dobře učili. Mě nechali učit na klavír. Když jsem se dobře učila, udělali mi radost a koupili piano. To jsem se ještě lepší učila. Učitela jsem měla pana Sokola, byl tůze hodnej. Byli jsme v té Příbrami 6 nebo 7 roků. Mezitím se nám narodil Hošík Josífek. Měli nás naše dobrý rodiče 5. Měli nás dost co živit. Větším dílem je vždycky u té Svatý hory draho, protože tam jde moc lidu na pout a taky je tam vždycky moc havířů a proto tam je vždycky dráž než jinde. Bylo mi 7, 8 roků, nastal nějaký divný nepokoj mezi lidem. Pamatuju to jako ve snu. Byla nějaká změna mezi penězi. Tenkrát, když byla zlatka za 4 kroše, to byl hrozný šumot. Kdo měl moc peněz, akor měďáků, ten se každej mohl zbláznit. Moje ubohý rodiče nevěděli, kde a jaký živobytí začít. Dověděli se, že se hledá verkfír do skelný huti za Plzní v nějakým Koltpachu na hranici v Tachovském lese. Když se to otec dověděl, přistrojil se na cestu a šel tam. A když přišel před pána, kterému huť patřila, byl tůze rád viděn. Tůze vlídně ho přijal. Když mého otce poznal, že s každým dobře a spravedlivě jedná, měl otce tůze rád a svěřil mu všecko, čeho se můj otec ani nenadal. Můj dobrý otec měl dobrý časy. Chodil s pánem k tabuli. Jeho dobrá paní měla mého otce tůze ráda. Byla mladá, měla 2 dítky. Musel jí často můj otec povídat, jak je v Čechách a jak je jeho rodina živa. Měla velkou outrpnost nad ním. Otec si na světě nic lepšího nepřál, kdyby byl sám. Ale ubohej myslil na nás. Říkával, že mu vždycky bylo zle. Ten pán na otci znal časem nějakou nespokojenost. Ptal se ho, co by si přál, že mu všecko udělá, jen aby byl veselý ho mysle. Otec řekl, dobrý pane, není možno veselý srdce mít, když já cítím, jak moje žena s mýma dětma těžko žije. Ten pán řekl k mému otci, já vám dám peníze, pošlete je po poště domů, aby si aspoň z nejhoršího pomohli. Otec poděkoval a prosil ho, aby byl tak mnoho dobrý a dal mu 50 zlatých. Stalo se. Dobrá matka s velkou dychtivostí a radostí očekávala, co jí bude otec psát. Plakala radostí. Vzala peníze a zaplatila maličkost, co byla dlužna, a měla trochu srdce lehčí. Co platno? Drahota byla velká, peníze dlouho netrvaly. Štěstí bylo to jediné, že moje rodiče byli vždycky správní, že je lidé milovali a čekali jim. Vždycky z většího mi dobrý matce vypomohli. Moje dobrá matka otci odepsala a děkovala mu srdečně za jeho starost o nás. Otec se staral dál. Za krátkej čas poslal matce fůru pěkných sklenic. Byly dělaný do pěkných forem nové módy. Matka měla na ně brzy kupce. Každému se líbili. Otec jí psal, zač je může prodávat. Matka na nich vydělala ještě jednou tolik. Libovala si, že starý přísloví nelže, že Bůh dopustí a neopustí.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Rodina Fričova, nebo spíš ten rod, o kterém tu byla řeč, rodokmen, který ovlivnil českou vědu a kulturu docela zásadně. Třeba takový cestovatel, etnograf a botanik Alberto Vojtěch Frič. Vedle mnoha cestovatelských zápisků a přírodovědných poznatků nám tu po něm zůstala i jeho knížka o tom, jak se dostal indián kmene Chamacoco z Paraguaje do Evropy. Jak ho bodří Pražané přejmenovali z hrdého červujiše na červíčka, jak se mu líbila česká děvčata, anebo jak mu chutnalo pivo u fleků. To všechno a mnohem víc se dozvíte z úsměvných Fričových vzpomínek, které v rozhlase uvedl sám Fričův syn Ivan a vzpomínky samotné četl na pokračování Jiří Samek. Tak pěkný večer a s divadlem pro vaše uši, jak doufám, zase brzy naslyšenou.
2: Já jako kluk jsem byl asi trošku ochuzený o jednu věc, a sice prožívat doby indiánek a těchto věcí. Tak jako všichni mý ostatní kamarádi hráli si na indiány a kolem toho četlo se spousta mádovek a všelijakých knížek. Protože já jsem nějak měl před sebou indiány úplně jiný. A sice tak, jak jsem je poznal z tátovýho vyprávění. A z tátovýho vyprávění taky jeho život nevypadal nijak zvlášť dobrodružně a dramaticky. On věci, které možná tak vypadají, že jsou dobrodružný a nebezpečný, a tak vyprávěl tak jako samozřejmě, že tenhle pocit u mě vůbec nevyvstal a svým způsobem mě tak nějak i poznamenal, že když já sám v pozdější době jsem se dostal do některé třeba vyloženě exotické země, že jsem neměl pocit, že jsem mezi domorodcema, ale tak nějak jsem to v podvědomí srovnával s těma indiánama tak, jak je poznal táta a tak, jak s nima žil. Protože i v jeho době potom se hodně ze stejných míst, kde byl táta, se hodně zveličovalo, ukazovali se nebezpečí. Táta mnohokrát v nebezpečí byl, ale nějak ho nebral na vědomí. On vycházel z jedné věci, že všechno je nějak příroda a že i nebezpečí, i on a kdokoliv jiný je součástí přírody. A to byl asi jeho největší vklad v tom, že se v té přírodě a mezi těma nebezpečnýma indiánama doved orientovat tak, že do toho nějak zapad a to nebezpečí ho minulo. On už od dětství, když cokoliv dělal, tak to dělal velice systematicky a důkladně. Takže během několika let už měl vlastní skleník, kde měl prostě všechno, co se dalo sehnat, všechny možné zajímavosti. Vyměňoval je, kupoval je, dopisoval si i ze zahraničím a dostával ze zahraničí rostliny. V době, kdy teda začaly maturitní zkoušky, to začalo být zlý, protože kaktusy mu předtím zabrali hodně času, takže ty zkoušky byly jako tak trošku na vážkách, jak dopadnou, tak požádal svýho kamaráda, nějakýho staršího, aby mu chodil tam přitápět v tom skleníku a že on se musí učit. No a táta sice maturitní zkoušky udělal, ale skleník zmrznul, protože nějak se pokazilo topení. To byla velká rána pro něj, protože to byla sbírka snad největší teda v tehdejším Rakousko-Uhersku, kterou jako mladý kluk dal dohromady. No, v té době v měšťanských rodinách, když se udělala maturita, bylo zvykem teda maturantům zaplatit cestu do Paříže. Což teda on odmít, že do Paříže, že Paříž ho absolutně nezajímá a že teda by jako udělal cestu jinou. No a tak se stalo, že místo do Paříže jel do Jižní Ameriky, protože se rozhodl, že si teda tam nazbírá jiný v domovině teda rostliny, že se tam podívá po orchidejích. prostě nebude závislej na tom, co kde těžko nějak tak sežene.

0: Parník Fortuna jel zvolna proti línému proudu horního toku Rio Paraguay. Kolesa jen jakoby ledabile klapala do kalné vody. Stroje neměly dostatek páry. Pod kotly bylo málo ohně, a proto se jindy tak rychlý parník jen pomaloučku plazil. A já spěchal. Únava tříletého pobytu u indiánských kmenů tropického Chaka byla citelná. Kromě toho se neodvratně blížil termín zahájení amerikanistického kongresu ve Vídni, kterého jsem se chtěl zúčastnit. Bylo to snad poprvé, co kapitán Vierči nejel podle jízdního řádu. Ulakotil se, nechtěl na brazilském břehu nakoupit drahé dříví a spoléhal na paragvajské dřevorubce, od nichž je dostával laciněji. Ale v žádném přístavu neměli právě dostatečnou zásobu.
1: Kapitáne, na vašem místě bych zastavil jižněji u vládního břehu. Les doléhá až k vodě. Máte na lodi dost paragvajských pasažérů a půjčíte-li každému sekiru, za hodinu nebo za dvě vám nasekají dříví, že s ním vystačíte až do Pačeka. A nebo mi utečou i se sekirami. Raději se budu hledět dostat až do indiánského území. Trval na svém Vierči. Tam mi Paraguajci neutečou. Mají příliš velký strach před indiány na obou stranách řeky. Když už mluvíme o indiánském území, nechtěl byste mi udělat jednu laskavost?
2: Je-li to v mé moci?
1: Maličkost. Potřeboval bych váš souhlas k vyvěšení své vlajky na přední stěžeň. Chci se zdržet v Pačeku jen krátce a rád bych svolal co možno nejvíce čamakoků. Možná, že se tu kolem některý z nich potuluje a jakmile uvidí mou vlajku, dá ostatním kouřové signály a já uspořím čas. Tak jak jedeme, půjdou čamakokové po souši ještě rychleji než my.
0: Souhlas jsem dostal a moje vlaječka s českým lvem se zatřepetala na stožáru. Druhého dne popolední jsme se doplazili do De Mayo, kde však také nebyla skoro žádná zásoba polen. A co horšího, všichni indiáni prý toho dne ráno nechali práce a odtáhli k severu. Nakonec bylo třeba poslechnout mé rady a přimět cestující ke kácení stromů a řezání polen.
2: To mám z toho, věl si na mne Vierči, že jsem vám vyhověl s vaším praporečkem.
0: Když jsme v Puerto Diana přistáli u břehu, hlásil topič, že spálil poslední poleno. V přístavu však nebylo dříví a v domě dona Rodolfa nikdo nebyl. Teprve po chvíli přišla k parníku indiánka, s kterou Hefliger žil a s kterou měl roztomilého chlapečka. Zcivilizovala se a byla vždy čistě a po evropsku oblečena. Jen španělština jí činila potíže. Nechtěla budit dona Rodolfa, není mu prý dobře a dříví nemají. Čamakokové prý jsou utábořeni nedaleko, ale nepracují, nemají sílu. Ani vojáci je nedokázali přinutit. Za chvíli se objevil Hefliger, majitel místní dřevorubny.
2: S dřívím je potíž. Všichni indiáni odtud na sever jsou nemocní. Dělají se jim podivné vředy a krvácením ztrácejí sílu. Na jihu prý jsou ještě zdraví. Proč jste se nezásobili u Amadea?

0: Muští členové si hned brali sekyry a nic jim nevadilo, že jsou unaveni dlouhým pochodem. Ani ne za 2 hodiny po našem přistání přijížděla první volská kára naložená poleny. Brzy následovali další a do večera byly naplněny všechny volné prostory lodi dřevem. Prohlédl jsem mnoho nemocných i skoro umírajících indiánů. Sužovala je podivná nemoc. Dech, tep, teplota, výměna látek, všechno bylo normální a přece mnozí umírali vysílením. Budili dojem lidí postižených dlouhotrvajícím hladem. Nikdo netrpěl bolestmi. Příčinou vysílení byla zřejmě velká ztráta krve. Neznámá nemoc. A pokud jsem zjistil, trpěli jí výhradně indiáni. Nákaza byla zřejmě podmíněna jejich způsobem života. Po západu slunce se rozhořely vatry a zazněly zpěvy. Z vesnice, kde zůstaly ženy, k nám doléhaly teskné písně, jimiž indiánky oplakávaly své zemřelé. Z lesa bylo slyšet zpěvy bojovníků. Před ležením mne očekával Antonio s balíkem, obaleným sítinovou rohoží. Znal jsem ten balík, který starý kazik stále nosil sebou a který nesvěřil ani své ženě. Byl to jeho slavnostní úbor, který oblékal jen k nejdůležitějším obřadům, kdy vystupoval jako enit, náčelník, ale také jako amak, dobrý kouzelník, lékař. Hlavní části úboru byl velký, široký ornát, pérová ozdoba, kryjící celou hlavu a splývající po zádech až skoro ke kotníkům.
1: Pata Alberto, obleč si můj oblek amaka. Já nedovedu vyléčit svůj lid.
0: Pata Antonio, mám obavu, že to nedovedu ani já. Neznám příčinu nemoci. Chci se jen pokusit hledat léky a zatím, než je najdu, pokusím se nemoc oslabit.
1: Znáš tedy víc než já. Obleč se. Dodáš tím mému lidu důvěry. Budou poslouchat, budou dělat, co poručíš.
0: V tom měl pravdu. Důvěra je hlavním lékem.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí, vysílání Českého rozhlasu, společné regionální vysílání, taky stanice Český rozhlas Pohoda. S vámi je z našeho historického rozhlasového chrámu z pražského Karlína Honza Macoun. Dnes ve studiu ve třech Petr Kubala u mixážního pultu a taky u telefonu operátorka. A vlastně jsme tu ve třech. Bára, ta si teďka akorát uvelebila na dece pod mixážním pultem. Doufám, že větérky nebudou unikat, aby nás to nerušilo v rámci nočního dvouhodinového povídání na téma. No vlastně už jsem lecos nakousl, když jsem řekl, že Petr Kubala jako telefonní operátorka, asistentka. No s telefony to má dost společného. Ostatně náhoda tomu chtěla, aby se to probíralo ve vládě zrovna dnes. Ano, dnes na téma bez mobilu do školy.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Na ty příběhy se těším, ať už telefonicky 731 800 900, písmenka jsou také vítána. A to buď na linka@rozhlas.cz nebo pod komentáři v internetové pozvánce k dnešnímu vysílání. Vysílá Praha, dobrý večer.

0: Ladislav Štajdl a miluji tě. Maturita, to jde dohromady k tomu dnešnímu tématu. Kdo jste se připojili k našemu vysílání až teď, náhoda tomu chtěla plné noviny a rozhlas toho je, když se řekne mobilní telefon, patří do školy anebo nepatří. Myslíte si, že nějaká zákonná úprava je lepší než nějaká úprava na téma školní řád, ať si to každá škola udělá, jak chce? Umíte si představit, že by byl takový zákaz hromadný, jak by to dolehlo na vás? Měli byste obavu, anebo je vám to ve své podstatě úplně jedno? Neřešíte to? Každá doba má své mobilní telefony do školy? Ano nebo ne? Myslím, že já být učitelem, tak za A, to se nikdy nestane, za B, děti chudáci, za C, tohle poslouchat tisíckrát za sebou. Já vím, je to historický zvuk, ale poslouchat to v modifikacích roku 2026, no to je na zbláznění.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ve školách po celé Evropě se čím dál víc řeší, jestli mají děti během vyučování, mají mít takový ten přístup k mobilním telefonům, tabletům a podobně. Někde už telefony zamykají do skříněk nebo do takových kapsiček, někde některé školy zakazují úplně. Učitelé mluví o zhoršené pozornosti, opisování nebo kyberšikaně. Rodiče naopak často argumentují bezpečností a potřebou být s dítětem v kontaktu. A mezi tím stojí samotné děti, pro které je telefon něco úplně samozřejmého. Budík, mapa, hudba, komunikace i zábava. Samozřejmě v jednom, ale jak to pak vypadá? Jaká pak je to vlastně taková ta školní tichá současná sebranka dětí? Když si uvědomím, že jsme o přestávkách řvali jak paviáni, o velkých přestávkách už si učitelky, soudružky učitelky nebo pančelky chodili do kabinetů, zakouřených kabinetů pro nějaké prášky, které jim zabránily v bolesti hlavy. No, tak dnes, no to je lážo plážo, všude klid, ticho. Byl jsem ve dvou základních školách teď v posledních týdnech, ale nejen natáčet pro rozhlas jeden pořad, ale zároveň se tak podívat, pokochat, jak to tak vypadá. Taková hospitace. A řeknu vám, fakt byl klid. Teď my jsme byli fakt jako paviáni. No a dnes komunikace nejen mezi sourozenci, ale i spolužáky, no, zejména na mobilním telefonu, zejména po aplikacích. Téma TikTok, Facebook, Instagram. Víte vůbec, o čem hovořím?

0: Zpívat jako déšť, Jiří Korn ve vysílání Českého rozhlasu v noční lince, která právě teď otevírá své brány, své aparáty už můžete vzít do rukou, ať už pevnou linku, mobilní telefon, teď je to dovolené, kdo si hraje na světlušku, může ťukat textové zprávy a to na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Mobilní telefony do škol, ano, anebo ne? Případně nějaké vaše zdůvodnění. Jak to vnímáte, jak to cítíte? Já vím, bylo toho všude moc v rámci dnešního dne, ale to je taková náhoda, protože tohle téma už jsem připravoval někdy před měsícem, tak to sedlo jak sedinka na hrnec. Píše mi Marie Střebíče, já bych ty mobily během vyučování zakázala úplně. Když se dívám na svá vnoučata, připadá mi, že telefon je první věc, kterou ráno vezmou do ruky a poslední, kterou večer odloží. Když jsem byla malá já, o přestávkách jsme si povídali, hráli, běhali po chodbách a řešili úplně obyčejné dětské věci. Dnes vidím 4 děti sedět vedle sebe na lavičce. Každá kouká do svého displeje. Neříkám, že mobily jsou zlo. Sama ho používám každý den, ale škola by podle mě měla být jedním z posledních míst, kde se děti naučí být chvíli bez něj. Nemyslím si, že by se od 8 do 2 stalo tak něco zásadního, aby dítě muselo být neustále online. Maruško, děkuju. Je pravda, že jak říkáte, nebo jak píšete, 4 osoby sedící v rukou mobily, jo, oni něco přece jenom šepnou mezi sebou, aby jedna té druhé vzkázala, že je píp a ta druhá řekne, že je větší píp a to je, myslím, jejich vrchol komunikace, ale nejsem tu od toho, abych já povídal. Pojďte povídat vy a těším se na to. Kdo nám noční linku otevírá? Dobrý večer.
1: Je dobrý večer, pane Honzo, tady Jana z Prahy.
0: Zdravím vás, Jano. Co by kamenem dohodil? Voláte mobilem, pevnou linkou?
1: Mobilem.
0: Tak jak moc ten mobil si žmouláte v rukou v průběhu dne?
1: No, taky docela často, když potřebuju někam volat, no tak musím, no.
0: Moc poprosím, Janě, než se dostaneme k tomu povídání od vás, jak to vnímat. Ano, přesně tak, děkuji mnohokrát. Ať nás to neruší, vás taky ne, ať nekoktáme zbytečně nebo víc než je nutné. Janě, povídejte, co si myslíte o tom, jestli se mají ty mobily do škol zakázat, anebo nechat být tak, jak to je, případně rozhodnutí na ředitelích a na nějakých těch dětských parlamentech a školním řádu?
1: No, tak dobrý večer ve spolek. Mě to udivuje. Já mám pocit, že jsem přišla z jiné planety, nebo že jsem zaspala úplně dobu. Mě udivuje, že se vůbec o tomhle polemizuje, jestli mobily do školy nebo ne. Mně to připadá úplně samozřejmé, že ne.
0: No jo, a já vám proč? Povídejte. No.
1: Ano, tak když tam mají poslouchat učitele, co říká, nemají se rozpilovat nějakým mobilem, to přece je nenormální. To prostě mě vůbec udivuje, už jsem to jednou řekla, tak se opakuju, že vůbec jako někdo diskutuje, jestli ano nebo ne. No to je přece úplně samozřejmý. A teď vám něco řeknu o mobilu. Já chodím každý pátek plavat do řek. Představte si, že tam nějaký šikmolokej měl ten mobil, měl ho tak, aby mu to do, a on plaval, čuměl do mobilu. No. Tak to jsem si říkala, že je to nějaký cvok, no.
0: No, tak jako
1: takhle jsme dopadli.
0: Třeba byl na home office, jak se dneska říká, se koupat, aby mu neunikla ani jedna zpráva, ale každopádně musel být online, třeba byl závislý.
1: No, tak asi jo.
0: A zase na druhou stranu, když si uvědomím, že i nějaké, může být mobil jako školní pomůcka?
1: No tak to by ale museli ti kantoři to dovolit, ale normálně to říct a ne, aby si každý dítě do toho čumělo, kdy chce. To by muselo být součást vyučování a museli by to prostě chtít ty kantoři. No asi takhle, ale já pochybuju, že by, no tak já nevím, ono je teď ale co možný. Tak,
0: je toho dost moderního.
1: No já se někdy nestačím divit, co všechno se může dneska. Tak.
0: No, já něco si teda mám k vám napsat, ne.
1: No samozřejmě, že ne.
0: No tak já si píšu rovnou, samozřejmě, že ne, a vykřičník. A děkuju vám.
1: No,
0: a dobrou noc.
1: Dobrou noc, ve spolek mějte všichni. Všichni se mějte fajn.

0: Rok 2026, školní docházka, děti, základní škol, první až devátá třída, pak ty další školy. No nedej bože, mateřská škola, tam snad nemají děti mobilní telefony. Já teď jako přemýšlím za nás, když dorazily mobilní telefony, nebo možná vlastně ještě dřív, než byly mobilní telefony. My jsme taky měli vlastně takové přístroje. Ano, pamatujete? Neříká vám to nic? Těch hodin prosezených nejen o přestávkách, ale i ve školních hodinách. No a když šlo do tvého, tak to šlo velmi rychle. No tak to byl přece vlk, co sbíral vajíčka, zajíce posílal a vy jste měli za úkol chytat do ošatky. A kdo nechytil, vajíčko spadlo, no a byl ámen. Digihra, nu pagadí. Mobily do škol, ano nebo ne, a nějaké zdůvodnění. Pojďme si o tom povídat do jedné hodiny ve vysílání Českého rozhlasu. Telefonní číslo znáte, neznáte, voláte a nevíte, jestli úplně přesně, tak teď vám telefonní číslo zpřesníme. Rozhodně, kdo posloucháte jenom tak pasivně a jste na vážkách, jestli zavolejte Maconovi, teď já vás neukousnu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A zkouší to kdo? Honza, hezký večer.
2: Tady Standa, dobrý večer.
0: Zdravím vás. Stando, voláte odkud, ať se vás poznamenám aspoň?
2: Volám z Pardubic.
0: Zdravíme Pardubice, povězte, v Pardubicích mobilní telefony jsou tam u dětí a jsou tam hodně?
2: Helejte, jsou, máme zrovna děcko školou povinný.
0: Ano.
2: Chodí do druhé třídy, už mají mobily a teď se právě ve škole ohromně řeší to, jestli je zakázat.
0: Ano, no jak to vidíte vy jako rodič?
2: Já jako rodič, vzhledem k tomu, že už dlouhodobě sleduju různý lékařský výzkumy a věci, které jsou spojené s tím zdravotním aspektem užívání téhle elektroniky, tak jednoznačně do rukou dětem nepatří.
0: No, to jako dobrá, píšu si, ale i vás se zeptám, mobil jako školní pomůcka, teď přece v současné době je tolik možností, jak pomoci při výuce třeba nějakou tou aplikací, nějakým pomocníkem. Pamatujete si, jak jsme tahli přece ty různé bichle do matematiky a různé vzorečky
2: tabulky,
0: a tak podobně,
2: a
0: tabulky,
2: že jo? To procvičovalo mozek. Ten mobil mozek neprocvičuje.
0: No, takže tady to vidím razantně teda, že ne. Máte aspoň nějakou skulinku toho, že ano?
2: Ne.
0: Dobře, a to mi řekněte, od kolika let vaše dítko má mobilní telefon a proč?
2: Helejte, moje dítko mobilní telefon nemá, zatím jsme pořídili jenom takový ty hodinky na ruku.
0: V tom jsem hloupý, já vůbec netuším, o čem mluvíte. Jako...
2: To jsou dětské hodinky, jako, s kterýma se dá telefonovat, akorát nic jiného.
0: Dobře.
2: A můžete mít jako sledování polohy toho dítěte, máte absolutní kontrolu nad tím, kam volá, kdo mu píše. Prostě ono to dítě nemůže udělat jako nic, aniž bych já přes aplikaci v telefonu neviděl, co se tam děje.
0: Ono je to na Wi-Fi, anebo to má SIM kartu?
2: Má to SIM kartu.
0: To znamená, že nepotřebuje vaší domácí Wi-Fi?
2: Ne.
0: Dá se to nějak vypnout? Já jsem totiž viděl spoustu možností v rodinách, v známých, že dokud si neuděláš svoje pořádky, svoje úkoly, které máš, neřeknu ti heslo pro dnešní den na Wi-Fi.
2: Jako tyhle ty hodinky možnost připojení na Wi-Fi nemají. Jo, to jsou jakoby takový nějaký základní hodinky, my jsme teď to koupili k Vánocům, protože všichni, nebo děcka ve škole už měli mobilní telefony, tak chtěla mobilní telefon, tak jsme jí vysvětlili, že mobilní telefon určitě dlouhou dobu ještě do ruky nedostane, že bude jenom na těch hodinkách.
0: Aha, ano, a pochopilo toto dítko?
2: Ano, ano, ano.
0: Jo, nevztekalo se a já chci, nebyly nožičky a kopání.
2: Ale ano, ano, to bylo.
0: No, tak to tam teda bylo, dobře. A tak na kdy to vidíte, jako až dostane rozum, ale moje máma říká, že nemám rozum doteď, to mi bude 50. Jste tam? Nejste tam? No ale to zásadní víme. Tak vám za to děkujeme. Bylo to milé, aktuálně řešící problémy s školou, s třídou, mobil ano, ne, tady bylo razantní ne, tak já si to teda píšu, tak ne, když ne. Jo, a mimochodem, můžete volat dál, 731 800 900, psát linka@rozhlas.cz. Těším se na vás, protože do jedné hodiny víc než dost času na povídání. Máme na to takových 5 minut vždycky, plus minus, když to bude míň, anebo bude to rázné a stručné, přidám ještě jeden telefon, anebo taky spoustu pisáků tady mám, jak vidím, a to myslím v dobrém, tak se na ně taky podíváme.

0: Zanedlouho půl dvanácté, tady Český rozhlas, Honza Macoun s vámi na technickém pracovišti Petr Kubala. No pojďme k dalšímu volajícímu nebo volající, Viktorie, Veronika Viktorie, jsem si poznamenal, z Moravy. Zdravím vás, pěkný večer.
1: Veronika, Viktorie, Virginie, zdravím vás taky všechny.
0: Povězte, mobily do škol, ano, ne, dneska je to takové jasné.
1: Mobily do školy, abych řekla, že určitě rozhodně ne. Mobily jsou jed pro děti a neměli by je dostat do ruky, až jsou na to zralé. A to se velice těžko odhaduje. A pak některé dítě má mobil, některé dítě nemá mobil a porovnávají se. Není to dobře.
0: Tak za našeho mládí jsme se taky porovnávali s to, že něco máme, něco nemáme, záviděli jsme si, ale ono toho zase a moc nebylo.
1: Tehdy ty děti mohly o to usilovat a mohly toho dosáhnout. A v současné době ty děti si nemůžou ten mobil pořídit podle toho, jak by sami chtěli.
0: No to je pravda, vždycky je tam ten rodič. Na druhou stranu já stále i vás se zeptám, ten mobil přece může fungovat jako školní pomůcka, skvělá pomůcka, ale je to taky i zlý pán, který může točit.
1: Ono je to bohužel v současné době, to je sice pomůcka, ale je to spíš pomůcka k tomu, aby se děti porovnávaly, aby se zvýrazňovaly nerovnosti mezi dětmi. A to není dobře.
0: Já v tom vidím třeba i možné plusy, možné mínusy. Samozřejmě nemám děti, nejsem učitel, ale vím, že děti přestávají mezi sebou mluvit a určitě ty mobily budou jedním z důvodů.
1: Já si myslím, že ty děti, oni v podstatě mají potřebu komunikovat, chtěli by sdílet, ale protože se stydí to říct, stydí se o tom nějak jako veřejně to nějak dát najevo, že chtějí mít ten život, jako jsme měli my, když jsme byli malí.
0: Myslíte
1: si? Chtějí, ale oni to nedokážou říct, oni se to možná ani neuvědomují, ale oni jsou v takovém světě, který se točí jako spirála a který je stahuje dolů.
0: Já teda si pamatuju ze svého mládí školního, tak rozhodně, jestli jsem něco nechtěl, tak to byla škola a jakoby fungování, tak jak vyprávěla máma ze své základní školy, že jako to jsem nechtěl. To...
1: Já jsem taky nemluvila o škole, já jsem mluvila o tom, že když skončila škola, tak jsme se sešli a šli jsme do lesa a trhali jsme maliníky a různé listy a jehličí a vařili jsme si z toho čaj. A měli jsme normální děství, bavili jsme se s kluci, s holkama a běhali jsme, honili jsme se.
0: Tak to jo, to je to jo. Taky nějaké ty úrazy z té doby mám a je pravda, že to bylo nahoněnou.
1: To bylo hlavně, úrazy srdce byly nejhorší.
0: Když jsem šel se sousedem spolužákem, jsme šli krát z hrušky a přiznám se, nedopadl to nejde, ten ostnatý drát tam byl. A úplně mi to potrhalo ruku, ještě na to vzpomínám do dneška, ale každopádně mobilní telefon ne, to si teda k vám píšu také. A aspoň ten mobil, když už tak to dítě má ten mobilní telefon, přijde s ním do školy, co to znamená? Nevyndat ho nebo dát ho do nějakého trezoru, kapsy nebo jak tohle to?
1: Jak mají v různých státech výborně vymyšlené ubory, stejnokroje do školy, tak by ty děti měly přijít do školy, vyřídit si během 10 minut všechnu komunikaci s rodinou, odevzdat mobil, po ukončení školy se rozdají mobily a běžte si a používejte je.
0: No jo, ale co kdyby se něco stalo?
1: No tak tam ty mobily jsou k dispozici. Paní učitelka najde mobil, zavolá a vyřídí se to. A mimo jiné v každé škole mají kontakty na rodiče, to není problém.
0: No, argumentovala jste mě, ale vlastně ani od toho já nejsem rád, jsem si to vyslechnul a já si tady píšu třetí ne dnešního vysílání.
1: A můžete mít ještě maličký přes mobil, maličký vzkaz?
0: No tak zkuste.
1: Já jsem nějakým způsobem, nějakým řízením, způsob, který jsem nespůsobila já, tak jsem dostala poměrně dost hezký mobil. Mám 17 tročko a mám ho ráda. A mám ho ráda z toho důvodu, že ten mobil mě propojil úplně takovou zvláštním způsobem s člověkem. Nikdy bych to nečekala.
0: Ano.
1: A on bude mít ve středu svátek. A já mu tímto způsobem chci poděkovat za všechno. Chci mu říct, že ho miluju. A chci mu říct, že děkuju.
0: Jo, dobře, já jsem byl jedno velké ucho, nechtěl jsem do toho skákat. Moc děkuju, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: No teď ne, Péťo. Jo, já vím, ale teď ne, teď ne.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: No, rozumíte tomu, tady se nedá vůbec pracovat, tady to stále zvoní, stále pípá a zase někdo volá. Dobrý večer.
3: Dobrý večer, tu je Katarína z Brna.
0: Zdravím vás do Brna. Katarína, povídejte, je to na vás? Ano nebo ne?
3: No,
0: mobil do školy.
3: Já jsem proti. Já jsem totiž programátor a programujem pre zdravotnictvo, pre psychiatrické ambulancie a nemocnice. A pred pár rokmi vznikli nové diagnózy. Nové diagnózy závislosti na mobiloch, na sieťach a podobne. Takže naviac mobil je docela malý displej. Už za našich čas hovorili, že práca a dlhé dívanie sa do počítačov a tak ďalej kazí zrak. A ten mobil je ešte menší. Takže druhá vec, kvôli tomu, je fakt zdravotný stav, ako to už bolo povedané jedným pánom, ktorý hovoril, že sleduje i zdravotníctvo a není to dobré. A bolo by dobre, keby sa vyjadrili k tomu psychologovi alebo psychiatri a tí by povedali, jak je to škodlivé.
0: Jestli nám ako deti blbnou třeba, jo?
3: A teraz si zoberte aj tú gramatiku a ako slovnú zásobu. To sú samé skratky, ktoré sa používajú a kadečo. A gramatika ide proste
0: no,
3: ako
0: dole. No, to řekněte. Klidne to řekněte. Přesně tam.
3: Nepočula jsem dobře, co jste se
0: pýtala? Ne, že jste to nemusela tak jako si schovávat pro sebe klidně, abych to řekl, že gramatika jde do háje třeba.
3: Ano, tak jde do háje. Takže jako mám děti už teda dospělé a dostali mobil, ale ne hned, keď mobil vyšiel. Ako potreboval ho třeba syn, aby si často vedel dohovoriť tréningy, pretože tancoval spoločenské tance a latinu, takže ho potreboval, ale do školy som im nedovolovala.
0: Tedy zůstával doma a nesměl ani do aktovky.
3: Syn nakoniec potom ho nosil, pretože potreboval si dohovoriť, ale bolo dohodnuté, že ho bude mať vypnutý a otvorí si ho vtedy cez prestávku, aby si mohol trebať tie tréningy, keby bol kontrolovať, či nemá nejakú zmenu alebo čo, pretože venoval sa potom ešte mal aj hudobnú výchovu, ako chodil na priečnú flautu a tak ďalej, takže potreboval si riadiť tieto veci. Ale to už bol na druhom stupni, to už bol gymnaziálny vek.
0: Taky by mě zajímalo,
3: základka,
0: jestli nás poslouchá někdo z učitelů, ať už na základních školách nebo na středních školách, klidně se zapojte do našeho povídání do jedné hodiny. I váš názor by mě, a myslím si, že nejen mě, zajímal. Tak vám, Katarino, taky moc děkuji za zavolání.
3: Já ještě len malou připomínku.
0: Ano.
3: Protože strašně ráda počívám rozhlas. Každé ráno z prvé, čo stanem, tak si pustím rozhlas. A nedávno před pár dňami boli právě uvádzali nějaké štatistiky. Tyky čísla si nepamätám a práve využívanie týchto mobilov deťmi, od ktorého veku už polročné deti sa dívajú na to. A práve sa vyjadroval nejaký psycholog k tomu, že je to veľmi špatne. Veľmi špatne.
0: Já taková informace nebo takové srovnání a statistiky mám připravené, za chvilku se k ním dostaneme a myslím si, že to i poměrně potvrzuje to, co říkáte. Slyšela jste dobře?
3: Ano. Majte sa pekne.
0: A i vy?
3: Prajem peknú noc.
0: Dobrú noc. A ať sa daří. Dobrú noc.

0: Posloucháte pondělní noční linku Českého rozhlasu dnes s Honzou Macounem. Měli by děti nechávat mobily doma? Zakázali byste telefony ve škole úplně? Co všechno se dnes odehrává pod lavicí? Dá se ještě vydržet celý den bez mobilu? Potřebují rodiče mít dítě neustále napřímo? No, zažili jsme dobu bez telefonu. A je to lepší, nebo bylo to lepší, jak to vlastně vnímáte vy? Dokáže telefon rozbít vyučovací hodinu? I na to se ptám, budu rád, když zavolá ať už nějaký lékař, který ví něco o dětské duši, anebo i nějaký pedagog, který bezprostředně ví, co to znamená mít mobilní telefon zapnutý při hodině třeba matematiky. A vůbec dokáže mobilní telefon pomoci? Na všechno se ptám a budu moc rád, když zavoláte do jedné hodiny, máme čas. 731 800 900 linka@rozhlas.cz a nebo pište do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A tady vidím další příspěvky a už to čtu. Píše Pavel z Českých Budějovic, pořád poslouchám, jak jsou dnešní děti závislé na mobilech, jenže když přijdu do restaurace, vidím často něco jiného. Táta kouká do telefonu, máma do telefonu a dítě do telefonu, každý sedí u jednoho stolu pomalu a přitom je každý někde jinde duševně. Myslím si, že děti hlavně kopírují dospělé. Těžko můžeme chtít po dětech, aby odložili telefon, když my sami nevydržíme ani 10 minut bez kontroly zpráv nebo sociálních sítí. Než začneme zakazovat dětem mobily, možná bychom si měli udělat pořádek sami u sebe. A ještě jeden příspěvek. Já jsem proti úplnému zákazu, to píše Jana, skoro padesátnice, jak přiznává. Před 2 lety se synovi udělalo cestou ze školy špatně. Byl sám, motala se mu hlava a nevěděl, co dělat. Díky mobilu mi okamžitě zavolal a já pro něj přijela. Kdyby ho neměl, možná by několik hodin čekal někde na lavičce. Chápu argumenty učitelů, že telefony ruší výuku, ale podle mě existuje rozumná cesta. Telefon vypnutý v batohu během hodin, ale dostupný v případě potřeby. Svět už je jiný než před 30 lety a úplné zákazy mi připadají trochu staromódní. Haló, haló, tady Český rozhlas, kdo nám volá?
1: Haló?
0: Ano, jste to vy, pěkný večer. Kdo to je na druhé straně? Tak se neslyšíme úplně přesně, prosím, když budete volat, rádio vypnout, aby nám to nevazbilo, abyste se slyšeli vy skvěle, my skvěle, ať si můžeme popovídat, hlavně ať zřetelně slyšíme, co si myslíte. Kdo nám volá teď? Tady Honza.
2: Dobrý den, nebo večer.
0: Ano, cokoliv, kdo tam?
2: Tady je Bohuslava z Vysokého Mýta.
0: Zdravím vás, trochu nadávám na vaše město, zrovna jsem tam v neděli projížděl, stál jsem tam asi 30 let kolonu, ale jinak všechno v pořádku. Povězte,
2: no jo.
0: Jak to vypadá u vás? Školství ve Vysokém Mýtě.
2: Školství, tak já mám 2 děti, co jsou učitelé, takže to nebudu tady rozvádět.
0: No.
2: Pak mám 4 vnuky od 4 dětí, takže mohu říct, že můj názor je takový, že teď řeknu to trošku z jiné strany. Samozřejmě, když děti končí školu, tak rodiče ještě jsou třeba v práci, takže je fajn, že na tom mobilu rodiče vědí, co děti, co se jim děje, kde jsou a tak dále, že jo. Řekla, že dneska je jiná doba, než ta byla dříve. Takže vlastně o ty děti se třeba bojíme.
0: No,
2: ale bych to zakázala.
0: Tak maminka se taky o nás bála. Nepůjdete do školy přes pole kolem kubánské ubytovny, půjdete hezky oklikou po chodníku, co myslíte? Jsme chodili přes pole a lovili jsme digitálky. To tam rozhazovali jednou z okna, měli jsme je a byli jsme úplně pat z toho všeho a vůbec jsme se nebáli, že by nás někdo zaškrtil. A tenkrát taky byli škrtiči a různý úchylové, to si zase přiznejme.
2: Dobře, tak já jsem byl asi na té vesnici, kde to bylo trošku jiné. To byla krásná vesnice Budislav, takže tam asi to tak nebylo.
0: Ano.
2: Úplně hrozně, že by něco takového hrozilo, omlouvám se. Potom vlastně i moje děti, kterým já už mám syna 51, pak mám další a tak dále, jak mám velké děti, teď vzpomínají na to dětství hrozně krásný, jaký že měli, takže bez mobilu také ještě. No a teď mám opravdu, je to tak strašně prosicené, vždycky, když upravuju vnukům, jaké jsem děti, tak vždycky říkají, babičko, já právě navazuju na tu paní, tak říkají, že se to mě je tak strašně krásné, já tě závidím. A trošku bych řekla ještě větu, že dneska už není cesta zpátky. Já jsem třeba dneska byla na výletě v Brně, jestli mohu.
0: Ano.
2: Já tam jezdím často, že mám jednu dceru na Moravě, takže vidím opravdu v tom vlaku, že jo. Já se dívám na tu přírodu, pořád stejný, i vesnice, ale úžasný a tohle. Všichni jsou na mobile, že?
0: No, Bouslavo, berete to po staru a romanticky, no, tak zase je to fajn koukat po přírodě. To jako proč ne? Jako možná jste vypadala jako ze světa science fiction, protože jste byla jediná, která neměla koukání do mobilního telefonu, ale není to na posměch, prostě máte svůj styl, máte to tak ráda a všichni ostatní, co? No, tak mají stuhlá záda, šije.
2: Taková závislost, to je velká teda, že? To si budem povídat. Jako ráda se podívám do mobilu, že třeba něco chci upéct, uvařit, tak to je taková výhoda, že neotvírám kuchařku, ale podívám se, kde co napsal a na to, takže na nějaké recepty, takže to samozřejmě, že užívám také mobil, ale jako u těch dětí je mi to líto. No a co se týče, když bychom řekli pomocník, tak Štěpán nedávno potřeboval z fyziky, že píšou písemku, tak jsme si dali samozřejmě testíka mobilu. Toho jsme se strašně nařechtali, protože jsme říkali, že ty to asi neuděláš příště, protože jsme toho moc nevěděli. Fyzika, jo, takže, takže to, ale to byl taky pomocník takový, jestli mohu, no, takový rozasmání trošku.
0: No Bohuslavo, píšu si po dva, čtyři, po páté, ne? Po páté, ne? A děkuji vám. A dobrou noc přeju do Vysokého Mýta.
2: Vám také, dobrou noc.

0: Podle mezinárodních výzkumů tráví děti a teenagery na mobilních telefonech několik hodin denně a školy stále častěji řeší dopady na soustředění i psychiku. Tak třeba ve Francii už zákaz mobilu na základních školách funguje několik let a podobná omezení zavádějí i další státy. Odborníci se ale neshodují úplně ve všem. Část z nich tvrdí, že zákaz pomůže dětem znovu normálně komunikovat a dávat pozor. Jiní upozorňují, že problém není samotný telefon, ale způsob, jak ho používáme a že ti děti kopírují hlavně dospělé kolem sebe. No je to fakt. Přece dítě, když se narodí, tak je jak lakmusový papírek, který musíte vychovat a který vlastně, co vidí, to opakuje. Teda nevím, kde vidělo, že se strkají prsty do nosu a loví se to či ono, ale asi taky u dospělých, kde jinde. Každopádně mobilní telefony. Znám různé příklady a viděl jsem mobilní telefon v ruce, ne na volání, ale na koukání nějakých videí a na nějakých pohádek kreslených, jenom aby to dítě bylo chvíli zticha. No jo, ale chvíle se protáhne na desítky minut, hodiny, několik hodin, co je moc, co je málo. Na to se vás dneska ptáme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, volejte právě teď, můžeme přidat dalšího z vás, ještě do půlnoci stihneme určitě minimálně jeden telefon a taky nějaké příspěvky od vás, které jste naposílali a že jich je teda mraky, dostanu se k ním, nebojte se. Aha, tady se mi zbláznil pes, teďka běhá, honí si ocas, tak se omlouvám za vyrušení. Kdo kouká na webkamery, tak to máme hezké divadlo tady teď, to jsme jen tak odbočili, omlouvám se. Kdo nám volá? Hezký večer.
2: Haló?
0: Ano, posloucháme vás, dobrý večer.
2: Slyšíme se, volám.
0: Ano, voláte správně, prosím rádio vypnout a představte se nám, ať víme.
2: No, tak vidíte, že vy jste se ptali na názor nějakého pedagoga.
0: Ano, prosím pěkně, jste kantor?
2: Ano.
0: No, a učíte ještě stále, nebo už doučujete jen tak?
2: No, už tak doučuji jen tak, ale denně se setkávám s žáky.
0: Ano.
2: A denně používáme mobily a už ta otázka, jestli ano nebo ne, je úplně scestná, protože ty mobily tady prostě jsou a budou.
0: Mm-hmm.
2: Možná budou i další nějaké věci, které se vymyslí, protože před několika lety nikdo nevěřil nebo neslyšel, co je to internet, ano.
0: To je fakt.
2: A jakékoliv zákazy nikdy nic nevyřešili. Takže jedinou cestou je prostě motivovat ty žáky tak, aby prostě výklad toho učitele byl zajímavější, než se dívat do mobilu. A já třeba mobily úplně běžně využívám, protože učím i fyziku, a myslím si, že je to veliký přínos. A nějaké zákazy, ano. Plus, minus a tak dále, prostě nic nevyřeší.
0: Mm-hmm.

0: Mobil dokáže být i dobrým pánem v rámci vyučujících hodin, když ho dokáže učitel zapojit i do praxe, tak osobně bych ho úplně nezatracoval. Na druhou stranu, asi by to možná mělo mít nějaká pravidla, ale jestli striktní, ano nebo ne, těžko říct.
1: Přesně tak, těžko říct, to je otázka. Ale jak říkám, žádné zákazy nikdy nic nevyřešily.
0: Píšu si a děkuju. Dobrou noc.
1: Není zač, dobrou noc.

Mobilní telefon patří do školy, anebo ne? Marek napsal, já jsem mobil vůbec nepoužíval. Kdo by mi volal během vyučování, ale co když se ve škole stane něco mimořádného? Koho máme informovat? Já bych tak úplně nezrušil používat mobily ve školách, ale kdo chce poslouchat hudbu o školních přestávkách, má na to právo. Mí spolužáci z gymnázia to běžně dělali a nikdo je nekontroloval. Michal, Pančelko, a můžu si zítra vzít do školy taky morčátko? Jistě, že můžeš, Mařenko, proč se ptáš? Sem do školy přece můžeš nosit všechno. Jinak bych dostala od tvého tatínka baci-baci. Ano, ve své podstatě existuje taky skupina a nemalá rodičů, a to zase vím a byl jsem nesčetněkrát přítomen toho, kdy rodič má vždycky pravdu, což tenkrát těch 80. počátkem 90. let úplně pravdou nebylo vždycky. A František napsal, dobrý večer, dost často nastávají ve školách situace, kdy je nutné někomu zavolat třeba lékaře, policii, protože často dochází k nebezpečným situacím, no a tam dochází

0: dochází k situacím, kde je nutné někomu zavolat. Dneska je taková doba, kdy je ten telefon zapotřebí stále. Šetří se tím čas, pohonné hmoty, nakonec to vidím podle sebe, já se bez telefonu neobejdu a to už mám věk. Děkuju. Bedřich, dobrý večer, já jsem byl ve škole a také jsem ho nepoužíval, mobil až doma. Já bych to zakázal mít mobil ve škole, protože to dítě se nemůže soustředit na učení. A Marta píše, no mobil během vyučování má mít žák i student vypnutý. Výjimkou je pokyn vyučujícího, kdy je nutný k výuce. Výuka na prvním stupni se bez mobilu určitě obejde. Přeji vám pěkný večer a hezké blížící se léto. Marta, Marto! Vám taky přejeme krásné léto. Možná si dáme zkoušku ohněm, sluncem. No a teplotami, které nás překvapí do konce týdne, bude i 35 v neděli. Teda hlásili to a říkali to v televizi a tady mi to taky potvrzovali kolegové meteorologové.
1: Noční linka.
0: Vítáme nový den, úterý 16.6.2026. Abyste byli obeznámeni s tím, co je to za den, tak prosím vás, 16. června to je den, kdy se dá slavit zelenina. Zní to divně, ale je to den čerstvé zeleniny. Den čerstvé zeleniny slavený 16. června propaguje zvýšení denní konzumace zeleniny pro zdraví. Odborníci doporučují jíst minimálně 400 gramů zeleniny a ovoce denně. No, ta akce zahrnuje návštěvy farmářských trhů, pěstování zeleniny na zahradě a přípravu zdravých jídel. No to se jim to píše. Když přijdou slimáci, máte po zelenině. Na druhou stranu za našeho mládí brokolice, fuble. No nic, popojedem.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Všechno nejlepší dnešním oslavencům. Příjmeniny slaví Veverkovi, v klasickém kalendáři Zbyněk. No, kdyby byla písnička na téma chlapecká jména z naší školy, třeba by se tam ten Zbyněk objevil, ale kdo ví, vlastně takovou písničku snad nikdo nikdy nevymyslel. Jen ta holčičí jména pasují do jedné písničky. Mimochodem, co si pamatuji, tak jestli se nepletu, nejprodávanější singlová nahrávka z desek té doby, 1,5 milionu kusů. Z toho se dá žít mnoho let. No, Petře, Stando, kde vás mám?

0: Mobil v dětské ruce dnes není nic výjimečného. Podle průzkumu má vlastní telefon většina dětí už na prvním stupni základní školy a některé dokonce ještě před nástupem do školy. Odborníci se ale neshodují, kdy je ten správný čas, zatímco jedni doporučují s chytrým telefonem počkat alespoň do 10 nebo 12 let, druzí upozorňují, že důležitější než věk je způsob používání a dohled rodičů. Ta velká debata se vede také o mobilech ve školách. Některé země během vyučování zakázaly úplně, jiné je nechávají zamčené ve skříňkách a někde rozhodují samotné školy. Učitelé upozorňují na rozptylování, opisování, kyberšikanou, zastánci telefonů naopak připomínají, že mohou sloužit jako pracovní pomůcka a rodiče mají přehled, kde jejich děti právě jsou. A možná nejzajímavější otázka zní jinak. Potřebují děti mobil nebo spíš potřebují dospělí mít děti neustále na dosah? O tom se dnes vedou spory snad ve všech rodinách. Navíc, když si uvědomím, že rodiče na své děti nemají čas, ale přesto potřebují vědět, jak se děti mají a co dělají a kde se právě nachází. No, už jsme to jednou probírali. Téma online poloha a sledování drahých poloviček a rodinných příslušníků, ano nebo ne. Ale můžeme si to zopakovat, takové téma. Ale dnes do jedné hodiny pondělní noční linka, i když už je úterý, bez mobilu do školy. Ano nebo ne?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Haló, haló, kdo nám volá? Pěknou noc přeji.
2: Dobrý den, pěknou noc přeju. Jirka z Teplic. Já volám ohledně těch telefonů mobilních. Já jsem teďka pořídil svýmu synovi, který mu je 7 let, že chtěl po mně mobilní telefon. A jste se takhle bavili o tom mobilním telefonu, tak jestli je to dobrý pořídit klukovi mobilní telefon, tak já si myslím, že nějaký ty zákazy nebo něco takového, tak že to asi nemá nějaký smysl nějak, no.
0: A vidíte v tom i nějaké plus toho mobilního telefonu v rámci výuky a nebo vůbec? Přece někdo může říct, že mobil, tak to je přece, máme hodiny počítačů a přece mobil je vlastně taky takový počítač.
2: Je to takový, ale když to máte ten internet a tohle, tak je to takový, jakože je na tom 10 minut, si řeknete, pak je na to půl hodiny, hodinu. A to je takový, víte, že je takový roztěkaný z toho a pak mu to vezmete, že si řeknete, no na tom nemůžeš být takhle dlouho a to nejde, víš, z toho jsi takový divnej, jenomže zakázat mu to zase řekně mám táto, já to chci zase zpátky, nezlob se, tam, já tam mám pohádky a tohle.
0: Takže takže si to vydupl?
2: Asi tak nějak, no.
0: Takže nějaká taková rodinná pravidla od samcať po samcať, jak se říká, něco tak, za něco, ne. To zvládnete, jste důsledný? Ne.
2: Jo, samozřejmě, dá se to.
0: Odpověděl za vás a nerád, omlouvám se za to. No ale jo, v těch školách, teď si představte, teď, když to vezmete, vidíte dneska nějaké děti, které jdou, ať už jsou ve věku 10 let, anebo 15 let, tak ty skupinky, to se nemění, jako to bylo za našeho mládí, jsou ve skupinkách, ale nejsou tiché ty skupinky.
2: Mně to připadá takový divný, jo, pořád jsou na těch mobilních telefonech a už nevnímají pomalu ani ten svět, jo. A ty mobilní telefony, tenkrát za nás to nebývalo, ještě byly pořád ty pevné linky, mě 55 a za nás byly úplně něco jiného, no, tak já nevím. Teď mi připadají ty lidi úplně takový divný z toho, no.
0: Hloupnou, podle vás?
2: Asi tak.
0: Děkuju, Jirko. Děkuju i vám, že jste zavolal. Děkuju. Ať se vám daří a držte se.
2: Díky moc. Naschle.

0: čas. Máme tu dalšího volajícího, snad vydržel ještě u telefonu. Staňa z Velehradu, no. Jestli jsem si správně poznamenal. Pěknou noc vám přeju. Ano, jsme ve spojení.
1: Takovou drobnost.
0: Povídejte.
1: Tak jak se dneska mluví o těch mobilních telefonech, tak nám zase, já mám 65 roku, nám zase staří lidi vykládali, že čumíme jenom na televizu.
0: No to máte pravdu.
1: Sedíme jenom u televize a nic jiného nás nezajímá. Tak dneska se mluví o těch mobilech, tak nám zase vytýkali, že jenom koukáme na televizu.
0: No to je pravda, to jste teda otevřel pandořinou skřínku. To mě vůbec nedošlo, úplně jsem na to s láskou zapomněl.
1: Ale oni o tom mluvili úplně stejně, jak teďka se mluví o těch mobilech.
0: Jo, to máte pravdu, to vlastně úplně jsem zapomněl. Nic častěji jsem neposlouchal větu, než vypni tu televizi.
1: No, jasně. Že jenom sedíme u televize a
0: čumíme.
1: A čumíme na obrazovku.
0: Děkuju za tuhle poznámku. Vážím si toho, že jste zavolal. Děkuju. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Přidám ještě další telefon. Tohle bylo krátké, tak ještě zkusíme někoho dalšího. A třeba vás. Kdo tam je?
2: Dobrý večer, Jindra Brno.
0: Zdravím vás, do Brna.
2: Já se musím tomu smát.
0: Jak to?
2: No celý národ bude řešit mobily. Jestli ano, nebo ne. Já jsem chtěla tomu profesorovi říct, když on říkal, že musí mít učitelka takovou látku, aby zaujala žáky. No tak ta látka je daná. Tak napíše na ministerstvo, že je nevyhovují.
0: No, ale tak to se dá přece, to, jako, že látka daná je jedna věc, ale druhá věc je, jakým způsobem se to těm žákům podá a jestli to se to bude brát po starou v uvozovkách, anebo po novou, nebo moderně.
2: Ale když chlap se tam postaví, víte, tak je chlap. A ty učitelky prostě, oni si víc dovolí na ty učitelky. Mně tak napadlo, co kdyby ty maminky z té třídy všechny se sbírali a dali je vedle do třídy, aby vyučovali žáky. Ne ty svoje, ty cizí. Aby zkusili vyučovat. Jak by se na to dívali?
0: Teď mě napadá jedna taková nemístná poznámka, ale Jaroslav Samson Lang, zpěvák, říká, víte, já to mám s dětma jako s prdama, ty vlastní ještě rozdejchám. Tak se obávám, jestli by rozdejchaly ty matky děti těch druhých.
2: No, je to pravda. Já jsem jenom tak s úsměvem vám zkusila zavolat a vyšlo mě to. Pak jsem si jenom uvědomila, co děti bude nosit brýle, protože to nezůstane bez následku tady ty mobily a takový. No, já jsem se jenom přihlásila, protože mám taky vnučky, už mám 35 lety, takže mám vnoučata. Ty vnoučata to všechno mají, ale mají určitý režim, což se mně na těch vnučkách líbí, že to ustojí s těma mobilama. Mají od do ti kluci.
0: Něco za něco?
2: No, ani ne tak něco za něco, ale prostě ona s něma nesmlouvá. Domluvili jsme se, co se týče, aby se domluvili se sportem, s klukama, na lítačku a na takový. Všechno má určitou dobu. Jdou na kola, všest musíš být doma. Všest je doma, píše si úkoly, pak ještě něco mají, nebo má sport, tak chce sportovat. Nějaký režim to má prostě, no. Já si vzpomínám na své dětství, ale to bych se opakovala. Ty paní, co tam říkali, jak jsme si hrávali vybíjená, jak jsme chodívali plavat, jak jsme chodívali brusit, jak jsme se s klukama pošpásovali.
0: Jo, pošpásovali, počkejte, to mě zajímá. Jak jste si domlouvali rande? Jenom slovem?
2: Doslova to víte, že jo. Kluci nás honili a my jsme pištěli. Byla to taková vybíjena.
0: Jindra to dělala drahoty.
2: Ale ne, žádná jsme. Pískali jsme, pištěli jsme a utíkali jsme se schovat. To je vše, co jsem chtěla říct.
0: Děkuju vám. A zdravím do Brna.
2: No, mějte se moc hezky, ať vám to utíká. Dobrou noc a děkuju. Naschledanou.
0: Děkuji za zavolání, koukám do dalších příspěvků. Tady vidím. Třeba, Světluška. Dobrý večer, pane Honzo, dlouho jsem se mobilu bránila, nebo spíš Facebooku a Messengeru. Ve škole při hodinách bych nepovolila. Záleží na učiteli, jak zvládne žáky. Já dnes říkám, jak jsme mohli žít bez mobilu. Díky za veselou náladu. Iva Daniela píše, pane Honzo, do školy mobil nepatří, při úkolech doma může mobil pomáhat. Pro rozšiřování vědomostí v práci s výpočetní technikou jsou ve škole speciálně vybavené posluchárny s počítači. Při výuce děti vidí na tabuli obrazovku z počítače učitele. Mobily jsou užitečným zdrojem informací, ale také mají mnoho nevýhod. Řekla bych, dobrý sluha, ale zlý pán. Děti se odnaučí vzájemné komunikaci, natáčejí bez souhlasu učitele a navzájem vyhledávají stránky s obsahem pro ně nevhodné. Nechci to více rozepisovat, ale klidně si mě virtuálně zapište do seznamu posluchačů, co říkají ne. Daniela. Eva píše, že poslouchat nebude dnešní vysílání a přesto zajímavé téma. Nevadí, kdyby náhodou jste ještě jedním uchem poslouchala. Děkuju za napsání, Eva. Dobrou noc přeji všem. Víte, Honzo, ono je to těžké. Nechtěla bych být v dnešní době rodič, který má rozhodnout. Vnučka měla do 10 let hodinky. V 10 letech telefon dostala, byla poslední ve třídě, oni by ostatní děti tak trochu vyřadili. Ale ve škole bych udělala malé skřínky, kam by je museli během času vyučování odložit. Vzít po vyučování a pak už je na rodičích, jak si strávený čas s mobilem ohlídají. A jestli vůbec, teda dodávám já. A ještě jeden poslední příspěvek. Iveta, zdravím vás, pane Jene a Nespavci. Já pamatuji doby, kdy u nás ve škole nebyl telefon v ředitelně, ale v naší první třídě ve staré budově, když někdo volal, vyslala paní učitelka někoho z nás prvňáčku do ředitelny. To byl velký úkol a my na něj byli, jak se patří, pyšní. Telefonní přístrojová deska byla připevněna na zdi, měla sluchátko, které se sejmulo, ale hovořilo se do trychtýře na desce a po skončení hovoru se muselo zatočit kličkou. V té době získat telefon do obyčejné domácnosti bylo velmi obtížné a dokonce drahé. Vidíte, taky jsme žili. Chápu, že dnešní telefony mají i malé děti a rodiče, tak o nich nestrácí přehled. Že je vše tak jednodušší, pohodlnější, snažší a hlavně rychlejší. Není to na úkor našeho soukromí. Zdálo by se, že by nás to mělo nějakým způsobem zblížit, že máme jeden druhého stále na dosah, ale já mám naopak pocit, že máme jeden ke druhému mnohem dál. Víte, co mi vytanulo na mysli? Přísloví o ohni. Dobrý pomocník, ale zlý pán. Lidi, používejme telefony s rozumem a najdeme cestu jeden ke druhému i bez téhle techniky. Dobrou noc.

0: Posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda. Třeba nás někdo poslouchá po těch internetech úplně někde jinde než v České republice. A tak nějak jste se zaposlouchali do dnešního povídání na téma, které je teď velmi aktuální. A vůbec jsem netušil, že to padne tak, že se to bude dnes projednávat ze všech stran a řešit úplně všude. Pondělní noční linka je totiž na téma bez mobilu do školy. A já dodávám ano nebo ne. A nebo vůbec je nutné, aby dítě mělo mobilní telefon? A případně od kolika let? Není to náhodou na škodu, když dítě nemá telefon? A vůbec je potřeba mít dítě neustále sledované? Nebo je potřeba nějaká rodičovská jistota? Když přece telefony mají i paní učitelky a ty mají zase telefony na vás, na rodiče. Jak to vnímáte? Můžete psát, můžete telefonovat. No, ono, co se děje v té dětské hlavě, když v ní mobil začne hrát hlavní roli? No, psychologové upozorňují, že mozek dítěte se stále vyvíjí a je mnohem citlivější na rychlé podněty než mozek dospělého. Krátká videa, neustále notifikace, takové to oznamování, že něco, nekonečné vlastně takové to scrollování, to znamená, říkejme tomu, že neustále vlastně listování ve videích, krátkých videích na různých aplikacích vlastně učí mozek očekávat okamžitou odměnu, jenže skutečný život takhle nefunguje. Školní úkol, knížka nebo obyčejný rozhovor vyžadují soustředění a trpělivost. Výzkumy ukazují, že nadměrné používání mobilu může souviset s horší koncentrací, problémy se spánkem i vyšší úzkostí. Děti navíc často tráví méně času pohybem, hrou nebo setkáváním se s kamarády v tváří v tvář. Odborníci ale zároveň připomínají, že problém není samotný telefon. Důležité je, kolik času na něm dítě stráví, co na něm dělá a jestli vedle displeje existuje i normální svět. No to jsem tedy zvědav, jak to vnímáte vy?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Haló, haló, haló. Volá. Kdo nám volá? Tady Honza.
2: Ano, dobrý večer. Radek, Českého Hradiště.
0: Zdravím vás.
2: Pane Honzo, já jsem velmi rád, protože já mám spoustu kamarádů i švagra, kteří jsou učitelé na první nebo na druhém stupni. A nikdy jsem s nima na toto téma nehovořil. A jsem velmi rád, že se dovolal pan učitel z druhého stupně, který byl tak benevolentní, který říkal, jasné, ať to mají, jo, kdykoliv, jo. Já jsem mání taky, tež mám 60. Ale měl jsem střelecký klub po svazarmém, jezdil jsem na pionerský tábory jako vedoucí a vím, jak s dětskama, jak je zaujímout. On to řekl hezky, ale samozřejmě, jak následující paní, která volala po něm, řekla, no jo, jasné, vy jako chlap zaujímete ty dětská, ale ty učitelky ne. A ty dětská si tam pak dělají, jo, mě nezří, co chtějí s těma telefonama. Takže já asi bych byl proto, proč volám teda, nebyl asi proto, ale bych jim to klidně řekl, protože já jsem vždycky s těma dětskama vycházel perfektně. No.
0: Dobrá. Mě teda, jako musím říct, zaujímuly učitelky, to zase, já bych jim to neupíral, naše matikářka mě bavila, vždycky má co ne, já ti fláknu a zmlátím tě jak financ kozy, a to mě bavilo.
2: To já tak jsem měl v změtise, jo, že... A nejlepší dvojka byla, teda, pardon, nejlepší známka byla dvojka, jo, že ano. Tak byla přísná, jo. Jedničku měla jenom paní učitelka. Ale tak to já bych asi taky, ale ve vyučování, tak bych s těma dětskama nemluvil, jako kantor bych, ale nejenom, takže já bych se třeba domluvil, ale asi by bylo lepší, kdyby to ředitel v té škole si udělal tak, že během vyučování mobily budou vyplahé. Samozřejmě, jak dětská přestávce. Maminko, prosím vás, nedojdu ve dvě, ale jdu ve tři, jo, a tak, ať mám možnost, ne, že odezdávat telefony bych nebyl proto, ale třeba to nevyužívají během vyučování, jo, si tam píšou nějaké blbosti a tak dále mezi sebou. Když to není nutné, asi to není nutné, jak říkal pan z matematiky, pan učitel, není to nutné, je potřeba, ať mají něco dětské v hlavě, A můj názor je, že během vyučování, ne? Jinak ať žádné schránky, nic, ať to mají u sebe, samozřejmě je to jejich jako telefon, můžou komunikovat s rodinou, přestávce, napíše mamince nebo taťkovi, jo, tati, jo, vetři tam, nebo takhle. Mm-hmm. Takže toto je můj názor.
0: Dobře, já vám za ně děkuju a zdravím do Hradiště, dobrou noc.
2: Děkuji, taky dobrou noc všem posluchačům i vám.

0: Posloucháte Český rozhlas, posloucháte Noční linku, dneska jsme na vás tři, tady mi spí u nohou Bára, tady Petr Kubala nespí, tak to by bylo poznat, protože by bylo ticho a i když se říká, že ticho léčí, není to úplně optimální v rozhlasu. Pojďme si dát dalšího z vás, volajícího, protože to téma vás velmi zaujalo. 731 800 900 mobily do školy. Ano, ne. Striktní zákaz, zákonný zákaz, nebo stačí nějaké věty do školního řádu, anebo případně rozhodnutí na učitelích, nebo jak to vnímáte vy jako rodiče? Jestli se ty telefony nějak nezneužívají třeba ve školách, tak to asi vy jako rodiče úplně vidět nebudete na 100%, ale myslím, že kantoři ano. Už jsme tady nějaké měli v rámci vysílání, co ale i další. Tak budu rád případně, kdo se ještě ozvete, budu si toho moc a moc vážit samozřejmě. Tak třeba, kdo nám volá teď? Dobrý večer, nebo pěknou noc přeji.
1: Dobrý večer.
0: Ano, jste to vy, vypnout rádio.
1: Ano, vypínám rádio.
0: Děkuju za to, kdo nám volá a odkud?
1: Tady Růženka z Příbrami.
0: Růženka? Růženko, máte děti?
1: No, já už jsem stará, kde už je 85.
0: Tak vy jste vyzrálá, Růženka, tak máte vnuky, vnučky.
1: Mám vnučky, mám vlastně 8 vnoučat.
0: No a jak to vnímáte vy, celou tady tuhletu kauzu, tohleto povídání na téma mobily do školy, ano nebo ne?
1: Tak, vlastně to mě někdo říkal, že pohled je dobrý, druhá a zvýpám, že jo.
0: Já se omlouvám, Růženko, zkuste lépe do telefonu, do aparátu, protože já vás slyším velmi špatně. No teď je to krásné.
1: Jo,
0: teď už vás slyším. Je to super.
1: Dobrý zvláštní pán i mobil.
0: Všeho moc škodí.
1: Je to dobrá věc. Ale když na to, když to jdeme do školy, při vyučování se vás zaprý. To tak je to špatný, protože u toho můžu vás zvonit, jo. A my si tam... Pardon, já nějak chlapím. Pan učitel něco povídá, právě lásku mluví, ono mu to do toho zazvoní, jo. No tak, a teď tam jede.
0: Omlouvám se, já vás slyším velmi, velmi, velmi špatně. Zkuste ještě pohnout tím telefonem, jestli je to no, možné.
1: Takže je to špatný, když si telefony ruší, když učování.
0: Dobře, dobře, dobře, to zásadní máme, ale to spojení fakt nebylo dobré. Zdravím do Příbramy a omlouvám se za zkrácené povídání.
1: No, já jsem ještě jenom chtěla říct, jestli slyšíte? Neslyšíte?
0: Slyším tak nějak jako zvláštně, ale povídejte, teď to chvíli jde.
1: Jo, jde to, takže když třeba to dítě jde po ulici a dívá se do mobilu, tak je to tady v nebezpečí, že může ho něco přejet, jo.
0: Ano.
1: No a to je velice taky špatný. Takže ten mobil by měl být v tašce a používat ho, když ho potřebuje. Tak to používala svých doučata a oni to tak dělali a někdy se přihodilo. Viděla jsem v televizi jednu paní, šla po cestě, vedle tekla řeka, která se dívala do mobilu, nedávala potom, padla do řeky. No. Takže tak asi takhle, no, to dá chtěla.
0: Děkuju vám, Růženko, děkuju moc, do Příbramy zdravím a přeju dobrou noc. Hodně z vás telefonuje, děkuju moc. Kdo zavolá ještě jako další? Třeba vy, máme ještě chvilku času. Kdo to je?
2: Dobrý večer. Stanislav z Nové Dubnice.
0: Zdravím vás.
2: Dovolal jsem se?
0: Dovolal jste se tak rádi ano, si poslechneme názor dobře. Ze Slovenska.
2: Ano, děkujem. No, já mám takýto názor. Ty děti přijdou už závislé do škol na mobiloch, některé skoro od kolísky. Takže škola by mala sloužit aj na to, aby od těch mobilů, od takého nemožného používania odnaučila. Kdo to má urobiť, keď nie je škola, ktorá je plná vysokoškolských vzdelaných ľudí, ktorej celá mašinéria je zdravotná, môže preventívne poslúžiť a zakázať to vyslovene povedať, že nie, no tak to je totálna hlúposť. Malo by sa samozrejme to používať správne. Čiže ja by som tie mobily nezakazoval, upravil ich používanie. Tak ako sa kedysi upravila televízia, no moje deti sa mohli pozerať 8 hodín týždenne a vybrali si programy, ktoré chcú sledovať. Alebo krúžky do školy si vybrali, že 3 môžu. Povedal som maximálne 3. Keď išli kdesi do ozdravovne napríklad, no tak sme im nevolali, neboli naučené, že budeme volať, musíme byť spojení. Však tam boli v bezpečí, písali sme si a keď sme za nimi prišli v polovici toho pobytu, po mesiaci, tak sa dcery pýtali, Ježišmaria, ale tatino, aby sme to stihli, aby sme tam prišli presne. Čiže nevytvárať tie deti závislé na, proste na nás, na rodičoch.
0: Mm-hmm.
2: To je totálna hlúposť. Takže mobily sa musí nájsť správne použitie aj v školách. V školách by sa to mali deti naučiť, lebo ináč to presunieme alebo len na pobedie, alebo do celého života takúto závislosť. Tak jak závislosti je spústa rôznych, no tak budú závislosti aj na mobily. Na mobiloch. Takže tie deti by sa na škole mali naučiť proste to využívať správnym smerom. Dnes deti, ja som si to tak trošku testoval, no okrem iného. Teda ja sám som si dal samozrejme od mobil, keď som podnikal, tak som mal mobil zapnutý od 8. do 20. Aj to nie je cez noc. A potom, teraz napríklad, ja už ako dôchodca si to môžem dovoliť, tak som ten mobil 5 rokov takmer nepoužíval. A smartfón. A mobil, no ten som mal teraz, mám zapnutý raz, možno za týždeň, pozriem sa, či tam je nejaká SMS-ka. Takže treba začať od rodičov, od starých rodičov, naučiť sa to využívať správne. Čiže deti by sa mali naučiť používať výpočtovú techniku, či počítače, či mobily, či ja neviem čo, umelá inteligencia ide. A ešte neviem, aké inteligencie prídu. Takže naučiť ich trošku rozmýšľať, naučiť ich, že nie to, že sa budú vychvalovať, že aký ja mám mobil a aký ja mám oblečenie a aké ja mám neviem čo, ale ako viem zabehnúť, ja neviem, 100 metrov na okruhu kdesi a veci podobné. Čiže k tomuto viesť aj tie deti. Na to máme tie školy aj. Samozrejme aj rodičov. Takže môj názor je v podstate taký, že áno, mobily áno, ale. A okrem iného teda aj tie mobily by mali byť spravené tak, a to je ďalšia vec, že mali by byť, nie je to robené na biznis, preto toľko sietí a preto toľko hlúpostí tam a preto to deti využívajú na ohováranie jeden druhého a podobne a 3 metre sú od seba a posielajú si to cez mobil. Mm-hmm. No takže naučiť, na škole práve by sa to mali tie deti naučiť, ako to správne využívať. No a ďalšia vec, na to máme všetky tie mašinérie, aj technické, neviem aké, no proste nájsť pre mobily ďalšie, nie že aplikácia, ale spôsob použitia aj v rámci vyučovania, treba aj na každej hodine pomaly, aj na skúšania, aj neviem na čo. Že proste sa to naučia deti a nie len deti, ale my všetci používať správne. Lebo mobil je a vôbec technika, ktorá neustále nás prevádza, je nesmierne dobrá. To sme si overili doteraz, že všetko bolo k čomu si. Samozrejme sa to všetko mohlo aj zneužiť. Ale bolo to aj na super veci. Takže len nájsť to, čo je super.
0: Mm-hmm.
2: Tak, jak boli autá, že Ježišmaria, už prišlo sa na to, že ani to auto není všetko, že sa dá aj tá hromadná doprava. Tak, ale to, k tomu všetkému my dospievame postupne. No tak treba, aby sa to dospievanie aj urýchlovalo. Nie len tá technika, mm-hmm. ale aby ruka v ruke s tým išlo aj používanie a tak ďalej.
0: Ďakujeme.
2: V podstatě všechno.
0: Děkujeme i já děkuji a zdravím na Slovensko. Dobrou noc.
2: Dobrou noc.

0: No, blížíme se do finále s dnešním tématem, to teda jste nám tady zavařili až telefonní ústřednu. Samozřejmě ještě máme možnost někoho vzít do vysílání 731 800 900. Nebojte se, klidně zavolejte, řekněte svůj názor, protože o vás to je. Samozřejmě i přidávám možnost jan.macon@rozhlas.cz. Tohle téma vlastně je od vás, od někoho, od posluchačů, tak to jsem vyplnil už někdy před měsícem, jsem na to myslel. Tak přidávejte i témata další do dalších nočních linek. Teď jsem akorát koukal na rozpisy služeb na červenec, na srpen. Uslyšíme se nesčetněkrát, tak snad to padne na úrodnou půdu. Kdo volá jako další do dnešního nočního vysílání Českého rozhlasu? Tady Honza.
1: Dobrý večer, tu je Emo z Pravenca.
0: Zdravím vás, Emo.
1: No, mobily ano, alebo nie. Mm-hmm. Spôsobte, aby v školách nebol signál.
0: Tak bude Wi-Fi.
1: Tak Wi-Fi všetko vypnú, signál, nič, tma, odtieniť.
0: Mm-hmm. No. Vidíte to takhle, že by to byl asi nejlepší způsob?
1: Nie, že najlepší, ale je to jeden zo spôsobov.
0: Jak vy a třeba vaše děti, anebo děti ve vaší rodině, mobilní telefony dostali kdy do rukou vůbec poprvé? Kdy jim říkali pane, paní?
1: O, neskoro. A povedal bych, že mám rozumné děti, nepreháňají.
0: No, tak samozřejmě, to taky bych...
1: Oni už jsou po 45 rokov.
0: Takhle, tak to jo. No ale asi budete taky souhlasit, předpokládám s jedním posluchačem, který volal a říkal, za našeho mládí bylo zase furt čudný na tu televizi, na tu bednu. Že každá doba má své.
1: No. My jsme do televizora nečumeli, my jsme televizor nemali a nemám ho doteraz.
0: Tak to stále vyhrál na celé čáře v tom případě.
1: No.
0: Protože já už mám pocit taky někdy, že v té televizi nic nedávají.
1: No. Já nevím, či dávají, či nedávají, já to nevím.
0: Rádio je s vámi. Děkuju, a. Emo, zdravím vás a vypínáme.
1: Český rozhlas, já to jsem na Slovensku.
0: Taky si toho vážíme, že posloucháte, že taky zavoláte.
1: Brno a dvojka, vynikajíte.
0: Snad kolegové taky poslouchají. Děkuju, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Tak, děkuju i vám. Samozřejmě přidáte se, já tady zkontroluji ještě taky i pisálky, abych neopomněl nějaké zprávy, které dorazily. Ne, nemám. Tak dáme ještě jeden telefon, určitě. Tak, Péťo, někoho tam kopni. Tak třeba zkusíme to. Kdo je tam?
2: Dobrý den, tady Luboš. Na severní Čech.
0: Zdravím vás.
2: Na rádio.
0: Jojo. Luboši, je to na vás. Povídejte, jak to vnímáte vůbec celou tu kauzu a jestli je to pro vás kauza, je to pro vás důležité tohleto řešit, mít telefon, nemít telefon ve škole. Jak jste na tom?
2: Každopádně mě už přes 60 roků, nicméně každopádně bych to striktně, bohužel dnešní společnost je taková, že se to jinak ani nedo představit, nařídil ředitelům škol, protože když to provedou sami ředitelé jako zřizovatelé, tak jsou jakoby v nůžkách. Mnohdy ty zřizovatelé anebo ty rodiče jsou nevděční za to. Děti by měly mít telefon, když jdou do školy a když jdou ze školy. V době vyučování nepoužívat. Vůbec.
0: Vypnout.
2: Protože tady slyším názory televize a tohle to všechno. Ano, jenže dneska ty děti ty telefony používají už, dá se říct, od nemůžu říct prenatálního stavu, ale velice, velice brzo. Televize jsme měli později. Řidičský průkazy jsou od 17 let, ale telefony. Dneska už malí děti ovládají líp než my. A s těma telefonama, s nima můžou lidi manipulovat. A to je to nejhorší, co se děje v té společnosti. A ti učitelé jsou nešťastní mnohdy, protože dneska to není o tom, jako to bylo dřív, že kantor něco znamenal. Dneska to je o tom, že dítě něco znamená. A rodiče se postaví většinou proti kantorovi.
0: Děkuju. Děkuji i vám, Luboši, jestli je to všechno.
2: Jo, je to všechno, děkuju.
0: Děkuju, dobrou noc, ať se daří.
2: Dobrou noc.
0: Dobrou noc, takže píšu si ne, ne, ne. No, kdybych udělal sumář, no, z velké části ne. Prostě mobil do školy nepatří, ale je pravda, že už se rozcházíte v tom, jestli to udělat jako striktním zákazem anebo rozhodnutím ředitele školy, školním řádem. Tady už to je trošičku takové vachralatější, ale nicméně ne, mám tady jedno velké ne. Statisticky to mi to tak vychází.
3: Telegram s adresou svět.

0: Haló, haló, Český rozhlas, kdo nám volá jako poslední, kdo to je? Alenka?
1: No, dobrý večer, nebo je... jsem se dovolala.
0: Dovolala, jste poslední.
1: Já to mám velice rychle.
0: Jenom řekněte vaše jméno, abych
1: tady,
0: věděl.
1: Tady Marie z Krkonoš.
0: Maruško, povídejte.
1: Já jsem dovršila 95 let a měla jsem pozvány dětičky, které znamená vnoučata a pravnoučata, v sobotu. A představte si, že celou tu dobu nikdo nevytáhl mobil.
0: Co se stalo?
1: To se stalo, prostě.

0: A když si ho zapovím a jdu ven, a děti je samozřejmě kontrolují, protože žiju sama a je mi už tolik, tak je takový chaos potom. A teďka kdo se teda se vypraví eventuálně za mnou, protože jsem jakoby bez toho mobilu. Takže na něco je to taky zase výborný i pro vás starý lidi. Že? Ale pozorovala jsem pohárocích dětí, kteří si kdysi vždycky hráli tady v ulici s hokejkama, s bíčkama a tak dále. A teď jsem koukala, jak všichni stojí v hloučkých a holk s těma modelama tam manipulovali, představujou si je zřejmě. Takže je to taková nezbytná věc víceméně a neujdeme tomu, protože taková už je doma a taková je technika. Takže záleží na rodičích, jak to zregulujou a musím říct, že i ty malé děti jsou velice zručný, už těma prstíčkama tam do těch planek takových, víte, hračí, že to ovládají, ale to nese doma a nedá se nic dělat. Tak to se chce říct jako za dvě generace, že se to dá ukočírovat za prvé a za druhý nám starým. Je to skoro nezbytný takový doplněcký hlídání a toho kontrolování.
1: A protože Maruška už je taková odrostlejší, vyzrálejší, tak bychom měli si v ní vzít příklad, protože to je taková chodící studnice moudrosti, tak vám za to děkuju.
0: Není zač, dobrou noc.
1: Dobrou noc. A vyšlo to akorát hezky gongem. No, jak to celé dneska všechno uzavřít? Dejte mi ještě pár vteřin. No, uzavírám to takhle. Poděkuju všem, že jste napsali, že jste zavolali. Bylo vás moc ve vysílání. Jana, Standa, Veronika, Katarína, Bohuslava, Jiří, Jirka, Staňa, taky Jindra, Radek, Ružena, volal Stanislav, Luboš a na závěr Marie. Jestli jsem si někoho zapomněl poznamenat, tak Honzo, tohle už se ti příště nesmí stát. A to příště bude ve středu, protože ve středu budeme spolu zase 2 hodiny v noční lince a bude to tentokrát na téma, čeho máme v životě moc. Čeho máme v životě moc? Uslyšíme se ve středu, hodinu před půlnocí, jinak dnešní úterní noční linka bude s Jitkou Lukešovou. No a téma Léto je za dveřmi. Mimochodem, v tomto týdnu se ještě uslyšíme nejen ve středu, ale i v pátek a v sobotu, takže si mě užijete víc než dost. No, bude to ještě pestré. Každopádně, jak jsem zmiňoval, jan.macon@rozhlas.cz, pište, klidně navrhujte témata i třeba ta nejobyčejnější. Zkusíme probrat, co vás zajímá. Letní vaše myšlení je vítáno, stejně tak i klasickou poštou. Český rozhlas, noční linka, Honza Macoun. I tohle dojde. A taky děkuju za dopisy, které posíláte, včetně čumkaret z vašich dovolených anebo prodloužených víkendů. Ať se vám daří, loučím se z Prahy, děkuju Peťovi za mačkání, tukání. Dneska člověče neusnul, ten chlapec jeden tady. Jediný, kdo tady usnul, je tady Bára, ale ta chrápe furt. A já se jdu dát procházku pro takové to noční přemýšlení po pražském Karlíně a s některými z vás v mé mateřské stanici Český rozhlas Střední Čechy, úderem páté raní. Dobré ráno, ať se daří, pěkné sny.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, tak jsem tu zas, abych vám pro tu následující hodinku vybral pár minut z bohatého zvukového archivu mluveného slova. A kdože bude naším hostem tentokrát? Inu, mistr povídky a humorista, který tu u nás není zdaleka poprvé, ale tentokrát jeho literární práci uvádím jedním skvělým postřehem. Víte, co si britský novinář a spisovatel pan Jerome Klapka Jerome jednou poznamenal? Že totiž nejlepší politikou v životě je mluvit vždy pravdu, pokud ovšem nejste mimořádně dobrým lhářem.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Zřejmě nikdo neudělal pro popularitu románu Tři muži ve člunu pana Jeroma Klapky Jeroma u nás doma tolik, co Miroslav Horníček. Týž Miroslav Horníček, který tak obdivoval jiný Jeromův citát. Mám rád práci, fascinuje mě. Celé hodiny se na práci kolem sebe dokážu nehnutě dívat. A na vlastní oči mohu potvrdit, že Miroslav Horníček měl opravdu u sebe doma, kdysi v Hradešínské ulici, tři muže ve člunu hned blízko u ruky, na poličce jako jednu z několika knížek první pomoci.

Já mám, vážení přátelé, nad postelí takovou malou poličku a na té několik knih. Nejsou to samozřejmě všechny mé knihy, ostatní jsou v knihovně, ale tyto mám na té poličce a tedy na dosah. Občas před spaním po některé z nich sáhnu a přečtu si třeba jen pár stránek a třeba jen pár vět. Mám tu také Tři muže ve člunu. To je stará knížka. Byla napsána v roce, kdy se narodil můj otec. Mnohé od té doby zestárlo, mnohé vyšlo z módy a mnohé už tady bohužel není. Ale ona trvá, je mladá a získala si od doby svého vzniku miliony čtenářů. Doslova miliony, ale na množství nehleďme. Důležité a krásné je to, že každý z nich se k ním vrací. Je dobré mít ji stále na dosah. Na dosah ruky, na dosah paměti. Když jsme byli s kamarády delší čas v zahraničí na divadelním zájezdu, když, abych řekl slovy klasika, cizinou jsme bloudili, vyprávěli jsme si některé její kapitoly z paměti. Všichni jsme je znali. Znali jsme je a přesto jsme si je stále znovu vyprávěli, protože síla té knihy, síla jednotlivých kapitol nevězí v poentě a nedá se vybít jediným sdělením. Její síla vězí v pohledu na několik drobných a prostých věcí a dějů. Vězí v tom, že i nás, své čtenáře, učí tyto věci a děje vidět. Vracím se k ní, když je mi dobře. A nebo když chci, aby mi dobře bylo. Přeju vám poklidnou chvíli, lahodný doušek, pohodlné posezení a dobrý poslech. Oběť jednoho sta a sedmi fatálních nemocí. Prapodivná věc, ale já když si čtu reklamní oznámení na nějakou zázračnou medicínu, tak vždycky dojdu k závěru, že tou dotyčnou nemocí, o které se tam pojednává, trpím v té nejvirulentnější podobě. Pokaždé odpovídá diagnóza přesně všem pocitům, které mám odjakživa já. Vzpomínám si, jak jsem si jednoho dne zašel do knihovny Britského muzea, abych se poučil, co má člověk podnikat proti jakési nepatrné chorůbce, která se o mě pokoušela. Mám dojem, že to byla sená rýma. Vyhledal jsem příslušnou publikaci a prostudoval jsem si všechno, co jsem si prostudovat přišel. A potom jsem tak nějak bezmyšlenkovitě a bezplánovitě obracel listy a naprosto lhostejně si začal číst o jiných nemocech, jen tak po všechně. Už si nepamatuji, co to bylo za chorobu, do které jsem se poprvé víc zahloubal. Vím jenom, že to byla nějaká strašlivá, zhoubná metla lidstva. Ale ještě jsem ani z polovičky nepředetl očima výčet varovných symptomů a už na mě dolehlo poznání, že tu chorobu mám. Na chvilku jsem úplně skamenil hrůzou. A pak jsem už v naprosté apatii zoufalství zase obrátil pár stránek. Narazil jsem na tyfus, pročetl jsem si jeho příznaky, objevil jsem, že mám i tyfus, že už ho mám zřejmě řadu měsíců a že to vůbec nevím. A ptal jsem se v duchu, co mám ještě. Nalistoval jsem tanec svatého Víta, zjistil jsem, jak jsem ostatně očekával, že ten mám taky, začal jsem se o svůj případ zajímat a rozhodl jsem se prozkoumat ho důkladně. A tak jsem se do toho dal podle abecedy. Prostudoval jsem Addisonovu chorobu a dozvěděl se, že na ní stůňu a že se do 14 dnů může vystupňovat v Addisonskou krizi. O Brightově nemoci jsem ke své úlevě zjistil, že ji mám jen ve formě zcela mírné, takže v mém případě se s ní dá ještě nějaký čas žít. Za to cukrovku jsem měl s vážnými komplikacemi a s cholerou jsem se zřejmě už narodil. Svědomitě jsem probádal všechna písmena abecedy a pouze o jediném neduhu jsem mohl s jistotou usoudit, že jim netrpím. A to o sklonu k samovolným potratům. V první chvíli mě to dost zamrzelo. Připadalo mi to jako urážlivé přezírání. Jak to, že netrpím sklonem k samovolným potratům? Jak to, že zrovna já mám být takto omezován? Po nějaké chvíli však ve mně převládly pocity méně chamtivé. Uvážil jsem, že mám všechny ostatní ve farmakologii známé nemoci. Začal jsem se na celou tu věc dívat méně sobecky a došel jsem k rozhodnutí, že se bez sklonu k samovolným potratům obejdu. Záškrt, jak se ukázalo, mě zachvátil, aniž jsem si toho povšiml. Rovnou ve svém nejzavilejším stádiu a žloutenkou infekční jsem se očividně nakazil už ve věku jinožském. Po žloutence už tam žádné další choroby nebyly. Usoudil jsem tudíž, že ani ve mně
už nic jiného nehlodá. Seděl jsem a dumal. Přemítal jsem, jaký to musím být z lékařského hlediska zajímavý případ a jak cenou akvizicí bych byl pro kandidáty veškerého lékařství. Kdyby medici měli mne, nemuseli by dělat žádnou klinickou praxi. Já sám vydám za celou kliniku. Úplně by jim stačilo párkrát si mě obejít a hned by si mohli doběhnout pro diplom. Pak mi v mysli vyvstal problém, kolik mi asi ještě zbývá let. Pokoušel jsem se sám vyšetřit. Chtěl jsem si spočítat puls. Nejdřív jsem vůbec žádný puls nenahmatal. Potom se zčista jasna roztepal. Vytáhl jsem hodinky a odpočítával. Napočítal jsem 147 tepů za minutu. Pak jsem chtěl vidět, jak mi tluče srdce. Ale ani srdce jsem si nenahmatal. Úplně se mi zastavilo. Od té doby jsem už byl sice přinucen přiklonit se k názoru, že na svém místě být muselo a zastavit, že se nemohlo, ale vysvětlení mi chybí pořád. Proklepal jsem si celé své průčelí, od míst, kterým říkám pas, až k hlavě. Vzal jsem to i kousíček do obou stran, kousíček přes ramena na záda, ale nic podezřelého jsem nenašel a nic podezřelého jsem neslyšel. Ještě jsem se pokusil kouknout na jazyk. Vyplázal jsem ho, jak nejdál to šlo. Zavřel jsem jedno oko a tím druhým jsem se snažil jazyk prohlédnout. Viděl jsem mu jenom na špičku. A jediné, co mi ta námaha vynesla, bylo ještě důkladnější ujištění, že mám spálu. Vešel jsem do té čítárny jako šťastný, zdravým, kypící člověk. Ven jsem se vybelhal, jak schátralá troska. Odebral jsem se k svému lékaři. Je to můj dobrý, starý kamarád a když si vezmu do hlavy, že stůňu, tak mi vždycky sáhne na puls, mrkne mi na jazyk a popovídá si se mnou o počasí. A to všechno zadarmo. Tak jsem si řekl, že tentokrát mu prokážu znamenitou službu, když k němu zajdu. Doktor nesmí vyjít ze cviku, povídám si. Ať má tedy mne. Na mě se pocvičí mnohem víc než na 17 stech obyčejných, běžných pacientů s jednou, na nejvýš dvěma nemocemi. A tak jsem zašel rovnou k němu a on povídá, tak, co tě trápí? Líčením, co mě trápí, řekl jsem, nebudu mařit tvůj čas, milý příteli. Život je krátký, takže bys mohl vydechnout naposled, než bych byl s tím líčením hotov. Povím ti raději, co mě netrápí. Netrápí mě sklon k samovolným potratům. Proč mě sklon k samovolným potratům netrápí, to ti říci nemohu. Spokoj se s faktem, že mě netrápí. Za to mě trápí všechno ostatní. A pověděl jsem mu, jak jsem na to všechno přišel. On si mě otevřel tam, kde mám ústa, nakoukl do mě, chňapl mi po zápěstí, pak mě, zrovna když jsem to nečekal, praštil přes prsa, tomu říkám zbabělost, a hned v zápětí mě do prsou trkl hlavou. Načež se posadil, napsal recept, složil ho a podal mi ho a já si ho strčil do kapsy a šel jsem pryč. Ani jsem ten recept nerozložil. Šel jsem s ním do nejbližší lékárny a tam jsem se s ním vytasil. Lékárník si ho přečetl a vrátil mi ho. Řekl tohle, že on nevede. Jste přece lékárník, zeptal jsem se. Ano, jsem lékárník, řekl on. Kdybych byl potravní konzum a k tomu ještě rodinný penzion, pak bych vám snad mohl být k službám. Co mi v tomto případě hází klacky pod nohy, je skutečnost, že jsem pouze lékárník. Přečetl jsem si recept. Stálo na něm 1,5kilový biftek, k tomu 1,5 litr piva pravidelně po 6 hodinách, 1 15-kilometrová procházka každé ráno, 1 postel přesně v 11 hodin každý večer a neláduj si do hlavy věci, kterým nerozumíš. Řídil jsem se podle těchto pokynů, což mělo ten šťastný výsledek, mluvím jenom za sebe, že můj život byl zachován a běží dokonce dodnes.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Pan Miloš Kopecký už nám tu v divadle pro vaše uši opakovaně předvedl, jak si dokáže bravurně pohrát s vyprávěním dobře napsaného a vystavěného příběhu a s jeho poentou. Logicky se tak v rozhlase nemohl minout s povídkami Jeroma Klapky Jeroma. Ta následující, kterou můžete znát i ze staršího televizního zpracování, se jmenuje Překvapení pana Milberyho.
2: Přijel autobusem od vlaku 4.52. Nesl malý kufřík a nějaký proutěný koš. Vypadalo to jako košík na prádlo. Nedovolil, aby se hotelový podomek dotknul toho zavazadla. Nesl koš před sebou za obě držadla a ohmatával je na každém druhém schodu, zdali dobře drží. V ohybu schodů uklouzl, dal hlavou hezky dunící ránu do zábradlí, koš ale pevně držel. Cizinec jenom zaklel a hrnul se dál. Viděl jsem, že je nervózně rozčílený. V hotelu si však našinec zvykne na takové lidi. Když člověk od něčeho utíká nebo za něčím běží, zastaví se cestou v hotelu a pokud vypadá tak, že může zaplatit svůj účet, nestaráme se o něho. Tenhle člověk mě ale zajímal. Byl neobyčejně mladistvého a nevinného vzhledu. Po několika místech, která jsem měl dříve, byl tento hotel nudná díra. Když člověk po 3 měsíce obsluhuje obchodní cestující, kteří mají neobyčejně špatnou sezónu a ještě k tomu potrhle novomanžele, co běhají s načištěným průvodcem v ruce, po takovém kvartálu je člověk trochu znuděn a vítá každou událost, která slibuje nějaké rozptýlení. Doprovodil jsem mladého muže do pokoje a ptal jsem se, mohu-li mu něčím posloužit. On uložil koš na postel s patrnou úlevou, sundal klobouk a pak se ke mně otočil s odpovědí. Jste ženat, tázal se. Ptát se na tohle číšníka je podivné, ale když to chce vědět muž, není třeba se znepokojovat. Právě ne, odpověděl jsem. Byl jsem totiž tehdy jen zasnouben. Ale kdyby snad šlo o radu... Ne, to zrovna ne, odpověděl. Nechci, abyste se mi vysmál. Myslel jsem, že jako ženáč byste té věci lépe rozuměl. Máte v domě nějakou rozumnou ženskou? Ženy tu jsou, řekl jsem. A co se týče jejich rozumu, to je věcí názoru. Jsou to obyčejné ženské. Mám snad zavolat pokojskou? O, zavolejte, ano. Ale počkejte chvíli, napřed to otevřu. Začal zápolit se šňůrou, pak najednou toho nechal a smál se pro sebe. Ne, řekl, vy to otevřete. Jen pěkně opatrně, prosím, budete překvapen. Já o překvapení mnoho nestojím, podle zkušeností jsou většinou nepříjemná. Co je v tom? Tázal jsem se. No, uvidíte, až to otevřete, neublíží vám to. A zase odstoupil, usmívaje se. No, pomyslel jsem si, zdá se, že je to neškodný blázen. Snad v tom není mrtvola, říkám, abych ho potrápil. Mladík zbledl jako prostěradlo a opřel se o kamna. Dobrý bože, zvolal, tohle neříkejte. Ani jsem na to nepomyslel. Otevřete to, prosím vás, rychle, rychle otevřete to. Raději bych viděl, kdybyste si s tím poradil sám, řekl jsem. Celá ta věc se mi totiž přestávala líbit. Nemohu, pane. Potom, o čem jste se zmínil, celý se třesu. Otevřete to rychle, člověče, a řekněte mi, že se nic nestalo. Nuže moje zvědavost mi pomohla. Přeřízl jsem šňůru, sundal víko a pohlédl dovnitř. On byl odvrácen, jako by se bál. Dopadlo to dobře? Tázal se. Žije? Jo, žije tak dobře, jak si jen kdo může přát. Dýchá dobře? Tázal se dále. No, neslyšíte-li to oddychování, pak se bojím, že jste hluchý. Dýchání bylo jistě slyšet až na ulici. On poslouchal, až i sám byl uspokojen. Bohu díky, zvolal a klesl dole nožky u krbu. Považte, já na to nepomyslil, pokračoval. Zavřel jsem ho do košíku před hodinou a kdyby si nějakou náhodou zamotal hlavu do prádla, ne, nikdy už neprovedu takovou hloupost. Máte ho rád, tázal jsem se. Otočil se ke mně. To je otázka, vždyť jsem jeho otec. A tu se zase spokojeně usmíval. Aj, řekl jsem. To myslím, že mám potěšení mluvit s panem Coaster Kingem. Coaster King, opakoval mladík překvapen, já se jmenuji Milberry. Na to já. Otec tohoto dítěte podle tabulky na výku je Coaster King, pocházející od Starlight, jeho matka Jenny Denny, od Derby Ďábla. Hleděl na mne ustrašeně a postavil židli mezi nás. Bylo jasné, že teď zase on myslel o mně, že jsem blázen. Ujistiv se po chvilce, že nejsem nebezpečný, posunoval se blíže, až mohl nahlédnout do košíku. V celém životě neslyšel jsem tak strašného výkřiku. Mladý muž stál z jedné strany postele a já z druhé. Pes, probuzený tím lomozem, posadil se a zavrčel napřed na jednoho, potom na druhého. Podle mého mínění bylo to asi 9měsíční štěně buldoka, na svůj věk pěkný kousek. Mé dítě, křičel mladík s vytřeštěnýma očima. To není mé dítě, co se to stalo? Zbláznil jsem se. Jste na nejlepší cestě k tomu, řekl jsem. A on taky byl. Uklidněte se, prosím. Co pak jste myslel, že uvidíte? No své dítě, křičel znovu, své jediné dítě. Myslíte skutečné lidské dítě, ptal jsem se. Někteří lidé mají takové pošetilé způsoby, že tak mluví o svých psech, člověk nikdy neví. No ovšem, že myslím na dítě, odpověděl. Nejhezčí, které jste kdy viděl, v neděli právě 13 týdnů. Včera se mu prořezal první zoubek. Při pohledu na buldočí hlavu se ho zmocnila zuřivost. Vrhnul se na košík a myslím, že by byl ubohé zvíře zardousil, kdybych tomu nebyl zabránil. Ten pes za to nemůže, upozorňoval jsem toho člověka. A myslím, že je mu z celé té záležitosti právě tak zle jako vám. On se také ztratil. Někdo si z vás stropil žert. Vzal vaše dítě a strčil do koše pejska, jestli ovšem tam vůbec dítě bylo. Jak to myslíte? Inu, pane, povídám, prominete-li, muži při střízlivých smyslech nevozí sebou děti v koších na psy. Odkud jedete? Z Benbury, odpověděl. Tam jsem velmi dobře znám. To docela věřím, řekl jsem. Jsem Milberry, kupec z Vysoké ulice. Co tu chcete s tím psem, tázal jsem se. Nezlobte mne, odpověděl. Teď se neznám. Moje žena je tady ve Warwicku. Ošetřuje nemocnou matku a v každém dopise, který poslala za posledních 14 dní domů, píše. O, jak toužím vidět našeho Erika. Kdybych jenom na okamžik mohla spatřit tím malého Erika. Velmi materské cítění, poznamenal jsem, které jí dělá čest. Tak tedy dnes odpoledne, pokračoval mladý kupec, kdy se dříve zavírá, řekl jsem, že jí sem dítě přivezu. Ona nemůže matku opustit a k ním dítě nechci vzít, protože stará paní mne, jak si nemá ráda, prý ji rozčiluji. Tak jsem chtěl počkat v hotelu na Mily. To je moje žena. Má sem přijít, až si vyšetří chvilku volna. Chtěl jsem své ženě udělat překvapení. A to asi bude největší překvapení, jaké jste jí kdy uchystal, podotknul jsem. Nedělejte si s tak vážné věci žerty, okřikl mne. Jsem nervózní a mohl bych vám ublížit. Měl pravdu, žerty tady nebyly na místě. Ale proč jste dal malého Erika do psího koše? Nic takového, odpověděl podrážděně. To je košík na jídlo. V posledním okamžiku jsem zjistil, že bych nedovedl nést dítě na rukou. Myslel jsem také na to, co by za mnou uličníci pokřikovali. Chlapeček málo kdy spí, víte? Myslel jsem, když ho pohodlně uložím v koši, že se mu nic nestane na tak krátké cestě. Košík jsem držel ve vlaku na klíně, nepustil jsem ho z rukou ani na okamžik. Je to zoufalé, jak se Eriček změnil. Potomhle budu věřit na ďábla. Nebuďte směšný, řekl jsem. Je tady jistě nějaké vysvětlení. Víte to jistě, že to je ten týž koš, do kterého jste uložil dítě, pane Milberry? Trochu se uklidnil. Naklonil se nad koš a bedlivě si jej prohlížel. No, vypadá tak, řekl, ale přísahat na to nemohu. Říkáte, že jste košík nepustil z rukou. Přemýšlejte trochu. Ne, řekl. Měl jsem jej na klíně po celou cestu. Vždyť je to nesmysl, namítal jsem. Leda, že byste tam byl sám omylem položil psa místo dítěte. Jen si to klidně rozvažte. Nejsem vaší ženou, chci vám jenom pomoci. Nebudu vám nic vyčítat, kdybyste třeba jenom na minutu z toho koše spustil oči. Zase chvíli přemýšlel a tvář se mu rozjasnila. Pro boha, zvolal, máte pravdu. Postavil jsem koš na chvíli na nástupišti v Benbury, když jsem si kupoval časopis Humory. Tuto máme, povídám. Teď mluvte rozumně. Moment. Nezačíná náhodou zítra v Birminghamu výstava psů? Myslím, že máte pravdu. Teď jde do tuhého, pane, řekl jsem. Náhoda tomu chtěla, že toho psa vezli na výstavu ve stejném koši jako vy Erička. Vy jste vzal tomu člověku jeho štěně a on vzal vaše dítě a nechtěl bych předvídat, kdo z vás je v tuto chvíli z toho více blázen. Sázím se, že on si myslí, že jste to udělal úmyslně. Pan Milberry opřel hlavu o čelo postele a sténal. Mili přijde každou chvíli. Každou chvíli a já jí mám říci, že naše dítě šlo omylem na psí výstavu. To nesvedu. Ne, kde pak to nesvedu. Jeďte do Birminghamu, radím, a pokuste se najít správný koš. Stihnete vlak ve 17:45 a v 8 jste zpátky. Pojeďte se mnou, pane, prosil. Vy jste hodný člověk, pojeďte. Nejsem z toho, abych jel sám.

A za 20 minut mladý Milberry, buldočí štěně a já jsme seděli ve třetí třídě vlaku do Birminghamu. Sehnal jsem přednostu stanice, ten svolal všechny nosiče, kteří byli u vlaku 5.13. Všichni se shodovali v tom, že z vlaku nevystoupil nikdo s podobným košem. Přednosta stanice, sám otec rodiny, pojal sympatie k nešťastnému kupci a telefonoval do Banbury. Pokladník stanice si pamatoval jenom tři pasažéry, kteří kupovali lístky k tomu vlaku. Prvním byl pan Jessop, obchodník obilím, druhým jakýsi cizinec, ten si koupil lístek do Wolverhamptonu a třetím byl mladý Milberry sám. Věc vypadala beznadějně, když se do toho vmísil jeden čiperný hoch od Smithových novin. Viděl jsem starou paní, která jednala před nádražím o povoz a měla v ruce takový košík. A ten měl podobu právě toho košíku, co držíte v ruce. Sebrali jsme hocha na pomoc a vydali se k drožkám. Stará paní s košem na psa není obtížným předmětem stopování. Jela do malého laciného hotelu na Astor Road. Pokojská mi vyprávěla, že se té staré dámě vedlo s jejím košem právě tak špatně jako mému člověku. Košík se nevešel do vozu, putoval tedy na střechu kočáru a protože hezky pršelo, přikryl jej kočí zástěrou. Když zavazadlo sundavali z vozu, spadlo jim u vchodu na zem, dítě se probudilo a dalo se do pláče. Proboha, paní, co je v tom koši? Ptala se pokojská hotýlku. Dítě? Ano, má drahá, je to mé dítě, řekla stará paní. V kritické chvíli se vnutila do žertovné nálady, duše dobrá. Chudinka malá, doufám, že mu neublížili. Objednala si pokoj s otopem, podomek odnesl koš nahoru a položil ho před krb. Stará dáma řekla, že si další obstará s pokojskou a poslala ho pryč. Po tu dobu, jak vypravovalo děvče, vřeštělo dítě jako parní siréna. Neplač, drahoušku, domlouvala stará paní rozmotávajíc šňůru. Máma otevře, jak nejrychleji může. Pak se otočila k pokojské a řekla. Otevřte moji kabelku, tam najdete láhev mléka a několik sucharů pro psy. Suchary pro psy? Divilo se děvče. Ano, odpověděla návštěvnice se smíchem. Moje děťátko rádo suchary pro psy. Děvče otevřelo kabelku, vyndalo láhev mléka a půl tuctu sucharů pro psy. Stála zády obrácena, otočila se, když uslyšela za sebou zastejnání a ránu. Stará paní bez hnutí ležela na rohoži před krbem. Dítě sedělo v koši a řvalo, až se hory zelenaly. Pokojská v rozčílení popadla jeden suchar a dala mu jej. Dítě se ho chtivě chopilo. Potom dívka přiskočila k staré paní a křísila jí k životu. Ta asi za minutu otevřela oči, stará dobrá duše, a rozhlédla se kolem. Dítě teď zápolilo se psím sucharem. Dáma pohlédla na dítě a schovala hlavu v náruči pokojské. Co je to? Ptala se uděšeným hlasem. To v tom koši. Je to dítě, odpověděla tázaná. Jste si jista, že to není pes? Podívejte se ještě jednou. Děvče začalo být nervózní. No dítě se psem se hned tak nesplet, řekla. Je to lidské dítě, prosím. Stará paní se dala do pláče. To je trest na mne, řekla. Zvykla jsem si mluvit o tom psu, jako by to byl lidský tvor, a teď přišel trest. Odešla jsem před 2 hodinami ze svého domu s ročním buldokem, uloženým v koši. Viděla jste, jak svůj košík otvírám, a teď to překvapení. Ale přece z buldoka se neudělá dítě, milá paní, namítala moudře pokojská. Nevím, jak se to stalo, řekla postižená. Vím jen, že jsem vyjela s buldokem a tak nebo onak se z něho stalo tohle. Někdo je tam podstrčil, odpověděla dívka. Někdo se chtěl zbavit dítěte, vzal vašeho psa a dal dítě na jeho místo. To by musel být velký čipera, namítala dáma, protože jsem nespustila z koše oči. Ovšem je tady ta chvilka, co jsem se zastavila v Banbury v bufé na číšku čaje. Tam to jistě udělali, řekla chápavá pokojská. A byl to chytrý kousek. V tom stará paní náhle pochopila svou situaci. Skandál! Já, svobodná žena z té naší klepařské vesnice a mám dítě, hrůza! Vždyť je to hezké dítě, přimlouvalo se děvče. Chtěla byste je? Ptala se nešťastná stará pana.
Pokojská řekla, že děkuje, ale nechce. Stará dáma se snažila upamatovat si podrobnosti cesty, ale čím více přemýšlela, tím horší to bylo. Pokojská byla přesvědčena, že kdybychom byli nepřišli včas, snad by se chudák stará zbláznila. Když Podomek vešel do dveří a hlásil, že dole je jakýsi mladý pán se psem a ptá se po dítěti, vrhla se poslovi kolem krku a objímala ho. Tak jsme stihli vlak do Warwicku. Do hotelu jsme naštěstí dorazili 10 minut před příchodem paní Milberyové. Šťastný otec nesl dítě v náručí po celou cestu. Řekl, že si košík můžu nechat a přidal mi k tomu ještě 10 šilinků s podmínkou, že budu držet jazyk za zuby, což jsem také učinil.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Bojíte se rádi? To je taky otázka, co takhle v noci. Ale na druhou stranu, proč ne? Když Jerome Klapka Jerome byl taky, a to se o něm málo ví, autorem hororových a duchařských povídek. A dokonce čelným představitelem jednoho z anglických duchařských spolků své doby. Herec a režisér Jiří Hanák prožil v Anglii velkou část svého života. Byl mimo jiné i skvělým překladatelem a, to snad ani nemusím dodávat, milovníkem textů Jeroma Klapky Jeroma. Jeden z nich, který si vybral, skutečně děsuplný, se jmenuje docela romanticky, totiž Partner k tanci. A tak vám teď přeju takový ten, znáte to, příjemný strach před usnutím a brzy zase naslyšenou.

Tento příběh se udál ve Furtwagenu, malém městečku v Černém lese. Žil tam podivuhodný starý chlapík, jmenoval se Nikolaus Geibel. Vyráběl mechanické hračky, které získaly pověst skoro po celé Evropě. Zajíčky, kteří vyskakovali z hlávky zelí, napřimovali uši, uhlazovali fousiska a pak hned se zmizeli. Nebo kočky, které si myly obličej a mňoukali tak přirozeně, že si je psi pletli se živými kočkami a vrhali se na ně. Vyrobil i panu, která měla v sobě ukrytý fonograf a zdravila dobré ráno, jak se máte. Nebo pána, který kouřil dýmku a vypil víc piva než tři průměrní němečtí studenti dohromady. Ve městečku se dokonce věřilo, že starý Geibel dokáže vyrobit loutku schopnou všeho, co umí dospělý člověk. Jednou ale vyrobil loutku, která uměla ještě cosi víc. A došlo k tomu takto. Začalo to miminkem mladého doktora, jmenoval se Follen. Na počest jeho prvních narozenin uspořádala paní Follenová bál. Mezi hosty byl i starý Geibel se svou dcerou Olgou. Příští den odpoledne se u Geibla zastavili na pár slov tři či čtyři Olžiny kamarádky, které byly také na bále. Řeč se samozřejmě točila kolem včerejších zážitků a slečny kritizovali přítomné pány a hlavně to, jak tančili. Starý Geibel byl v pokoji, ale zdálo se, že je příliš ponořen do četby novin, než aby si jich všímal. Zdá se, jako by na každém bále bylo čím dál míň mužských, kteří umějí tančit, řekla jedna z dívek. A ty hloupé řeči, co vedou, přidala se druhá. Vždycky říkají to též. Jak báječně dnes, slečno, vypadáte. Jezdíte často do Vídně. Měla byste jet, je tam přenádherně. A nebo jak kouzelné šatičky máte na sobě, nebo jak je dnes teplo, milujete Wagnera a podobně. Mně je jedno, o čem plácají, ozvala se třetí slečna. Když mužský dobře tančí, může být i pitomec. To jsou všichni. Utrousila zlostně další, dosti hubená dívka. Já chodím na bály tancovat, pokračovala slečna, aniž by si všimla její poznámky. Chci po partnerovi jenom, aby mě pevně držel, kroužil se mnou po parketu s jistotou a aby se neunavil dřív než já. Takže to by ti stačil natahovací panák, řekla ta hubená dívka. Bravo, vykřikla jedna z dívek a zatleskala. Jaký kapitální nápad. A dívky se této myšlenky s nadšením chopily. Představte si, jaký by to byl báječný partner, řekla jedna. Nikdy by vám nešlápl na nohu, nikdy by vás nenakopl do holeně. A když by měl v sobě gramofon se všemi těmi stupidními průpovídkami, tak by ho nikdo nerozeznal od normálního mužského, dala všemu vrchol ta dívka, která s nápadem přišla. Starý Geibel odložil noviny a s našpicovanýma ušima poslouchal. Po odchodu dívek se zavřel v dílně a Olga slyšela, jak chodí sem a tam a tu a tam, co si sám pro sebe povídá. Ten večer s ní pak hovořil o způsobu, jak tančí muži, co obvykle říkají, jak se chovají, jaké jsou nejznámější tance, jaké kroky se při nich používají a plno dalších otázek týkajících se tohoto předmětu. Pak se asi dva týdny zdržoval pořád v dílně, byl hodně zamyšlený a zaměstnaný a občas se neočekávaně tiše usmál, jako by jej těšilo, že nikdo neví, co žertovného chystá. Asi za měsíc se ve Furtwagenu pořádal další bál a Geibel byl se svou dcerou opět mezi pozvanými hosty. Před odchodem se Olga scháněla po otci a že ho nemohla najít nikde v domě, zaťukala na dveře dílny. Objevil se s vyhrnutými rukávy a rozpálený obličej mu zářil. Nečekej na mě, řekl. Přijdu později. Musím ještě něco dodělat. Když se otočila k odchodu, ještě za ní zavolal. Řekni jim, že přivedu jednoho mladého muže. Moc příjemného. A je báječný tanečník. Všem děvčatům se bude líbit. Zasmál se a zavřel dveře. Řezbář udržoval jako obvykle všechno, co dělal v největší tajnosti, ale jeho dcera měla celkem jasné představy o jeho záměrech a tak hosty připravila na to, co mělo přijít. Společnosti se zhostilo napětí a všichni dychtivě čekali na příchod proslulého mechanika.
Nakonec se venku ozval zvuk přijíždějícího kočáru, po něm kroky v hale a do salonu vběhl sám hostitel, aby s rudou tváří, rozzářenou vzrušením, oznámil slavnostním hlasem: slovutný pan Geibel a jeho přítel. Slovutný pan Geibel a jeho přítel vešli za bouře smíchu a potlesku doprostřed sálu. Dovolte mi, vážené dámy a pánové, začal Geibel, abych vám představil svého přítele, poručíka Fritze. Drahý příteli Fritzi, ukloň se společnosti. Geibel povzbudivě položil ruku na Fritzovo rameno a jeho hlubokou úklonu doprovázel hlasitý skřípot pod hrdle, nepříjemně připomínající chřestější zvuky. Chodí trošku stuha, vysvětlil Geibel, vzal jej pod paždí a udělal s ním několik kroků. Kráčel opravdu prkeně. Ale chůze není jeho největší předností, v podstatě je to tanečník. Zatím jsem ho stačil naučit jen valčík, za toho ale umí excelentně. Smím ho některé z přítomných dam nabídnout k seznámení jako tanečníka, drží dokonale rytmus, je neúnavný, nešlape na nohy, nekopá do holení, netrhá šatstvo a tančí rychle nebo pomalu, jak si kdo přeje. Netrpí závratí a umí báječně mluvit. No, příteli, řekni něco sám. Starý muž zmáčkl jeden z knoflíků vzadu na Fritzově kabátě a ten okamžitě otevřel ústa a tenkým hlasem, který, jak se zdálo, vznikal někde vzadu hlavy, pronesl: mohu mít to potěšení? A pak sklapnutím ústa opět zavřel. Nebylo pochyb, že poručík Fritz učinil na přítomné neobyčejný dojem. Ale přesto se žádné dívce zřejmě nechtělo do tance s takovým společníkem. Podezíravě studovali jeho voskovou tvář s upřeně cvícíma očima a tuhým úsměvem a nebylo jim to příjemné. Nakonec se starý Geibel zastavil u dívky, která tehdy s nápadem přišla. Je to váš návrh, slečno, splněný do písmene. Elektrický tanečník. Dlužíte mu zkušební taneček. Byla to chytrá a veselá dívka, náchylná ke každé legraci. Sám hostitel se přidal ke Geiblovi a tak souhlasila. Řezbář jí ukázal, jak má regulovat tanečníkovu rychlost, jak ho zastavit, jak se uvolnit z jeho sevření. Bude s vámi tančit v soustředěných kruzích, vysvětloval Geibel. Dávejte pozor, aby do vás nikdo nenarazil a nevyšinul vás ze směru. Hudba spustila, starý Geibel zmáčkl vypínač a Aneta se svým podivným partnerem sedali do tance. Zpočátku nikdo netančil a všichni je sledovali. Tanečník plnil svůj úkol dokonale. Držel se naprosto přesně rytmu i kroků a třímal svou malou partnerku v pevném objetí. Elegantně s ní kroužil na parketu a během tance mu z úst plynuly trochu pisklavé věty, přerušované jen okamžiky vrzavého ticha. Jak kouzelně dnes vypadáte, pronášel jeho tenký, vzdálený hlásek. Jaký to dnes byl báječný den. Ta roba vám ohromně sluší. Není valčík úchvatný tanec? Chtěl bych s vámi takto kroužit do skonání světa. Už jste večeřela? Počáteční nervozita pomalu mizela a Anetě se tanec líbil čím dál tím víc. Je prostě úžasný, volala ve smíchu. Mohla bych s ním tančit do smrti. A na parketu se k ním připojovali další a další páry, zatímco Nikolaus Geibel vše pozoroval s dětskou radostí a nadšením z úspěchu svého díla. Přistoupil k němu hostitel a pošeptal mu do ucha: tenhle večer patří dům mládeži. My si dáme sklenku bílého tamhle vestavení naproti. Co říkáte? V sále se tanec stával stále divočejší a rychlejší. Aneta uvolnila šroubek regulující rychlost jejího umělého tanečníka a jeho figura se kolem ní otáčela rychleji a rychleji. Z parketu odpadala jedna vyčerpaná dvojice za druhou, ale oni dva tančili ještě rychleji a zběsilej, až nakonec zůstali na parketu sami. Valčík byl stále šílenější, hudba už nestačila,
Hudebníci nebyli schopni dodržovat tempo, přestávali hrát a seděli v němém úžase. Mladší hosté začali tleskat, ale na tvářích dospělých se objevily stíny obav. Nebylo by lépe, kdybyste už skončili, má drahá, volala na Anetu jedna ze starších žen. Budeš moc unavená. Ale Aneta neodpovídala. Myslím, že omdlela, vykřikla jedna dívka, která si všimla Anetiny tváře, když jí v tanci míjela. Jeden z pánů skočil k tanečníkovi a pokusil se jej uchopit, ale náraz jej odhodil na zem a těsně u jeho tváře došlápla kovová bota umělého panáka. Ženy zmáhala hysterie. Muži křičeli jeden na druhého protichůdné rady, dva z nich se pokusili figuru zastavit, ale jen se jim povedlo vyvést tančící dvojici z rovnováhy a ta v tanci začala narážet na stěny a na nábytek. Na dívčiných bílých šatech se objevil pramínek krve a stékal pomalu dolů. Divadlo dostalo nádech hrůzy. Ženy s křikem vybíhaly z místnosti a muži je následovali. Až se ozval první rozumný výkřik, najděte Gajbla, přiveďte Gajbla. Nikdo si nevšiml jeho odchodu, nikdo nevěděl, kde může být. Prohledali všechny místnosti v domě, ale Gajbl nebyl k nalezení. Nakonec si kdo si všiml, že chybí i hostitel, a tak spěchali do domu přes dvůr, kde je konečně našli. Gajbl zbledl, vstal a následoval je. Protlačil se s venclem z krumáží hostů před místností, vešli dovnitř a zamkli se tam. Bylo slyšet jejich tichý šepot a rychlé kroky, následované zvuky podobnými zápasu, pak ticho a po něm znovu šepot. Pak se otevřely dveře, lidé se začali mačkat dovnitř, ale Venclova široká ramena jim v tom zabránila. Potřebují vás, ukázal na dvojici starších mužů. Hlas měl klidný, ale tvář křídově bílou. Vy ostatní, prosím, odejděte domů. Od té doby nevyráběl starý Nikolaus Gajbl už nic jiného než mechanické králíky a mňoukající kočky, míjící si tlapkou fousy.

tvůrci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.